lidem přátelství. Pravé přátelství. Je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí. Protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

pravé přátelství. Přátelství, to je někdy víc než láska.

zpívají o tom vrabci na rokytě, že učenec je horší než dítě. Se žábami hraje si pan Galvany, Archimedes potápí se do vany a nepoučen událostmi ráje, Isaac Newton s jabkama si hraje.

Salva, když se žárovkou přišel Thomas Alva, do pochodu vyhrávali kapely, muži pili šampus, ženy šílely, jak když pustíš tygry do arény, a začalo se dělat na tři směny.

kdyby naši předci vstali z ledu, podivili by se, jak jsme vpředu, jak závazky předhánějí úkoly. Einstein by se těžko dostal na školy, Mozart by mohl dneska u klavíru jen těžko dělat do muziky díru. Michelangelo by sebral sochy a chodil by je všecky do macochy. Lumière by zčervenal jak malina, kdybyste ho vzali sebou do kina. Jen u elektrotechnického vesla ještě nějakou dobu mohl by sedět Tesla.

vědecko-technická revoluce uvolňuje lidem obě ruce. Dnes má každý vědátor už od plínky, sunárku a digitální hodinky. S optimismem hledí k stratosféře a brano samo zavírá mu dveře.

kdyby starý tchálec nemohl čmárat a kreslit si do pchýsku podle nálad. Mendelejev, kdyby musel vážení periodicky vykazovat hášení a 8 hodin zvedat telefony, svět by stál za pytlik bikarbony.

nikdo z nás by doma neměl Sony. 2x32, 4 ohmy. Lidé by se hnali kam si za hmotou, však regály by nejspíš zely prázdnotou. Neměli bychom Shine o opeře a pálčilo by se u sudoměře. Zem by byla rovná jako deska, nebyla by kulatá jak dneska. Adam se vounem museli z ráje ven, Giordano Bruno by nebyl upálen. Jen temno, jak když stoupíš do komory, škoda každé ráno.

ze všech zvířat archy Noemovi a ze všeho, co můžem popsat slovy. Jen balvany a lidé mají odvahu urvat se od skály a padat dolů po svahu. A na světě, který se furt mění, překonat, co překonáno není. Zum, zum, zum, zum, protože to, co nejde do kebu,

0: kapelu, abys měla klid, aby tvůj muž hodný byl a netrouf si tě být.
1: Až se v bílém půjdu
2: dát. Já ti přeju za sebe, ať bohatýho máš, co ti koupí kilo ryb a dvě deky na pláž.
1: Až se v bílém půjdu dát.
3: Já ti přeju naposled, ať můžu klidně spát.
4: Aby tě měl opravdu.

Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé hodné folkové muziky. Od mikrofonu zdraví Vítě Troníček, opět po týdnu to máme folková pohlazení. A dnes to bude s kvízem. Celý pořad namíchám z písniček interpretů, kteří mají něco společného. Vaším úkolem je určit, co mají společného. Nemusíte soutěžit nějak vehementně, snažit se někam psát nebo volat. Na konci pořadu si to vyhodnotíme a schválně, jestli na to přijdete. Napovídat moc nebudu, snad jen to, že o úvodní písničku se postará dnes už nehrající pražská kapela Na čas.

Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu, dnes trošku zahalena tajemství, neboť všechny písničky, které si dnes hrajeme, mají jakousi pojící nitku, jednu věc, která je spojuje. Vaším úkolem je uhodnout, o co jde.

tak už víte, už tušíte. Výběr dnešních písniček není náhodný. V dnešním pořadu skutečně zní písně, které mají něco společného. Tedy folková polazení s malou hádankou. Do tohoto výčtu zapadá i nezapomenutelná skvělá country kapela, která si říkala Neto, tedy Nepřátelé táborových ohňů.

Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

0: asi vstáváš.
1: Také zpívající basák Žalmanova spolu Petr Novotný patří do dnešního výběru, trošku záhadného výběru písní ve folkových pohlazení. Ne, že bych vás chtěl napínat, ale do konce hodinky nám ještě pár písniček zbývá. Vy máte možnost určit, uhodnout, co všechny písně dnes vybrané spojuje.

0: Ve městě spí draci.
1: Nevermore a Kosmonaut. I tahle formace, kterou si nahrajeme příliš často, do dnešního výběru folkových pohlazení rozhodně patří. Zanedlouho si povíme proč. Teď si dovolím pustit ještě něco známějšího.

brvou zít, masahám si na zápěstí, zda mi to ještě tluče, zdali mám ještě štěstí, nebo je po mně a já mám voskované boty, ráno co ráno stejné probuzení do nicoty. Není co není, jak není, proč není, kam není, s kým není, o čem, každý je v sobě sám. Vyzáblý Don Quixote sedlá svou Rozinantu a Bůh je slepý řidič sedící u volantu.

či Koreu, opravdu veselu je asi jako v mauzoleu. Ve frontě na mumii mám kruhy pod očima, růžový rozbřesk, fakt už mě nedojímá. Povídáš něco o tom, co bychom dělat měli, pomalu vychládají naše důlky na posteli. Všechno se halí v šeru, čí to bylo vinou, že dřevorubec máchl mezi nás širočinou.

nejsou černé, ale nejsou ani bílé. Kdy není tma, ale ještě ani vidno není. Bdění je bolest bez vlastného umrtvení. Zběsile mi to tepe a tupě píchá v třísle usnout a nevzbudit se, nemuset na nic myslet. Opřený o kolena, poslouchám tvoje slzy, na život už je pozdě a na

Slova se ti pletou, jak špionážní družice letící nad planetou. Slíknout se s pyžama, to by šlo ještě lehce. 20 let mluvil jsem a teď už se mi mluvit nechce. Z plakátu na záchodě, prasátko vypasené, kine mi zatím, co se kolem voda dolů žene. Všechno je vyřčeno a odnášeno do septiku, jenom mě tady zbývá prodýchat pár okamžiků.

0: N. Slyšeli jsme třeba jaroměřskou skupinu Na pohodu, pražské Na čas, Zuzanu Navarovou, keltské Na ostro, samozřejmě nechyběli Nedvědi, nechyběl Neres nebo Neřeš, jak chcete. Slyšeli jsme i duo Nestíháme, Nevermore a Kosmonaut Nezmarský, jsme slyšeli také samozřejmě Nohavicu. Pokud jste to uhodli, klobouk dolů. Nebylo to, myslím, zas tak těžké a neřešitelné, a pokud jste se u toho aspoň trošku zabavili a poslouchali hodinu a byla to pro vás příjemná hodinka, pak mi bylo potěšením. Naslyšenou se u dalších folkových pohlazení příští týden bude těšit Vítěz Trníček. Mějte se.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Redková. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Děkuju za to přivítání všem, krásné slunečné odpoledne.
1: Naše humor party právě startuje, milion posluchačů se raduje.
0: Humoriáda.

0: Tak to je hudební úvod s Hankou Zagorovou, vzpomínka na Haníčku písničku. Ve studiu je Marie Redková. Má takovou žlutou halenku nebo svetřík, velmi živé, pestré, svěží jako celá ona.
1: O, děkuji.
0: Musím si ty hosty trošku předcházet, ano, ty jsem si tě předvařil a ty nám prozradíš něco ze svého soukromí. Třeba jak jsi se dneska chystala na humoriádu?
1: No, tak s tím bych se skoro ani nevytahovala, protože jsem byla nějaká taková, jako byli jsme na kolech teď o víkendu a říkala jsem si, musím si zacvičit, abych trochu to tělo jako uvedla do kondice, tak jsem si lehla na zem a málem jsem zaspala, protože jsem se probudila za hodinu. A to cvičení, to na to nedošlo tedy.
0: Tělo si žádá, tělo to potřebuje, takže odpočatá Marie je s námi. Ještě nám prozrať, prosím, kde si brázdila silnice či cyklostezky na kole?
1: Brázdila jsem cyklostezky v Krkonoších nad Vrchlabím a dlouho jsem tam nebyla v Krkonoších a musím říct, že tedy klobouk dolů, strašně se to tam zvedlo. Vrchlabí nádherné. Krása. No a to počasí, tak to zažíváme všichni.
0: Nebylo tam moc lidí, jako na Václaváku?
1: No, nebylo to tak hrozné.
0: Dalo
1: šlo
0: se to prokličkovat.
1: To.
0: Tak.
1: Šlo to.
0: Sportovně nadaná, ještě odpočatá. Marie se pustí do prvního výběru.
1: No, ráda bych, to jsou mý dva favoriti, Jan Werich s Miroslavem Horníčkem, to jsou jména, která stále táhnou.
0: Stačí je vyslovit a jdeme na ně.
2: Ovšem teď jste narazil, mistře, na otázku.
3: Ano.
2: Která by zajímala nejen mne, ale i naši čtenářovi.
3: A.
2: Takže kdybyste dovolil, já bych s vámi učinil takové...
3: Takový intervivárium, ano.
2: Ano, ano.
3: Ano, ano. Vy jste od novin.
2: Kde?
3: Já myslím v celku jako.
2: Jo, tak, to
3: ano,
2: jo, to
3: ano,
2: jo.
3: Já jsem
2: jo.
3: Hned poznal, že jste od novin, ano? Jak jste řekl, že by to zajímalo vaši čtenářové.
2: Takže já bych pro naše noviny udělal s vámi...
3: A pro které noviny je to? No to je jedno, že ano.
2: Já myslím, že to uděláme tak, že já bych se tázal a vy byste odpověděl.
3: Ano, ano, to bude originální, ano.
2: Takže já položím otázku.
3: A já ji zvednu.
2: To ne. Já to myslím obrazně.
3: A obrazně.
2: Já, že položím otázky a vy si to zodpovíte.
3: Vy nemáte odpovědného redaktora?
2: Samozřejmě, že máme. Ten zodpoví ty vaše odpovědi.
3: Ano, ano. Že to je dělba údělba.
2: Takže já začnu.
3: Prosím, jo. Prosím.
2: Jste připraven?
3: Jsem připraven.
2: Já snad začnu přímo tím. Já to zapíšu. První otázka, jste připraven?
3: Jsem připraven. To je originální, ano. To je velmi originální, ano.
2: To si počtou lidé.
3: Jste připraven? Ano. Jsem to si připraven. Počtou, ano. A že jsem připraven, to mývali, myslím, skauti tady na opasku.
2: Ano, ano.
3: Tak to tam nedávejte, ano. Ne?
2: Já jsem škrtl to připraven a nechám sem.
3: Ano, sem.
2: Sem.
3: Je. Ano, sem a nechte to... tam tečky, ať si nějaký dopisovatel, když se dopíše vůl.
2: Třeba. To už je na vůli toho, kterého, že
3: ano.
2: Jo.
3: Ačkoliv sem, to je cogito ergo sum.
2: Myslím, tudíž sem. To je známý.
3: To je nějaký filozof, ne?
2: Ano. Descartes.
3: A Descartes. To byl filozof?
2: To byl filozof. Francouzský.
3: To byl francouzský filozof?
2: Francouzský filozof.
3: Jaká to byla škola, to nevíte?
2: Patrně metafyzik.
3: Třeba to fyzik mi nevadilo, ale to meta je blbý. Tak to škrtněte, to je lepší.
2: Já to škrtnu. Aby nebyl průšvih.
3: Fuj, to jsem se pflek.
2: Proč?
3: Já myslím, že řeknete průhonice.
2: Teď jsem se já plek. Já jsem myslel, že neřeknete průhonic. No, tak no. To je škrtnutý, jo? To by bylo za námi.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Jan Verich, Miroslav Horníček pro tuto chvíli. Můžou pokračovat, pokud jsou posluchači připraveni odhlasovat Ačka, když dají Bčka, nastoupí anekdoty, tak si vyberte humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04 SMS-kou anebo zavolejte na 731 800 900. A to byla paráda, jak si hráli s tou češtinou.
1: Já to miluju. Vy jste od novin. Kde? Já položím otázku. A já ji zvednu. Já tohle, fakt to je plný dvojsmyslů, krása.
0: A navíc teď ještě přidáme léčitele Michala Tučného, Medicine Man je tu.
5: Medicine Man.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Marie Hredková a Pavel Kučera. Vy v tuto chvíli můžete přidat své hlasy pro Jana Vericha s Miroslavem Horníčkem anebo anekdoty. Tak koho si vyberete? Ptáme se právě vás. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, Pavle Standa, Zemník vás zdraví, paní Hredkovou.
5: Dobré odpoledne, také vás
4: zdravím dvakrát. Já si pamatuju, asi před 25 lety nám moderovala sjezd odborového svazu energetiku.
5: Vidíte to?
4: A krásně si s náma povídala o přestávkách na zahradě tam, v parku.
3: Aha, Marie rozumí všemu.
4: A já vůsob si nenechal podepsat do programu.
5: Ale tak.
3: No tak to je to, hezká
5: takhle
3: vzpomínka,
5: si popovídáme,
3: ne?
5: To je mnohem lepší než nějaký...
3: Tady je to zábavnější.
5: Suchej podpis.
4: No, ale já bych ho chtěl. A to nevadí, ale já bych si dal radši anekdoty, protože ta ukázka první byla pro mě moc složitá.
3: No tak dobře, jak myslíte, je to podle vašeho gusta.
5: Jo.
3: Ano, děkujeme za hlas, naslyšenou.
4: Já vám děkuju.
3: Díky.
5: Naslyšenou.
3: Dobré odpoledne.
6: Miroslav Karviné, dobrý den, paní Radková.
5: Dobrý den.
6: Jan Pavle.
3: Dobrý den.
6: A hlasuji taky pro anekdoty.
3: Dobře, máme zapsáno, děkujeme. Další prosím. Haló.
7: Zase měla z Prahy 8, dobrý,
3: ano,
7: den,
3: dobrý den.
7: Já bych byl pro ty forbíny, protože ty jsou nekoneční a vděční. A jenom paní Radkovou jsme se potkali v televizi. Já jsem tam pracoval v pravodajství, abyste nemohli trefit ven. Já říkám, choďte pořád dokola a schody co jdou ven z baráku, tak to je už ale taky nějaký pátek, ale každopádně už tam taky nejsem. Mějte se krásně a užijte.
5: I vy, milí kolego, naschledanou.
3: Děkujeme, Bludiště Kavčí hor
5: ano.
3: Proběhlo. No a to bylo tehdy nová budova, nebo už byla zaběhnutá?
5: No, už byla chviličku, tak nějakých 5-6 let.
3: Ale těch chodeb a schodišť.
5: Ono to skutečně bylo kolem dokola, no. Takže když se člověk splet, tak musel znova kolem dokola.
3: Zbloudilá hlasatelka. A to jsme viděli nakonec ve filmu Marie Poledňákové Kotva u přívozu s Janou Šulcovou hlavní roli. Ta to tam prožila. Paní Poledňáková měla ráda, když v jejich filmech všichni běhali, aby to bylo akční, tak nechala paní Šulcovou proběhnout právě celými Kavčími horami doslova. Dobré odpoledne, kdo je tady?
8: Dobré odpoledne, tady František Raupi Nebletavou, zdravím paní Hredkovou i vás, Pavlíku.
3: Dobrý den.
8: Anekdoty ty má každý rád, anekdoty umějí rozesmát.
3: Děkujeme za hlas. Máme zapsáno.
5: Děkujeme.
3: Naschledanou. Zdravíme, vítáme dalšího.
9: Dobrý den, velice vás zdravím, oba dva. Tady Jirka.
5: Dobrý den,
9: Jirko. Já bych si dal Plzeňáka jednoho.
3: Myslíte pana Horníčka?
9: Ano.
3: Ano, tušil jsem to. Má váš hlas zapsán i s panem Verichem, děkujeme, naslyšenou.
5: Díky, naslyšenou.
3: Naslyšenou a ještě vy, prosím.
10: Dobrý den, tady Petr Zedonek, toho času v Hlačovicách.
3: Ano, dobrý den.
5: Krása.
10: Zdravím všetky humoriádníky.
5: Díky.
10: Také Pavla.
3: Dobrý den.
10: A tu milou, usměvavou dámu, co sedí naproti.
3: Mhm.
5: Já vás taky zdravím.
3: To je na tebe, Marie.
10: To je příjemné, paní Maruško.
3: Ano.
10: To je příjemné, když taková dáma mě pozdraví.
3: Že jo.
10: A já bych si vybral pokračování.
3: Tak, máme zapsáno. Děkujeme pěkně.
5: Děkujeme.
10: Hezký den přeji.
3: Hezký den i vám. Tak přátelé, v tuto chvíli došlo k vyrovnání stavu absolutnímu, takže vy, dobrý den. Ještě jeden potřebujeme hlas. Kdo pak nám to rozhodne? 731 800 900. Čekáme na tuto chvíli, chvíle napěti a zrovna na schválení, kdo nezavolá. A nebo se nám zhroutily linky. No já nevím, možná, jak to rozhodneme.
5: Možná se zhroutily spíš než...
3: No se zhroutím z toho. Ne, podívám se do SMS-ek, tam to rozhodneme. A nebo pozor, halo, dobrý den, přišlo to?
5: Dobrý den, slyšíme se.
3: Lukáš?
11: Ano.
3: Ano.
11: Zdravím vás oba, zejména paní Redkovou.
5: Děkuji.
11: A určitě hlasuji pro pokračování, protože nad to není.
3: A vy za to můžete, že budeme poslouchat dál Vericha s Horníčkem. Děkujem. Děkujeme krásně, naslyšenou.
11: Taky děkuji.
12: Takže ani nejste ani připraven? A já začnu druhou otázkou.
11: Ano.
12: Jo? Já začnu druhou otázkou, která nám zní. Kdy procitáte?
11: Prosím?
12: Kdy procitáte?
11: To je latinsky?
12: To snad ne, pro Boha. To bych ani nerozuměl.
11: Kde procitáte?
12: Ne, kde, kdy.
11: Ne, kde, kdy. De procitáte, jako je de profundis?
12: Ale ne, to už je úplně vaše věc, to bychom se neptali, to... To ne, to zase...
11: De procitáte,
12: no, kdy vy ráno...
11: A, kdy procitáte?
12: No!
11: Frühlingsrauschen, že ano?
12: Dejme
11: ano, jakmile se probudím.
12: Jakmile se probudím. A probouzíte se...
11: Hned po procitnutí, před procitnutí.
12: Aha, takže... Po,
11: ano.
12: Popřed, jo. A mezi tím?
11: Mezi tím mám pomalý metabolismus.
12: Mohu to o vás napsat?
11: Já myslím, že ano, to není nic proti ničemu, to je... To mě řekli veřejně na středisku, že mám pomalý metabolismus.
12: Tak to bude něco od vědy.
11: To bude něco od vědy, jo.
12: Já to napíšu. Máte pomalý metabolismus?
11: Mám pomalý metabolismus.
12: Stejně se říká, co všecko máte.
11: No, tak.
12: No jo. Máte.
11: A napište, že mám dva, ať mají stek.
12: Jo.
11: Jeden rychle, jeden pomalý, je to.
12: Konečně dneska už může mít každý metabolismus.
11: Ano, každý a bez poukazu, jo. Že ano.
12: Tak to máme metabolismus 603, jo?
11: Ano. A pak mám jeden, tedy Fiat.
12: Fiat, ano.
11: Ale ten Fiat mám doživotně.
12: Jo?
11: Tam jednou vlezu a už víckrát nemůžu ven.
12: Pochopitelně.
11: Ano.
12: Tak to máme ty metabolizmy,
11: ano.
12: Jo?
11: Ano.
12: A to se koná kdy? Tedy...
11: No ráno, časně, kolem 11.
12: No, napíšeme v 10, abychom nepopudili.
11: Ano.
12: Když jak si procitnete, tak...
11: No tak potom na mě vlítne údržba.
12: Údržba?
11: Údržba, a to mě drhnou čistěji.
12: Myčky?
11: Myčky.
12: No. Myčky.
11: Myčky až po pás a od pasu myči.
12: Myči.
11: A potom myči? Tedy česačky a...
12: Ošněrovačky, šněrovačky na bodky,
11: a šněrovačky a...
12: Oblékačky.
11: A zapínačky a oblékačky.
12: Vazačky jistě na to, že jo?
11: Ano.
12: Ano, samovazačky tak... A halekačky to...
11: Halekačky ne. No když je potřebuju, tak si dám Prahu, tam jsou vždycky.
12: Jo.
2: Humoriáda.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje, dokonce už 13. rokem vysíláme Humoriádu. Takže pokračujeme i dnes a dál s Marií Redkovou.
2: Ráda, děkuju.
1: Tak jaký bude další výběr?
2: Já bych vybrala chalupáře notorického, který o ní úžasně dokázal vyprávět a také psát, Františka Nepila. A teď jsme si vygooglili, že on odešel brzy ve svých 66 letech. Měl ještě věru, co říct, jeho škoda.
1: No a strašně to letí, protože není mezi námi od roku 95, už bohužel. No. Ale v nahrávkách ho máme.
2: A o té chalupě, to je nádhera.
1: A navíc ještě Miroslav Horníček, kterého jsme slyšeli před chvílí, řekl trefně, on toho řekl mnoho na téma František Nepil, mnoho hezkého, ale myslím, že tahle věta, kterou teď řeknu, je úplně nejpřesnější. Když se ozve jeho hlas, zabrání to člověku spěchat.
2: A to je pravda.
3: Co na sebe? Teď promluvím o oblečení, třeba že mám v této oblasti několik achilových pat. Předně nemám zrovna konfekční postavu. Šaty, jak víte, dělají sice člověka, ale zrovna v mém případě není výsledek jejich práce na úrovni jejich předpokladů, ač se velmi nadřou. Za druhé, mluvím-li o oblečení, nesmí se nikdo dozvědět, jak rád nosím tepláky, ale ne ty moderní s bílým sedlem a lampasama, co v nich poklusávají na stadionech samí Sebastiánové Kóvé, nýbrž tepláky klasické, jézeďácké, pohodlně vytlačené v kolenou a se štědrou rezervou pro další rozvoj zadnice. Jenže já v nich sedím jen u psacího stolu a jakmile vstupuju na veřejnost, beru si na sebe to nejlepší, do čeho se vejdu. Párkrát mi to však také nevyšlo a to vždy selháním mého lidského faktoru. Například v Českých Budějovicích. Tam vylákal pan Oulík na pravidelné autorské večery postupně všechny hovoruschopné literáty první a druhé výkonnostní třídy, pokud neměli v jižních Čechách černou čárku. Nakonec pozval i mne, abych 10 kilometrů před cílem zjistil, že jsem si svůj apartní obleček zapomněl v Praze v předsíni. Oblékací komplex ve mně vyvolal, dej mu pán Bůh nebe, už před 25 lety Pavel Buxa, který psával pod jménem Karel Michal. Než emigroval, byl mým redaktorem v Plameni a když se měl jít na své první setkání se čtenáři v životě, byl jediným, koho jsem se nestyděl zeptat, co si vlastně vzít na sebe. Vy budete jistě mluvit vtipně a duchaplně, zabafal na mě z čibuku. Takže tam klidně můžete jít v záplatovaných kalhotech. V první chvíli jsem považoval za jasné, že tam mohu jít třeba v záplatovaných kalhotech, ale pak mi došlo, že ta odpověď je vlastně piticky dvojznačná, že znamená, jestliže člověk mluví duchaplně, může být oblečen, jak chce. Nejste-li si však svou vtipností jist, oblékněte se slušně.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Marie, praktická otázka. Jak oblečený má být muž, aby se ti líbil?
2: Já musím říct, že muže neberu podle oblečení, ale podle toho, jak jsou chytří a vtipní.
1: Takže nemusí být oblečení hlavně.
2: Můžou mít klidně i ty tepláky.
1: Jo. To je žena na svém místě, tady no, u mikrofonu.
2: A vtipní, proto chodím ráda do humoriády.
1: Bezva. František Nepil může promlouvat dál, když bude Ačko. Když bude Bčko, nastoupí Sandra Pogodová, tento dámský tajfun doslova. Tak si vyberte SMS-kou humor mezera B, A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: A děkujeme, že si vyberete humor podle vašeho gusta, buď to František Nepil nebo Sandra Pogodová. V tuto chvíli to jsou varianty pro vás, dámy a páni u rádia. Ve studiu se mnou Marie Redková, zvědavá, co to bude. Dobrý den.
5: Krásné úterý, Pavle, tady Veronika Rakovník, tady je úplný léto.
6: I u nás.
5: Vám krásný den. Maruško, pozdravujte Haničku Zarevůckou od neposlušné a zlobivé malé holčičky, která jejímu bratrovi, když jsme hráli si na hřišti, nasypala písek očí.
4: No, jestli si to budou pamatovat všichni ještě.
5: Takže jestli můžu poprosit, mně se líbil František Nepl a přeju vám krásný den, mějte se hezky.
6: Taky vám, díky.
4: Děkujeme. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, tady Hinek z Vysočiny. Já zdravím paní Vyskovou i vás.
6: Hezké odpoledne.
7: Takže nedávám hlas pan Nepilovi.
4: Děkujeme, Béčko. Dobré odpoledne, kdo dál hlasuje? Haló.
6: Haló.
8: Dobrý den.
6: Dobrý den.
8: Tady Tomáš ze Studnice Uhlínska. A prosil bych, jak jste říkal, ten tajfun v podobě paní Pogodové.
6: Děkujem.
4: Chcete více temperamentu? Jasně, máme zapsáno. Děkujeme. Naslyšenou. Dobré odpoledne. Tak, ještě jednou se zeptám. Dobré odpoledne. Prosím.
9: Dobré odpoledne. Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle.
4: Zdravím.
9: Paní Redkovou.
6: Také zdravím.
9: Já bych hlasoval též pro pana Nepila.
4: Máme zapsáno a děkujeme pěkně. Další, prosím. Dobrý den.
10: Dobrý den, Braňo z Martina.
6: Dobrý den, Braňo.
10: Hlasujem za Bečko a prajem vám pohodový zvyšok dňa. Dovidenia.
4: Nápodobně a děkujeme. Dobrý den.
11: Dobrý den, tady je posluchačka Anna a já bych prosila pana Nepila.
4: Máme zapsáno. Díky moc.
6: Děkujem.
4: Tak přátelé, Sandra si bude muset počkat, aby vás pobavila chvilku, snad dostane šanci ještě ve finále. Teď František Nepil dokončí povídání. Jmenuje se to Sám o sobě.
12: Jist jsem si pochopitelně nebyl nikde, ani v Budějovicích ne, a tak jsem šel do obchodu s oděvy. Tam samozřejmě neměli obleky na nekonfekční postavu. Vy blázínku, smál se pan Oulík, vaši kolegové tu seděli ve svetrech s prodřenými lokty a vy si děláte hlavu. A co budete mít na sobě vy, ptal jsem se. A on na to, já samozřejmě oblek mít musím, já nemohu vedle vás sedět v téhle kostkované košili, ale vy jste oblečen svátečněji než vaši kolegové, ta vaše zipsová bunda nemá daleko ke smokingu. Měla k němu daleko, byla mu podobná jen počtem rukávů. A já bych rád dal svým zevnějškem budějovickým najevo, jak si vážím toho, že na mě přišli. Ale už to nešlo, zvonilo. Když zvonilo podruhé, šel pan Oulík do své šatny. Otevřel skříň, ve které měl být jeho oblek, a šel do vývrtky. Oblek tam nebyl. Zapomněl si ho doma jako já. Takže jsme absolvovali autorský večer jako u táboráku. On v kostkované košili a já v zipsové bundě. Na nebesích pobaveně půkal ze svého čibuku Pavel Buxa. Jistě, že proto, jak vtipně a duchaplně jsme to vysvětlovali z jeviště. Od té doby jsem zapomněl svůj oblek již jen jednou, když jsem jel do Moravského Krumlova zahajovat výstavu pana Kudláčka. Ale když jsem jel do Domažlic otvírat výstavu Ludmile Jiřincové, první dámě české grafiky, jel jsem sice ve svých úplně nejlepších šatech, ale přesto moje žena začala z ničeho nic hořekovat. Myšáku, pro boha, co to máš na sobě? A já měl střevíce, ve kterých jsem v neděli zedničil, samé vápno, samá malta, protože jsme se cestou zastavili na chalupě, abychom zalili okurky a rajčata. Já se na to přezul a zapomněl jsem se pak přezout naspátek. Takže před Domažlicemi jsem si musel koupit nové střevíce a ty měly tak drahé, že jsem měl pouze na jeden. Na druhý střevíc mi musela půjčit žena. Ale koupil jsem je skoro rád. Už jsem zažil doby, kdy představitelé imitovali před masami svou dělnickost bekovkami naraženými na hlavu. Teď potkávám vrstevníky, kteří maskují svůj věk a artrózu džínami či bermudami. S chutí se tedy dívám na pana Fitzwatera, Margaret Tutweilerovou, na našeho Václava Klause i na Vitalie Čurkina, protože i ten ví, v čem na veřejnost. A přemýšlím, kdy jim Pavel Buxa mohl říci totéž, co mě. A jak je od nich hezké, že si nikdy nezapomenou oblek doma v předsíni a střevíce po zalévání na chalupě.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
13: Tak tolik závěrečně vypointované rady pana Nepila. Přátelé, jdeme do finálního souboje, vracíme do hry anekdoty s Miroslavem Moravcem a Václavem Postráneckým, anebo Sandra Pogodová o cestování autem s Karlem Šípem ve Všechno party. To je závěrečný výběr. Co Marie na to? Která by se jí varianta zamlouvala více?
6: Já nechci. Kdo
13: by je víc pobavil?
6: Nechci ovlivňovat posluchače, takže se nechám překvapit.
13: Dobře, humor mezera A, humor mezera B, račte hlasovat na 90 011 04, SMS-kou, voláte na 731 800 900 své hlasy. Jak svět přichází o básníky, je známý to film a z něj tato píseň s Vítou Vávrou.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kromě svých uší máme nasazeny i uši sluchátkové s Marií Redkovou a posloucháme vás na našem telefonu, komu přidáte hlasy anekdotám nebo Sandře Pokodové. V tuto chvíli můžete hlasovat vy. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Mirek Boskovic. Byl bych pro Sandru a jenom skromnej dotaz.
3: Ano.
2: Je vyšší Maruška anebo Sandra?
1: Já myslím, že Marie, ale to je můj osobní tip, si myslím.
3: No, tak já nevím, kolik má Sandra, já mám 180.
1: My to zjistíme na těch internetech a dáme vám vědět přes rádio, ano?
2: Ano,
3: mějte se hezky.
1: Takže Sandru, volí pan Mirek, děkujeme pěkně, zajímavé dotazy, děkujeme za ně. Krásně jste to oživil, dobré odpoledne. Haló?
4: Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, panu Edita. Já bych ráda poslala svůj hlas Sandře Pokodové.
1: Výborně, děkujeme pěkně.
3: Děkujeme.
1: Naslyšenou, budeme se těšit na podobně. Tak, a kdo je teď na telefonu? Haló?
5: Dobrý den, zdraví Ivanovice na Hané.
1: Zdravíme.
3: I vás zdravíme.
5: Pečko,
1: ani děkujeme.
3: Děkujeme.
1: A mějte se hezky, naslyšenou.
5: Ahoj.
1: Tak, přátelé, Sandra Pokodová je tady s vámi.
6: Vy jste byla, tak dělala jste někde v Americe operku, že jo?
7: No to byla výborná antikoncepce.
6: Proč antikoncepce?
7: No protože mi 43 let, doteď nemám děti a rodinu. To zabralo bezvadně, já jsem tam se starala o 3 děti v té Americe. Co děti? O 3 kluky, takhle.
6: Americký kluky?
7: Americký kluky.
6: Jako operka jste tam?
7: Ano,
6: ano, ano, jestli tak vybavuju.
7: A to mi bylo, to je 20 let, to mi bylo nějakých 23.
6: Ano.
7: Teď je mi 43, takže jako antikoncepce ta americká rodina zabrala výborně. To je pravda.
6: Nějaký debilové ty děti, jo, nebo co?
7: No, americký kluci, to bylo strašný. Ne, to bylo, a dokonce teďka v létě ten nejmladší,
6: no,
7: ten se teďka ženil, teď v létě.
6: Vy jste s tou rodinou?
7: Oni mě zvali, no, psali mi mail, oni mě sledujou, no, články a toto. Bezvadný jsou, že píšou, vidíme, že jsi slavná, my teda nevíme, v čem hraješ, my to česky neumíme, že jo, oni tu hatmatilku naši ne, to oni jenom vidějí, my vidíme, že hodně těch článků o tobě jako vychází, ale oni vůbec netuší, jestli točím jako třeba pornofilmy, jo, a nebo jestli dělám třeba zpravodajství, něco jako na úrovni a takhle, ale nevadí, no. Takže, ale já si myslím, že oni jsou rádi, že já už tam jako o ty děti se jim
6: a berou vás jako takovou českou tetu do teďka, jako když jste v kontaktu, vlastně jako, si vás oblíbili.
7: No takhle, já jsem jim rozbila auto tam tenkrát jedno. Ono to, já jsem, Karle, já když jsem dostala řidičák, já jsem začala být daleko, takhle, daleko pozornější chodec. Ne, protože jsem pochopila, že řidičský průkaz může dostat každý hovado. Lidi, bacha na těch přechodech. Mimochodem,
6: no,
7: víte, jak poznáte jak v tom národ, jaký má řidiče? Jaký ty, no podle chodců, podle toho, jak se chodci pohybují po ulici. Češi, to si všimněte, zhruba od půlky přechodu přebíhají. A ještě s výrazem, promiňte, zavazím, jede auto.
6: Ano.
7: No, to je krásný moravský slovo, zavazím.
6: Zavazím, ano.
7: Překážím, to ano, je pro českého diváka překážím.
6: Ano.
7: A opravdu Češi, oni tak jako ne sebevědomě, tak nenápadně vyrazej a teď v půlce toho přechodu už vidíte. Ale velice často, všimněte, no, si vy řídíte určitě,
6: no,
7: Karle, tak si všimněte, jak předtím opravdu tak zhruba v půlce přechodu 90.

0: Jak velké, tak malé. Všechno dobré, přeju.
1: Ano, navíc k výškám se dostaneme s Olgou Lounovou, tak se jmenuje její písnička, tak můžeme volně navázat. Všechno nám to sedí k sobě. Děkujeme za krásné chvíle, Marie.
0: Já děkuju. Odcházím zase s dobrou náladou. Mějte se všichni krásně.
1: Doufám, že i posluchači se pobavili. Můžete to zkusit opět zítra. Loučí se i Pavel Kučera. Krásný den.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Zprávy v 5 hodin. Hasiči v Orlických horách budou nacvičovat likvidaci lesního požáru. Poslanci přerušili jednání o nedůvěře vládě, ke schůzi se vrátí dnes. Hokejisté Hradce Králové porazili v extralize pražskou Spartu. A počasí čekáme slunečno, teploty kolem 22 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek, hezké ráno. Do Orlických hor míří složky integrovaného záchranného systému. Dnes tam budou cvičit hašení lesního požáru v okolí pevnosti Hanička. Akce začne v 7:30 a potrvá do odpoledne. Na místě má zasahovat zhruba 200 hasičů, policistů a záchranářů z několika krajů. Přidají se k nim i kolegové z Polska. Stavba obchvatu Úlibic na Jičínsku začne za měsíc a bude pokračovat i v zimě. Součástí prací bude přeložka silnice 1/16. Na ní vznikne okružní křižovatka, která má plynuleji rozdělit dopravu od Úlibic, vysvětluje Petr Hušek z ředitelství silnic a dálnic.
2: Složitý by to být nemělo, záleží, jaká bude geologie dole ještě. Předpokládám, že pojedeme i skrz zimu. Bez zimní přestávky. Se budou dělat skrývky, bude se skrývat ornice, to se dá dělat všechno během zimy. To nevadí ničemu.
1: Poslanci se dnes vrátí k jednání o nedůvěře vládě. Schůzi nechala svolat opozice kvůli hospodaření Česka v příštím roce a možnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Vystoupit na plénu by dnes mělo přes 50 poslanců.
3: Ke slovu se zatím dostali převážně koaliční představitelé. Kabinet obhajoval téměř 2 hodiny na plénu premiér Babiš. Ministři pak mluvili o tom, co se jim daří plnit ve svých rezortech. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO několikrát upozornil na poloprázdný jednací sál.
4: 3 drží stráž za ODS, KDU-ČSL, to musím říct, 3 tady jsou, stojí nás to kolik, 4 miliony za den.
3: Z opozice zatím vystoupil pouze předseda ODS Martin Kupka, který vyjmenoval důvody, proč by kabinet měl o důvěru přijít.
5: Za střet zájmu Andreje Babiše, za útoky na soudy, prezidenta, ústavní soud, nezávislá média.
3: Hlasovat by se mohlo nejdříve dnes večer. Jednání ale podle některých poslanců může pokračovat i ve čtvrtek. Z Poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas. Sport.
1: Hokejisté Hradce Králové porazili v 6. kole extraligy Spartu 4-3. Domácí už po 5 minutách vedli 3-0, což asistent trenéra Petr Koukal označil za start z říše snů. Přiznal ale, že to Pražany motivovalo do konce zápasu.
6: Možná nám tohle uškodilo, protože pak se soupeř dostávali do těch šancí, my jsme přestali trošku hrát, nevím, čeho jsme se začali bát a v podstatě furt se Sparta dostávala na nějaký dostřel, ale naštěstí pro nás jsme to dokázali koupat za 3 body.
0: Počasí.
1: Na východě Čech dnes bude slunečno, ráno výjimečně mlhy. Teploty mezi 20 a 23 stupni, na horách kolem 15. Vítr mírný, jihovýchodní. Biozátěž je dnes na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Vertyni v Podkrkonoší finišuje oprava Hronovské ulice. Stále počítejte s objížďkou přes Červený kostelec.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Po zprávách 5 vás taky 4 minuty po 5. Zdraví Jakub Šmit od mikrofonu Českého rozhlasu Hradec Králové. Přeju dobré ráno a hezké vstávání. Dnes je středa 30. září, svátek má Jeroným. No a v první reportáži našeho ranního vysílání se za chviličku vypravíme do Pardubic, protože 2 vzrostlé kaštany na pardubických Slovanech se zatím kácet nebudou. Stromy měly ustoupit stavbě kanalizace. Odpor místních a petice ale přimělo investora a taky město znovu zvážit všechny možnosti. Takže podrobnosti přímo z Pardubic v reportáži už za malou chvíli.
0: Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: Karel Novák dospíval v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. No a míříme do Pardubic, jak jsem slíbil. Kaštany v Pardubicích na Slovanech, které měly padnout kvůli rekonstrukci kanalizace, se zatím kácet nebudou. Za zachování dvou vzrostlých stromů se totiž postavila nově vzniklá občanská iniciativa Nekácejte nás, jejíž otevřenou petici podepsali stovky dalších lidí. Aktivita místních teď přiměla úřady, aby se osudem stromů znovu zabývali. No a jak zjistila reportérka Šárka Rusnáková, případ teď řeší také pardubický magistrát a prověřují se možnosti, jak oba kaštany zachovat.
1: Stojíme na rohu Dašické a Zajíčkové, kde máme dva krásné stoleté kaštany, které se aktuálně snažíme zachránit.
2: Říká Jakub Krakovský ze spolku Nekácejte nás, který vznikl na záchranu dvou zrostlých kaštanů na pardubických Slovanech. Jeho zakladatelům se totiž nelíbilo, že by stromy měly ustoupit rekonstrukci plynovodu, jak doplňuje Monika Bartoníčková.
3: My věříme tomu, že v 21. století existují technické možnosti na to, aby plyn byl veden tak, aby stromy nebyly pokáceny. Není k tomu ani žádný důvod. V evidenci města jsou tyto stromy vedeny jako vzrostlé, prosperující, zdravé.
2: Dřeviny rostou v ochranném pásmu plynovodu a správce sítě s jejich zachováním při rekonstrukci nepočítal. Původní plán ale změnila právě iniciativa místních obyvatel. Petici za zachování kaštanů už podepsalo téměř 800 lidí a zástupci spolku Nekácejte nás začali jednat také s pardubickým magistrátem. Ten teď potvrdil, že stromy se zatím kácet nebudou, doplňuje mluvčí Matyáš Strnad.
4: Odbor životního prostředí magistrátu vydal předběžné opatření, kterým dočasně pozastavil kácení do doby, než investor prověří další možnosti rekonstrukce. Nyní je potřeba vyhodnotit všechny relevantní podklady a možnosti dalšího postupu. Teprve poté bude možné rozhodnout, zda a za jakých podmínek bude rekonstrukce pokračovat.
5: My to tady vlastně už vidíme, jak vede ten výkop směrem ke stromům. To je ta stavba, která měla ty stromy ohrozit nebo ohrožuje ty stromy.
1: Je to tak. Můžeme tady vidět výkop v jedné z ulic Zajíčkova, kde je vidět už část odkrytého starého plynu, které se bude nahrazovat novým, a potom tady v ulici Dašická povede další odbočka pro nové trubky s plynem.
5: Takže zatím se v těchto místech u těchto kaštanů pokračovat v tom výkopu nebude.
1: Přesně tak. Teďka se budou sbírat veškeré informace, aby OŽP mohlo vyhodnotit tu situaci a poté vydat nějaké stanovisko.
2: Ke kácení se má teď vyjádřit nezávislý odborník, vysvětluje Monika Bartoníčková.
3: Do správního řízení bude přizván nezávislý odborník, který posoudí technické možnosti a bude se zjišťovat, jestli je opravdu nezbytně nutné ty stromy pokácet. My jako občanská iniciativa nejsme do šetření zapojeni, ale bude tam naše zájmy hájit spolek Chráníme stromy, který bude účastníkem celého toho řízení.
2: Zákaz kácení obou kaštanů ale platí jen po dobu správního řízení. Teprve jeho výsledek ukáže, zda stromy na místě skutečně zůstanou. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Billy Joel teď v dobrém ránu. Středa 30. září, 273. den v tomto roce před námi a svátek má Jeroným. Tak zdravíme a přejeme všechno nejlepší, ještě budeme dál blahopřát. Třeba zpěvák Pavel Vítek má dnes narozeniny 64. anebo herečka Vanda Hübnerová, té bude dnes 58 let. Takže zdravíme, taky přejeme všechno nejlepší. No a samozřejmě všechno nejlepší i vám, kteří budete dnes ve středu 30. září cokoliv slavit.
1: Počasí.
0: Jak to vypadá s předpovědí? Už se na ní dívám. Možná začnu nejprve jako vždycky aktuálními ranními teplotami, protože vás určitě i dnes zajímá, jak tam venku ráno je. Takže v Hradci Králové 12 stupňů vidím na teploměru, v Trutnově 6, v Rychnově 12, v Náchodě taky 12 a ještě pohled do Jičína a tam je taky teď 12 stupňů Celsia. Čeká nás opět slunečný, moc pěkný den. Teď ráno můžou být výjimečně někde mlhy, no a teploty v Královéhradeckém kraji se budou pohybovat mezi 20 a 23 stupni Celsia.
1: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.

0: studio.hradec@rozhlas.cz. A když vždycky takhle říkám ráno adresu naši e-mailovou, tak už víte, že bude následovat spotřebitelský servis a rada Josefa Černého, jako vždycky, tak i dnes bude náš spotřebitelský expert dobře radit. No a dneska se ptáte na technický problém. Jak ho vyřešit, to nám právě teď navrhne Josef Černý.
1: Dnešní dotaz poslal pan Zdeněk, který si koupil Blu-ray přehrávač, který však nekomunikuje s ostatními přístroji v domácnosti. Prodejce reklamaci odmítl, naznačil kupujícímu, že to neumí zapojit. Poraďte prosím, co mám dělat. Pane posluchači, nejdřív je potřeba rozlišit, jestli je koupený přehrávač vadný, anebo jestli se skutečně jedná o chybné propojení. Takže buď přehrávač vezměte a nechte si ho u prodejce přezkoušet, na to jste měl právo už při prodeji, a jestli je v pořádku, prostudujte návod k obsluze, nebo si nechte nějakým odborníkem překontrolovat propojení mezi přístroji.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rady a informace pro váš úspěšný den.

0: Je půl šesté.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Platy policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby v příštích třech letech porostou. Každý rok si polepší o 2600 až 2900 korun měsíčně. Oznámil to ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Silničáři v Náchodě uzavřou hlavní trasu na Hronov a Broumov. Ulice Broumovská nebude průjezdná od října celkem 4 dny. Důvodem jsou práce na stavbě obchvatu města. Objízdná trasa povede přes Dolní a Horní Radechovou a Červený Kostelec. Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně obnovila po téměř tříleté opravě provoz. Díky rekonstrukci má budova modernizované vnitřní prostory, nový společenský sál a bezbariérový přístup, informuje radnice. Společnost Boeing získala zakázku na novou generaci stíhaček pro námořnictvo Spojených států. Oznámilo to ministerstvo obrany. Kontrakt má hodnotu v přepočtu 430 miliard korun. Hokejisté Hradce Králové porazili v šestém kole extraligy Spartu Praha. Soupeře zdolali 4-3. A jaké bude počasí? Slunečno, ráno výjimečně mlhy. Teploty na východě Čech kolem 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V centru Jičína není možné projet ulicemi Ruská a Poděbradová. Pokračují tam opravy. Držte se objízdné trasy.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno

0: kávě Denní tisk.
1: Tak jsme tu i dnes s novinami v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. No čím začneme? Burčákem. Třeba byšičky zažily první vinobraní, píše dnešní regionální deník. Historický bělohradský burčák. Sváteční pondělí patřilo na byšičkách vínu, hudbě a taky premiéře, na kterou místní vinaři dlouho čekali. V areálu Nového dvora v Lázních Bělohradu se 28. září uskutečnilo svatováclavské vinobraní. Návštěvníci mohli ochutnat první bělohradský burčák, vyrobený z hroznů přímo z místních vinic. Jeho množství bylo omezené, takže na zájemce čekala skutečná premiéra. Bělohradské vinice jsou součástí nově vznikajícího vinařského projektu a svatováclavské vinobraní ukázalo, že vinařství se může postupně prosazovat taky v tomto podhorském regionu. Je tady i fotka v dnešním regionálním deníku, tak se můžete podívat. A já už se dívám do Mladé fronty dnes. Včera jsme o tom také mluvili, že zakladatelka Police Symphony Orchestra Petra Soukupová převzala v pondělí od Miloše Vystrčila z ODS stříbrnou medaili předsedy Senátu. Orchestr Petra Soukupová založila s bratrem před 16 lety, dneska těleso tvoří na 150 hudebníků, hráli na nádražích, vyprodali Lucernu, hrají při beneficích a vybrali 4,5 milionu korun právě při těch beneficích. Skrze hudbu i dobrovolnictví se svět dá měnit k lepšímu, řekla Petra Soukupová, zakladatelka Police Symphony Orchestra. Takže podrobnosti v Mladé frontě dnes moc blahopřejeme, no a ještě jednu bombu tady pro vás mám. Colors of Ostrava hlásí skutečnou bombu, přijede zpěvák Robbie Williams. Pořadatelé Colors of Ostrava mají v rukávu výjimečnou kartu, nikdy v minulosti totiž na českém hudebním festivalu nevystoupilo takové popové eso. V roce 2027 se ale v Ostravě hned první večer na hlavním pódiu objeví britský zpěvák a hudebník Robbie Williams. Na severní Moravu přiveze své poslední album Brit Pop a připomene i 30 let od vydání svého prvního solového alba. Jinak 24. ročník Colors of Ostrava se uskuteční od 21. do 24. července 2027. Ještě tady připomínají, článek je mnohem obsáhlejší na straně číslo 14 v dnešním Právu, takže zbytek už si můžete dočíst sami. Za hodinu budeme v novinách pokračovat i s dalšími tématy. Tak dobré ráno.

0: Tina Turner v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové přesně ve 6:15 dospívala. Tak vám řeknu, kdo bude taky naším dnešním ranním hostem. Dneska si připomeneme slavný triatlonový závod Ironman, který se teď v létě v srpnu už po třetí odehrál tady v Hradci Králové. A bylo to zase báječné. Závod totiž nebyl jenom o elitních kategoriích, ale opět se mezi špičkovými triatlonisty představilo i mnoho hobíků a nadšenců. No a na startu nechyběl ani soudce Jan Neumann z Hradce Králové, který ukázal, že talár a triatlonový drill můžou klidně patřit k sobě. Tak vám ho představíme, hlavně tedy toho jeho sportovního ducha dneska po 8:30 v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. No a možná, že vám jeho příběh bude i inspirací pro to, že to třeba v příštím roce na Ironmanovi taky zkusíte. Uvidíme. Takže se na něj moc těšíme v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Teď vám přejeme pěkné ráno, pojďme se podívat na to, jak bude.
1: Počasí.
0: Nejdřív opět ranní teploty, tady v Hradci Králové 12 stupňů, v Trutnově 6, v Rychnově nad Kněžnou 12 stupňů Celsia, teď ukazuje teploměr totéž v Náchodě i Výčíně, takže tam taky 12 stupňů. No a den bude zase moc pěkný, čeká nás hezký den, babího léta, bude slunečno, teď ráno můžou být někde výjimečně mlhy a teploty 20 až 23 stupňů na horách kolem 15. Vítr mírný jihovýchodní a biozátěž bude dnes na stupni číslo 1, mírná zátěž. Tak si určitě středu 30. září hezky užijte a my vám dál z Českého rozhlasu Hradec Králové taky pěkně hrajeme. Už za chviličku.
2: Vyhrajte vstupenky na jedinečnou show hudebních pecek ve swingovém hávu v podání Pirate Swing Bandu Jiřího Ševčíka. Už příští týden o ně budeme soutěžit v ranní bleskovce v 7 hodin a 20 minut. Po roce Pirate Swing Band opět v gala s novým programem. 19. října v Roškotově divadle v Ústí nad Orlicí, 4. listopadu v Královéhradeckém Aldisu a 9. listopadu v Pardubickém domě hudby. Soutěžíme o vstupenky do Hradce Králové. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: doufám, že si všichni užíváte to krásné počasí babího léta. I dneska takové bude, jak jsme si před chviličkou řekli. Samozřejmě, že to sichravé podzimní počasí taky přijde jednou a s ním i riziko většího výskytu nemocí. No a v této souvislosti můžeme připomenout jeden světový a zásadní objev. Bylo to právě na konci září roku 1928, kdy si skotský biolog Alexander Fleming při úklidu jedné ze zapomenutých laboratorních misek s mikroby všiml plísně, která je zabíjela. No a tak se zrodil penicilin. Já si myslím, že tenhle ten příběh taky všichni dobře znáte. No a tak se Tereza Brázdová na něj zeptala i dětí ve školce, tedy ne na ten příběh, ale spíš na to, co z toho příběhu vzniklo.
1: Co je penicilin?
2: Obchod?
3: Možná už vím. Že se tam dala do toho auta ta, jak se tomu říká, benzín.
1: A co je antibiotikum?
3: Já jsem chtěla říct nemoc nějaká.
1: No, s nemocí to souvisí. Když jsi nemocná, tak dostáváš co?
3: Prášky, sladky, kyselý nebo žádný chud.
1: A už jste někdy brali prášky?
3: Jo, protože mám dýmu a kašel.
1: A jak chutnají ty prášky?
3: Vůbec dobře.
1: A kdybyste měli vymyslet nějaké léky, nějaké prášky, jakou chuť by měly?
3: Sladkou. Jahodovou. Malinový. Čokoládový. Bombonový.
1: A na co všechno by byly?
3: Na límu. Na kašlání.
1: Ty máš kašel, Eliško.
3: Já na límu.
1: Tak to budeme všichni nemocní asi, co?
4: Eliško, já trošku taky už pokašlává.
1: A proč jste ve školce a ne v posteli?
3: Protože nás nemá dohlídat.
5: A takhle to vidíme my.

0: Je 6 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Statisíce řidičů musí letos požádat o nový doklad. Vedení koncernu Volkswagen bude jednat s odbory o dalším vývoji. Hokejisté Hradce Králové vyhráli v extralize nad Spartou. A počasí čekáme slunečno, teploty kolem 22 stupňů. Zprávy a Radek Půlchrábek. Hezké ráno. Zhruba 13 tisíc lidí v Královéhradeckém kraji letos musí vyměnit řidičský průkaz. Nejvíc dokladů propadne na Hradecku, Náchodsku a Trutnovsku. Žádost o nový lze podat bezplatně 90 dní před koncem jeho platnosti.
2: V celém Česku musí řidičský průkaz do konce roku vyměnit skoro 250 000 motoristů. Víc než třetina letos propadlých dokladů patří lidem starším 61 let. Žádost podaná online přes bankovní identitu zabere několik minut. Hotový doklad si pak řidiči můžou vyzvednout na 15 úřadech v kraji anebo na stovkách výdejních míst. Václav Plecháček, Český rozhlas.
0: Společnost Baťa uzavře během příštího roku závod v Dolním Němčí na Uhersko-Hradišťsku. O práci přijde přes 90 lidí. Podle člena představenstva firmy Andrea Montagnoliho se tamní provoz už nevyplatí. Baťa v Česku zůstane jako maloobchodní prodejce. Závod v Dolním Němčí je posledním ve střední Evropě. Zástupci automobilového koncernu Volkswagen dnes budou jednat v Hanovru se zástupci odborů IG Metall. Tématem je plán, který přijala v září dozorčí rada koncernu. Má za cíl téměř strojnásobit marže. Předpokládá taky rušení pracovních míst.
3: Takzvané kontrolní rozhovory iniciovaly odbory, chtějí při nich zjistit, jestli se Volkswagen ještě pořád drží kompromisu pracně vyjednaného před 2 lety. Tehdy zaměstnanci ustoupili ve finančních nárocích nebo akceptovali zrušení asi 35 tisíc pracovních míst. O zavírání továren a propouštění pro nadbytečnost ale nebyla řeč a koncern naopak sliboval nové investice do provozu. Volkswagen tvrdí, že jsou potřeba změny nad dohodnutý rámec, ale zároveň odmítá, že by kompromis porušoval. Případný konflikt se může přesunout do příštího roku. Od ledna mohou odbory stávkovat. Z Berlína Tomáš Hablín, Český rozhlas. Sport.
0: Hokejisté Hradce Králové zdolali v 6. kole extraligy Spartu 4-3. Pražané den předtím doma prohráli s Karlovými Vary. Mansfield vstoupil do zápasu 3 góly v úvodních 5 minutách. V čem se domácím povedl úvod utkání, vysvětluje útočník Alex Tamáši.
4: Podľa mňa nastavením do zápasu. Vedeli sme, že majú ten zápas v nohách, čiže tým našim systémom hry to vieme využiť. Nie je zvykom, že dávame góly a ešte tak rýchlo, takže veľmi, veľmi dôležitý vstup a sme za to radi.
1: Počasí.
0: Na východě Čech dnes bude slunečno, ráno výjimečně mlhy. Teploty mezi 20 a 23 stupni, na horách kolem 15. Vítr mírný, jihovýchodní, biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na výjezdu z obce Skřivany směrem na Nový Bydžov pozor na uzavírku, pokračuje tam oprava silnice. Držte se objízdné trasy.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: A po zprávách s Radkem Půlkrápkem pokračuje dobré ráno s Jakubem Šmitem, tak vás pěkně zdravíme. 6:04, dnes ve středu 30. září. Jak jste slyšeli ve zprávách, hokejisté Hradce Králové zdolali v 6. kole extraligy Spartu 4-3. Paráda, tak se k tomu ještě vrátíme v našem vysílání a to ve sportu chvilku před 7:00. No ale za chviličku tu pro vás bude mít další díl naší řidičské abecedy. Dneska si konkrétně povíme o tom, to bude taky zajímavé, jestli můžeme projet křižovatku na červenou, když uvolňujeme průjezd záchranářům. Všechno nám opět se svými hosty vysvětlí Václav Drážek z redakce Zelené vlny Českého rozhlasu. Tak si určitě poslechněte, no a dál vám přejeme taky šťastnou cestu, pokud nás posloucháte za volantem. Jsme rádi, že jste si nás i dnes naladili.

0: Jana Kratochvílová, teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové, 10 minut po 6. Čas na řidičskou abecedu a její další vydání. A dneska si povíme, jak jsem slíbil před chvílí, o tom, jestli můžeme projet křižovatku na červenou, když uvolňujeme průjezd záchranářům. Václav Drážek z redakce Zelené vlny má i dnes slovo.
1: Řidičská abeceda.
2: Když se za vámi v provozu objeví houkající sanitka, hasiči nebo policejní auto s majáky, může to být hodně stresová chvíle. A právě tehdy řidiče často napadne jedna otázka. Můžu při uhýbání vozidlům IZS projet na červenou? A jak se v takovém momentu zachovat, teď přiblíží plukovník Jan Straka.
3: Slyším majáky, už to vozidlo vidím, tak samozřejmě mojí povinností je umožnit mu průjezd. Buď snížením rychlosti, nebo uhnutím někam na stranu. Pakliže jsem na světlech, to znamená svítí mi červená a já nemůžu vjet do té křižovatky, tak to samozřejmě v tuhle chvíli mohu porušit. S opatrností vjedu tak, abych uhnul tomu vozidlu, který jede za mnou.
2: Existuje nějaké doporučení pro řidiče, jak se chovat a usnadnit si celou situaci?
3: Je důležité vždycky dát těm řidičům vozidla s majáky na vědomí, co děláte. Nic unáhleného, nic zkratkovitého. Pokud uhýbám, tak dát znamení o změně směru jízdy, aby ten řidič vozidla IZS věděl, že o něm víte. Nebrzdit prudce, protože pokud za vámi například pojedou hasiči s cisternou, kde mají naloženou vodu, tak to nezabrzdí tak jako vy v tom osobáku.
2: Mají si řidiči na něco dát větší pozor?
3: Tam je důležité vždycky předtím, než se zařadím zpět po tom uhybném manévru, podívat se ještě do zpětného zrcátka, jestli tam nejede těch vozidel víc, protože se může stát, že vozidlo policie, za ním může jet záchranka, případně se jedná o nějaký doprovod, kde těch vozidel využívajících právo přednostní jízdy je víc a tam je důležité nenajet jim zpátky do té trasy.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Celine Dion, která nepřestává překvapovat. Teď třeba překvapila v Paříži na módní přehlídce, kdy vystoupila tady v pondělí vlastně teď 28. září na módní přehlídce značky L'Oréal. Nečekaně tam vystoupila, kde tady na mole před Eiffelovou věží zaspívala jeden ze svých hitů. Překvapivé vystoupení v Paříži to bylo, jinak zpěvačka zahájila tím vystoupením přehlídku v elegantních černých šatech a bylo to u příležitosti zahájení pařížského týdne módy Paris Fashion Week. Jinak Celine Dion v Paříži pokračuje ve svém velkolepém návratu na koncertní pódia po dlouhých 6 letech, i přesto, že stále bojuje s vážným neurologickým onemocněním. V Paříži čeká celá koncertní šňůra, která skončí koncem května 2027. No a očekává se, že její vystoupení uvidí a uslyší 100 000 až 1 000 000 diváků. Jejich počet bude záviset na rozložení sedadel v aréně, kam se vejde od 30 do 45 000 návštěvníků. Koncertů bude celkem 26, no a mluví se o tomto návratu velkolepém Celine Dion na koncertování, na koncertní pódia jako o hudební události roku. Tak, co nás čeká teď? Předpověď, pojďme se na to podívat, jak bude.
1: Počasí.
0: Máme pro vás novou aktualizovanou předpověď počasí, která říká, že nás dnes čeká teplý, ale místy i větrný den, bude jasno až polojasno. Teploty 21 až 24 stupňů, na horách 14 až 17 a vítr slabý, přes den na většině území mírný, jihovýchodní až východní. Bude to velmi podobné jako včera, no a babí léto bude pokračovat i v příštích dnech.
1: Páteční habaděj s Ladou Klokočníkovou živě z naší rozhlasové kavárny každý pátek od 9 do 12 hodin.
2: A na koho se můžete těšit? Po 10. hodině budou našimi hosty herečka Jitka Sedláčková a restauratér Pavel Tepfr. A po 11. hodině muži roku Jakub Bolek, David Ryba a také prezident soutěže muž roku David Novotný.
1: Přijďte do naší rozhlasové kavárny nebo poslouchejte Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Jací hosté dnes přijdou do našeho vysílání. Ráno tady bude Jan Neumann z Hradce Králové, který se tady v Hradci Králové v létě opět zúčastnil slavného triatlonového závodu Ironman. No a protože pracuje taky jako soudce, tak se určitě po půl deváté zeptáme i na to, jak jde talár a sport dohromady. Pak po 11. hodině to bude téma kontrola pokožky po létě v radioporadně, prevence melanomu a taky expirace krému. To všechno probereme s doktorkou farmacie Ivanou Lánovou, která bude připravena odpovídat i na vaše případné dotazy. No a po 13. hodině Alex a host, tak vám Alex Minářová opět teď sama řekne, kdo to bude po 13. hodině a na koho se můžete těšit.
1: Alex a host si budu povídat s onkoložkou a hematoložkou profesorkou Petrou Tesařovou. Co stojí za nárůstem mladých žen s rakovinou prsu? A jsou na to lékaři připraveni, nebo stále přetrvává představa, že mladá žena zkrátka nemůže onemocnět? Jak moc se posunul vývoj protinádorové léčby? A hledají pacientky i pomoc na internetu? Poslechněte si nás, začínáme po 13. hodině.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Filantropka Vendula Pitzingrová hostem nového dílu talk show na jednoho. ČT2. Ivana Jirešová a Martin Písařík navštíví jedny z nejmalebnějších oblastí Portugalska, Sintru a Obidos. Premiérová řada cestopisného cyklu Bedekr. A ČT Art uvádí příběh ženy, která výrazně proměnila českou módu a která právě slaví životní jubileum. Premiéra dokumentu Liběna Rochová, Sochy v pohybu. Středeční večer s Českou televizí.
1: Je půl sedmé.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Ministerstvo financí bude ode dneška opět vyhlašovat maximální ceny pohonných hmot na každý den. Stejně jako na jaře stát sníží spotřební daň z nafty. Víc ve zprávách v 7. Do Orlických hor míří složky integrovaného záchranného systému. Dnes tam budou cvičit hašení lesního požáru v okolí pevnosti Hanička. Akce začne v 7:30 a potrvá do odpoledne. Městská policie ve Špindlerově Mlýně se tento týden zaměřuje na dodržování rychlosti. Strážníci kontrolují například úsek u Labské přehrady nebo lokalitu Medvědí koleno. Cílem je prevence. Polsko vyslalo kvůli dronovým útokům na Ukrajinu do vzduchu vojenské letouny. Oznámila to ráno armáda. Uzavřená jsou teď letiště v Lublinu a v Řešově. Hokejisté Hradce Králové porazili v 6. kole extraligy Spartu Praha. Soupeře zdolali 4-3. A jaké bude počasí? Slunečno, ráno výjimečně mlhy. Teploty na východě Čech kolem 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na trase Trutnov Náchode pozor na omezení v Poříčí, kde pokračuje stavba dálnice D11. Projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

krásný a cudný, mnoha se ve mně zhlídla, oči jako devě studny, vlasy jak havraní křídla. Dobře vím, co znamená pát, to nás trefí včího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

0: právě Denní tisk.
1: Je čas na noviny opět. Gočárův v okruh v Hradci Králové se otevře řidičům, oprava míří do finále. Hradecký deník o tom dnes píše. Oprava téměř kilometrového úseku frekventovaného Gočárova okruhu v Hradci Králové pomalu končí. Práce na opravě úseku Gočárova okruhu silnice první třídy číslo 31 v Hradci Králové míří do finále. Aktuálně dokončujeme pokládky obrusných vrstev v rychlých jízdních pruzích a následovat budou práce na dopravním značení, informuje ředitelství silnic a dálnic na síti X. Do plného provozu se úsek podle silničářů uvede na konci tohoto týdne, takže se řidiči můžou těšit. To je z Hradeckého deníku jedna zpráva, dívám se také do regionálního práva, to se i rýmuje, to jsem původně nechtěl, vidíte. Čtvrtková jičínská knihovna jenom září, píše na straně číslo 15 dnešní právo. Rekonstrukce knihovny Václava Čtvrtka na Denisově náměstí v Jičíně skončila. Trvala celé 3 roky a zatímco vnější podoba budovy září novotou, ale ponechala si svůj původní vzhled, tak interiér se zcela proměnil. Celkové náklady vystoupaly na 83 milionů korun, z toho téměř 60 milionů činila dotace. Zásadní součástí rekonstrukce bylo umístění spirálového železobetonového schodiště, výstavba výtahu, zřízení nového hygienického zázemí, taky pořízení elektronických systémů, vybudování přístavby a také přestavba podzemních prostor. Vypadá to tam moc pěkně, takže o tom píše dnešní právo například, ale taky Mladá fronta dnes, kde najdete článek. Stejně tak tady najdete i pozvání dnes na Dašu, která vystoupí u Petrofů v Hradci. Držitelka Thálie za roli v muzikálu Jesus Christ Superstar zpěvačka Daša dnes v 7 hodin večer, to znamená v 19 hodin, vystoupí v Hradecké Petrov galerii, kde ji doprovodí Pajky Pajk Quintet. Takže jestli tam taky míříte, hezky si to užijte. Tolik pro tuto chvíli z novin. Za 4 minuty už bude 7:15. Dobré ráno.

0: Za minutu už bude 6:45, pěkné středeční ráno, dnes je 30. září, svátek má Jeroným. Za chviličku nás čekají hokejové informace ve sportu, protože hokejisté Hradce Králové zdolali v 6. kole extraligy Spartu Praha 4-3, takže víc k tomu za chvíli. Teď samozřejmě předpověď.
1: Počasí.
0: Dnes nás čeká teplý, ale místy i větrný den, bude jasno až polojasno, teploty 21 až 24 stupňů, na horách 14 až 17 a vítr slabý, přes den na většině území mírný, jihovýchodní až východní, to je tedy dnešek. V noci nás čeká noc téměř bez oblačnosti, bude jasno až polojasno, teploty 13 až 10 a při uklidnění větru můžou zase klesnout a spadnout ty noční teploty a hlavně ráno na 5 stupňů Celsia. No a zítřek bude ve znamení pokračující babího léta, zítra bude taky jasno až polojasno, ale k večeru bude od západu oblačnosti malinko přibývat a teploty zítra stejné jako dnes, tedy 21 až 24 stupňů Celsia. Tak si dny babího léta hezky užívejte, minimálně do konce tohoto týdne, ale jak už jsme včera mluvili s meteorologem Imrichem Drapákem, tak možná asi to vypadá, že i v tom příštím týdnu bude babí léto pokračovat, takže si k tomu dnes určitě kolem 8:45 právě s ním taky ještě něco řekneme a určitě si tu předpověď upřesníme. No a vydá, už je 6:45, úplně přesně.
1: Zveme vás na jubilejní 30. gala večer spojený s vyhlášením ankety Šarmantní osobnost roku. V pátek 23. října v 19 hodin v kongresovém centru Aldis Hradec Králové. Těšit se můžete na vítěze minulých ročníků Simonu Stašovou, Petra Kostku, Jana Přeučela, Jana Pirka, Pavla Pavko, Pavla Šporcla a další. Jako každý rok nebude chybět rozhlasový Big Band Gustav Broma s dirigentem Vlado Valovičem, zpěváky Ivanou Regešovou, Michalem Malátným a Davidem Dejlem a také hradečtí Gentleman Singers. Vstupenky si můžete zakoupit v královéhradeckých infocentrech nebo na webu hkpoint.cz. Více informací na webu šarmantníosobnost.cz.

0: Tak pojďme na ten hokej, jak jsem slíbil teď v 6 hodin 50 minut. Hokejisté Hradce Králové po druhé za sebou vyhráli doma na domácím ledě. Spartu porazili těsně 4-3, ale v zápase, ve kterém žádné drama připustit nemuseli, jak teď uslyšíte.
1: Začátek bylo až dříše snů a možná nám tohle uškodilo.
2: Komentoval asistent trenéra Hradce Králové Petr Koukal úvodní pětiminutovku, ve které se domácí dostali do bleskového vedení 3-0 a vysvětluje, proč jim to uškodilo.
1: Pak se soupeř dostávali do těch šancí, my jsme přestali trošku hrát, nevím, čeho jsme se začali bát a v podstatě furt se Sparta dostávala nějaký dostřel, ale naštěstí pro nás jsme to dokázali koupat za 3 body.
2: Rychlé vedení Hradce, dotahování Sparty, rvačka jeden na jednoho ve stylu NHL a drama v závěru. Utkání nabídlo lecos, včetně velkých emocí, které se do hry snažil za nepříznivého stavu nejvíc vnést kapitán Sparty Filip Klapík.
3: Tak hrajeme za Spartu, já si myslím, že tam ty emoce musí být a akor, když se nedaří a já jsem hrdý, že tady můžu být a chci tam nechat všechno, každý zápas, takže ty emoce k tomu patří, já jsem emotivní člověk a zase za mě upřímně těch emocí tam máme málo, tak to možná beru trošku šťastně.
4: Hokej nemůžete hrát bez emocí, jako to je o ničem, že jo? Jako musíte být emoční, musíte chtít vyhrát každý souboj, každý kotouč a jsem to tam viděl, bohužel 50 minut nebo 55 minut, těch prvních 5 minut nás to stálo a musí se každý přidat. Měli jsme tam fight, měli jsme tam dvakrát se ty hráči postavili za sebe, takže jako malýma kručkama, ale z toho si nemůžeme brát vůbec, jsme prohráli a musíme být nespokojení, musíme pracovat.
2: Vybízí trenér Spartanů Patrik Augusta, i on musel kousat další těsnou porážku den po prohře 0-1 doma s Karlovými Vary. I zmiňovaná rvačka přispěla k atraktivitě zápasu. Královéhradecký Kevin Klíma se vydal pomstít tvrdý náraz do spoluhráče Radka Pilaře a vyzval k souboji o hlavu většího finského beka Nika Sepeleho. Ten potom Klímovi vyjádřil respekt poklonou a jeho odvahu ocenili i všichni spoluhráči, včetně Alexe Tamášiho.
5: Určitě ano, super se zastal, Pilka to tam dostal, takže všichni jsme ho pochválili a pozbudili, že je výborná robota. Bylo to vybičované.
2: Hradec Králové v dramatickém závěru odolal tlaku Sparty a odnesl si cenné vybojované vítězství 4-3. Z Hradce Králové Krištof Kousal, Český rozhlas.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 7 hodin.
3: Český rozhlas.

0: hlas Hradec Králové, zprávy.
1: Stát znovu přistupuje k regulaci cen pohonných hmot. České dráhy nesouhlasí s výsledkem tendru na provoz rychlíků z Prahy do Trutnova. Hokejisté Hradce Králové porazili v extralize pražskou Spartu. A počasí čekáme slunečno, teploty kolem 22 stupňů. Zprávy a Radek Půlchrábek, hezké ráno. Ministerstvo financí vyhlásí nejvyšší možnou cenu benzínu a nafty pro zítřek. Určovat ji bude každý den minimálně měsíc. Vláda ceny regulovala už na jaře. Opatření opět zavádí kvůli výraznému zdražení paliv.
2: Vláda Andreje Babiše z ANO se minulý týden rozhodla přistoupit k regulacím pohonných hmot poté, co se průměrné ceny nafty v Česku opět přiblížily hranici 50 korun za litr. A také poté, co podobné kroky začaly zvažovat okolní státy. Kromě vyhlašování maximálních cen se od 1. října sníží spotřební daň z nafty. Zatím má regulace platit jeden měsíc, vláda ji však může prodloužit. Vláda chce také uvalit mimořádnou daň na rafinérie. Výpadek spotřební daně z nafty připraví podle propočtu ministerstva státní rozpočet o víc než 1 miliardu korun měsíčně. Zdanění mimořádných zisků rafinérií má naopak přinést přes 5 miliard korun. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
1: České dráhy nesouhlasí s výsledkem soutěže na provoz rychlíkové linky mezi Prahou, Hradcem Králové a Trutnovem. Proti rozhodnutí ministerstva dopravy podají námitku. Informuje o tom server z dopravy.cz. Dopravce argumentuje mimořádně nízkou cenou, kterou nabídl vítězný RegioJet. Pokud dráhy s námitkami neuspějí, můžou se ještě obrátit na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Vítěz tendru má obsluhovat linku od roku 2028. Sněmovna dnes bude pokračovat v jednání o případném vyslovení nedůvěry vládě. Schůzi nechala svolat opozice kvůli hospodaření Česka i možnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Poslanci večer debatu přerušili. Dnes by mělo na plénu vystoupit přes 50 řečníků. Sport. Hokejisté Hradce Králové porazili v šestém kole extraligy Spartu 4-3. Domácí už po 5 minutách vedli 3-0, což asistent trenéra Petr Koukalo označil za start z říše snů. Přiznal ale, že to Pražany motivovalo do konce zápasu.
3: Možná nám tohle uškodilo, protože pak se soupeř dostávali do těch šancí, my jsme přestali trošku hrát, nevím, čeho jsme se začali bát a v podstatě furt se Sparta dostávala nějaký dostřel, ale naštěstí pro nás jsme to dokázali koupat za 3 body.
0: Počasí.
1: Na východě Čech bude slunečno, teď ráno výjimečně mlhy. Teploty 21 až 24 stupňů, na horách kolem 15. Vítr mírný, jihovýchodní, biozátěž je dnes na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: V centru Jičína není možné projet ulicemi Ruská a Poděbradová, pokračují tam opravy, držte se objízdné trasy.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Sedm hodin, 4 minuty, středa 30. září, svátek má Jeroným, no a dobré ráno vám přeje taky Jakub Schmidt od mikrofonu Českého rozhlasu Hradec Králové. Už včera ráno, pokud jste poslouchali, jste mohli slyšet o tom, že k paulanskému klášteru v Nové Pace na Jičínsku přijela společně s restaurátory vysokozdvižná plošina. Odborníci totiž potřebovali prozkoumat stav soch na průčelí kostela. Na plošině přímo k ním vyjela i naše reportérka Kateřina Kohoutová, která nás o tom včera v dobrém ránu živě informovala, takže tam i něco natočila. No a reportáž z toho tedy za malou chvíli nabídneme v našem ranním vysílání, abyste tedy věděli, jaké to tam bylo a co všechno se tedy zkoumalo. No a v Bleskovce dobrého rána pak pro vítěze máme CDčko Libora Pavlaty, Až se znova narodím, a k tomu i dnes samozřejmě přidáme taky vstupenky na koncert trumpetisty Laca Dečiho a jeho kapely Cellula New York. Čekají vás ve Spolkovém domě v Náchodě 11. října od 18 hodin. Bude to velkolepá událost, takže u toho můžete být díky Českému rozhlasu Hradec Králové. Ovšem, když se vám podaří vyhrát a zvítězit před 7:30. Tak držím palce a ještě jednou dobré ráno a hezkou středu vám všem od Jakuba Schmidta.

0: Bobek, v dobrém ránu a teď zamíříme do Nové Paky, jak jsem před chvíličkou slíbil, sochy u kláštera Paulánů v Nové Pace. Totiž včera prozkoumávali restaurátoři. Vzhledem k jejich rozměrům a umístění v 27 metrech nad zemí, takže pořádně vysoko. K tomu potřebovali vysokozdvižnou plošinu a speciální techniku. No a všechno zdokumentovali, vyfotili a s největší pravděpodobností budou tedy sochy restaurovat přímo na tom místě vysoko z vysokého lešení. Všechno ale musí projednat nejdřív s církví, stavaři a taky z historiky.
1: Před kostel dorazila plošina, je potřeba ji ukotvit.
2: Vzhledem k tomu, že probíhá celková rekonstrukce kláštera, tak jsme se rozhodli i na základě některých dostupných pramenů z Jaroměře od Národního památkového ústavu opravdu tu plošinu přizvat a jet se podívat nahoru, aby jsme zjistili stav těch soch, jaký reálný je.
1: Vysvětluje Jan Kracík, restaurátor. Společně s restaurátorem a dalšími odborníky začínáme stoupat nahoru.
3: Nemusíte se opravdu ničeho bát.
1: Už se blížíme k prvnímu dílu. Nutno podotknout, že s jistotou ani historici netuší, co je to za sochu.
4: Máme zatím dvě varianty. První možnost je, že to je svatý František z Assisi, ale je tu i varianta, že by to mohl být svatý Benedikt podle paralely zobrazení svědců na oltáři v kostele. Tak uvidíme po prozkoumání.
1: Vysvětluje Kateřina Vohanková z městského úřadu.
3: Tak já si vás teďka jenom můžu poprosit, jestli jenom takhle zvednete ruce, abyste se nedrželi toho zábradlí a já vás vysunu.
1: Tak my už teď sochu máme téměř na dosah. Na první pohled vypadá, že čas už se na ní hodně podepsal.
2: Bylo to vidět i ze spodu, ale tady je to evidentně zřejmý, že...
3: Můžeme k soše?
2: Můžeme k soše a z těch blížších záběrů to bude ještě markantnější. Trhliny, praskliny, ale zatím to nevypadá na nic jako staticky vážného nebo úplně havarijního.
3: Chcete ještě za roh?
4: Ty sochy jsou opravdu na ráně, jak se říká, a vlastně všechny deště, větry na ně působí velmi a ten pískovec není příliš odolný a v tuhle chvíli začíná být ve stádiu už jako dožilý a ten stav těch soch je opravdu havarijní, takže potřebujeme je zdokumentovat, aby jsme následně navehli nějaký postup, co s nima.
3: Jaké z nich chcete? Už tak vás jenom natočím klidně, to je rychlejší, než tady přejíždět celým ramenem.
2: Restaurátorský zákrak je tady na snadě a bylo by dobré provést někdy v nejbližší době, ale není to tak, že by v tuhle chvíli hrozilo nějaký nebezpečí pádu části sochy na zem.
1: O konkrétních opravách budou restaurátoři jednat s majitelem i vedením města. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Jičínsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Skupina Aha, teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. ABBA nás možná taky čeká, ale tohle byla Aha. 7 hodin 17 minut, to je přesný čas. No a co nás čeká ještě v našem vysílání dneska třeba po 8:30? Přijde Jan Neumann z Hradce Králové, který se tady v Hradci Králové v létě opět zúčastnil slavného triatlonového závodu Ironman, tak nám určitě řekne, jaké to bylo, jak si to užíval, jaký měl taky čas, jestli se mu podařilo vůbec dostat do cíle. No a protože pracuje jako soudce, tak se ho určitě taky po 8:30 zeptáme i na to, jak jde talár a sport dohromady. Poslechněte si. Pak dopoledne v radioporadně s doktorkou farmacie Ivanou Lánovou probereme kontrolu pokožky po létě a taky prevenci melanomu a expiraci krému. To všechno tedy po 11. hodině v radioporadně. I vy se můžete ptát na adrese studio.hradec@rozhlas.cz. Připomínám. No a přejeme vám jinak hezký den s Českým rozhlasem Hradec Králové. Dnes je to středa 30. září. Svátek, jak už jsem říkal, má Jeroným, taky jsme dnes několikrát blahopřáli, takže ještě jednou. No a zpěvák Pavel Vítek třeba oslaví narozeniny 64., takže taky gratulujeme a blahopřejeme.
1: Počasí.
0: Venku nás čeká teplý, ale místy i větrný den, bude jasno až polojasno, teploty 21 až 24 stupňů, na horách 14 až 17 a vítr k tomu povane slabý přes den, na většině území mírný, jihovýchodní až východní. A babíle to bude pokračovat i v dalších dnech, jak už avizují a slibují meteorologové dopředu, takže i o tom si povíme přesně za hodinu s meteorologem Imrichem Drapákem. Zítra nás totiž čeká taky až 24 stupňů Celsia a taky jasná až polojasná obloha, možná pak k večeru bude od západu oblačnost trošičku víc přibývat, ale to opravdu až k večeru. Tak si užívejte dny, které jsou teď s námi a za chviličku už dnešní ranní soutěž.
1: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: A my si společně tentokrát připravíme tresku a zapečeme si ji s bramborami, olivami, vínem, rajčátky, česnekem a tymiánem. Takže to krásně zavoní a navíc budeme vše dělat v jedné zapékací míse, takže se ty chutě nádherně propojí. No a to my máme rádi.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
3: Někdy je to tak a nezmůžeš s tím

0: 7 hodin 23 minuty, tak chvilku na to máme, na to dnešní soutěžení, tak doufám, že se taky zapojíte. Bleskovka. O co hrajeme? Hrajeme o CDčko Libor Pavlata, Až se znova narodím, a taky i dnes o dvě vstupenky na koncert trumpetisty Laca Dečiho a jeho kapelu Cellula New York, kteří vystoupí společně ve Spolkovém domě v Náchodě 11. října od 18 hodin. Velká věc to bude. Laco Deči se vrací pravidelně do České republiky a jsme moc rádi, že si vždycky najde čas právě i na náš kraj, kde vystupuje už po několikáté. Takže pozor, soutěžní otázka zazní. No a ta bude velmi jednoduchá, zase se zeptám, kdo to je. Tahle ta dáma takhle vzpomínala kdysi, známá tedy moderátorka, na svého tatínka v rozhlasovém pořadu A léta běží.
1: Byl to Švec. Já jsem sedávala u něj u verbánku a četla jsem mu rodokapsy, aby nešel do té hospody. No, tak maminka si s ním prožila, myslím, dost špatné roky. Nakonec to došlo tak, že se s ním musela rozvést, protože to nešlo.
0: Tak poznal někdo podle hlasu známou televizní moderátorku? Jestli ano, tak zavolejte.
2: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: A na tom telefonu je první z vás. Dobrý den, haló, Český rozhlas Hradec Králové.
3: Dobrý den, Petra.
0: Petra se nám dovolala, výborně, Petro, moc vás zdravím. Tak koho si myslíte, že jste poznala? No?
3: Já si myslím, že je to paní Štěpánka Haničnicová.
0: Výborně. Legendární moderátorka, herečka, scénáristka, dramaturgině a především dlouholetá tedy televizní moderátorka pořadu pro děti, která se stala idolem mnoha generací dětských diváků. Taky jste vyrůstala na Štěpánce?
3: Určitě.
0: Co si pamatujete, kterou postavičku? Podle toho se totiž pozná, jaká jste generace, kolik vám je let případně. Já teda se přiznám, že jsem vyrůstal na Rozmarinku, kde byl Čertík Bertík.
3: Tak to se taky pamatuju a myslím si, že to byl ještě Míša Kulička.
0: Ano, taky tam byl. A ještě před nimi to byl i Medvídek Emánek, taky oblíbená plyšová maňásková postavička z počátku televizní tvorby. Jinak Štěpánka v televizi byla vlastně od počátku televize, v 50. letech začínala a strávila tam, prožila tam celý život. A Studio Kamarád taky, nebo Malý televizní kabaret, vzpomínám na to, jak tam byla taky kouzelná v té partě. No výborně, a my jsme si na ní dnes vzpomněli proto, protože tedy před 95 se Štěpánka Haničincová narodila. Tak, vzpomněli jsme na ní. Vám blahopřeju, Petro, skvěle.
3: Děkuji.
0: Užijte si koncert Laca Dečiho. No a jak jsem říkal před chvíličkou, že tu byla Aha a že bude i ABBA, tak právě ten okamžik nastal. Právě teď ABBA v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové, tak trošku, Petro, i pro vás. Tak se mějte krásně, naschledanou.
3: Děkuji, naschledanou.

0: Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Platy policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby v příštích 3 letech porostou. Každý rok si polepší o 2600 až 2900 korun měsíčně. Oznámil to ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Silničáři v Náchodě uzavřou hlavní trasu na Hronov a Broumov. Ulice Broumovská nebude průjezdná od října celkem 4 dny. Důvodem jsou práce na stavbě obchvatu města. Objízdná trasa povede přes Dolní a Horní Radechovou a Červený Kostelec. Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně obnovila po téměř 3leté opravě provoz. Díky rekonstrukci má budova modernizované vnitřní prostory, nový společenský sál a bezbariérový přístup, informuje radnice. Společnost Boeing získala zakázku na novou generaci stíhaček pro námořnictvo Spojených států, oznámilo to ministerstvo obrany. Kontrakt má hodnotu v přepočtu 430 miliard korun. Čeští fotbalisté prohráli i 2. utkání elitní skupiny Ligy národů. V Praze podlehli Anglii po brankách Gordona a Kanea 0-2. A jaké bude počasí? Slunečno, teď ráno výjimečně mlhy. Teploty na východě Čech kolem 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Na výjezdu z obce Skřivany směrem na Nový Bydžov pozor na uzavírku, pokračuje tam oprava silnice, objízdná trasa je vyznačená.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: ranní kávě Denní tisk.
1: 7 hodin 40 minut, dobré ráno, s novinami na stole. Byšičky zažili první vinobraní a taky historicky první bělohradský burčák, jak píše dnešní deník, regionální deník. Sváteční pondělí patřilo na Byšičkách vínu, hudbě a premiéře, na kterou místní vinaři dlouho čekali. V areálu Nového dvora v Lázních Bělohrad se totiž 28. září uskutečnilo svatováclavské vinobraní, no a návštěvníci mohli ochutnat první bělohradský burčák vyrobený z hroznů přímo z místních vinic. Jeho množství bylo omezené, takže na zájemce čekala skutečná premiéra. Bělohradské vinice jsou součástí nově vznikajícího vinařského projektu a svatováclavské vinobraní ukázalo, že vinařství se může postupně prosazovat právě i také v tomto podhorském regionu. Je tady i fotka, obrázek, tak se můžete podívat, jak si ten burčák a vinobraní hezky užívali v Lázních Bělohradu. No a já už se dívám taky do Mladé fronty dnes, do přílohy pro náš Hradecký kraj, a tady se píše o medaili ze Senátu, kterou má Petra Soukupová. Včera jste o tom taky slyšeli i v našem vysílání. Zakladatelka Police Symphony Orchestra Petra Soukupová převzala teď v pondělí ve sváteční den od Miloše Vystrčila z ODS stříbrnou medaili předsedy Senátu. Jinak orchestr, připomeňme, mnohokrát o tom mluvila i v našem vysílání, založila s bratrem, a to už před 16 lety. Dneska těleso tvoří na 150 hudebníků, skvělých muzikantů, hráli už na nádražích, vyprodali Lucernu, hrají taky při beneficích a vybrali na nich 4,5 milionu korun. No a skrze hudbu i dobrovolnictví se svět dá měnit k lepšímu, řekla zakladatelka Police Symphony Orchestra Petra Soukupová pro Mladou frontu dnes. Takže k tomu i my z Dobrého rána moc blahopřejeme a Petru Soukupovou zdravíme a samozřejmě všechny z tohoto orchestru. No a ještě jedna bomba, kterou přináší dnešní Právo. Colors of Ostrava hlásí skutečnou bombu, přijede zpěvák Robbie Williams. Pořadatelé Colors of Ostrava mají v rukávu výjimečnou kartu. Nikdy v minulosti totiž na českém hudebním festivalu nevystoupilo takové popové eso. V roce 2027 se ale v Ostravě hned první večer na hlavním pódiu objeví britský zpěvák a hudebník Robbie Williams. Na severní Moravu přiveze své poslední album Brit Pop a připomene i 30 let od vydání svého prvního solového alba. Jinak 24. ročník Colors of Ostrava se uskuteční od 21. do 24. července 2027 a víc o tom píšou dnešní noviny, tedy konkrétně Právo, na straně číslo 14 si o tom můžete přečíst.

0: počasí.
1: Ranní teploty od rána tedy moc neposkočily, jsou prakticky tam, kde byly kolem 8:45, když jsem vám říkal poprvé, kolik venku je, takže tady v Hradci Králové stále 12 stupňů, v Trutnově 6, tam je chladněji, v Rychnově nad Kněžnou 12 stupňů, v Náchodě 11 a v Jičíně 12 stupňů. To jsou teď teploty venku, no a jaké budou během dne? Dnes vystoupí opět až ke 24 stupňům Celsia, takže nás čeká teplý, ale možná místy větrný den, bude jasno až polojasno, teploty 21 až 24 stupňů, na horách 14 až 17, no a vítr povane slabý, přes den na většině území mírný, jihovýchodní až východní. Tak a za chviličku česká nej a co v učebnicích nebylo, za chviličku si tedy povíme dnes konkrétně o tom, jaké nejstarší druhy rostlin můžeme najít na naší zemi. Takže o tom bude mluvit Martin Písařík v rubrice co v učebnicích nebylo, určitě si poslechněte a dobré ráno.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že některé rostliny můžeme označovat jako živé fosílie? Na Zemi rostou rostliny, co tu jsou o miliony let déle než lidský druh. Dodnes si ponechali znaky svých dávných předků a přitom stále přežívají. Mezi druhy, které můžeme najít i u nás, patří jinan dvojlaločný, známý také jako ginkgo biloba. Evoluční větev tohoto stromu dorůstajícího výšky 30 až 40 metrů se vyvinula už před 270 až 300 miliony let. Ve volné přírodě ale postupně skoro vymizel a přežil pouze v jihovýchodní Číně, kde jej mniši pěstovali v chrámových zahradách. Paradoxně se ale dobře vyrovnává s průmyslovým znečištěním. Také cikasy na Zemi existují již stovky milionů let. Přestože většina druhů vyhnula v dobách dávno minulých, některé přežily až do současnosti. Na první pohled mohou cikasy připomínat palmy, ve skutečnosti jsou však blíže příbuzné jehličnanům. Cikasy tvoří šištice, které patří k největší v rostlinné říši, některé dosahují délky přes půl metru. Další pozoruhodnou vlastností cikasů je jejich mimořádná dlouhověkost. Některé exempláře se mohou dožít více než tisíce let.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Osm hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Stát připravuje stavbu obchvatu Rychnova nad Kněžnou. Výpočet superdávky se bude řídit podle nových pravidel. Hokejisté Hradce Králové slaví v extralize výhru nad Spartou. A počasí čekáme slunečno, teploty kolem 22 stupňů. Zprávy a Radek Půlkrávek, hezké ráno. Stavba obchvatu Rychnova nad Kněžnou má začít v příštím roce. Počítá s tím ředitelství silnic a dálnic. Práce by měly být hotové do roku 2029. Obchvat odvede část dopravy ze silnice 1/14 mimo centrum města.
5: První etapa bude dlouhá zhruba 4,5 kilometru. Začne u Lipovky a povede západně kolem Rychnova nad Kněžnou. Nová komunikace překoná například silnici směrem na Častolovice, železniční trať a řeku

0: Kněžnou. Součástí budou také dva kruhové objezdy, další mimoúrovňové napojení a 6 mostů. Na konci se obchvat napojí na ulici Pod Budínem a přes ně na stávající silnici první třídy číslo 14. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
1: Město Hradec Králové nechá připravit projektovou dokumentaci k výstavbě koláren u 4 základních škol. Vzniknout mají v ulici Števcova, SNP, Bezručová a ve Svobodných dvorech. Cílem je vytvořit bezpečný prostor pro kola i koloběžky. Výpočet podpory na bydlení v superdávce bude od zítřka změněn. Klíčovou roli má nově hrát konkrétní okres, ve kterém žadatel žije. Podle státu tak bude podpora lépe odpovídat reálným cenám v jednotlivých regionech. Daniel Hůle z Člověka v tísni říká, že je to změna k lepšímu. V některých případech ale může výši podpory zkreslit.
2: A stačí, když v nějakém okrese bude relativně malé množství žadatelů o dávky a budou mít nějaké vychýlené hodnoty těch nájmů, tak v tu chvíli najednou se pro ostatní žadatele z toho okresu stane normativem situace těch málo rodin. Sport.
1: Hokejisté Hradce Králové zdolali v 6. kole extraligy Spartu 4-3. Pražané den předtím doma prohráli s Karlovými Vary. Mountfield vstoupil do zápasu 3 góly v úvodních 5 minutách. V čem se domácím povedl úvodní utkání, vysvětluje útočník Alex Tamáši.
3: Podľa mňa nastavením do zápasu. Vedeli sme, že majú ten zápas v nohách, čiže tým našim systémom hry to vieme využiť. Nie je zvykom, že dávame góly a ešte tak rýchlo, takže veľmi, veľmi dôležitý vstup a sme za to radi.
1: Čeští fotbalisté prohráli na úvod Ligy národů i druhé utkání. Po porážce s Chorvatskem podlehli tentokrát Anglii 0-2. Počasí. Na východě Čech dnes bude slunečno, teploty mezi 21 a 24 stupni, na horách kolem 15. Vítr slabý, jihovýchodní, biozátěž je dnes na jedničce.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Ve Velkém Poříčí na Náchodsku pozor na uzavírku Poříčské ulice. Důvodem je stavba nové silnice směrem na Náchod.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Osm hodin, 4 minuty, dobré ráno přejeme, tady je Český rozhlas Hradec Králové a v kalendáři středa 30. září, svátek má Jeroným, no a protože je středa, tak už za chviličku opět vyrazíme na silnice, i dnes mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petrou Drkulovou, aby nám pověděla, co se na důležitých tazích našeho Královéhradeckého kraje teď aktuálně odehrává. Hostem po 8:30 pak bude, rád připomenu, Jan Neumann z Hradce Králové, který se tady v Hradci v létě opět zúčastnil slavného triatlonového závodu Ironman. A zvládnul tak opět kilometr, 900 metrů plavání, 90 kilometrů na kole a 21 kilometrů běhu. No a protože pracuje taky jako soudce, tak se určitě po 8:30 zeptám i na to, jak jde soudcovský talár a sport takový vrcholový dohromady. Po 8:30 v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Ať se dál hezky vstává. Dobré ráno od Jakuba Šmita.

0: Hana Zagorová teď dospívala v Dobrém ráno Českého rozhlasu Hradec Králové písničku Spěchám. Vy za volantem naopak vůbec nespěchejte, protože za volantem se žádný spěch nevyplácí. Naopak je lepší, když člověk jede pomalu, obezřetně a samozřejmě všechno předvídá dopředu. 8 hodin, 11 minut. My se teď na silnice za vámi řidiči taky podíváme a uděláme to i dnes s Petrou Drkulovou, mluvčí ředitelství silnic a dálnic. No a zůstaneme dnes konkrétně tady v Hradci Králové.
1: Na silnici první třídy číslo 31 na Gočárově okruhu v Hradci Králové dokončíme na konci tohoto týdne opravu povrchu vozovky. Práce na kilometrovém úseku hlavní trasy, včetně nájezdových ramp u Malšovického nadjezdu, jsme zahájili začátkem července. Vyměnili jsme kryt vozovky i podkladní asfaltové vrstvy, odstranili jsme převýšené krajnice a obnovili vodorovné i svislé dopravní značení. Náklady na opravu vyšly na 40 milionů korun.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Meteorolog Imrich Drapák nám dnes poví, jak bude. Dobré ráno, pane Drapáku, zdravím vás.
2: Dobré ráno.
1: Tak včera byl opět moc pěkný den, bylo i teplo. Co dnes? Bude to pokračovat? Bude to stejné jako včera?
2: Ano, bude to pokračovat, bude to stejné, jasno až polojasno. Ty nejvyšší teploty opět nějakých 21 až 24 stupňů Celsia. Akorát nám bude trošku víc foukat. Přece se nám to rozfouká většinou na mírný jihovýchodní až východní vítr 3 až 7 metrů za sekundu. Rostové podmínky budou ale většinou dobré a bio 5 stupně číslo 1 mírná zátěž.
1: Takže paráda, užívejte si to. No a kam nám v noci klesnou pak teploty? A jak bude nad ránem třeba?
2: 13 až 10, při uklidnění větru může být až kolem 5, ano, bo se spíše jasno až polojasno, a vítr mírný, jo, východní až východní 2 až 5 metrů za sekundu. Cítě, a pořád to bude se trošku foukat, jo, východní až východní vítr 3 až 7 metrů za sekundu, bude nám slábnout až na večer, ale teplotně žádný rozdíl 21 až 24 stupňů. Ano, bo se spíše jasno až polojasno, až k večeru nám začne od západu přibývat oblačnost. Pátek by nás měla přecházet studená fronta, která se bude rozpadat, takže v podstatě nám přinese pouze nějakou zvětšenou oblačnost, srážky pravděpodobně asi žádné. V teplotě by to bylo furt kolem těch 21, 22 stupňů, potom i ten víkend vypadá spíše více oblačnosti, nějaký polojasno oblačno, která je teploty nějakých 12, 9 a maxima kolem těch 22. Je tam nějaká malinká šance, snad, že v neděli by mohla i nějaká přehánka nebo nějaký slabý dešť se objevit opět na frontě, která by nás přecházela, ale uvidíme, jestli se třeba do neděle ještě zase opět nerozpadne.
1: Jasně, my jsme si včera povídali krátce i o tom příštím týdnu, že by snad to babí léto mělo pokračovat i v něm, tak zatím to tak pořád je?
2: Tak jim to opravdu vypadá, že pořád do té středy postatí teploty nějakých furt nějakých 21, 22, jo, spíš to babí leto ještě i čtvrtek, pak je tam takový nějaký malý náznak ochlazení, ale to už je ještě hodně daleko. Jasně. Pátek, že by tam mohly už nějaké srážky se objevit.
1: To si ještě řekneme. Děkuju. Imrich Drapák, nashledanou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

0: Luka.
1: Yes, we can.
2: Středa, 30. září, svátek má Jeroným, to znamená svaté jméno nebo muž se svatým jménem. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Mozartova opera Kouzelná flétna měla premiéru v roce 1791, to je 235 let. Ve vídeňském divadle ve Freihausu, později na Vídeňce, ji dirigoval sám Wolfgang Amadeus, a to pouhé 3 měsíce před svojí smrtí. Víte, že máme také říční policii? Už 85 let od roku 1941 střeží pražská poříční policie klid na 33 kilometrech řeky Vltavy od Vranské přehrady do Roztok. Před 30 lety začala i u nás doba mobilní. Společnost Radiomobil spustila 30. září 1996 první síť GSM. Mobilní telefonování se tak stalo dostupné všem.
3: And Miss World 2006.
2: První českou Miss World se před 20 lety v roce 2006 stala ve Varšavě Taťána Kuchařová. Ruský prezident Vladimir Putin před 4 lety podepsal smlouvy o připojení 4 Moskvou okupovaných východoukrajinských regionů k Ruské federaci, Doněcké a Luhanské lidové republiky a Chersonské a Záporožské oblasti.
4: Dobrý večer, vážený a milý Berti.
2: Herečka, dramaturgině a moderátorka Štěpánka Haničincová se narodila přesně před 95 lety v roce 1931 v Kvíčovicích na Plzeňsku.
4: Ale Bertíku, to by potřebovalo nějakou moc veselou pohádku, co říkáš?
2: A já přeju pěkný den.

0: 5 dní, 5 různých světů. Jazz z Česka i ze zahraničí na tradiční pouti Hradcem Králové. Letos již po 32. Od 6. do 10. října. Více na www.jgtt.cz.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Ministerstvo financí bude ode dneška opět vyhlašovat maximální ceny pohonných hmot na každý den. Stejně jako na jaře stát sníží spotřební daně z nafty. V Orlických horách jsou od rána složky integrovaného záchranného systému. Celý den tam budou cvičit hašení lesního požáru v okolí pevnosti Hanička. Víc ve zprávách v 9. Městská policie ve Špindlerově Mlýně se tento týden zaměřuje na dodržování rychlosti. Strážníci kontrolují například úsek u Labské přehrady nebo lokalitu Medvědí koleno. Cílem je prevence. Polsko vyslalo kvůli dronovým útokům na Ukrajinu do vzduchu vojenské letouny. Oznámila to ráno armáda. Uzavřená jsou letiště v Lublinu a v Řešově. Hokejisté Hradce Králové porazili v 6. kole extraligy Spartu Praha. Soupeře zdolali 4-3. A jaké bude počasí? Čekáme slunečno. Teploty na východě Čech kolem 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na trase Trutnov Náchod pozor na omezení v Poříčí, kde pokračuje stavba dálnice D11. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Elgon dospíval v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové 8 minut po půl deváté. No a my se teď vrátíme zpátky do léta a připomeneme si slavný triatlonový závod Ironman, který se teď v létě v srpnu už po třetí odehrál tady v Hradci Králové. Závod totiž nebyl jenom o elitních kategoriích, ale opět se mezi špičkovými triatlonisty představilo i mnoho hobíků a nadšenců. No a na startu nechyběl ani soudce Jan Neumann z Hradce Králové, který ukázal, že talár a triatlonový drill můžou klidně patřit k sobě. Tak Honzo, vítám vás, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Můžu vám říkat Honzo, ne pane soudce?
1: Určitě,
0: asi.
1: Určitě.
0: Budeme se bavit především o tom sportu, takže asi můžu. Tak jak jste si to užil v létě?
1: Užil jsem si to, ale bylo to velice náročné, ten závod mi úplně nesednul, tak já bych si představoval, nicméně atmosféra hradecká je skvělá, takže užil jsem si to velice.
0: A vy jste tu atmosféru vlastně hradeckou zažil už po třetí teda.
1: Je to tak, je
0: všechny
1: to tak.
0: Všechny ty Ironmany tři tady v Hradci Králové jste absolvoval. No a čas?
1: S časem jsem úplně nebyl spokojený, zhoršil jsem se oproti loňskému roku o asi půl hodiny, nicméně s ohledem na nějaké moje umístění z předchozích let a současné, tak jsem koukal, že asi to nesedlo více lidem plus minus stejně jako mě a tolik jsem se v umístění nezhoršil.
0: Samozřejmě musíme připomenout, že Ironman tady v Hradci Králové je poloviční, to znamená kilometr 900 metrů plavání, potom 90 kilometrů na kole a půl maraton, to znamená 21 kilometrů běhu. Která z těch disciplín je nejoblíbenější?
1: Moje nejoblíbenější disciplína je plavání. Já jsem odmala plaval, takže to si užívám poměrně dost a i to je vidět vlastně na umístění, kdy jsem vylezám třeba do první stovky z vody. Nicméně moje nejslabší disciplína je pak cyklistika a tam mě všichni předjíždějí a tam to hodně bolí.
0: A přitom ale vy jste Hradečák a tady se hodně jezdí a jezdilo vždycky na kole.
1: Je to tak, ale to kvantum tady tolik nenatrénuji, jak by si představoval, takže pak je to znát.
0: Takže ta krize přichází na tom kole?
1: Velice často, ano.
0: Jo, vždycky to tak bylo během těch tří Ironmanů.
1: Je to tak, přesně
0: jo,
1: tak.
0: Jo, a co pak teda jako člověk dělá, jak se přesvědčí, že teda musí dál, když už tam je na té trati, když mám třeba půlku za sebou, tak by to chtěl dokončit.
1: Že když už jsem na domácím prostředí, tak přece to tady před domácíma fanouškama to nevzdám a nějakýmkoliv způsobem to prostě dokončím.
0: Takže to si řeknete a
1: to, si řeknu.
0: To zafunguje a doběhnete do cíle. Jaké to jsou pocity, když pak jako dobíháte do toho cíle na Masarykově náměstí, taky velká kulisa, atmosféra úžasná.
1: Naprosto nepopsatelné, je to taková euforie a domácí prostředí prostě pak udělá svoje a je to fakt jako skvělý.
0: A cítíte to hned, jako tu atmosféru? Užíváte si jako to, že to máte za sebou, nebo vám to dochází až později?
1: Hned i později. V podstatě to dochází od začátku a ještě v průběhu třeba den klidně.
0: Takže letos máte tu krásnou medaili s tím cibulákovým vzorem.
1: Je to tak.
0: Jo, jo. Kde ji máte?
1: Já mám v obýváku, ve svém obývacím pokoji vystavené své medaile i vlastně z ostatních závodů. Takže to mám tam.
0: A to mě taky zajímá. Říkáte ostatních závodů, tak jak jste se dostal vůbec k triatlonu?
1: Jsem jako triatlon dělal jako teenager někde od 14 let. Jsem to zkoušel i závodit v tom. A teďka po letech jsem se k tomu vrátil asi 5 let nazpátek, když jsem vlastně došel k závěru, že mám v hlavě takový nesplněný cíl a to je dokončit celého Ironmana právě. A tak jsem se přihlásil na svůj první celý Ironman a 4 roky nazpátek jsem ho šel.
0: Počkejte, takže vy jste začínal tím celým?
1: Je to tak.
0: No tak to musím ještě říct, že to je teda kolik? To je 3,8 km plavání, 180 km na kole a 42,2 km běhu.
1: Je to tak.
0: Pořádná darda.
1: Je to tak.
0: Jaký to bylo, jako když jste se do toho, a kde to bylo?
1: První můj celý byl v Maastrichtu, ještě jsem šel jeden v loni v Itálii. Oba byly velice intenzivní a hodně mě bolely, takže jsem se zapřísáhnul, že celý v životě nepůjdu, ale uvidíme. Možná by výjimka byla, kdyby se celý šel tady v Hradci Králové, to bych to zvážil ještě znovu, že bych šel, ale těžko říct.
0: Takže se to nedá natrénovat takovýhle výkon, asi který potom během toho třeba celého Ironmana zažíváte?
1: Těžko říct, jako s pracovním normálním vytěžením si myslím, že úplně ne, přeci jenom pokud člověk chce mít nějaký svůj ještě osobní život a věnovat se práci tak, jak je potřeba se jí věnovat, tak si myslím, že to je velice náročné.
0: Takže Ironman je dnes v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové, nejenom poloviční, ale celý, dvakrát dokonce celý. Připomínám, že tu je sportovec Jan Neumann z Hradce Králové, pravidelný účastník tohoto slavného závodu. No ale protože je taky soudce, tak možná bychom se po písnice mohli pobavit i o té vaší náročné a zodpovědné profesi. Tak za chvilku.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Naším ranním hostem je dnes Jan Neumann z Hradce Králové, který se tady v Hradci v létě opět zúčastnil slavného triatlonového závodu Ironman a zvládnul tak tentokrát kilometr, 900 metrů plavání, 90 kilometrů na kole a 21 kilometrů běhu. Předtím tedy se pustil už do dvou celých Ironmanů, jak říkal. No a protože pracuje jako soudce, tak se teď určitě zeptám i na to, jak jde talár a sport dohromady, ale možná my jsme to malinko zamluvili, jak jste se dostal k tomu sportu obecně. Já jsem se ptal na ten triatlon, sport teda od malička jako.
1: Sport od malička, mě někdy ve 4 letech rodiče dali na plavání do bazénu, do toho plaveckého bazénu tady v Hradci Králové. A od té doby se sportu nějakému stylu věnuju. Já jsem asi nejdéle hrál tenis, to jsem hrál asi 25 let na poměrně vysoké úrovni. Zkoušel jsem i basketbal, zkoušel jsem i právě triatlon, nějakou dobu jsem i závodně plaval. Takže sportu se věnuji v podstatě od malička. Měl jsem tam pak nějakou dobu, kdy jsem se mu nevěnoval na vysoké škole a těsně po vysoké škole, ale pak jsem se k němu zase vrátil.
0: A nechtěl jste být jako fakt profi sportovec?
1: Chtěl, ale zase na to jsem úplně neměl.
0: Jasně, třeba v tom tenise, ne, když jste ho tak dlouho hrál, si říkám, že to člověka možná tak trošičku zamrzí, ne, že...
1: Jsem rád tam, kde jsem, myslím si, že bych neměnil nic.
0: No, tak pojďte říct, kde jste. Jste v Nymburce u soudu, u okresního soudu jako soudce.
1: Je to tak.
0: To byl taky jako nějaký dětský sen, stát se soudcem, i když teda jako neznám moc dětí, kteří by chtěli o tom, že budou soudci, možná tak popeláři, nebo kosmonauti, piloti, ale...
1: Ne, nebyl to můj dětský sen, spíš jsem se k tomu dostal náhodou, že po vysoké škole jsem vlastně hledal nějak uplatnění a zrovna v Nymburce se tehdy vypisovalo místo asistenta soudce, tak jsem tam po vysoké škole nastoupil, nějakou dobu jsem působil tady v Hradci jako asistent soudce, nicméně znova jsem se tam pak vrátil, když jsem udělal justiční zkoušky a pak jsem musel být ještě rok justičním kandidátem, tak jsem tam to prostředí znal velice dobře a je tam skvělé prostředí, takže jsem se tam vrátil rád.
0: Jaké případy rozhodujete? Co soudíte?
1: Já jsem na civilním úseku a zároveň na opatrovnickém úseku, takže soudím civilní případy a vlastně i jako rodinné právní spory. Mm-hmm.
0: To jsou často i vypjaté situace. Dá se od toho odpoutat potom, jako v tom normální běžném životě, když odejdete ze soudu a pustíte se do bazénu třeba?
1: Já bych řekl, že to je v podstatě nutnost se nějakým způsobem od toho odpoutat, nebo aspoň se snažit se od tohoto odpoutat v rámci nějaké psychohygieny. A to je i vlastně důvodem, proč sportuji, že když mám náročný den, sice je těžké se pak do nějakého sportu v uvozovkách jako dokopat, ale strašně to pomáhá na vyčištění hlavy.
0: Jinak vy žijete v Hradci Králové, do Nymburka jezdíte každé ráno vlakem a zpátky, to je zajímavé, to se dá i dobře využít právě v tom sportu. Tak jak to je?
1: Nejezdím úplně každé ráno, ale v rámci léta jezdím tam vlakem a naspátek jedu na kole s tím, že teda kolo si vezmu sebou do vlaku a pak využívám vlastně toho času zpět jako svůj trénink.
0: Kolik je kiláku? Tak 60 nebo 68?
1: Až nějakých 66, 67, něco takového.
0: Takže každý den, no to neříkáte, že každý den, ale běhlem léta, každý den.
1: Každý den ne, ale snažím se maximálně, jak to jde, nicméně povede se mi to během týdne třeba jednou, dvakrát.
0: No ne,
1: někdy musíme jít autem, bohužel.
0: Že jste říkal, že vám to kolo moc jako nechutná.
1: Nechutná pak. Vůbec.
0: Takže víte, že tam máte mezeru a že tam je potřeba ten trénink možná.
1: Je to tak. Tam je potřeba přidat hodně, ale to kolo vlastně bere nejvíc času a toho času za stolik nemám, takže se snažím to maximálně využít, aspoň tu cestu třeba z práce nebo takhle.
0: A jak vypadá ta příprava, jako když máte těsně před závody, třeba před Ironmanem?
1: Já se snažím sportovat, pokud možno to jde tak před prací, že chodím i běhat, i do fitka, i vlastně plavat. Nicméně těsně předtím například plavu tady v Labi a chystám se na tu plaveckou část právě už v těch podmínkách, kde budu plavat. A pak v rámci cyklistiky i částečně jedu tu trasu, tam, kde mi to vlastně dovolí provoz. A běh, ten chodím tak, jak mě napadne, tam nemám žádný specifika.
0: Máte ještě nějaký svůj nesplněný sportovní sen v hlavě?
1: Nemyslím si teďka. Láká mě B3 H7, B7, ale není to mým snem v tuhle tu chvíli.
0: A to je zase, to je hodně náročný, extrémní závod, že jo? Tam se běží a nějak hodně dlouho.
1: Mm-hmm. A přes vrchy vlastně.
0: A přes vrchy,
1: Beskyd,
0: jo.
1: Beskyd, mm-hmm. Beskyd, mečka, takhle, to je ten závod. A já nemám moc začínat a nějakými malými cíly, já jsem
0: to jsme si všimli.
1: Extrémista, takže...
0: To jsme si všimli, že když jde to do Ironmana, tak začínáte rovnou tím celým a až pak teda zkusíte tu půlku.
1: Stejně to bylo vlastně v rámci běhu, kdy jsem nejdřív vešel maraton a pak až půl maraton.
0: Takže sedmička.
1: Ano. Je to nějakým stylem zajímavý závod, tak možná bych ho někdy zkusil, ale žádný teďka cíl jiný nemám.
0: Tak vám držíme palce, ať se to povede.
1: Děkuji.
0: Ať vyzkoušíte i tuhletu záležitost. Naším hostem byl dnes velký sportovce Jan Neumann z Hradce Králové, pravidelný účastník slavného Ironmana. Já moc děkuju, že jste nám o svém nadšení pro sport dneska vyprávěl, protože si myslím, že to je dobrá inspirace i pro nás, pro ostatní. Tak děkuju. Naschledanou, ať se daří.
1: Děkuju, naschledanou.
0: Tak a to je všechno od Jakuba Šmita z Dobrého rána Českého rozhlasu Hradec Králové. Už za chviličku po deváté Pavla Kindernajová a dnešní dopolední Habaděj. Hezkou středu, naschledanou.
2: Zem pradávných song v chladnom tieni tajomstiev, na mapách jej dávno nie. Zem pradávných song nepoznáš jej žalospev, more nevydá viac ten svet.

0: Jmenuji se Tomáš Smetana a zvu vás od 28. září na náš statek ve Svobodných dvorech u Hradce Králové. Stavte se pro krouhané zelí a k němu speciální sůl a kmín zdarma, brambory k uskladnění, jablka, česnek, cibuli a výborné zabíjačkové produkty. A pro posluchače máme navíc 5% slevu. Stačí zavolat na 777 74 14 74 a říct heslo Chci slevu na krouhané zelí. Kde přesně nás najdete a další informace zjistíte na smetanovstatek.cz, na našem Facebooku nebo na telefonu 777 74 14 74. Přejte si pro krouhané zelí a další dobroty. Těším se na vás.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Hasiči v Orlických horách nacvičují likvidaci lesního požáru. Poslanci se dnes vrací k jednání o nedůvěře vládě. Fotbalovou 21. čeká v Hradci Králové klíčový zápas v kvalifikaci o mistrovství Evropy. A počasí slunečno s teplotami kolem 22 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek. Hezké dopoledne. Některé silnice v Orlických horách jsou od rána uzavřené. V okolí pevnosti Hanička zasahují hasiči, policisté a záchranáři. Mají tam cvičení, jehož cílem je zlikvidovat lesní požár v těžko přístupném terénu. Využívají mimo jiné vrtulník nebo drony s termokamerami, říká mluvčí krajských hasičů Martina Gecová.
3: Dnešní cvičení uzavře některé trasy v Orlických horách, zejména je to uzavírka silnice 2. třídy mezi Rokytnicí v Orlických horách a Bartošovicemi až po odbočku na Kunwald. Uzavřené jsou dnes také do odpoledne turistické trasy z Neratova na Anenský vrch a Hadinec, stejně tak trasa z Mezivrší na Anenský vrch a hraniční přechod v Bartošovicích.
2: Zhruba 13 tisíc lidí v Královéhradeckém kraji letos musí vyměnit řidičský průkaz. Nejvíc dokladů propadne na Hradecku, Náchodsku a Trutnovsku. Žádost o nový lze podat bezplatně 90 dní před koncem jeho platnosti.
4: V celém Česku musí řidičský průkaz do konce roku vyměnit skoro 250 000 motoristů. Víc než třetina letos propadlých dokladů patří lidem starším 61 let. Žádost podaná online přes bankovní identitu zabere několik minut. Hotový doklad si pak řidiči můžou vyzvednout na 15 úřadech v kraji anebo na stovkách výdajů.

0: dějinných míst. Václav Plecháček, Český rozhlas.
1: Poslanci se dnes vrací k jednání o nedůvěře vládě. Schůzi nechala svolat opozice kvůli hospodaření Česka v příštím roce a možnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Vystoupit na plénu by dnes mělo přes 50 poslanců.
2: Ke slovu se zatím dostali převážně koaliční představitelé. Kabinet obhajoval téměř 2 hodiny na plénu premiér Babiš. Ministři pak mluvili o tom, co se jim daří plnit ve svých rezortech. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO několikrát upozornil na poloprázdný jednací sál.
3: 3 drží stráž za ODS, KDU ČSL, to musím říct, 3 tady jsou. Stojí nás to kolik? 4 miliony za den.
2: Z opozice zatím vystoupil pouze předseda ODS Martin Kupka, který vyjmenoval důvody, proč by kabinet měl o důvěru přijít.
4: Za střet zájmu Andreje Babiše, za útoky na soudy, prezidenta, ústavní soud, nezávislá média.
2: Hlasovat by se mohlo nejdříve dnes večer. Jednání ale podle některých poslanců může pokračovat i ve čtvrtek. Z Poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas. Sport.
1: Čeští fotbalisté do 21 let mají před sebou klíčový zápas v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. Dnes přivítají v Hradci Králové od 18 hodin Bulharsko. Počasí. Bude slunečno, teploty na východě Čech mezi 21 a 24 stupni, na horách kolem 15. Vítr mírný jihovýchodní, biozátěž je dnes na jedničce.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: V centru Jičína není možné projet ulicemi Ruská a Poděbradová, pokračují tam opravy, držte se objízdné trasy.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Český rozhlas Hradec Králové, krásné středeční dopoledne, je 30. září, poslední zářijový den a tak jako září podzimní slunce chce dnes zářit i náš Habaděj. Co nás dnes čeká? Už za chvíli přivítám ve studiu psycholožku Veroniku Fiedlerovou. Dá se bolest, stres nebo ztráta soustředění v dnešní uspěchané době léčit obyčejnou knihou? Probereme to, probereme její unikátní terapii čtením a taky dnešní velkou akci v Hradecké vědecké knihovně. V naší sérii Postupách Václava Havla opustíme Hrádeček a zamíříme přímo do Trutnovského pivovaru, na místo, kde se zrodil námět pro slavnou audienci. A po 11. hodině otevřeme radioporadnu s farmaceutkou Ivanou Lánovou. Léto už je pryč, opálení nám mizí, ale ta naše kůže, ta si pamatuje všechno. Tak si řekneme, jak po létě zkontrolovat znamenka, proč nevyhazovat opalovací krémy. Pojďte si zpříjemnit poslední zářijový den. Od mikrofonu zdraví a dobrý poslech našeho vysílání přeje Pavla Kindernajová.

Počasí, no přiznejme si to, babí léto patří k nejoblíbenějším obdobím roku. Když se koncem září opře sluníčko do barevného listí a teploměr ukáže příjemných 24 stupňů, málo kdo zůstane doma. A tohle zářijové teplo má přitom ještě jeden obrovský bonus, ze kterého máme radost všichni. Výrazně nám šetří peněženky. Každý slunečný den, kdy slunce prohřeje okna a my nemusíme otočit kohoutkem utopení, znamená pro běžný byt úsporu kolem 50 korun denně. U rodinného domu to může být klidně přes 200. A tak si užívejme každý ten hřejivý paprsek, nejen pro tu pohodu, ale i pro ten dobrý pocit, že nám podzimní účty za plyn nebo teplo z tepláren naskakují o něco pomaleji. V našem krajském městě v Hradci Králové se přitom nerozhoduje jen o malých úsporách v našich obývácích, ale i o velkých 100 milionových částkách městského rozpočtu. Možná k vám ještě nedorazila zpráva ze včerejšího zastupitelstva, přitom jde o věc, která výrazně ovlivní tvář krajského města. Bylo to vůbec poslední jednání současných zastupitelů a přineslo zásadní zvrat. Hradec Králové zatím nevyužil své předkupní právo a neodsouhlasil převzetí budovy lékařské fakulty na nábřeží za 99 milionů korun. Město má sice s objektem velké plány, chce tam přestěhovat část úřadu, městskou policii nebo pomoci Filharmonie a základní umělecké škole, jenomže ten rozpočet je napjatý a názory se různí. Rozhodnutí tak nakonec spadne až 3. listopadu, kdy se k nabídce Univerzity Karlovy vrátí už nové zastupitelstvo po volbách.

0: Tento týden je týdnem knihoven a v Hradecké studijní vědecké knihovně v Hradci Králové dnes bude velká akce. Od 10:30 tam bude velká odborná i laická debata s názvem Čti za nároďák, čtení je radost. A já jsem proto moc ráda, že ve našem studiu teď můžu přivítat i psycholožku a zakladatelku unikátního projektu Terapie čtením, která je jedním z hostů velké akce v knihovně, a je to Veronika Fiedlerová. Vítám vás u nás ve studiu, dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne, děkuji za pozvání.
0: Čti za nároďák je chytlavý název, říkala jsem si té dnešní akce, a v upoutávce jsem viděla i Jakuba Koháka. Tak ten je tam za čtenáře nebo za sportovce?
1: Jakub Kohák je trenérem přímo čtenářské reprezentace a vlastně do té čtenářské reprezentace zveme každého, kdo se zaváže k tomu, aby přečetl alespoň jednu stránku denně. Jsou všichni srdečně zváni.
0: No to není příliš jedna stránka, to by mohli určitě posluchači zvládnout. Mě tedy napadlo u toho, že jestli je čtení v Česku opravdu takový sport, kde potřebujeme trenéra a poctivý trénink, abychom udrželi tu kondici.
1: Se sportem čtení má mnoho společného, ale zdá se mi, že více než tu radost zatím spíš ten výkon, že my to čtení vidíme hodně výkonově a my bychom si rádi z toho sportu vzali právě tu radost z toho čtenářského pohybu.
0: Akce je určená pedagogům, rodičům i knihovníkům. Co je podle vás tím nejsilnějším klíčem k tomu, aby se i z dětí stali nadšení čtenáři a z knihy ta přirozená součást našich životů?
1: Já myslím, že nejpodstatnější je najít tam ten svůj osobní smysl, ten význam, protože vlastně my v psychologii hodně pracujeme s tím, že identita předchází chování. To znamená, že pokud se začneme čtenářem cítit, tak pak asi začneme i tak konat. Takže si myslím, že je to hodně o tom vztahu, o tom najít ten svůj smysl, protože čtení třeba klasiky je pak už poměrně náročná záležitost a myslím si, že více půjdeme do těžkých věcí, pokud nám budou dávat smysl, že si tu dřinu prostě tímhle nějakým způsobem potvrdíme nebo podpoří nás.
0: No každý člověk prožívá v danou chvíli určitě úplně něco jiného. No ne nadarmo se říká, že ty knihy k nám nějakým způsobem přicházejí v tu správnou chvíli. To navazuji i na tu vaši terapii čtením, protože vy umíte určit a poznat na člověku, jak jsem zjistila, jaká kniha by mu pasovala a v ideálním případě i pomohla. Víte?
1: No to říkáte úplně nádherně přesně. Vlastně my, když čteme jednu stejnou knihu, tak každý odchází s jiným prožitkem, zapamatuje si jinou větu, jinou myšlenku, zaujme ho jiná část toho textu, příběhu. A to je to, na co my se vlastně v té terapii čtení zaměřujeme. Na ten prostor nebo na ten význam, který vzniká mezi čtenářem a tím textem. Pro nás není tak důležitý ten text, nezajímá nás autor, ale zajímá nás to, co nás vlastně zastavuje, co si třeba potřebujeme znovu přečíst. Já myslím, že tuhle zkušenost máme všichni, že něco čteme a teď je tam nějaká věta, který se nějak potřebuju vrátit, znovu si ty slova načíst, to tempo čtení se zpomalí.
0: Intenzivní prožitek.
1: Přesně tak. A to jsou ty okamžiky, na kterými se zaměříme potom tu naši pozornost.
0: Vy občas říkáte, že knihy jsou nebo mohou být i zrcadlem do těch našich světů. Jak nám může příběh někoho cizího pomoci vyřešit naše reálné trápení?
1: Literatura, zejména teda ta krásná literatura, je vlastně jakýmsi záznamem lidské zkušenosti. A jeden z velmi až takových magických a osvobozujících momentů je, že když zjistíme, že to, co řešíme nebo čím procházíme, tak nepotkáváme jako první a zároveň v tom nejsme sami. A to někdy bývá samo o sobě už velmi úlevné.
0: Léčivé možná i, že? Já myslím, že nejen já, vy a lidé, kteří milují knížky, by to přáli to pochopení všem, aby to našli v zaslíbení v té literatuře. Dnes budou mít možná trošku větší příležitost nahlédnout do tohoto umu, takže zveme srdečně do studijní a vědecké knihovny, kde kromě Veroniky Fiedlerové bude taky Jiří Trávníček, jestli se nepletu, literární teoretik, pak také Nina Rutová, lektorka kritického myšlení, čtení a Martin Vopěnka, spisovatel, nakladatel, předseda Svazu českých knihkupců a nakladatelů. Co by si podle vás v ideálním případě měli lidé, kteří za vámi dnes zavítají, odnes z tohoto povídání?
1: V ideálním případě by to měla být možná nějaký takový pocit a prožitek a v to, že čtení je opravdu radost a že čtení může být něco, kam se budu těšit, kam se budu ráda vracet. A že tohle je něco, co vlastně potřebujeme zprostředkovat našim dětem a ukázat jim to ve školách a nějak jako by vlastně sdílet opravdu tu čtenářskou radost, to, že to stojí za to.
0: Říká psycholožka a zakladatelka unikátního projektu terapie čtením Veronika Fiedlerová. Ať se to vydaří a hodně spokojených čtenářů. Naschledanou.
1: Moc díky, naschledanou.
2: Jsme s vámi i v Hradci Králové a blízkém okolí. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.

0: Všimli jste si někdy, jak moc vás dokáže uklidnit hlas někoho, koho máte rádi, nebo jak bezpečně poznáte po telefonu náladu člověka na druhém konci linky, i když tvrdí, že je v pohodě? Lidský hlas je totiž naprosto fascinující věc. Často řešíme, jaká slova zvolíme, ale psychologové spočítali, že samotná slova tvoří opravdu jen malou část toho, co k druhým vysíláme. Tón hlasu a intonace nesou téměř 40% celkového významu. Hlas je naše taková, dá se říct, akustická vizitka a nejdokonalejší zrcadlo našich pocitů. Když máme strach, hrdlo se stáhne, hlas se stenčí, při hněvu stvrdne, při smutku stiší, no a při radosti krásně zmelodičtí. A co je úžasné, funguje to i zrcadlově. Když sklidníme a posadíme svůj hlas níž, tak pošleme tím vlastnímu mozku i tělu vzkaz, že je všechno v pořádku. Pro lidi, kteří se mluvením nebo zpěvem živí, je hlas doslova nejdražším pracovním nástrojem a specialisté z ORL kliniky umějí už v té dnešní době pomoci i profesionálům, jak včera potvrdili lékaři Jakub Dršata a Kristýna Néma z fakultní nemocnice.
1: Ty hlasivky samozřejmě oni o ně extrémně pečují, takže u nich většinou nedochází právě k ochabnutí těch hlasivek ve smyslu úbytku svalové hmoty, když pořád zpívají, ale naopak dochází spíš k tomu přetížení někdy. Prostě když mají koncertní sezónu, může se to stát, takže potom řešíme takové úplně jako delikátní věcičky na těch hlasivkách a většinou teda primárně konzervativně, protože operační techniky u zpěváků je opravdu extrémně citlivá záležitost, takže co nejvíc konzervativně. Samozřejmě z našeho pohledu hlasový klid by byl ideálním řešením, ale pokud to nejde, tak máme takzvané SOS medikace, které my jsme schopni těmto zpěvákům právě nabídnout před koncertem, aby byli schopni vlastně koncert odspívat, ale je to vždycky po domluvě s námi jako s odborníky, abychom ty hlasivky nezničili.
2: Ale třeba dávali se i anemizace na hlasivky a tam to potom hrozilo, že si je ten zpěvák, jak se říká, přepálí, že může vzniknout hematom, to znamená boule na té hlasivce, a to může také znamenat vprostřed koncertu úplný konec.
0: No, vracíme se k tomu, že ideálně, když už se tam něco děje, tak je ten hlasový klid.
1: A nebo právě nějaká hlasová terapie.
2: Dávám vždycky příklad Karla Gotta, který byl zlatý slavík, ale přesto měl svého hlasového kauče, aby ho držel v mantinelech, kdy to ještě půjde a kdy už je rozumnější, aby třeba si dal ten hlasový klid.

0: Český rozhlas Hradec Králové vám dnes přináší další díl seriálu o místech, které v našem kraji připomínají Václava Havla. Po dvou zastaveních na Hrádečku patří třetí díl Trutnovu a tamnímu pivovaru. Po zákazu publikování v něm Havel strávil 8 měsíců jako pomocný dělník. Jednoaktová divadelní hra Audience je trvalou vzpomínkou právě na toto období.
1: Já!
2: Vídám.
1: A... Vaněk, no pojďte dál, posaďte se.
3: Tuhle větu znal před listopadem 1989 jen někdo. Až po pádu totality se z ní stala takzvaná hláška. Nahrávka absurdní jednoaktovky Václava Havla Audience, kterou v roce 1978 pořídil Vladimír Merta, kolovala za komunistického režimu mezi lidmi tajně na magnetofonových kazetách.
1: Dáte si pivo?
2: Ne, děkuji.
1: Jen si vemte.
3: Ferdinand Vaněk, tady zahraný přímo Václavem Havlem, bylo jeho alter ego, skrz které dokázal na pouhých 40 minutách krátké hry pojmenovat ohavnost i absurditu komunistické totality. Předlohou byly osobně odpracované měsíce v Trutnovském pivovaru, kam Havel dojížděl z nedalekého Hrádečku, jak vzpomínal při natáčení televizního dokumentu před 21 lety.
2: To je fotka s Olgou z roku 75. To je doba, kdy jsem koulil sudy.
1: Co dnes děláte? Koulíte?
2: Přikuluji.
1: No, přikulovat je lepší než koule, že jo?
2: Ano.
1: Kdo dnes koulí?
2: Šerkezy.
1: Vám přišel?
2: Ano, před chvílí.
1: Vožerlej.
2: Trochu.
3: Přikulování je další slovo, které z Audience zlidovělo. Ale koulel nebo přikuloval Václav Havel doopravdy? Před 10 lety vysvětloval Českému rozhlasu jeho skutečnou práci bývalý kolega z pivovaru Jan Hejzlar.
4: Když jsem nastoupil, on byl takový šikovnej, že se rychle naučil filtrovat pivo. Tak kolem něj probíhali po takových lyžinách sudy, takže když třeba některý sudce zpříčil, tak ho odkulil, že jo, a z toho se udělala ta legenda, že vlastně koulel sudy.
3: A jak na práci v pivovaru vzpomíná nikoliv Ferdinand Vaněk, ale skutečný Václav Havel, nechme ještě chvíli tyto dva světy, skutečný a divadelní, mezi sebou prolínat.
2: Já jsem byl ve sklepě, kde jsem tam čistil potom u takové čističky toho piva. Zbavoval jsem ho těch dobrých zbytků kvasinek, který dávají tomu kvasnicovému pivu tu pravou krásnou chuť, tak to se filtrovalo, aby to nedokvašovalo někde v hospodách nebo podobně.
1: Jak se vám tady líbí?
2: Líbí.
1: Mohlo by to být horší, co?
2: Ano.
1: Člověk si zvykne na všechno, že jo?
2: Ano.
1: Dělejte si svoji práci a s nikým se radši moc nevybavujte. To fakt nemá cenu. Zvlášť ve vašem případě.
2: Chápu.
4: Někdy se zmínil, jak ho teda všeli, jak různě persekuovali, že jo? Třeba přišel pozdě do práce a říkám, tak... Jako kde jsi byl, že jo, říká, člověče, chci vyjet autem z baráku a tam normálně 4 Tatry sněhu vysypaný a já jsem to musel všechno proházet, abych se vůbec mohl dostat ven, že jo, takže takovýhle schválí mu dělali a pak, aby ho mohli honit, že nechodí do práce správně a takový problémy měl, nehledě na to, že jsme dostali takový nějaký příkaz moc se s ním nevybavovat, jelikož je to nějaký rozvratný živel, že jo. No ale normálně jsme se bavili, že jo, ať to bylo, já nevím, o ženské, to bylo o ty chalupě, že jo, že tam dával dokupy všecko možný.
1: A co jste to vlastně psal, jestli se teda můžu zeptat?
2: Divadelní hry.
1: Divadelní hry? A to se hrálo někde na divadle?
2: Ano. Já jsem manuálně pracoval asi 25 let svého života v nejrůznějších prostředích, i velmi drsných, ve vězení a podobně, čili mě nemohlo některák z vás překvapit, že pracuji v pivovaře. Prostě... Práce, no.
3: V Trutnově se ale Václav Havel zapojil do života města i později. Ale o tom už bude náš zítřejší díl, ve kterém zaměříme na rockový festival. David Macháček, Český rozhlas.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Vyhrajte vstupenky na jedinečnou show hudebních pecek ve swingovém hávu v podání Pirate Swing Bandu Jiřího Ševčíka. Už příští týden o ně budeme soutěžit v ranní bleskovce v 7 hodin a 20 minut. Po roce Pirate Swing Band opět v gala s novým programem. 19. října v Roškotově divadle v Ústí nad Orlicí, 4. listopadu v Královéhradeckém Aldisu a 9. listopadu v Pardubickém domě hudby. Soutěžíme o vstupenky do Hradce Králové. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Je 3:15 a 4 minuty, snad je vám příjemně, nikdo a nic vás neobtěžuje. Ono bohužel takový bezohledný hluk, noční túrování motoru nebo hlasité tuningové srazy, to je téma, které trápí čím dál víc lidí i v našem Královéhradeckém kraji. Ať už jde o centra měst nebo noční srazy na parkovištích u obchodních center, řev upravovaných výfuků nedá mnoha obyvatelům spát. Některá města už přitom našla řešení, jak se dočtete i v článku na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. V Praze po mnoha stížnostech obyvatel vyrazí do ulic policisté vyzbrojení speciálními hlukoměry za stovky tisíc korun. Ty dokáží přímo na místě zkontrolovat, jestli výfuk nepřekračuje povolené limity. Speciálně vyškolení hlídkaři připevní mikrofon k výfuku stojícího auta a při protočení motoru přesně změří tu hladinu hluku. Výsledky by pak měly posloužit jako jasný důkaz o nelegálních úpravách, za které hrozí postihy. Možná to bude funkční i na hudební produkce, to netuším, ale dosud policisté často neměli páky ani na to, jak hlučné řidiče efektivně postihovat. Zařízení už využívají například v Olomouckém kraji a nově i v Praze, takže otázkou zůstává, kdy se podobných hlukoměrů dočkáme i v našem Královéhradeckém kraji. Čeho se ale dočkáme určitě, tak to je po 13. hodině pořad Alex a host. Koho si Alex Minářová pozvala tentokrát a na co se bude ptát?
1: Alex a host si budu povídat s onkoložkou a hematoložkou profesorkou Petrou Tesařovou. Co stojí za nárůstem mladých žen s rakovinou prsu? A jsou na to lékaři připraveni nebo stále přetrvává představa, že mladá žena zkrátka nemůže onemocnět? Jak moc se posunul vývoj protinádorové léčby? A hledají pacientky i pomoc na internetu? Poslechněte si nás, začínáme po 13. hodině.

Ministerstvo financí dnes vyhlásí maximální povolené ceny benzínu a nafty, které by měly platit celý následující měsíc. Detaily nabídneme v dalších zprávách, které připravuje Radek Půlkrábek. Za 5 minut bude 10 hodin. Dobré dopoledne.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Stát opět zavádí regulaci cen pohonných hmot. Sochy u kláštera Paulánů v Nové Pace potřebují opravu. Hokejisté Hradce Králové porazili v extralize pražskou Spartu. A počasí bude slunečno, teploty kolem 22 stupňů. Zprávy a Radek Půlhrábek, hezké dopoledne. Ministerstvo financí vyhlásí nejvyšší možnou cenu benzínu a nafty pro zítřek. Určovat ji bude každý den minimálně měsíc. Vláda ceny regulovala už na jaře. Opatření opět zavádí kvůli výraznému zdražení paliv.
2: Vláda Andreje Babiše s ANO se minulý týden rozhodla přistoupit k regulacím pohonných hmot poté, co se průměrné ceny nafty v Česku opět přiblížily hranici 50 korun za litr. A také poté, co podobné kroky začaly zvažovat okolní státy. Kromě vyhlašování maximálních cen se od 1. října sníží spotřební daň z nafty. Zatím má regulace platit jeden měsíc, vláda ji však může prodloužit. Vláda chce také uvalit mimořádnou daň na rafinérie. Výpadek spotřební daně z nafty připraví podle propočtu ministerstva státní rozpočet o víc než 1 miliardu korun měsíčně. Zdanění mimořádných zisků rafinérií má naopak přinést přes 5 miliard korun. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
0: Společnost Baťa uzavře během příštího roku závod v Dolním Němčí na Uherskohradišťsku. O práci přijde přes 90 lidí. Podle člena představenstva firmy Andrea Montagnoliho se tamní provoz už nevyplatí. Baťa v Česku zůstane jako maloobchodní prodejce. Závod v Dolním Němčí je posledním ve střední Evropě. Dvojici soch na průčelí kostela na Nebevzetí Panny Marie v Nové Pace je nutné opravit, oznámili to restaurátoři na základě odborného průzkumu. Obě sochy jsou ve výšce 27 metrů nad zemí. Jejich stav popisuje restaurátor Jan Kracík.
3: Bylo to vidět i ze spodu, ale tady je to evidentně zřejmé, že z těch blížších záběrů to bude ještě markantnější. Trhliny, praskliny, ale zatím to nevypadá na nic jako staticky vážného. Restaurátorský zákrak je tady na snadě a bylo by dobré provést někdy v nejbližší době. Sport.
0: Hokejisté Hradce Králové zdolali v 6. kole extraligy Spartu 4-3. Pražané den předtím doma prohráli s Karlovými Vary. Mansfield vstoupil do zápasu 3 góly v úvodních 5 minutách. V čem se domácím povedl úvod hry, vysvětluje útočník Alex Tamáši.
4: Podle mě nastaví.

0: nastavením do zápasu. Vedeli sme, že majú ten zápas v nohách, čiže tým našim systémom hry to vieme využiť. Nie je zvykom, že dávame góly a ešte tak rýchlo, takže veľmi, veľmi dôležitý vstup a sme za to radi. Počasí.
1: Na východě Čech dnes bude slunečno, teploty 21 až 24 stupňů, na horách kolem 15. Vítr mírný, jihovýchodní. Biozátěž je dnes na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: V Hradci Králové teď pozor na nehodu v části Slatina. Na výjezdu směrem na Sminárky se tam srazila dvě auta.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Další minuty ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové budou i dobrodružné. Naše stopařka se vydala za zajímavou osobností našeho kraje. Za chvíli řekneme víc. Děti budou mluvit u příležitosti výročí o penicilinu. Zázračný objev, snad ho v těchto dnech příliš nepotřebujete. Na virózy nepomáhá a ty teď trápí i náš kraj ve větší míře. Někteří dáváte vědět, že marodíte, tak přejeme rychlé uzdravení a určitě i dobrou náladu. K té náladě by mohla přispět i dopolední soutěž, ve které budeme mluvit o výjimečných místech se stromy. Popřemýšlejte, kde to máte rádi, které stromy, parky máte v oblibě a taky proč, ať se vzájemně inspirujeme k pěkným podzimním procházkám.
2: Habaděj a Pavla Kindernajová.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Ano, naše reportérka Zuzana Boučková už je v terénu a taky víme, že si aktuálně přibrzdila, aby do ruky vzala místo volantu telefon. Zuzko, dobré dopoledne, no a hned se ptám, kam máš namířeno a na koho máš spadeno?
2: Tak přeji krásné dopoledne. Já teď jedu do obce Mištěves, která je blízko Hořic, a mířím za člověkem, který mě minulý týden upoutal svými příběhy na sociálních sítích. Sledovala jsem pozorně, jak nejprve na Valníku vezl 600 kilometrů daleko do rakouských Alp svůj naleštěný traktor Zetor 25A, aby se jako jediný Čech zúčastnil mistrovství světa historických traktorů pod slavným vrcholem Grossglockner.
1: No pane jo, to zní jako otázka do soutěže, věřte, nevěřte, neuvěřitelná ano. Záležitost. Opravdu takový člověk v Královéhradeckém kraji existuje? Opravdu ano.
2: Uznávám, že to v nejlepším slova smyslu zní dost zvláštně, ale vše jsem si opravdu ověřila, takže existuje. Jedná se o Rudolfa Zmítka, kterého v našem regionu můžete také znát jako organizátora proslulé traktor parády v Mištěvsi. A jednalo se již o 24. ročník mistrovství světa historických traktorů. Já jsem celý týden na sociálních sítích fandila a zjistila jsem, že se už vrátil domů. Tak jsme se včera domluvili, že ho právě dnes navštívím. Chtěla bych se setkat s tímto dobrodruhem a vidět na vlastní oči slavný historický traktor, natočit videoreportáž a zjistit, jaké to tam nahoře v těch serpentínách vlastně bylo.
1: No to bude určitě zajímavé. Máme spoustu zemědělců, spoustu těch, kteří milují traktory, takže videa a fotografie určitě budou stát za to. Neobyčejný příběh, jak by smet, tak Zuzko, šťastnou cestu do Mištěvsi a odpoledne se budeme těšit i na podrobnosti.
2: Děkuji a držte mi palce, abych pána s traktorem našla.
1: Držíme palce.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Je 30. září, mnozí si v těchto dnech určitě nepřipouštíme, že přijdou i sichravé dny. Nechceme si to připustit, že přijde sichravý podzim a s ním i riziko stoupajícího výskytu nemocí, ale v této souvislosti je možná dobré připomenout i jeden světový a zásadní objev. Bylo to právě na konci září roku 1928, kdy si skotský biolog Alexander Fleming při úklidu jedné ze zapomenutých laboratorních misek s mikroby všiml plísně, která je zabíjela. Zrodil se penicilin. Pro Fleminga a další dva vědce znamenal Nobelovu cenu. No a pro svět převratný pokrok v medicíně. Určitě se o tom jednou budou učit i děti, se kterými si povídala reportérka Tereza Brázdová.
1: Co je penicilin?
2: Obchod?
3: Možná už vím. Že se tam dala do toho auta ta, jak se tomu říká, benzín.
1: A co je antibiotikum?
3: Já jsem chtěla říct nemoc nějaká.
1: No, s nemocí to souvisí. Když jsi nemocná, tak dostáváš co?
3: Prášky, sladky, kyselý nebo žádný chuť.
1: A už jste někdy brali prášky?
3: Jo, protože mám dýmu a kašel.
1: A jak chutnají ty prášky?
3: Vůbec dobře.
1: A kdybyste měli vymyslet nějaké léky, nějaké prášky, jakou chuť by měly?
3: Sladkou. Jahodovou, malinový, čokoládový, bombonový.
1: A na co všechno by byly?
3: Na lízu. Na kasání.
1: Ty máš kašel, Eliško.
3: Já. Na límu.
1: Tak to budeme všichni nemocní asi, co?
4: Eliško, já. Trošku taky už pokašlává.
1: A proč jste ve školce a ne v posteli?
3: Protože nás nemá dohlídat.
5: A takhle to vidíme my.

0: Páteční habaděj s Ladou Klokočníkovou živě z naší rozhlasové kavárny každý pátek od 9 do 12 hodin.
1: A na koho se můžete těšit? Po 10. hodině budou našimi hosty herečka Jitka Sedláčková a restauratér Pavel Tepfr. A po 11. hodině muži roku Jakub Bolek, David Ryba a také prezident soutěže muž roku David Novotný.
0: Přijďte do naší rozhlasové kavárny nebo poslouchejte Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Meteorolog Jiří Drapák už je s námi. Enya nám se provzdychala k této hodině. My možná také vzdycháme blahem, pane Drapáku. Vidíte z toho krásného počasí. Dobré dopoledne. No co je před námi? Je to krásné, bude to pokračovat.
2: Bude to pokračovat. Opět dneska teplý den, ale dneska může být i větrný. Bude nám foukat spíše nějaký takový ten mírný jihovýchodní až východní vítr 3 až 7 metrů za sekundu. No, bude jasná až polejasná, teploty příjemných 21 až 24 stupňů. Rostové podmínky většinou dobré a biostupeň číslo 1 mírná zátěž.
1: Ten vítr, když foukne, tak je to trošku studenější. Zázraky na počkání už asi neumíte v tomto období. Vidíte, neumíte. No ale poslouchala jsem ráno, jak jste Jakubovi říkala, že snad až do příští středy by nám mělo vydržet toto teplé počasí.
2: No teplé počasí vydrží, opravdu zatím vypadá až do příští středy. Nějaká zvětšená oblačnost by se mohla objevit teďka v pátek a potom na sobotu, to nás bude přecházet slabá studená fronta, ta nám přinese spíš jenom nějakou zvětšenou oblačnost bez srážek i zítra nějakých 21 až 24 stupňů. Potom v ten pátek, jako jak se říká, více oblačnosti, 19 až 23 maxima, ale bez srážek. A potom sobota zase zmenšená oblačnost, ráno mlhy, takže ráno to chladnější může být tím, že bude méně oblačnosti, tam nějakých 10-6, ale při nějakým bezvětří může být až 4 stupně a maxima 19 až 23 stupňů a neděle opět ráno chladnější 9 až 5 a maxima 18 až 22 a zatím to vypadá, že v neděli by nás přecházel frontální systém, tam by se výjimečně nějaká slabá přehánka na horách mohla objevit, ale nebude to žádný zázrak.
1: No uvidíme, co nás čeká. Vy zmiňujete teda tu středu, já jsem teďka nalistovala v kalendáři, protože jsem četla na některých serverech, že za hraniční den považují 11. den říjnový, tedy viděla jsem i nějaké modely, že ležíme na tom rozhraní, že se to strašně těžce předpovídá tedy, ale že tam by měl nastat razantní pád teplotní, tak se trošku obávám toho, jak výrazně nám to potom spadne po tom všem krásném, co teď prožíváme. To asi netušíte ještě.
2: Opravdu tu středu, no, že potom
1: už ve středu,
2: přecházet frontální systém, takže tam potom čtvrtek, pátek už tam je naznačený nějaký ochlazení i srážky.
1: A nechcete říkat teploty ještě, jak to moc spadne, vidíte, protože reakce lidí jsou nestrašné. Babí léto objednáváme do poloviny listopadu minimálně.
2: Ve čtvrtek to vypadá ještě kolem těch 15, potom ten pátek 9, tam to vypadá nějakých 12 až 15 stupňů.
1: Takže přes 10 stupňů nám to spadne, ale ještě ne, to je daleko, to je daleko, daleko, daleko, teď ty letní teploty, babí léto. Děkujeme za předpověď, pane Drapáku, mějte se hezky.
2: Taky si mějte hezky, naslyšenou.

0: teď je trocha romantiky, snění a podzimní krásy stromů, protože už se nám někde listy zabarvují, nebude to dlouho trvat, budou nám šustit pod nohami. Procházka zvlášť v tomto kouzelném období je opravdu kouzelná. Možná někteří objevujete i méně známá místa. Dá se říci, že tady máme v regionu i chrámy stromů. Chrámy nemusí být jenom z kamenných zdí s vitrážovými okny. Některé vytvořila i sama příroda. Pokud nějaké takové místo znáte, tak budeme rádi, když nám dáte vědět. A dnes si v naší dopolední soutěži zahrajeme o knihu Nedělní káva a pozdní sběr na vlnách času od Vladimíra Buriánka.
1: Věřte, nevěřte.
0: Už jsem trošičku naznačila, o čem dnes to tvrzení bude. Tvrdím, že přímo v krajském městě v Hradci Králové máme místo, které městští ekologové přezdívají chrám platanu. Co myslíte? Roste v Hradci Králové skupina majestátních platanů, pro které se vžilo toto vznešené označení? Je to pravda? Nebo myslíte, že jsem si chrám platanů vymyslela?
1: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: Tady věřte, nevěřte, vítejte v naší dopolední soutěži. Kdo je s námi?
2: Jo, dobrý den, tady je Alena.
0: Ano.
2: A já bych vám věřila.
0: Věříte? Odkud voláte, paní Aleno?
2: No, já volám z Krkonoš, tady od Vysokého nad Jizerou.
0: Z Krkonoš, takže a znáte Hradec Králové město? Myslíte, že nám tady
2: no,
0: rostou platany?
2: No, trochu znám. Dřív takhle z práce jsem jezdívala na porady a tak.
0: Na porady do krajského města. Co ty platany? Myslíte si, že máme platany tady v Hradci Králové?
2: Já myslím,
0: Králové?
2: Že jo, na tom bývalým Gottwaldovým náměstí, tam jsou platany.
0: Aha, tam byste typovala, že by tam nějaký ten chrám z nich mohl být. No,
2: tam
0: tak
2: asi ne, ale vím, že tam platany jsou.
0: Dobře. A váš nejoblíbenější strom, paní Aleno?
2: No, můj strom? No, můžu vám říct, že tyhle ty buky a duby a javory,
0: klasika.
2: Které se teďka různě zbarvujou.
0: Jasně. No tak děkujeme, takže úplně si to můžeme představovat, to kouzlo. Mějte se krásně, nashledanou.
2: No, taky, nashledanou.
0: Další z vás tady v soutěži, vítejte, dobrý den.
3: Dobrý den. No, já vám dneska budu věřit.
0: Budete věřit, a kdo je s námi?
3: Jitka.
0: Paní, odkud? Z Rtyně?
3: Ano.
0: Tak to Trutnovsko teď boduje v našem vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové, že se dovoláváte. Také se vám to zdá uvěřitelné.
3: Děkujeme.
0: A jaké stromy vám dělají radost? Máte takové kouzelné oblíbené místo?
3: No, já mám ráda všechny stromy, které mají tvrdý dřevo.
0: Všechny stromy s tvrdým dřevem, s měkkým ne, ty nebrat.
3: No, to jsou většinou jehličně.
0: Chápu. Dobře, tak s tvrdým dřevem bereme a mezi ně patří i platan. Mějte se krásně, nashledanou.
3: Nashledanou.
0: A do třetice, vítejte v soutěži, dobrý den.
4: No, Jaromír z Pozvíčí, dobrý den.
0: Máme tady muže, pane Jaromíre, tak co vy na to, na ty platany? Máme tady dvakrát Pozvíčí. Ano zatím.
4: Určitě věřím, dokonce velice často jsme u vás vrací a vím o platanech obřích u Hučáku a u muzea a velice rád se u nich zastavím nebo se jich i dotknu, protože to je opravdu majestátní.
0: No majestátní je to, takže myslíte, že by se mohlo vžít pro tyto stromy některé, kde rostou, že to je chrám platanů, že to ekologové tak to pojímají?
4: A jako mám velikou úctu ke všem těm obřím stromům, protože hrozně pamatuju.
0: Pamatují, určitě mnohé zažili, no jsou tady mnohé daleko déle než my. Jste ekolog, pane Jaromíre?
4: Ne.
0: Jste milovník přírody, přírody. No tak to jsme mnozí a je dobře, že to zní i na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Kouzelné místo ještě řekněte, doplníte, pozvete nás někam.
4: Je, tak to momentálně by mě nenapadlo, protože jich je opravdu hodně.
0: Všude, ale kde rostou stromy.
4: Určitě jsou u vás Hradci a to jsou ty parky, Jiráskovy sady, jo, prostě, nebo nebo tam ty další, že jo. A
0: je tady jako hodně je těch krásně. Míst. No a vy říkáte u vás, takže kde je to u vás, odkud voláte?
4: Z Poříčí,
0: taky tam vás zazdravíme do Poříčí. Mějte se krásně, krásné dny, nashledanou.
4: Taky pěkný den,
0: nashledanou. Další z vás ještě můžete zavolat, jestli věříte, že tady v krajském městě máme chrám platanů na některém místě. Případně svůj názor napište na naši mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz.

0: Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17:30 v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13:00 v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13:00 v našem vysílání.

0: Vanessa Williams dospívala, pojďme rozseknout dnešní dopolední soutěž. Ptala jsem se vás, jestli máme v Hradci Králové místo, kterému se říká Chrám platanů. No, ti, co jste volali, tak vy jste především věřili, ale přišlo nespočet reakcí takových těch nedůvěřivých. Paní Pavlína píše, myslím si, že v tom je dneska nějaký chyták. Platany vysazují, jsou odolnější, ale nezdá se mi ten chrám, takže nevěřím a mým oblíbeným stromem je lípa, píše paní Pavlína. Pan Michal ten věří, doufá, že by to mohla být pravda. Zmiňuje, že v Hradci Králové je takových hezkých míst opravdu mnoho. Paní Stáně také věří, podzim je kouzelně barevný a proto každý kousek přírody je krásný. Díky za každý strom v jakémkoliv městě. S tím souhlasíme určitě. Pan Michal ten nevěří, paní Markéta, ta věří, říká, že chrám platanů by mohl být na Eliščině nábřeží, tak uvidíme, jak to dopadne. A ještě jedna z odpovědí, například paní Milena, ta zkrátka nevěří jednoduše. A měli jste věřit. Měli jste věřit, protože je to pravda pravdoucí. Poslechněte si, kde to místo je a jak ho popisuje vedoucí městské ekologie Hradce Králové Jana Rudolfová.
1: Nazývám to chrámem, protože tady je nějakých 10 platanů, které jsou obrovských rozměrů, průměr koruny je 26 metrů a je obrovský štěstí, že se nám je podařilo tady dochovat v Hradci Králové. Je to ulice U soudu. Toto je opravdu unikát. Jo? Takhle staré platany, jsou platany 150 a více let, které tady jsou.
0: A budou zachovány, nehrozím něco?
1: Zatím doufáme, že ano a veškerý záměry města směřujeme k tomu, aby byly zachovány. Jeden má třeba 500 000 hodnotu.
0: A můžeme to dát jako neoficiální verze, Hradec Králové má chrám platanu.
1: To je na vás. Ale máme štěstí, že jsme je tady dochovali.
0: No vidíte, máme štěstí a z neoficiální verze se stala oficiální. Je to pravda, chrám platanu je samozřejmě básnicky pojatý výraz, o tom žádná, ale to místo v ulici U soudu je výjimečné. A zajímavé je, že mnozí Hradečané o něm vůbec nevědí, je takové zastrčené. Já se přiznávám, objevila jsem ho až při festivalu Landscape, když jsme právě tou ulicí projížděli na kole a Jana Rudolfová chtěla, abychom zpozornili. Tak pokud budete mít čas, určitě se na to místo jdete podívat, ulice U soudu. Jsou tam ty stoleté, krásné, mohutné, vysoké platany a ta hodnota zazněla. Strom za minimálně 500 000, ale myslím, že stromy mají nevyčíslitelnou hodnotu, takže je dobře, že to tady máme takto zachováno. Takže cenu někdo z vás, kdo jste uvěřili tvrzení a bude to nějaká žena, abychom to trošičku prostřídali. A dnes knihu získává tedy paní Jitka z Artyně. Gratulujeme. A myslím, že soutěž mohla i inspirovat, až půjdeme po těch podzimních městech, obcích, tak zkusit se občas podívat i nahoru do těch korun stromů, protože faktem je, že ty milionové přírodní chrámy i u nás v kraji rostou.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: 5 dní, 5 různých světů. Jazz z Česka i ze zahraničí na tradiční pouti Hradcem Králové. Letos již po 32. Od 6. do 10. října. Více na www.jgtt.cz.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Silnice z Náchoda na Broumov bude uzavřená. Výpočet superdávky se má řídit podle nových pravidel. Fotbalovou 21 čeká v Hradci Králové klíčový duel s Bulharskem. A počasí slunečno s teplotami kolem 22 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek. Hezké dopoledne. Silničáři v Náchodě uzavřou hlavní trasu na Hronov a Broumov. Ulice Broumovská nebude průjezdná od října celkem 4 dny. Důvodem jsou práce na stavbě obchvatu města. Objízdná trasa povede přes Dolní a Horní Radechovou a Červený Kostelec.
5: Uzavřený bude zhruba 200 metrů dlouhý úsek u celního deklarantu od křižovatky s ulicí Kladskou pověst do areálu celního deklarantu. Oproti původně avizovanému termínu dochází k posunu uzavírky o 1 týden. Změnou je také zrušení původně plánovaného nočního přerušení prací. Uzavírka silnice tak platí nepřetržitě od 1. do 4. října bez možnosti průjezdu. Z Náchoda Václav Plecháček, Český rozhlas.
4: Výpočet podpory na bydlení v superdávce bude od zítřka změněn. Klíčovou roli má nově hrát konkrétní okres, ve kterém žadatel žije. Podle státu tak bude podpora lépe odpovídat reálným cenám v jednotlivých regionech. Daniel Hůles, Člověka v tísni, říká, že je to změna k lepšímu. V některých případech ale může výši podpory zkreslit.
6: A stačí, když v nějakém okrese bude relativně malé množství žadatelů o dávky a budou mít nějaké vychýlené hodnoty těch nájmů, tak v tu chvíli najednou se pro ostatní žadatele z toho okresu stane normativem situace těch málo rodin.
4: Americkým jednotkám dnes končí lhůta pro stažení posledních vojáků ze základen v Iráku. Podle bezpečnostních expertů může ukončení americké vojenské přítomnosti posílit postavení pro iránských milice v zemi. Varují taky před možným návratem dalších odpůrců Spojených států, včetně takzvaného Islámského státu. Sport. Česká fotbalová reprezentace do 21 let nastoupí k důležitému zápasu kvalifikace na evropský šampionát. V Hradecké aréně vyzve v 18 hodin Bulharsko. V případě výhry si může zajistit minimálně baráž. Brankář českého výběru Jan Koutný si uvědomuje kvalitu soupeře.
7: Myslím si, že nálada je dobrá. Víme, že Bulhaři jsou šikovní technicky, snaží se hrát po zemi a když ten prostor dostanou, tak určitě fotbal hrát umí a umí se dostávat do nebezpečných příležitostí a to se jim budeme snažit znepříjemnit.
3: Počasí.
4: Odpoledne bude na východě Čech slunečno, teploty 21 až 24 stupňů, na horách kolem 15. Vítr mírný jihovýchodní, biozátěž je dnes na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: Dopravní nehodu máme hlášenou na hlavní trase Trutnov Královec. Pozor před obcí Bernardice, kde se srazila 2 auta.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: zprávy v 11 hodin za námi a v této hodině nás tradičně čeká radioporadna. Léto máme pryč, opálení pomalu mizí, ale naši kůži ošálit nedokážeme. Ta si pamatuje si úplně všechno. Podzim je proto ideálním časem věnovat svému největšímu orgánu zvýšenou péči. Jak poznat nebezpečné znamenko od obyčejné bradavice? Proč se může vymstit samoléčení? A věděli jste, že některá běžná antibiotika nebo léky na tlak způsobují v kombinaci s podzimním sluncem ošklivé spáleniny? O tom všem si už za chvíli budeme povídat s farmaceutkou Ivanou Lánovou. Probereme i expiraci opalovacích krémů a doplňování vitamínu D. Zůstaňte s námi, začínáme za chvíli.
1: Habaděj a Pavla Kindernajová.

0: Radioporadna.
1: Do radioporadny zve Pavla Kindernajová. Slunce už sice nemá letní sílu, většina z nás uklidila plavky, opalovací krémy na dno skříně a chlubí se bronzovým opálením, jenomže pro naši kůži léto končí až ve chvíli, kdy spočítáme i jeho následky, právě na podzim, když opálení bledne vyplouvají na povrch věci, které tam před létem nebyly. Nová znamenka, pigmentové skvrny nebo vysušená pokožka, kdy jde jen o kosmetickou vadu a kdy už o varovný signál našeho těla a proč se na podzim nevyplatí zkoušet samoléčení, bradavic a některé běžné léky. O tom všem budeme mluvit v dnešní radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové. Pozvání přijala lékárnice farmaceutka Ivana Lánová. Paní doktorko, vítejte, dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne.
1: Na úvod, s čím teď chodí lidé nejvíce do lékáren? My jsme mluvili ve vysílání o tom, že začínají ty výrozy, ale je to nějak vážnější?
2: Tak pomaličku začínají, protože s tím, jak začal školní rok a děti začaly chodit do školy a do školek, tak přeci jenom si mezi sebou předávají ty bacily a viry, takže trošičku to začíná. Rodiče hodně třeba řeší i to, jak posílit právě imunitní systém těch dětí, které začaly chodit do toho školního kolektivu.
1: Mm-hmm, takže nárůst asi těch lidí, kteří k vám teď směřují, no ale zaměřme se na ten největší orgán, jsme si slíbili, na tu kůži. Téma slunce, kůže máme na rok vyřešené, možná si mnozí říkají, ale to je možná ten omyl a velký mýtus.
2: Tak ideální je chodit pravidelně k dermatologovi na kontrolu kožních znamének a různých pigmentových skvrn, ideální chodit dvakrát do roka. Ne každému se to samozřejmě dvakrát do roka povede, takže alespoň jednou za rok a právě ideálním časem, kdy k tomu lékaři zajít, je tady to období po tom létě, kdy vlastně se může právě změnit i některá ta znamenka, může dojít k jejich růstu, k změně barvy a podobně. Takže teď by je ten vhodný čas, kdy zajít k tomu dermatologovi.
1: Takže je pravda, když bledne takovéto letní opálení, že ta znamenka vyplouvají víc na povrch, že se i zvětšují a mohou pracovat, nebo že to lépe vidíme?
2: Ano, oni jsou lépe viditelná, ta znamenka, přesně tak, takže teď je ideální čas, kdy tam zajít.
1: Spousta lidí má doma ze zkušenosti zbytcích opalovacích krémů z dovolené. Můžeme je schovat na ten příští rok, ty opalovací krémy, nebo to není dobré?
2: Tak záleží na tom, kde byl ten krém také skladován. Vlastně všeobecně jakoby na tom přípravku je vyznačená doba použitelnosti, takzvaná expirace. To znamená, to je doba, dokdy lze bezpečně použít ten přípravek, aniž by byla snížená jeho účinnost, pokud je ale skladovaný za správných podmínek. To znamená, mělo by to být v suchu, při pokojové teplotě, nevystavovat nějakému slunečnímu záření. Pokud ale ten přípravek nosíme sebou někde k vodě, kde je vystavován opravdu velké té teplotě, tak rozhodně není dobré ho používat příští rok. Když ho máte doma, nenosíte si ho sebou, tak je potom dobré podívat se právě na tu dobu expirace, anebo většina těch kosmetických přípravků na sobě má takový ten piktogram, kde je takový ten otevřený kerímek, kde je napsaná nějaká číslice, třeba 6 a k tomu je M nebo 12M a to je vlastně počet měsíců, kdy po otevření lze bezpečně ten přípravek vlastně používat. Mm-hmm. Pokud by ten přípravek právě nebyl správně skladovaný nebo byl již po té době expirace, tak on nejenom, že nebude účinný, kdy se snižuje opravdu ten faktor, ten, který vlastně nás chrání, ale můžeme si dokonce přivodit i nějaké podráždění pokožky.
1: Aha, já věřím tomu, že mnozí mají leta letoucí ty opalovací krémy v šuplíku někde, protože přeci jenom cena je vysoká, když už chceme třeba faktor 50, takže můžeme si ublížit i fyzicky tím, že tu kůži poškodíme, když tam dáme něco špatného.
2: Přesně tak, může tam být způsobena nějaká alergie, podráždění, zarudnutí.
1: Takže opatrně s tím. Podzimní sluníčko už nehřeje tak intenzivně, ale paprsky tady jsou pořád, tak měli bychom teď i s nástupem říjnových dnů, které jsou od zítřejšího dne před námi, používat nějaké krémy, nebo už to není vůbec potřeba?
2: Určitě ano, ono to vypadá, že už to sluníčko tak zrádné není, ale přece ten svět intenzivní je, takže měli bychom se i v tomto období chránit. Samozřejmě bezvadné je v tom babím létě jít ven, ony ty procházky nám pomůžou velmi i psychicky, ale je důležité opravdu pokožku pořád chránit.
1: A co vitamin D? Já bych řekla, že si načerpáme poměrně dost, protože ty dny jsou úžasné, ale je to dostatečné z toho sluníčka, ten vitamin D?
2: Teď bychom si ještě mohli nějakou zásobu toho vitaminu D udělat. Ono v podstatě stačí, když třeba jednou až dvakrát týdně na 15 minut vystavíte tu pokožku, ale nemůže být chráněná tím opalovacím přípravkem. Stačí třeba hřbet ruky nebo obličej, vystavit sluníčku a opravdu nám to zabezpečí dostatečnou dávku vitamínu D. Ale samozřejmě s ubývajícím tím svitem nebo při používání právě těch ochranných přípravků je třeba ten vitamin D určitě doplňovat.
1: Doplňovat. Já myslím, že ani nemusíme ponoukat posluchače, aby se vystavovali na 15 minut sluníčku, že všichni velmi rádi dobrovolně. Také to máte ráda, že?
2: Teď je to velmi příjemné. Úplně to letní slunce nemám ráda, to je velmi prudké, ale teď je to je pro mě nejhezčí období.
1: Říká Ivana Lánová. Budeme v povídání pokračovat. Pokud byste se chtěli zapojit a zeptat, nabízíme telefonní kontakt 726 3x46. Případně nám můžete napsat studio.hradec@rozhlas.cz.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, dnešní radioporadnu s doktorkou farmacie Ivanou Lánovou. Mluvíme o kůži po létě, teď se podíváme i na téma, o kterém se možná moc nemluví, a to, jak některé léky reagují se slunečními paprsky. V lékárně možná i často upozorňujete na tu takzvanou fotosenzitivu. Víte, jak je to nebezpečné? Ano,
1: je to přesně tak. Ono opravdu je popsané asi více než 300 léků, které mohou právě způsobovat nějaký ten fotosenzitivní účinek, nebo jsou fotosenzibilizující. To znamená, že pokud ten lék, opravdu nezáleží na tom, jestli se přijímá ústy, jestli ho polikáme, nebo jestli ho mažeme na pokožku, tak on může vlastně po expozici pak slunečním zářením vyvolat nějaký nežádoucí jev. Většinou se jedná o nějakou alergickou reakci na pokožce, začervenání, ale ty reakce mohou být i celkové. Ono někdy stačí namazat se na jedné části těla a ten člověk se prostě jako takzvaně vyrazí po celém těle a může být i v podstatě i hospitalizovaný. I takové případy jsou popisovány. Ono, máme vlastně jakoby dva druhy tady těch reakcí. Jedna je fototoxická, to znamená, tam záleží opravdu na tom, jak velká intenzita toho slunečního záření vlastně je a jak vysoká dávka toho léku byla podána. A pak je fotoalergie, a to je vlastně, ta se projeví u citlivých lidí a vůbec nezáleží na tom, jaké množství toho léku pozřeli nebo jaké množství použili, ale prostě pokud budou takzvaně takto fotoalergičtí, tak prostě stačí opravdu jenom málo, trochu slunečního záření a ta reakce tam prostě je.
0: Že to
1: je
0: něco uděláno. 300 léků není málo. Farmaceuti asi musí všechny tyto znalosti mít v hlavě, naučit se to. Znáte to z paměti, jak na sebe ty léky reagují, navazují?
1: Některé léky samozřejmě znám, takové ty, které se velmi často vydávají, tak samozřejmě ano. A třeba co se pak týká interakcí mezi léky, tím, jak přibývá neustále dalších a dalších léků.
0: To byste se zbláznili.
1: To není možné. Na to nám pak pomáhají i počítačové programy, takže toto není v lidských silách to zapamatovat.
0: Ale vy to učíte i na farmaceutické fakultě. Včera začal semestr vysokoškolákům, vidíte?
1: Ano, zrovna včera jsem měla semináře na farmaceutické fakultě, vždycky je to ve čtvrtém ročníku, je to hrozně příjemné. Jen mě trošičku překvapila ta budova, ve které teď farmaceutická fakulta je přestěhovaná. Já jsem takový staromilec, mi se líbila ta původní budova, na které jsem se také studovala. Jsou to takové velké prostory rozlehlé, ale možná zase ku prospěchu bude to, že se tam budou stýkat vlastně budoucí jak lékárníci, tak lékaři a možná pak ty vztahy mezi nimi budou i mnohem lepší.
0: No, já jsem se tam byla podívat na otevřených dveří a chvíli mi jsem nevěděla, jestli procházím lékařskou fakultou nebo tou farmaceutickou. Vy jste mi říkala, že možná podobná zkušenost.
1: Přesně ten samý pocit jsem včera měla také.
0: No a potkala jsem lékaře, kteří říkali, já bych tady nějakou grafity viděl nebo plakátky, že ten beton, ne všem je to sympatické, ale přeci jenom je to sterilní prostředí, které asi symbolizuje i tu blízkost fakultní nemocnice a
1: možná ano, tu čistotu, to zdravotnictví, je to možné, ale jako vondě tam novotou, je to jako hezké, ale super některá moderní. Místa úplně jako k srdci nepřirostla.
0: Super moderní, no hlavně, aby studenti tam vytvořili nějaké ty dějiny, dobře se studovalo. No ty léky určitě budou tam poznávat, na to tam jsou určitě. I laboratoře a na ty kontraindikace. Co je největší problém u těch léku, kdybychom měli nějakou tu kontraindikaci zmínit, tak s těmi opalovacími krémy a opalováním, co se kryje?
1: Ono opravdu, jako týká se to i poměrně jakoby velmi často používaných léků, protože spoustu lidí trpí vysokým krevním tlakem, takže užívají antihypertenziva na vysoký krevní tlak nebo diuretika, která odvodňují a tím také snižují ten krevní tlak. A tam třeba právě patří furosemid, hydrochlorotiazid, z těch léků na tlak, potom ramipril, rilmedilin, valsartan a ty všechny mohou tu alergii vlastně jakoby způsobit. Pak je to velmi často u různých antibiotik a chemoterapeutik, kde ale ten pacient to užívá vlastně jakoby jednorázově, takže tam není problém říct si mu, že prostě těch týden 14 dnů, aby se vyvaral tomu slunečnímu záření a tam třeba patří ciprofloxacin, doxycyklin, chloramfenikol, kotrimoxazol a další. My vždycky opravdu toho pacienta upozorníme na to, kdy je tedy důležité se chránit před tím slunečním zářením.
0: Doplnila Ivana Lánová.
2: Zveme vás na jubilejní 30. gala večer spojený s vyhlášením ankety Šarmantní osobnost roku. V pátek 23. října v 19 hodin v kongresovém centru Aldis Hradec Králové. Těšit se můžete na vítěze minulých ročníků Simonu Stašovou, Petra Kostku, Jana Přeučela, Jana Pirka, Pavla Pavko, Pavla Šporcla a další. Jako každý rok nebude chybět rozhlasový big band Gustava Broma s dirigentem Vlado Valovičem, zpěváky Ivanou Regešovou, Michalem Malátným a Davidem Dalem a také hradečtí Gentleman Singers. Vstupenky si můžete zakoupit v Královéhradeckých infocentrech nebo na webu hkpoint.cz. Více informací na webu charmantníosobnost.cz.

0: Posloucháte radioporadnu Českého rozhlasu Hradec Králové s doktorkou farmacie Ivanou Lánovou, která nám dnes radí, jak pečovat o kůži po létě. A pan Jan už reaguje a píše: dobrý den, na zádech se mi po létě udělal nový malý tmavý flíček. Nebolí to, nesvědí to, ale manželka pořád chce, abych šel k lékaři. Má smysl běžet na dermatologii s každou novou tečkou, nebo mám počkat, jestli se to nebude zvětšovat? Děkuji za odpověď.
1: Tak já bych rozhodně tady v tom případě poslechla manželku a šla bych k lékaři, protože ono není důležité jenom to, jestli se nám nějakým způsobem už ty současná mateřská znamenka nebo pigmentové skvrny nějakým způsobem mění. Ale pokud se v dospělosti vytvoří zcela nové to znamenko, tak je to fakt jako alarmující. Je důležité opravdu, nemusí to být samozřejmě jako nic vážného, ale je důležité k tomu lékaři si dojít, aby to včas zkontroloval.
0: Na odlehčenou manželka má vždycky pravdu, jak se říká.
1: Přesně tak.
0: Takže doporučujeme. No ale teď vážnější téma, samozřejmě melanom. To je něco, čeho se každý děsí. Je to 7. nejčastější nádor v České republice. Vy v lékárnách děláte dlouhodobě i preventivní konzultační programy, jestli se nepletu, tak jaké jsou ty nejnovější zkušenosti?
1: Tak my ty programy děláme samozřejmě ve spolupráci s lékaři, protože sami lékárníci nemohou vlastně stanovat diagnózu a dělat vyšetření u pacientů. Takže vždycky ve spolupráci s dermatology máme různé dny, kdy se mohou k nám pacienti do lékáren dostavit, mohou se objednat, přijít na konkrétní hodinu a nechat si zkontrolovat to znamenko.
0: A máte zkušenosti, že lidé spíše chodí nebo to odkládají?
1: My tím, že to děláme vždycky o víkendech, tak je o ty kontroly velký zájem. My máme vždycky opravdu plno. Pacienti využívají právě toho, že mohou jít ve svém volnu, nemusí se třeba omlouvat z práce, takže tady to je pro ně jakoby velmi komfortní.
0: Já myslím, že můžeme jmenovat, že se to týká Benu lékáren, které tento program nabízejí. Z vašich průzkumů jsem se dočetla, že vyplývá, že téměř polovina lidí, 47%, nebyla na kontrole znamének u lékaře nikdy v životě.
1: Je to možné? Je to tak. Ani oni opravdu jako ti pacienti jako nemají čas prostě k tomu lékaři dojít. Já vím, že to jako trošičku je to výmluva, člověk by si měl udělat čas na toho lékaře, ale tím, že to je právě o těch víkendech, kdy lidé si dojedou do těch obchodních center, kde to vlastně děláme, tak opravdu mají příležitost se nechat takto prohlédnout.
0: A nemáte zkušenosti s tím, že to může být i strach ze špatné diagnózy, že to třeba lidé odkládají?
1: Možné to je, ale úplně si tím jako jistá nejsem, protože oni, když už tam nějaký ten útvar mají a přijdou i do té lékárny, tak většinou počítají s tím, že třeba ta reakce toho lékaře nebude úplně jakoby kladná. Ono zhruba z toho počtu lidí, kteří k nám přišli do lékárny, tak 28% bylo vlastně odesláno s nějakým jako podezřením na to, že by to nemuselo být úplně v pořádku.
0: Že to vyžaduje zákrok.
1: Další vlastně kontrolu.
0: Překvapilo vás to číslo 28%?
1: Je to hodně. Je to
0: velké
1: množství.
0: Takže určitě nepodceňovat toto číslo. Proč je u melanomu čas tak neuvěřitelně kritickým faktorem?
1: On totiž ten melanom vlastně se vytváří z nějakých těch pigmentových skvrn nebo mateřských znamének. Tím, že dojde k nějakému porušení té DNA, dojde k tomu, že se tam začne tam bujet to rakovinné jakoby bujení. A mnohdy to trvá právě velmi dlouho, měsíce až třeba roky, než se opravdu z toho jako vytvoří ten zhoubný melanom. A důležitá je právě ta včasná diagnóza a ta včasná léčba, protože on je velmi dobře léčený, ale pokud zanedbáme tu léčbu, nepůjdeme k tomu lékaři, tak on velmi často metastazuje do lymfatických uzlin i do ostatních orgánů a nezřídka to končí i opravdu jako smrtí, takže není radmo si s tím jako zahrávat.
0: Je zajímavé, že ty kontroly méně podceňují ženy než muži. Muži mají větší obavy nebo možná méně času, nevím, čím to je.
1: Oni vždycky jsou ženy takové jakoby pečlivější na to zdraví. Je to i vidět z té klientely, která chodí do lékáren, většinou tady ty věci zajišťuje, co se týká zdraví a nákupu léků, tak zajišťují obvykle ženy.
0: Mm-hmm. No, už máte nějaké termíny těch preventivních programů, kdy lidé budou moci přijít na vyšetření?
1: Ano, vlastně ty pacienti se budou moci zaregistrovat přes naše webové stránky a domluvit se vlastně na konkrétní termín a čas.

0: 11 hodin 37 minut jsme v závěrečném bloku dnešní radioporadny Českého rozhlasu Hradec Králové. Naším hostem je doktorka farmacie Ivana Lánová. Probíráme kůži po létě, prevenci melanomu. No a s příchodem podzimu možná mnozí řeší také to, že narůstá počet bradavic na těle, výrůstky nebo stařecké skvrny a lidé možná často chodí do lékárny a žádají něco na vypálení bradavic. Ale jak poznáme, že to je skutečně bradavice a že se nejedná o nějaké nebezpečné znaménko?
1: Oni většinou ty melanomy, to nebezpečné zhoubné bujení, má takové jakoby typické znaky, ale není to úplně vždycky pravidlem. Měli bychom si všímat, jestli to znaménko má nepravidelný tvar, jestli jsou tam takové ty nepravidelné roztřepené okraje, jestli je tam případně třeba více odstínů barev, jestli ten průměr je větší než 6 mm, nebo jestli se nám právě změnila nějakým způsobem barva, tvar, velikost nebo přibylo nové to znaménko. V těchto případech bych určitě šla k tomu lékaři. Co se týká těch bradavic, tak někdy opravdu to jakoby poznáte na první dobrou, že to ta bradavička je a skutečně existují přípravky, buď na bázi kolódia, který tu bradavičku jakoby naleptá, anebo existují opravdu takové ty ta kryoterapie, kdy vlastně tím jakoby vypálením, zmražením tu bradavičku také odstraníte.
0: Odstraníme, protože to nechceme. Stařecké skvrny taky nechceme, ale to je možná nevyhnutelná záležitost.
1: Bohužel se to s přibývajícím věkem tvoří skoro každému. Důležité je opravdu používat ty ochranné faktory vysoké, aby jsme předcházeli tvorbě těch stařeckých skvrn, ale i dneska ta dermokosmetika nebo dermatologové dokáží i vlastně odstranit i tady ty skvrny.
0: No umí divy téměř.
1: Umí divy.
0: No možná mnozí spekulují i o soláriích, které sjednotí tu kůži, dávají takový ten pocit, že léto neskončilo a trošku opálená pokožka působí i zdravějším dojmem. Co vy na to jako farmaceut na solária a opalování?
1: Ono solárium nám dokáže i to jen vitamin D vyprodukovat, ale rozhodně to teda není nic zdravého. Solária opravdu, já to teda osobně nikomu nedoporučuju. Solária vlastně byly vytipovány jako jeden z lidských karcinogenů, takže tam je opravdu potvrzeno to, že mohou způsobovat rakovinu kůže. Světová zdravotnická organizace doporučuje nechodí do solárií, pokud tomu té osobě je méně než 18 let. A Mezinárodní vlastně organizace pro výzkum rakoviny uvádí, že pokud někdo začne do těch solárií chodit ještě před 30. rokem života, tak si zvyšuje riziko rakoviny kůže o 75%.
0: Pane, jo. No tak to není malé číslo, není mizivé. Takže vybledneme, nedá se nic dělat. Budeme čekat zase na jaro.
1: Možná nějaký samopalovací krém.
0: To je bezpečnější z vašeho
1: určitě
0: pohledu. Dobře. No teď pojďme si udělat nějakou inventuru před tím nástupem toho podzimu, jaká by měla být ta podzimní inventura na těle i na obličeji teď aktuálně v tomto období?
1: Určitě se právě podívat, jestli nám nepřibyla nějaká znaménka, jestli se nám nezmínil právě ten tvar nebo ta velikost, barva, ty okraje, toho všeho bychom si měli všímat. Pokud něco takového na pokožce najdeme, tak určitě navštívit okamžitě dermatologa, aby se nám na to podíval. A jinak je důležitá i taková ta péče o tu pokožku, co se týká toho zevního, takže používat nějaká hydratační přípravky, třeba s obsahem pantenolu, který proniká opravdu těch hlubokých vrstev té pokožky, vlastně oddaluje tvorbu toho stárnutí, těch projevů toho stárnutí pleti vrásek. On opravdu jakoby dokáže i stimulovat tvorbu nových buněk i toho pigmentu, takže třeba ten jako je jako vynikající na to ošetření pokožky po tom létě a potom, jak je ta pokožka jakoby vysušená od toho sluníčka.
0: Nepodceňovat tu péči a promazávat
1: určitě
0: pokožku. Má to ráda, to je to zevnějšku, ale vnitřně také můžeme pomoci. Má na to vliv dostatečné množství tekutin, správná strava, o tom často mluvíme.
1: Určitě je to tak. Někdo si myslí, že stačí tu pokožku opravdu hydratovat jako zevně, že teda použiju nějaký hydratační krém nebo mléko, ale důležitá je ta vnitřní hydratace, kdy ta voda se dostává opravdu do těch buněk, takže důležité je opravdu jakoby pít hodně, ale samozřejmě nějaké třeba minerálky, vodu, ředěné džusy, mít dostatek vitamínů, minerálů. Dobré je třeba dodávat pleti i kolagen, protože ten taky tím, jak stárneme, tak se nám samozřejmě nám ho ubývá sluneční záření, nám ho také vlastně jakoby ničí ten kolagen, takže i ten se může dodávat pleti.
0: No je spoustu vlivů, co nám to ničí tu kůži, možná i stres, že není úplně příjemný a že se projeví na té pokožce. takže abychom nejen v září zářili, tak čemu se vyhýbat?
1: No, jak ono to je někdy jako těžké, jako vyhněte se stresu, jsou takové ty obecné poučky, někdy je to fakt jako těžké, ale ten stres nám fakt může přivodit jakoby spoustu právě jako neplech, nejenom na té pleti, na duši, ale samozřejmě i na tom fyzičnu, protože ovlivňuje opravdu jakoby hodně pochodu, které se v našem těle vlastně odehrávají.
0: Takže hodně klidu popřejeme všem do těch podzimních dnů. Hodně klidu přeje i doktorka farmacie Ivana Lánová. Děkujeme za návštěvu. Hezký
1: podzim.
0: Děkuji
1: za pozvání. Naschledanou.
2: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
3: A my si společně tentokrát připravíme tresku a zapečeme si ji s bramborami, olivami, vínem, rajčátky, česnekem a tymiánem. Takže to krásně zavoní a navíc budeme vše dělat v jedné zapékací míse, takže se ty chutě nádherně propojí. No a to my máme rádi.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
4: Vyhrajte vstupenky na jedinečnou show hudebních pecek ve swingovém hávu v podání Pirate Swing Bandu Jiřího Ševčíka. Už příští týden o ně budeme soutěžit v raní bleskovce v 7 hodin a 20 minut. Po roce Pirate Swing Band opět v gala s novým programem. 19. října v Roškotově divadle v Ústí nad Orlicí, 4. listopadu v Královéhradeckém Aldisu a 9. listopadu v Pardubickém domě hudby. Soutěžíme o vstupenky do Hradce Králové. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Jak vrátit tělu sílu, duši, klid a spánek i po onkologické léčbě, tak právě o tom bude zítřejší radioporadna Českého rozhlasu Hradec Králové. Zvládnutím náročné onkologické léčby boj nekončí. Tělo bývá po chemoterapii, ozařování nebo operacích vyčerpané, mysl napjatá a návrat do toho běžného života přináší obrovskou únavu i problémy se spánkem. Ve studiu proto přivítáme paní doktorku Terezu Kertéš, lékařku a taky instruktorku jógy, která se zaměřuje na zotavení a regeneraci lidí po těžkých onemocněních a působí v lázních Bělohrad. Tak probereme, jak správně dávkovat pohyb, jak pracovat se strachem a stresovým napětím a proč dokáže práce s dechem zlepšit spánek a regeneraci až o polovinu. V zdraví a pohodě půjdeme i zítřejším vysílání, půjdeme v něm naproti a teď přidáme ale i informaci o štěstí. Víte, že tuto moc štěstí prý mají i kaštany.
1: Babské rady.
2: Kaštan v kapse přináší štěstí. Kaštany v počtu vašeho věku plus jeden navíc se dávají pod postel. Podle dávné tradice tak mají do jara chránit před nachlazením, revmatem a odebrat z těla negativní energii. A což takhle dát si koupel na revma? Tři lžíce nasekaných kaštanů smícháme se smrkovými větvičkami, množství dvě hrsti, přidáme 3 litry vařící vody a necháme hodinku odpočinout. Poté scedíme a poležíme si ve vaně alespoň 20 minut. Pak honem po duchnu a odpočívat. Opakujte tento postup alespoň 5 dnů po sobě. Jedlé kaštany jsou plné vitamínů a důležitých minerálů. Jak na jejich přípravu? Ponořte je nejdříve do studené vody, slupka povolí, kaštany nasáknou vodu a při pečení se tolik nevysuší. Na vypouklé straně nařízněte slupku do kříže, rozložte je na plech a pečte 20 minut v troubě vyhřáté na 200 stupňů.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: 5 dní, 5 různých světů. Jazz z Česka i ze zahraničí na tradiční pouti Hradcem Králové. Letos již po 32. Od 6. do 10. října. Více na www.jgtt.cz.
1: Hodin. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Hasiči dnes v Orlických horách nacvičují zásah u lesního požáru v těžko dostupném terénu. Čeští vědci vedli nejrozsáhlejší mezinárodní studii o vlivu klimatické změny na opylovače a úrodu. Čeští fotbalisté prohráli v Lize národů s Anglií a dnešek nabízí teploty do 24 stupňů. Zprávy a Tomáš Mysliveček. Pěkné poledne. V okolí pevnosti Hanička v Orlických horách dnes celý den zasahují hasiči, policisté a záchranáři při speciálním cvičení. Simulují rozsáhlý lesní požár v těžko dostupném terénu, kde není v blízkosti dostatek vody. Do cvičení se zapojuje zhruba 200 lidí z několika krajů. Hasiči využívají také vrtulník pro letecké hašení nebo drony s termokamerami. Kvůli cvičení je část oblasti uzavřená, upozorňuje mluvčí krajských hasičů Martina Kecová.
3: Dnešní cvičení uzavře některé trasy v Orlických horách, zejména je to uzavírka silnice druhé třídy mezi Rokytnicí v Orlických horách a Bartošovicemi až po odbočku na Kunwald. Uzavřené jsou dnes také do odpoledne turistické trasy z Neratova na Anenský vrch a Hadinec, stejně tak trasa z Mezivrší na Anenský vrch a hraniční přechod v Bartošovicích.
2: Městská policie ve Špindlerově Mlýně se tento týden zaměřuje na dodržování rychlosti. Strážníci kontrolují například úsek u Labské přehrady, průjezd kolem autobusového nádraží nebo lokalitu Medvědí koleno. Měření podle nich není cílené na represi, ale na prevenci a ochranu všech účastníků silničního provozu. Změna klimatu může zásadně proměnit vztahy mezi rostlinami a opylovači, například hmyzem. Dokládá to dosud nejrozsáhlejší mezinárodní studie, kterou vedli čeští vědci. Dnes ji publikoval časopis Nature Ecology and Evolution. Studie ukázala, že na kolika opylovačích jsou rostliny závislé, ovlivňuje hlavně teplota a množství srážek.
4: Orchideje, které lákají jen jednu včelu, nebo juka, kterou opiluje jen jedna můra. Právě taková vysoce specializovaná společenství, kdy rostlina nebo opylovač závisí jen na jednom nebo několika málo partnerech, jsou klimatickou změnou ohrožena nejvíce.
5: Měnící se teplota nebo srážky ovlivňují jednotlivé druhy rostliny opylovačů, ty se snaží těm nevyhovujícím podmínkám nějak vyhnout. A potom ty specializované druhy nemusí najít svého partnera.
4: Vysvětluje entomolog Robert Tropek z Univerzity Karlovy a z biologického centra. Důsledky se můžou projevit třeba v zemědělství. Na největší studii opylování se podílelo 142 vědců ze 32 zemí. Tereza Janouškovcová, Český rozhlas.
2: Přednáška zaměřená na trénování paměti bude dnes v Týništi nad Orlicí na Rychnovsku. V městské knihovně začne v 15 hodin a povede ji lektorka Leona Červinková. Účastníci se dozvědí, jak pracuje mozek a prakticky si procvičí pozornost, soustředění a krátkodobou i dlouhodobou paměť.
1: Sport.
2: Čeští fotbalisté prohráli s Anglií v Lize národů 0-2. Po dvou duelech v elitní skupině tak mají 0 bodů. Už v 25. minutě byl vyloučen záložník Pavel Schulz, i přesto Češi inkasovali až krátce po začátku druhé půle. Gólu po příchodu ze šaten litoval kapitán Ladislav Krejčí.
6: Určitě to mrzí, ještě když vlastně se nám to opakovalo, že i zápas s Chorvatama jsme dostali brzo na začátku poločasu, teď se nám to opakovalo, ale je to proces, snažíme se hrát, ty chyby se budou stávat, na nás je jenom, aby ta naše kvalita a individuální provedení bylo lepší a lepší a ty chyby budou mizet.
2: Další zápas v Lize národů čeká Čechy v sobotu ve Španělsku.
1: Počasí.
2: Odpoledne bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty se pohybují mezi 21 a 24 stupni, na horách je maximálně 17. Vítr fouká mírný jihovýchodní až východní a biozátěž je na jedničce.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: U Trutnova počítejte s komplikacemi na silnici 37 na trase mezi obcemi Bojiště a Nový Rokytník. Záchranáři tam zasahují u nehody motorky.
7: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: A jsme v polovině středečního dne, nejen týdne, ale také středy 30. září. Máme poslední zářijový den, tak pokud máte chuť zpříjemnit si

předěl mezi dvěma měsíci i pěknou písničkou, tak máte příležitost. V kalendáři je dnes Jeroným a taky Ráchel, tak možná i na tyto jmenovce se dostane. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech přeje Pavla Kindernajová.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we
1: can. Středa 30. září, svátek má Jeroným, to znamená svaté jméno nebo muž se svatým jménem. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Mozartova opera Kouzelná flétna měla premiéru v roce 1791, to je 235 let. Ve vídeňském divadle ve Freihausu, později na Vídeňce, ji dirigoval sám Wolfgang Amadeus, a to pouhé 3 měsíce před svojí smrtí. Víte, že máme také říční policii? Už 85 let od roku 1941 střeží pražská poříční policie klid na 33 kilometrech řeky Vltavy od Vranské přehrady do Roztok. Před 30 lety začala i u nás doba mobilní. Společnost Rádiomobil spustila 30. září 1996 první síť GSM. Mobilní telefonování se tak stalo dostupné všem. And Miss World 2006 is... První českou Miss World se před 20 lety v roce 2006 stala ve Varšavě Taťána Kuchařová. Ruský prezident Vladimir Putin před 4 lety podepsal smlouvy o připojení 4 Moskvou okupovaných východoukrajinských regionů k Ruské federaci, Doněcké a Luhanské lidové republiky a Chersonské a Záporožské oblasti.
2: Dobrý večer, vážený a milý Berti.
1: Herečka, dramaturgině a moderátorka Štěpánka Haničincová se narodila přesně před 95 lety v roce 1931 v Kvíčovicích na Plzeňsku.
2: Ale Bertíku, to by potřebovalo nějakou moc veselou pohádku, co říkáš?
1: A já přeju pěkný den.

0: Na úvod písniček od srdce připomínám i kontakty k nám do studia Českého rozhlasu Hradec Králové, studio.hradec@rozhlas.cz. To je naše mailová adresa. Na webových stránkách hradec.rozhlas.cz je písničkový formulář, který také můžete využít pro ty následující minuty, a do třetice z těch písemných možností můžete poslat stručnou SMSku na číslo 900 1104. Jako první slovo ve zprávě ale musí být slovo Hradec.
1: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46. 46.
0: No, před malou chvílí jsem mluvila s paní Idou, která telefonovala do vysílání, nechtěla, ale prosila o pěknou písničku pro všechny, kteří poslouchají. Vám všem přeje hezký podzimní čas paní Ida z Hrtyně. Paní Ido, písnička i pro vás.
2: Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy.

0: s Karlem Gottem, ale střídat ho bude Helena Vondráčková, kterou vybral pro všechny pan Patrik. Pane Patriku, krásné odpoledne.
1: Tak teď zdravím, tady u telefonu zase Patrik. Chtěl bych tohoto, už se budu snad asi opakovat, všem dobrým vůlem a co mají, jak se říká, hlavně zdraví. Chtěl bych tohoto poslat vám, protože jste skvělý rádio. Chtěl bych tohoto písničku poslat pro moji maminku Boženu a pro mého bratra Normana, protože má rád tuto písničku a prostě všem dobrým lidem dobré vůle.
0: No, písnička je připravená.
1: A užívat to teplo, dokud to jde.
0: No, říkáte to krásně, já myslím, že mnozí to tak máme nastavené. Já jsem si říkala, jestli se vám nestýská po dešti, že jste sáhnul, to tehdy padal déšť.
1: Abych vám řekl pravdu, paní moderátorko, zrovna jste mi vzala v tom dobrém smyslu tu myšlenku. Tak já říkám si, sakra, proč si zrovna vybrat tohleto, snad budu přivolávat déšť nebo něco takového.
0: No, voda je také potřeba, ale voda je také potřeba v krajině. Meteorologové říkali, že pár kapek mohlo spadnout o víkendu. Ta písnička hlavně má pozitivní náboj, je velmi rytmická, dynamická, tak na to konto posíláme radostně. Samozřejmě nejen k vám, ale všude, kde, jak jste říkal, nás ti dobří lidé poslouchají. Mějte se krásně, hezký podzim.
1: Taky napodobně. Mějte se hezky taktéž.

0: 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Jste s písničkami u srdce, paní Marie se k nám také dovolala z Hradce Králové. Paní Marie, vítejte, dobré odpoledne.
2: Dobrý den, všechny zdravím. Já jsem bývalá Hradečačka, já jsem teď na vesnici.
1: Jo, takhle.
2: Ale chtěla bych vám písničku dát zahrát. Všem důchodkyním a důchodcům, ať jsou sami nebo oba dva, kteří rádi vzpomínají na to, když jsme mohli chodit do práce a bylo nám dobře, strašně dobře. A mějte se moc hezky.
1: No,
2: a všechny hlasatelé a hlasatelky zdravím a mám vás ráda.
1: Děkujeme. Paní Marie, opatrujte se, hezké dny. Valdemar Matuška zpívá i pro vás.
2: Napodobně.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou.

Až skončí září, probuď mě, tak se jmenuje následující písnička, která je připravená. Je to tedy v anglické verzi na přání paní Sylvie, která je taky s námi a která by chtěla naším prostřednictvím pozdravit všechny oslavence, Jeronýmům k svátku, všem dnešním narozeninovým oslavencům, všem, kteří poslouchají Český rozhlas Hradec Králové. Hezký den přeje Sylvie.

vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Rokoví fanoušci už ji mohli vidět i v Hradci Králové, kde takřka dvouhodinovým koncertem této jedné z nejznámějších kapel vyvrcholil 26. ročník. Tuším, to byl festivalu Rock for People. To už je nějaký ten rok nazpět, ale stále nezapomenutelné. Snad ani netřeba se probouzet s písní na konci září, jak zpívali Green Day. Život je příliš krátký na to, abychom některé měsíce roku prospali. Jak píše i paní Věra v tom následujícím pozdravu, je potřeba stále děkovat za to, co máme, koho vedle sebe máme. Tady je tedy písnička pro hezký den. S pokorou za vše, děkuje Věra.

0: děkuju ti.
1: Ze Starkoček nám teď volá i paní Maruše. Vítejte, dobré odpoledne.
2: Dobrý, já bych chtěl zahrát panu Václavu Ješkovi do Českého mezičení k vešním narozeninám.
1: Ano.
2: Všechno nejlepší a hlavně hodně zdraví.
1: Takže písnička pro pana Vaška Ješka je připravena. Přidáváme se ke gratulatům. Věk asi nechcete zmiňovat panu Václavovi? Osi, no, ne, nemusíme.
2: Hodně zdravíčka,
1: hodně zdraví panu Václavovi. Tak písnička už letí na tu správnou adresu. Mějte se krásně. Naschledanou. Ještě se tam ozývá já taky přeju, tak to bude.
2: Já jsem tam dala zahrát Vašku Ješkovi, už mám dneska 82.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
2: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
3: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
2: Chystáme oslavu plnou legrace.
3: To se mi líbí.
2: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
3: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
2: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
3: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
2: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.

0: Do fakultní nemocnice Hradec Králové také pozdravíme. Přicházejí dobré zprávy, skvělé zprávy a v nemocnici chtějí, abyste to taky věděli. Výzkumný tým Centra biomedicínského výzkumu fakultní nemocnice, který vede Márie Vajrichová, získal v pilotní grantové výzvě podporu 500 000 korun. O grant se přitom ucházelo mnoho projektů z celé České republiky. Tým se teď bude moci zaměřit na výzkum takzvaných exosomů, drobných částic, které umožňují komunikaci mezi buňkami a jejich souvislosti se záněty v těhotenství. Cílem je tedy lépe porozumět mechanismům, které mohou souviset s předčasným porodem a hledat nové biomarkery pro jeho budoucí diagnostiku a také prevenci. Tak určitě gratulujeme k té grantové podpoře a hodně štěstí při dalším výzkumu.
1: My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá, tak se snad

Jste s písničkami od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové. Zdravíme všude, kde posloucháte. A dává o sobě vědět i paní Simona, která píše, že sice vypadá jako trochu nafrněná, ale ve skutečnosti posílá ten nejvíc pohodový a usměvavý pozdrav vám všem.

Znáte někoho nafrněného, tak přemýšlím si u této písničky. Každý z nás se někdy možná přistihne, že má bradu trochu moc nahoře, pohled to něco chladnější, než by bylo zdrávo. Nafrněnost možná ale bývá jen takovým křehkým štítem, kterým schováváme nejistotu, únavu nebo strach z toho, co si o nás myslí ostatní. Nasadíme si takovou tu masku odstupu, abychom někomu neukázali své zranitelné já. A přitom je v tom tolik zbytečné vážnosti. Tak to pojďme všechno pustit ideálně k vodě. K tomu srdečnému setkání vás zveme i v dalších minutách vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Po zprávách s vámi bude Alex Minářová, která si dnes bude povídat s onkoložkou a hematoložkou paní profesorkou Petrou Tesařovou. Pavla Kindernajová přeje dobrý poslech našich dalších pořadů a těším se zase zítra.

0: Ktyoservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?

0: Sněžkou využívá stále více lidí. Čekací doby na jízdu jsou tak oproti minulosti kratší. Jízdenku si můžou turisti objednat předem a v kiosku si ji pak vyzvednout, vysvětluje náčelník Lanové dráhy Jiří Špetla.
1: Výrazně to pomáhá jak pokladním, tak i odbavování těch cestujících. Je to takový plynulý. Pak když se třeba někdo sekne s platební kartou na kase, tak jsou to vlastně dvě prodejní místa v té jedné stanici, takže si to pomáhá navzájem.
0: Cesta ke hřbitovu v Chodovicích, které jsou součástí holovousů u Hořic na Jičínsku, je částečně uzavřená. Dělníci na ní zahájili podzemní práce a následovat bude výměna veřejného osvětlení. Lidé by podle radnice měli po dobu prací respektovat značení a pokyny pracovníků stavby. Otevřená zůstává alespoň jedna příjezdová cesta ke hřbitovu. Už jen několik dní se můžou školáci přihlásit do druhého ročníku mise Zero G. Uchazeče ve věku od 13 do 18 let následně čeká několikaměsíční výběrové řízení. Vybraný tým absolvuje po vzoru astronautů také kurz přežití a při parabolickém letu zažije simulovaný stav bez tíže. Děti se můžou hlásit na webu cestacestadovesmiru.cz.
2: To je úplně crazy, malej pohyb, absolutně jinde.
3: Neskrývali svoje nadšení před víc než rokem účastníci prvního ročníku mise Zero G. Letos se o místo v misi hlásí dvojnásobek dětí, co loni, říká za organizátory Jan Spratek.
4: Ze všech možných koutů České republiky, a to i z malých i větších měst, ale i z malých obcí. Opravdu nezáleží na tom, odkud jste, je to příležitost otevřená úplně pro všechny.
3: Přihlašování do Zero G je otevřené do 5. října. Stav bez tíže pak vybraná posádka zažije na konci dubna příštího roku. Karolína Burdová, Český rozhlas. Sport.
0: Česká fotbalová reprezentace do 21 let v 18 hodin nastoupí ke klíčovému utkání kvalifikace na evropský šampionát. V Královéhradecké aréně nastoupí proti Bulharsku a v případě výhry si může zajistit minimálně baráž. Trenér Michal Bílek věří, že jeho tým to zvládne.
5: Já mám výhodu, že tohleto mužstvo má velmi kvalitní široký kádr, takže si myslím, že je ten ještě jednou, kdo nastoupí, ale věřím tomu, že ta základní jedenáctka, která vyběhne, tak to utkání dobře rozehraje a může se stát, že rozhodne hráč z lavičky. Počasí.
0: Odpoledne bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty se pohybují mezi 21 a 24 stupni, na horách je maximálně 17. Vítr fouká mírný jihovýchodní až východní a biozátěž je na jedničce. A v noci teploty klesnou k 10 stupňům a při uklidnění větru bude kolem 5.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V Mladých Bukách na Trutnovsku počítejte s komplikacemi na křižovatce silnic 296 a 14. Osobní auto tam silo do příkopu, na místě jsou záchranáři. Dvě osobní auta havarovala ve Střelnické ulici v Broumově na Náchodsku. K nehodě se zraněním došlo v Hradci Králové u kampusu univerzity v Hradecké ulici. A nehodu nákladního auta máme hlášenou u Jičína na silnici mezi Robousy a obcí Moravčice. Jeďte opatrně.
6: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
7: Rakovina. Slovo, které stále vyvolává strach, přitom právě onkologie se v posledních desetiletích mění možná rychleji než málokterý medicínský obor. Některé v minulosti neléčitelné diagnózy jsou dnes úspěšně zvládnutelné. Potvrdí nám to jistě i paní profesorka Petra Tesařová, přední česká onkoložka, která se dlouhodobě specializuje na léčbu karcinomu prsu. Vítám vás, paní profesorko, dobrý den.
8: Děkuju, dobré odpoledne.
6: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijala profesorka Petra Tesařová, onkoložka, která se ve své praxi zaměřuje na karcinom prsu. Paní profesorko, blíží se vlastně zítra, začíná říjen, blíží se tady Pink October, říjen na růžovo, celosvětový měsíc osvěty a boje proti rakovině prsu. Co je nejdůležitější šířit a stále vlastně opakovat veřejnosti?
1: Tak ano, dneska vlastně stojíme na prahu růžového října, který je každoročně zasvěcen karcinomu prsu. Je to proto, že karcinom prsu je nejčastější ženský nádor. V České republice onemocní zhruba kolem 8000 žen každý rok, takže to riziko onemocnění je relativně vysoké a proto má smysl se nad tou diagnózou zamýšlet a pokoušet se i zvážit, jestli je možné udělat něco preventivně proti nádoru. Takže to poselství toho růžového října spočívá především v tom, že časný záchyt zhoubného nádoru prsu může pacientce zachránit život, protože ta časná stádia jsou velice dobře léčitelná. Ale zároveň je to vlastně taková oslava pokroku v onkologii, rezilience, naděje, která se týká jak pacientek s karcinomem prsu, tak i nás, co se o ně staráme a léčíme.
0: Tak pojďme k té prevenci, protože ta je asi ze všeho nejdůležitější. Nicméně setkáváte se ještě s tím, že vám třeba žena řekne, já mám strach přijít na vyšetření a tím tu prevenci tedy ošidí?
1: Ano, samozřejmě, tak prevence není primární parketa onkologů, o tu se nám vlastně starají kolegové radiologové, kteří tady rozvinuli obrovsky záslužně mamografický screening, který tady funguje už od roku 2002. A od té doby, co funguje, tak nám se úplně proměnilo složení pacientek v našich ordinacích, protože k nám přicházejí ženy, které mají opravdu velice malé, často neinvazivní přednádorová stádia nebo úplně malé invazivní nádory bez postižení uzlin a to sebou nese naději, že se téměř ve 100% všechny uzdraví. Takže to je dobrá zpráva, ale ten screening není úplně využit tak, jak bychom si představovali, protože samozřejmě tahle možnost hrazeného mamografického vyšetření jednou za dva roky pro všechny ženy starší než 45 let je škoda nevyužít a zatím ji nevyužívá necelých 40% žen, které by mohly taky absolvovat mamografický screening. A to jsou právě ty, které buď nemají čas, anebo se obávají vyšetření podstoupit. A to je škoda.
0: Do 45 let tedy stačí screening a od těch 45 let je to screening i mamograf? Nebo pak už tu funkci?
1: Screening znamená, že se u zdravých žen, které nemají vůbec žádné obtíže, protože jsou ve věku, kdy se ten nádor často objevuje, to znamená starší než 45 let, protože zhoubný nádor prsu je nejčastější u žen po ukončení menstruace, po 50. roce, tak u těchto těch žen se hledá, jestli náhodou neexistuje nějaká neviditelná, zatím nezjistitelná forma nádoru, kterou odhalí jednoduchý rentgen, mamograf, někdy za pomoci ultrazvuku, pokud ten nález není úplně jasný. A taková pacientka má největší šanci na uzdravení. Ženy mladší, 45 let, u nich je pořád nádor v prsu relativně vzácná diagnóza, i když nebezpečná, často nebezpečnější než u těch žen starších. A tak je rozumné se taky pokoušet přijít na to onemocnění včas. Proto doporučujeme zařadit mezi hygienické procedury, které každá žena provází denodenně nebo pravidelně samovyšetření prsu, což je pohmatové vyšetření obou prsů vždycky zhruba ve stejnou dobu menstruačního cyklu. A to je nejčastější způsob, jak se objeví nádor u žen mladých, u žen do 45 let. Ale to už není screening, to je prostě diagnostika. Taková pacientka si něco nahmatá, nelíbí se jí to, zná svoje tělo nejlépe, takže sama může posoudit, jestli to, co v prsu našla, tam bylo nebo nebylo. počká přes jeden menstruační cyklus a pokud ten nález v tom prsu zůstává i po menstruaci, tak hubky šupky navštíví svého gynekologa nebo praktického lékaře a poprosí ho o zobrazovací vyšetření. U mladých žen je výhodnější než mamografie ultrazvukové vyšetření, protože ten ženský prs v mládí je velice hutná žláza, která je bohatá a špatně jí ten rentgen prosvítí a ultrazvuk to umí tedy daleko efektivněji. Ultrazvuk je úplně nezatěžující, jednoduché a relativně levné vyšetření a jediné úskalí tady může být v tom, že pacientka dostane od lékaře žádanku na ultrazvuk a v tom mamografickém centru nevědí, že má nějaký pohmatový nález nebo si toho nevšimnou z popisu toho ultrazvuku a zařadí ji v tom pořadníku na vyšetření mezi ty ženy screeningové, u kterých není žádný nález, není tedy žádný spěch a může se dostat k vyšetření se zpožděním, což je u mladých žen velice nebezpečné, protože pokud mají nádor, ten probíhá rychle, agresivně a nebezpečně. A tak je potřeba požádat lékaře nebo sestřičku o to, aby na to, na ten požadavek, na tu žádanku napsala slovíčko statim a pak vlastně ta mladá žena všecky předběhne a jednak se ve většině případů brzy dozví, že je všechno v pořádku a že se jednalo o planý poplach. A pokud má skutečně nějaký závažnější nález, tak se začne řešit co nejdříve.
2: Říká profesorka Petra Tesařová, náš dnešní host.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: V Alex a host je přední česká onkoložka Petra Tesařová. Paní profesorko, velké téma jsou mladé ženy a rakovina prsu. Vy jste v minulém vstupu zmínila, že u mladých žen je toto onemocnění nebezpečnější než třeba u žen po 45, po menstruačním cyklu. V čem? Proč?
1: No, když si představíte, že zhoubný nádor musí překonat nějakou bariéru obrany, imunity organismu, tak pochopitelně u mladých žen jsou ty obranné schopnosti na daleko lepší úrovni než u žen, které jsou pokročilého věku, tak to je určitě jeden z důvodů. U mladých žen se také daleko více uplatňuje vznik nádoru, který souvisí s vrozenými dispozicemi, které vlastně předurčují nemocnou ve vysokém procentu k tomu, že tímhle onemocněním bude trpět, a to často ve velmi mladém věku. Takže to jsou určitě důvody a incidence karcinomu prsu u mladých žen stoupá. Ona stoupá obecně u všech žen, ale i v téhleté věkové skupině pacientek přibývá. Takže je to téma, které je závažné. Já se mu vlastně věnuju celý svůj profesní život a je to oblast, která je právě komplikovaná tím, že nevyhledáváme to onemocnění, protože pro jeho vzácnost by to bylo hledání jehly v kupce sena, tak se často stane, že se ten nádor přehlédne nebo se neobjeví dostatečně včas, nebo se přikrývá s nějakým jiným problémem mladé ženy, třeba že je těhotná nebo že kojí, a to jsou prostě situace, které jsou velice složité k optimálnímu řešení a my se na ně soustřeďujeme.
0: A setkáváte se i s tím názorem nebo větou, ty jsi mladá, tebe se to netýká?
1: Bohužel ano, copak já, ale bohužel moje pacientky se s tím setkávají a často všichni se bojí rakoviny. Rakovina je pořád spojená s nimbem smrti, když prostě dneska už jsou různé nádory s různou prognózou a ten strašák není tak velký, zvlášť u právě mnoha typů karcinomu prsu, ale ta žena má obavu, něco si nahmatá, bojí se, že by to mohla být tahle nebezpečná diagnóza. A pokud jí lékař ubezpečí nebo uklidní, že to není možné vzhledem ke jejímu věku, tak to docela ráda akceptuje. A tím se právě může stát, že se to onemocnění zanedbá. A to je velký problém, protože pokud se nádor diagnostikuje v té velice počáteční fázi, tak ta naděje na uzdravení je vysoká, jak už jsem říkala, blíží se 100%. Ale pokud se onemocnění rozvine a založí vzdálené metastázy, tak to onemocnění je nevyléčitelné a pacientka na něj umře. Pořád nám umírá třetina nemocných s karcinomem prsu a některé pacientky úplně zbytečně, protože by bývaly byly, pokud by se přišlo na nádor včas, určitě uzdravitelné.
0: Dá se říci, jaké procento žen si způsobí vážné zdravotní komplikace nebo bohužel smrt právě proto, že nepřišlo včas?
1: Tak oni si to často nezpůsobí úplně sami. Tam vlastně ta cesta toho pacienta od nálezu k zahájení léčby je komplikovaná tím, že musí projít různými disciplínami, diagnostickými, praktickým lékařem, musí, někdy ho vidí gynekolog. Takže na všech těchto fázích léčby může dojít k nějakému zpoždění nebo nějakému zádrheli, které to onemocnění posune do nepříznivé polohy, takže není možné to vždycky svést na tu pacientku samotnou. Ale určitě, pokud bych to mohla odhadnout, tak mezi mladými ženami je tak kolem 20% nemocných, které by byly bývaly, mohly přijít dřív.
0: Vy jste zmínila, že ten trend, kdy mladé ženy onemocní rakovinou prsu, má rostoucí tendenci. Co je na vině?
1: No, předpokládá se, že je to určitě multifaktoriální záležitost. Karcinom prsu je civilizační onemocnění. Ve všech vyspělých zemích ta incidence stoupá, jak u mladých, tak u starších. Velmi významnou roli hrají hormonální vlivy. Čím dřív začne nemocná menstruovat, čím později s menstruací skončí, pokud je nějakou dobu exponovaná užívání pohlavních hormonů v nějaké podobě, tak to všechno zvyšuje riziko. Riziko taky zvyšuje pozdní těhotenství. Vlastně každá žena, která otěhotní až po 30. roce života, už má vyšší riziko a nejvyšší riziko mají bezdětné. Riziko zvyšuje i to, když pacientka nekojí. A pak jsem mluvila o těch faktorech dědičnosti, ty jsou zodpovědné asi za 5-10% zhoubných nádorů. Tam najednou to riziko stoupá řádově, takže pacientky, které mají tu nejznámější mutaci BRCA1 nebo BRCA2, podobně jako Angelina Jolie nebo Marta Jandová, tak mají riziko 60-80%, že se v průběhu života u nich nádor objeví. Čili má smysl takové ženy velice přísně kontrolovat a nabízet jim různá preventivní opatření, odstranění prsní žlázy, odstranění vaječníků. No a pak to jsou faktory životního stylu. Obezita je obrovsky vysoký rizikový faktor, protože v tukové tkáni se vytvářejí pohlavní hormony, takže žena v určitém věku, kdy už by měla mít hladinu nízkou, má najednou neadekvátně vysokou hladinu hormonu, protože je obézní, má vysoké procento tuku a může dojít ke vzniku nádoru. Alkohol je významný rizikový faktor, nedostatek pohybu. Potom se uvažuje i o různých vlivech zemního prostředí, mikroplastech, endokrinních disruptorech, prostě různých škodlivinách, s kterými se setkáváme z důvodu znečištění prostředí. Takže těch důvodů je celá řada, ostražitost je na místě v každém věku.
2: Říká profesorka Petra Tesařová.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host, si povídám s profesorkou Petrou Tesařovou, a to o rakovině prsu. Ona sama je přední česká onkoložka, která se věnuje léčbě karcinomu prsu, a ostatně zítra začíná Pink October, tedy říjen na růžovo, celosvětový měsíc osvěty a boje proti rakovině prsu. Paní profesorko, jak stále, když vysloví lékař rakovina nebo nález, stále to pacienta, pacientku paralyzuje, stále to je šokující záležitost. Strach, je tam strach z úmrtí?
1: Určitě rakovina pořád sebou nese takovou tu podvědomou obavu z toho, že to onemocnění nemusí dobře dopadnout. A kromě toho nikdo, kdo onemocní s houbným nádorem, na to není připraven, protože my nepočítáme s tím, že by se to zrovna mohlo stát nám, zvlášť pokud člověk není úplně starý. A tak ten strach, ta paralýza způsobená touhle informací taky komplikuje zahájení léčby například, protože my potřebujeme, aby pacientky na začátku získaly celou řadu informací, aby se mohly sami zapojit do rozhodování o tom, co se bude v nejbližší době dít, která vyšetření podstoupí, aby se dozvěděli svoji prognózu, vyhlídky na postupy, které potřebuje pacientka absolvovat v rámci léčby. A teď je tam ten blok, ta stažená opona toho strachu, která brání tomu, aby si pacientka všechno dobře zapamatovala. Takže jednak jsme zvyklí to pořád znova a znova opakovat. Jednak naštěstí náš obor onkologie je takový multidisciplinární obor. Kdybychom to přirovnali k nějakému sportu, tak by to byl určitě kolektivní sport, protože my musíme úzce kooperovat se spoustou odborníků, a ti také vlastně ty naše nemocné informují. Máme sestřičky, které je edukují, máme koordinátorky, které se jim věnují, tak aby dostali všechny potřebné informace k tomu, aby se mohli dobře rozhodnout, co dál podstoupí, protože naše léčebné metody nejsou často moc příjemné. Používáme různé lokální metody, chirurgii, radioterapii, ale taky systémovou terapii, třeba chemoterapii, imunoterapii, cílenou léčbu, hormonální terapii, a u nás je vždycky něco za něco, takže snažíme se léčit, ale pacientky za to často platí různými nežádoucími účinky, a tohle všechno se potřebují dozvědět, aby ta cesta od diagnózy k uzdravení probíhala hladce.
0: Je povolená nebo žádoucí takzvaná milosrdná lež, nebo se to říká tak, jak to je, ale je nutná dávka naděje?
1: No, milosrdná lež není dobrý způsob, jak komunikovat s pacientem, protože aby se onemocnění podařilo zvládnout, tak je hlavní podmínkou důvěryhodný vztah mezi lékařem a pacientem. A ten navážeme jedině tehdy, když nám pacient bude věřit, že to, co mu říkáme, je pravda, ať je to příznivá zpráva nebo nepříznivá. Ale určitě, a naštěstí to ve většině případů lze, ke každé té trochu nepříznivé zprávě umíme přibalit nějakou naději, umíme najít nějakou cestu, kterou se vydáme, abychom přeci jenom dosáhli toho nejlepšího léčebného efektu. Takže milosrdná lež ne, ale otevřená komunikace se všemi podrobnostmi, které potřebuje pacient znát, a s nějakým výhledem do budoucna, který by měl být naděje plný.
0: Je důležité zapojit rodinu?
1: Ano, určitě. U karcinomu prsu je to zvlášť důležité, protože žena nechodí jenom do práce, kde si může vzít neschopenku, ale věnuje se rodině, péči o manžela, děti, a teď, přestože se nám daří pacientky léčit většinou ambulantně, tak prostě ty síly jim trochu okupujeme a stává se, že úplně tyhle ty všechny funkce nejsou schopné možné aspoň přechodně stoprocentně plnit. Takže ta součinnost s rodinou je významná. Je smutné, že často trpí nebo dokonce se rozbije manželství našich pacientek, protože muži tu zátěž často neunesou. A nemyslím jenom tu zátěž fyzickou, protože musí převzít některé povinnosti, ale především tu představu té nejistoty, jak se vyvine osud jejich partnerky. A to je pro nás strašně skličující, protože vidíme, jak ze začátku ten muž ženu doprovází, vyptává se, má různé technické dotazy, ale představuje si, že to prostě bude krátkodobá záležitost a my mu manželku rychle opravíme a zase vrátíme zpátky do domácnosti a ono to většinou trvá delší dobu a ta cesta je někdy opravdu svízelná, takže až třetinu našich pacientek opouští partner, což je smutné.
2: Čili poruší ten slib ve zdraví i v nemoci.
1: Tak, tak.
2: Profesorka Petra Tesařová zůstává naším hostem.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
4: Proudy řeky táhnou k nám. Tvou

0: Alex a host je profesorka Petra Tesařová, přední česká onkoložka, která vlastně téměř celou svou kariéru se věnuje léčbě karcinomu prsu. Vy jste tady v úvodu během toho rozhovoru mluvila o rizicích, co všechno může stát nebo být příčinou vzniku karcinomu prsu. Nicméně dá se přesněji specifikovat riziková žena, která by měla být opatrná už od třeba svých 20 let?
1: Tak jak jsem řekla, těch faktorů rizikových je celá řada a skládají se vlastně do takové mozaiky toho sčítajícího se rizika. Takže určitě pokud v mé rodině moje maminka, moje teta, moje babička měli karcinom prsu, tak je potřeba se zamyslet nad tím, jestli i mě nečeká takovýhle osud a zrovna tehle ten orgán si víc chránit a všímat si ho. Potom určitě obrovské riziko představuje genetická mutace a vlastně ještě před 20 lety jsme tu genetickou mutaci objevili až u té nemocné ženy. Přišla, měla nádor a nám byl podezřelý, protože přišla příliš mladá, nebo se jednalo o určitý agresivní typ toho nádoru, nebo právě v té anamnéze rodinné bylo víc příbuzných, které tou stejnou nemocí onemocněly. A pak jsme ji geneticky vyšetřili a zjistili jsme, že mutaci má. A už jsme to museli nějak zakomponovat do toho léčebného plánu, ale už jsme ji nemohli nabídnout nějakou ochranu nebo prevenci nebo obranu před tou nemocí. Což se dneska změnilo, protože pokud se objeví u nemocné některá ze škodlivých mutací, tak my nabízíme to vyšetření i zdravým příbuzným, které můžeme vyšetřit a u kterých se to také objeví, tak je potom sledujeme ve speciálních ambulancích genetického rizika a nabízíme jim různá preventivní opatření, která jsou zatím relativně krutá, ale eminentně účinná. Především je to včasné odstranění prsních žláz a nahrazení implantáty, což absolvovala třeba Angelina Jolie, nebo velice pečlivé a časté kontroly pomocí některých super citlivých metod, jako je třeba magnetická rezonance. A ta genetická mutace je často spojená s rizikem vzniku karcinomu vaječníků, takže i tehle ten orgán, který se špatně kontroluje, protože je umístěný v těle tam, kde se na něj špatně dohlédne, tak také pokud splní svoji funkci, žena má už tolik dětí, kolik si přála, je nejlepší odevzdat a tím se riziku vyhnout. Takže to je významně riziková žena. Pak jsem mluvila o ženách s vyšší váhou, to se týká hlavně žen po menopauze, tam to riziko určitě stoupá. Ženy, které užívají hormonální léčbu, dlouhodobě antikoncepci, potom daleko ještě nebezpečnější je hormonální substituční léčba po přechodu, nebo prostě z nějakého důvodu vysoké dávky pohlavních hormonů, tak tam zase může být vyšší riziko, je to individuální, záleží na typu, dávce a délce užívání té léčby. No, takže alkoholičky mají vysoké riziko vzniku karcinomu prsu, takže i tam zvažujeme, jestli je třeba tolik alkoholu konzumovat a když už tak pacientku kontrolujeme. Pacientky, které měly ozářený hrudník třeba, protože měly nějakou jinou chorobu, například Hodgkinův lymfom, tak to jsou všechno rizikové ženy, které se snažíme v těch ambulancích vysokého rizika sledovat a preventovat.
0: Tak a snažíte se i o edukativní kampaň v rámci, bylo to o prsa, v rámci této činnosti. Daří se nebo vidíte nárůst žen, které přijdou na tu prevenci právě díky takovéto kampani?
1: Tak já myslím, že efektivní je o tom problému mluvit a je dobře, když o něm mluví více osob z různých oblastí, které se toho karcinomu prsu dotýkají. Takže my jako lékaři se o to snažíme, proto jsem tady. Snaží se o to i pacientské organizace, kde ty pacientky vykonávají eminentně záslužnou činnost, protože vlastně v době, kdy už onemocnění překonali, tak místo toho, aby se někde povalovali a radovali se z toho, že zůstali naživu, tak se věnují těm ženám, které jsou teď v tom průšvihu a mohou na rozdíl od nás nabídnout jednu exkluzivitu a to je vlastní zkušenost s tím onemocněním. No a pak jsme vděční i za to, že se téhleté činnosti věnují třeba farmaceutické firmy a to je zrovna příklad kampaně, bylo to Oprsa, firma Novartis shromáždila všechny potřebné dostupné informace pro ženy v rámci prevence, ale i v rámci léčby na jedné webové stránce www.bylotooprsa.cz a tam požádala o spolupráci jak odbornou společnost, tak pacientské organizace, tak další subjekty. Takže vlastně na tomhletom místě je možné získat úplně kompletní informace a ještě si být jistý, že jsou validní, protože samozřejmě internet často vede k tomu, že může pacienta zavést na nějaké cestí, což bychom nebyli rádi.
0: Říká profesorka Petra Tesařová, náš dnešní host.
2: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
3: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
2: Chystáme oslavu plnou legrace.
3: To se mi líbí.
2: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
3: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
2: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
3: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
2: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
4: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
5: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Hostem Alex a host je Petra Tesařová, onkoložka, která se specializuje na léčbu karcinomu prsu a která také zve na web Bylo to o prsa.cz, kde ženy najdou praktické informace k prevenci a mamografickému screeningu a hlavně tedy validní informace, protože na internetu se dá přečíst a najít ledasco. Paní profesorko, potýkáte se s tím právě ve své praxi?
1: Ano, určitě tak. Samozřejmě ženy se snaží najít informace a já to dovedu i pochopit, protože když si sama představíte, že byste najednou se posunula do takové relativně pasivní role osoby, která se teď dozvěděla, že je nemocná, je v dost velkém průšvihu. My jsme zvyklé průšvihy svých blízkých řešit sami aktivně a teď najednou jakoby nemůžeme mnoho udělat, čili rozumím svým pacientkám, že by se rády zapojili nějak aktivně do řešení své nemoci a pokouším se pro ně najít takové možnosti, co mohou pro sebe udělat, protože jinak to samozřejmě vede k tomu, že jejich blízcí, kteří se obávají o jejich zdraví a život a i oni sami se snaží získat nějaké informace, nějaké jiné možnosti léčby, kterými by podpořili ještě ty naše standardní oficiální postupy, tak někdy nám to dělá komplikace, především proto, že léky a různé podpůrné prostředky mohou s tou naší účinnou léčbou neúplně příznivě interagovat, mohou její účinky snižovat nebo naopak zvyšovat její nežádoucí účinky, takže tady musíme i o téhle oblasti vždycky velice podrobně mluvit.
0: Počítat zkrátka s internetem. Paní profesorko, já teď odbočím, protože by mě i zajímalo, proč vy jste se ve své kariéře nebo ve své lékařské praxi rozhodla věnovat se karcinomu prsu?
1: No, já jsem si onkologii nevybrala, onkologie si vybrala mě, protože já jsem skončila medicínu krátce před revolucí a to byla ještě doba, kdy ve výběru specializace hrála roli politická příslušnost a daleko víc genderové problémy, takže prostě onkologie na mě tak trochu jakoby zbyla, protože tenkrát to nebyl zrovna lukrativní obor, ale prostě měla jsem obrovské štěstí, jako ještě mnohokrát a z tohohle oboru, který se mě zalíbil, protože jestli jsem šla na medicínu proto, abych pomáhala lidem, tak tady teda to je opravdu echt pomáhání. To už nevím, jestli může být ještě nějaký těžší obor, kde by se člověk brodil v tom lidském neštěstí a mohlo nějakým způsobem odstraňovat. Takže jsem za to vděčná. Onkologie mezi tím vlastně prodělala takový obrovský vývoj, že se stala jedním z nejatraktivnějších, nejrychleji se rozvíjejících oborů. No a já jsem tam pořád byla, takže skvělý.
0: Dalším oborem je třeba nefrologie, já to říkám zcela záměrně, vy jistě víte proč, protože další štěstí vás potkala určitě v podobě vašeho manžela, profesora Vladimíra Tesaře, který je tedy nefrologem. Nevedete někdy spory o to, třeba který obor je důležitější nebo zajímavější a podobně?
1: Ne, to ne. Já myslím, že měla jsem opravdu obrovské štěstí, protože můj manžel nejenom, že je opravdu jakoby evropský světový odborník, zatímco já jsem na té domácí ligové úrovni, ale my jsme oba dva byli velice vděční, že jsme mohli medicínu vystudovat přes všechny překážky, které nám kladly ta situace, v které jsme tenkrát studovali. Ani můj manžel si nefrologii přímo nevybral, ale prostě snažili jsme se do oboru, který nám byl vlastně přisouzen, se zamilovat, což se nám podařilo a snažili jsme se dělat, co jsme nejlépe dovedli. Myslím, že můj muž je opravdu úžasný odborník a velice oceňovaný pacienty i po té lidské stránce. A naše manželství letos trvá 40 let, máme 3 děti a bylo to opravdu velké štěstí, že jsem takhle dobře dopadla při své naivitě.
0: Dvoukariérní manželství tedy. Jak jste to zvládali, taková jednoduchá otázka, ale úplně se nabízí.
1: No to je určitě zásluha mého manžela, protože já jsem z generace žen, které ještě neměly tu samozřejmou možnost, že by mohly ten vystudovaný obor opravdu provozovat, pokud jim to manžel nedovolil. Takže u nás bylo velká výhoda, že od začátku se počítalo s tím, že i já budu pracovat. Manžel mě velice pomáhal, například v době mateřské dovolené, což asi možná sama víte, je období, které není příliš inspirativní pro ženy, mě umožňoval třeba nějakou možnost vyjet na konference nebo mě vzal sebou, takže je to jeho zásluha.
0: Úžasný, jak jste skromná a doufám, že pan profesor si tento rozhovor poslechne. Moc děkuju, že jste to byla, profesorka Petra Tesařová.
1: Moc děkuju za pozvání, bylo to s váma prýma.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Je 14 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Hradec Králové převede stříbrný rybník městským lesům. Superdávka má od zítřka nová pravidla. V muzeu Sýpka v Rokytnici v Orlických horách začíná nový semestr univerzity třetího věku. A teploty v noci klesnou k 10 stupňům. Hezké odpoledne vám přeje Tomáš Mysliveček. Hradec Králové převede plochu stříbrného rybníka v areálu stejnojmenného kempu do společnosti Městské lesy Hradec Králové.

0: větší výpočet třeba u podpory na bydlení nebo bonusu na dítě. Nově se taky bude podpora pro všechny žadatele počítat na základě cen bydlení v jednotlivých okresech. Výši podpory podle nových pravidel si můžou lidé ověřit na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí, říká mluvčí rezortu Jakub Slavík.
1: Na webu MPSV je již k dispozici orientační kalkulačka, která umožňuje samostatně provést výpočet podle pravidel platných od 1. října 2026. Samotnou žádost lze následně podat prostřednictvím klientské zóny Jenda nebo asistovaně na úřadu práce.
0: Lidem, kteří už podporu pobírají, ji úřady práce přepočítají automaticky. Nadále ale pro ně platí, že musí dokládat příjmy a výdaje na bydlení každé 3 měsíce. V Rokytnici v Orlických horách dnes začíná nový semestr univerzity 3. věku. V muzeu Sýpka v 17 hodin začne první přednáška z cyklu Role šlechty v dějinách českých zemí i východních Čech. Přednášet bude potomek šlechtického rodu Bubnů z Litic Petr Dujka. Lidé se například dozví, jaké to je být potomkem šlechtického rodu v dnešní době, říká vedoucí muzea Sýpka Tomáš Zelenka.
2: Posluchači se tak dozví nejenom to, kde se tento rod vzal a jaká byla jeho historie, ale především budou moci nahlédnout pod pokličku jeho každodenního života. Dozví se, co obnáší péče o rodové sídlo v Doudebách nad Orlicí, jaké jsou jeho každodenní radosti a starosti, ale i to, jak se mu podařilo založit jeho vlastní zámecké vinařství. Sport.
0: Tenistka Linda Fruvirtová postoupila do 2. kola turnaje v Pekingu. Domácí Číňanku Cho Suan porazila 2-0 na sety. Další Češka Daria Vidmanová vypadla po porážce 2x3-6 s Timofejovou z Uzbekistánu. Jiří Lehečka v úvodním kole v Tokiu vybojoval první sadu poměrem 6-3 v souboji s Belgičanem Brexem. Utkání ale předušil déšť a dohraje se až zítra. Počasí. V noci bude jasno až polojasno, teploty klesnou k 10 stupňům, při uklidnění větru bude kolem 5 a na horách nejméně 7 stupňů. Jasno až polojasno čekáme i zítra, odpoledne ale bude od západu přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty budou stejné jako dnes, 21 až 24 stupňů, na horách 14 až 17 a biozátěž bude dál na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Mezi 14. a 15. kilometrem dálnice D11 u Mochova dejte ve směru na Hradec Králové pozor na 2 kusy skelné vaty v levém jízdním pruhu. A dobře dojďte.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Poslední zářijové dobré odpoledne Českého rozhlasu Hradec Králové. Karel Sladký zdraví od mikrofonu. Hezký den s informacemi z východních Čech. Také dnes budeme putovat za pomocí zvukových archivů po stopách Václava Havla v našem regionu. Připomínáme si jeho nedožité 90. narozeniny. Po 2 zastaveních na jeho chalupě na Hrádečku na Trutnovsku dnes zamíříme do pivovaru v Trutnově. Právě tam se totiž zrodil námět na jeho slavnou absurdní jednoaktovku Audience. Vzpomínáte? Připomeneme si to v této hodině. Další díl po stopách Václava Havla. Uslyšíte, že sezona vrcholí na Hradě Kost v Českém ráji. Zjistíme i to, jaká letos byla, co vás tam čeká na podzim, protože jsem na Kosti natáčel. Reportáž nabídneme. A osvěžíme si pravidla silničního provozu v dalším dílu řidičské abecedy. Další konkrétní příklad z praxe nabídneme po 14. hodině 35. minutě a také na předvolební vizitku ve 14.45 dojde. Máme toho pro vás opravdu hodně, včetně hudby Xindlix, Marie Rotrová, Eros Ramazzotti, Dalibor Janda, Smoky, Petra Janů, Hana Zagorová. To je jenom stručná hudební nabídka této hodiny, aby se Český rozhlas Hradec Králové ve středu 30. září pěkně poslouchal. Tak vás zdravíme, hradec.rozhlas.cz. Z Českého rozhlasu v Hradci Králové přejeme příjemnou středu, krásné odpoledne.
3: Dobré odpoledne s Karlem Sladkým.

ideologii druhé světové války můžete blíž poznat tuto sobotu do 10 hodin v Jičíně. Objevit druhou světovou válku jinak prostřednictvím archeologických nálezů, skutečných lidských příběhů, tu možnost budete mít. Poznáte i výstroje vojáků i stopy, které válka zanechala v krajině. Mezinárodní den archeologie nabídne jedinečný pohled na druhou světovou válku prostřednictvím archeologických nálezů i předmětů denní potřeby vojáků. V Jičíně se můžete těšit i na přednášky odborníků z Vojenského historického ústavu v Praze, Archeologického ústavu Akademie věd České republiky a samozřejmě Regionálního muzea a galerie v Jičíně. Archeologie druhé světové války tuto sobotu dopoledne od 10 hodin v Jičíně jinak, než ji známe. Prostřednictvím kuriozit a archeologických nálezů, skutečných lidských příběhů i výstroje vojáků. No a za chvíli už po stopách Václava Havla, protože dál pokračuje dobré odpoledne Českého rozhlasu Hradec Králové, takže nabídneme další díl tohoto seriálu v tomto týdnu, kterým si připomínáme právě nedožité 90. narozeniny Václava Havla.

0: Český rozhlas Hradec Králové nabízí v tomto týdnu seriál o místech, která v Královéhradeckém kraji připomínají osobnost Václava Havla. Po dvou zastaveních na Hrádečku bude patřit třetí díl Trutnovu a tamnímu pivovaru. Po zákazu publikování v něm Havel strávil 8 měsíců jako pomocný dělník. Jednoaktová divadelní hra Audience je trvalou vzpomínkou právě na toto období.
1: Já!
2: Dobrý den.
1: Vaněk, no pojďte dál, pozvejte se.
3: Tuhle větu znal před listopadem 1989 jen někdo. Až po pádu totality se z ní stala takzvaná hláška. Nahrávka absurdní jednoaktovky Václava Havla Audience, kterou v roce 1978 pořídil Vladimír Merta, kolovala za komunistického režimu mezi lidmi tajně na magnetofonových kazetách.
1: Dáte si pivo?
2: Ne, děkuji.
1: Jen si vemte.
3: Ferdinand Vaněk, tady zahraný přímo Václavem Havlem, bylo jeho alter ego, skrz které dokázal na pouhých 40 minutách krátké hry pojmenovat ohavnost i absurditu komunistické totality. Předlohou byly osobně odpracované měsíce v Trutnovském pivovaru, kam Havel dojížděl z nedalekého Hrádečku, jak vzpomínal při natáčení televizního dokumentu před 21 lety.
2: To je fotka s Olgou z roku 75. To je doba, kdy jsem koulil sudy.
1: Co dnes děláte? Koulíte?
2: Přikuluji.
1: No, přikulovat je lepší než koule, že jo?
2: Ano.
1: Kdo dnes koulí?
2: Šerkezy.
1: Vám přišel?
2: Ano, před chvílí.
1: Vožerlej.
2: Trochu.
3: Přikulování je další slovo, které z Audience zlidovělo. Ale koulel nebo přikuloval Václav Havel doopravdy? Před 10 lety vysvětloval Českému rozhlasu jeho skutečnou práci bývalý kolega z pivovaru Jan Hejzlar.
4: Když jsem nastoupil, on byl takový šikovnej, že se rychle naučil filtrovat pivo. Tak kolem něj probíhali po takových lyžinách sudy, takže když třeba některý sudce zpříčil, tak ho odkulil, že jo, a z toho se udělala ta legenda, že vlastně koulel sudy.
3: A jak na práci v pivovaru vzpomíná nikoliv Ferdinand Vaněk, ale skutečný Václav Havel, nechme ještě chvíli tyto dva světy, skutečný a divadelní, mezi sebou prolínat.
2: Já jsem byl ve sklepě, kde jsem tam čistil potom u takové čističky toho piva. Zbavoval jsem o těch dobrých zbytků kvasinek, kteří dávají tomu kvasincovému pivu tu pravou krásnou chuť, tak to se filtrovalo, aby to nedokvašovalo někde v hospodách nebo podobně.
1: Jak se vám tady líbí?
2: Líbí.
1: Mohlo by to být horší, co?
2: Ano.
1: Člověk si zvykne na všechno, že jo?
2: Ano.
1: Dělejte si svoji práci a s nikým se radši moc nevybavujte. To fakt nemá cenu. Zvlášť ve vašem případě.
2: Chápu.
4: Někdy se zmínil, jak to teda šeli, jak různě perzekuvovali, že jo? Třeba přišel pozdě do práce a říkám, tak jako kde jsi byl, že jo? Říká, člověče, chci vyjet autem z baráku a tam normálně 4 Tatry sněhu vysypaný a já jsem to musel všechno proházet, abych se vůbec mohl dostat ven, že jo? Takže takovýhle schválí mu dělali a pak, aby ho mohli honit, že nechodí do práce správně a takový problémy měl. Nehledě na to, že jsme dostali takový nějaký příkaz moc se s ním nevybavovat, jelikož je to nějaký rozvratný živel, že jo. No ale normálně jsme se bavili, že jo, ať to bylo, já nevím, o ženské, to bylo o ty chalupě, že jo, že tam dával dokupy všecko možný.
1: A co jste to vlastně psal, jestli se teda můžu zeptat?
2: Divadelní hry.
1: Divadelní hry? A to se hrálo někde na divadle?
2: Ano. Já jsem manuálně pracoval asi 25 let svého života v nejrůznějších prostředích, i velmi drsných, ve vězení a podobně, čili mě nemohlo některak z vás překvapit, že pracuji v pivovaře. Prostě práce, no.
3: V Trutnově se ale Václav Havel zapojil do života města i později, ale o tom už bude náš zítřejší díl, ve kterém zamíříme na rockový festival. David Macháček, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Páteční Habaděj s Ladou Klokočníkovou živě z naší rozhlasové kavárny každý pátek od 9 do 12 hodin.
2: A na koho se můžete těšit? Po 10. hodině budou našimi hosty herečka Jitka Sedláčková a restauratér Pavel Tepfr. A po 11. hodině muži roku Jakub Bolek, David Ryba a také prezident soutěže muž roku David Novotný.
0: Přijďte do naší rozhlasové kavárny nebo poslouchejte Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Yeah.

0: Je 30. září, je středa, společnost vám dělá Český rozhlas Hradec Králové, přejeme dobré odpoledne. Další díl řidičské abecedy pro vás budeme mít v této hodině také předvolební senátní vizitku, kterou nabídneme z hudby Petra Janu, Michal Tučný, Hana Zagorová, Aleš Brychta nebo František Nedvěd. Hezký den přejeme. V českém ráji je krásně, sezona vrcholí právě teď na hradě Kost. V současné době prochází tento hrad, jak jsem na místě zjistil, rekonstrukcí, ale své brány má otevřené pro lidi dál. V hlavní turistické sezóně tam mířili turisté od nás i ze zahraničí, také jsem se na Kosti zastavil. Jak hodnotí hlavní sezónu kastelán Kostián Macháček a jaký bude na Kosti podzim?
1: Ta hlavní sezóna proběhla, dá se říct, po dle standardní osy. Ta návštěvnost byla průměrná a vlastně i počasí nám přálo po většinu léta, i když některé teploty byly extrémní, ale hrad nabízel i stěnná místa, takže se to tady dalo vydržet.
0: Hrad Kost prochází rekonstrukcí, jak to je?
1: Ano, hrad Kost prochází rekonstrukcí Lobkovického paláce a tím pádem jsme ten provoz museli upravit pro potřeby a nutnosti té stavby. Takže hlavní sezóna byla bez omezení, ale žádné větší akce jsme si dovolit nemohli. Udělali jsme standardní, již populární a zavedené akce, jako jsou noční hrané prohlídky a také u nás proběhla letní scéna Mladoboleslavského divadla. Ale ty velké akce typu historické slavnosti a jarmarky, tak ty jsme si letos museli odpustit.
0: Když se rozhodneme na plánovací výlet na hrad Kost, je to na celý den, na půl dne, jak byste to viděl?
1: Tak rozhodně je to klidně i na celý den nebo na půl, to je podle rozhodnutí samotného návštěvníka. Hrad Kost totiž není jediným bodem, který se tady dá navštívit. Celé okolí hradu nabízí spoustu aktivit, včetně údolí Plakánek, kde je naučná stezka. Na konci údolí Plakánek se potom nachází mlýn z pohádky z Doroty Máchalové a také tyhle ty další aktivity, které nabízí vlastně to samotné okolí. A pokud jdeme jenom na hrad, tak ta časová náročnost může být od hodiny až klidně po 3 hodiny.
0: Je to jeden prohlídkový okruh nebo je jich více tady na hradě Kost?
1: Je jich více, v současné době nabízíme 4 prohlídkové okruhy, tak to bude až do konce roku 26. S rokem 27, právě i z důvodu rekonstrukce Lobkovického paláce, chystáme změnu a tu oznámíme vlastně ke konci roku a nastavíme tak trošku nový typ těch prohlídek tady u nás.
0: Konec září, bude říjen. Jak budete mít hlavně otevřeno v tom podzimním čase?
1: Budeme mít otevřeno dle standardu, to znamená do konce října, ale z toho důvodu, že stále probíhá ta rekonstrukce, tak budeme mít otevřeno pouze o víkendech a svátcích.

0: dneska Mrza se vrací králové, jsme si řekli, ať je za volantem bezpečno, a proto jsme pro vás připravili řidičskou abecedu rady, jak se na silnici chovat v situaci, ve které často chybujeme. Tak si dnes osvěžíme pravidla silničního provozu a co to bude další situace z provozu na silnicích. Dnes si povíme o tom, jestli můžeme projet křižovatkou na červenou, když uvolňujeme průjezd záchranářům. Co myslíte, můžete projet křižovatku na červenou, když uvolňujete průjezd záchranářům? Poví vám to Václav Drážek z redakce Zelené vlny Českého rozhlasu. Ten příspěvek připravil.
1: Řidičská abeceda.
2: Když se za vámi v provozu objeví houkající sanitka, hasiči nebo policejní auto s majáky, může to být hodně stresová chvíle. A právě tehdy řidiče často napadne jedna otázka. Můžu při uhýbání vozidlům IZS projet na červenou? A jak se v takovém momentu zachovat, teď přiblíží plukovník Jan Straka.
3: Slyším majáky, už to vozidlo vidím, tak samozřejmě mojí povinností je umožnit mu průjezd. Buď snížením rychlosti, nebo uhnutím někam na stranu. Pakliže jsem na světlech, to znamená svítí mi červená a já nemůžu vjet do té křižovatky, tak to samozřejmě v tuhle chvíli mohu porušit. S opatrností vjedu tak, abych uhnul tomu vozidlu, který jede za mnou.
2: Existuje nějaké doporučení pro řidiče, jak se chovat a usnadnit si celou situaci?
3: Je důležité vždycky dát těm řidičům vozidla s majáky na vědomí, co děláte. Nic unáhleného, nic zkratkovitého. Pokud uhýbám, tak dát znamení o změně směru jízdy. Aby ten řidič vozidla IZS věděl, že o něm víte. Nebrzdit prudce, protože pokud za vámi například pojedou hasiči s cisternou, kde mají naloženou vodu, tak to nezabrzdí tak jako vy v tom osobáku.
2: Mají si řidiči na něco dát větší pozor?
3: Tam je důležité vždycky předtím, než se zařadím zpět po tom úhybném manévru, podívat se ještě do zpětného zrcátka, jestli tam nejede těch vozidel víc, protože se může stát, že vozidlo policie, za ním může jet záchranka, případně se jedná o nějaký doprovod, kde těch vozidel využívajících právo přednostní jízdy je víc a tam je důležité nenajet jim zpátky do té trasy.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A po celé září nabízíme ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové v tomto čase. I tento díl najdete na našem webu, podívejte se, hradec.rozhlas.cz. O čem zítra? Zítra o tom, kdy k nehodě volat policii. Kdy k nehodě volat policii, povíme v dalším dílu řidičské abecedy zítra v tomto čase. Ve 14 hodin 41 minut je s vámi Český rozhlas Hradec Králové, poslední zářijové dobré odpoledne. A teď i Hana Zagorová.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Už na konci příštího týdne budeme v naší republice a také v našem kraji rozhodovat nejen o složení obecních a městských zastupitelstev, ale také o podobě třetiny senátu. Když zůstaneme v Královéhradeckém kraji, tady se to týká tří obvodů: Hradce Králové, Rychnova nad Kněžnou a Trutnova. Hradec Králové jsme vám představili včera, další obvod v abecedním pořadí přichází na řadu dnes. A dnes je to Rychnov nad Kněžnou. O senátorský mandát se uchází jenom dva zájemci, a tak pokud nedostanou oba v prvním kole absolutně stejný počet hlasů, druhé kolo na Rychnovsku nebude.
0: Volby 2026.
2: Senátní obvod číslo 48 se jmenuje po Rychnově nad Kněžnou. Na Rychnovsko se ale zdaleka neomezuje. Leží na pomezí Královéhradeckého a Pardubického kraje a dosavadní senátor ho popisuje třemi jmény: Rychnovsko, Choceňsko a Holicko.
3: Kdo odsud míří do senátu, mluví tedy za lidi ze dvou krajů. Voličů je tu přes 100 tisíc a před 6 lety to tady bylo napínavé až do konce. O mandát usilovalo 8 lidí, první kolo vyhrál tehdejší senátor Miroslav Antl a druhý skončil Jan Grulich z TOP 09. Dělili je 2 procentní body. Ve druhém kole se pořadí otočilo a Grulich zvítězil téměř s 60% hlasů. K prvnímu kolu přišlo necelých 39% voličů, ke druhému něco přes 18%.
0: Volby 2026.
2: Jan Grulich svůj mandát letos obhajuje. Je členem TOP 09 a kandiduje za koalici šesti stran a hnutí. Kromě TOP 09 jsou v ní KDU, ČSL, Občanská demokratická strana, Hnutí starostové a nezávislí, Česká pirátská strana a Strana les. Je mu 51 let, pochází ze Sedloňova v Orlických horách a celý profesní život strávil jako učitel ve škole v Dobřanech.
3: Jako žák do ní sám chodil a od roku 2005 je jejím ředitelem. A je to škola, o které se ví i mimo Orlické hory. Dobřany mají 132 obyvatel, žáků má ale zdejší škola 184. Když do ní Grulich nastupoval jako ředitel, bylo jich 72. V mezinárodním testování PISA v roce 2015 dosáhly její děti nejlepších výsledků v celé republice.
2: Kandiduje tady proto, že je to, jak říká, jeho domov a ne obvod vybraný podle volební matematiky. Za největší problém regionu označil postupné vzdalování základních služeb lidem v menších obcích. Venkov musí podle něj zůstat místem, kde se dá plnohodnotně žít, s dostupným lékařem, se školou a s fungující dopravou.
3: Senátor tyhle služby sám nezajistí, dodává. Ukazovat na ně ale může a musí. Ředitelem chce zůstat, i když mandát obhájí. Věnuje se ve škole prý hlavně strategickému vedení, běžný provoz zajišťuje širší tým. V senátu je Grulich prvním místopředsedou klubu ODS a TOP 09.
2: Proti němu stojí jediný soupeř, poslanec hnutí ANO Petr Sadovský. Je mu 57 let, narodil se v Dobrušce a žije tam dodnes. Ve sněmovně sedí od roku 2017, je krajským zastupitelem a v Dobrušce radním. Původní profesí je podnikatel v informačních technologiích.
3: V tomhle obvodu už jednou kandidoval, před 12 lety, taky za hnutí ANO a skončil tehdy třetí. Letos tu kandiduje prý jednoduše proto, že sem patří. Rychnovsko podle jeho slov není obvod, který by si vybral na mapě. Senátor by neměl být člověk, který přijede párkrát před volbami a pak 6 let sedí v Praze. Má být hlasem svého regionu. A za jeho největší problém považuje dopravu.
2: Region se podle něj rozvíjí, má silný průmysl i práci, jenže s tím přišla velká dopravní zátěž, kterou lidé cítí prakticky každý den. Slíbit, že postaví silnici, senátor podle Sadovského nemůže. Může ale dlouhodobě tlačit na ministerstva, kraj i obce. Informačním technologiím se chce věnovat dál, byť ne jako druhé kariéře.
3: Doplňme ještě jednu věc. Pokud by ve volbách uspěl, jeho poslanecký mandát by ze zákona automaticky zanikl.
0: Volby 2026.
2: Volit se bude v pátek 9. a v sobotu 10. října, souběžně s komunálními volbami. Na Rychnovsku ale téměř jistě jen jednou, protože jsou kandidáti dva. Jeden z nich by měl získat nadpoloviční většinu a druhé kolo se konat nebude. Absolutní shoda v počtu odevzdaných hlasů je velmi nepravděpodobná.
3: Takhle malý zájem o senátorské křeslo tu přitom nebyl od úplně prvních voleb v roce 1996. Před 6 lety tu kandidovalo 8 lidí, letos jenom 2. David Macháček
2: a Adéla Kavříková, Český rozhlas.

0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my si společně tentokrát připravíme tresku a zapečeme si ji s bramborami, olivami, vínem, rajčátky, česnekem a tymiánem. Takže to krásně zavoní a navíc budeme vše dělat v jedné zapékací míse, takže se ty chutě nádherně propojí. No a to my máme rádi.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

Ministerstvo financí zveřejnilo maximální povolené ceny pohonných hmot na zítřek. Konkrétní budeme v 15 hodin, to si určitě poslechnete za 4 minuty ve zprávách. No a jak to je se sporem mezi Hradcem Králové a Sdružením stavebních firem Stakova Smolaháka? Také povíme, připravenou máme i předpověď počasí a dopravní servis Zelenou vlnu, aby se vám s námi dobře jelo.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Filantropka Vendula Picingrová hostem nového dílu talk show na jednoho. ČT2. Ivana Jirešová a Martin Písařík navštíví jedny z nejmalebnějších oblastí Portugalska, Sintru a Obidos. Premiérová řada cestopisného cyklu Bedekr. A ČT Art uvádí příběh ženy, která výrazně proměnila českou módu a která právě slaví životní jubileum. Premiéra dokumentu Libiana Rochová, Sochy v pohybu. Středeční večer s Českou televizí.
1: 5 dní, 5 různých světů. Jazz z Česka i ze zahraničí na tradiční pouti Hradcem Králové. Letos již po 32. Od 6. do 10. října. Více na www.jgtt.cz.
2: Je 15 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Ministerstvo financí zveřejnilo maximální povolené ceny pohonných hmot na zítřek. Spor mezi Hradcem Králové a Sdružením stavebních firm Stako a Smola HK pokračuje. Fotbalová Lvíčata čeká v Hradci klíčový souboj s Bulharskem a teploty v noci klesnou k 10 stupňům. Zprávy má Tomáš Mysliveček. Dobré odpoledne. Litr nafty bude zítra v Česku moct stát maximálně 48 korun a 72 haléřů, informovalo o tom ministerstvo financí. Nejvyšší možná prodejní cena benzínu bude 46 korun a 14 haléřů za litr. Stát bude cenové stropy na každý den určovat zatím do konce října. O jejich znovu zavedení rozhodla minulé pondělí vláda v reakci na aktuální zdražování paliv. Spolu s tím taky zastropovala marže pumpařů a dočasně snížila spotřební daň na naftu. Hlasování o nedůvěře vládě čeká poslance nejspíš až zítra. Na plénu sněmovny chce ještě vystoupit několik desítek řečníků. Opozice nechala mimořádnou schůzi svolat kvůli rozpočtové nebo bezpečnostní politice současného kabinetu a také kvůli údajnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Podle předsedy poslaneckého klubu TOP 09 Jana Jakoba je důležité, aby po řadě vystoupení ministrů promluvila i opozice.
4: Nedodrželi pravidlo ZIPu tak, aby se při této schůzi střídali vládní.

0: argumenty města se opakují a dle našeho názoru nejsou v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, nejsou v souladu ani s rozhodovací praxí ÚOHSu. My se s těma argumentama města dlouhodobě nestotožňujeme, nevidíme jinou možnost, než znova podat ten rozklad. Sport.
1: Česká fotbalová reprezentace do 21 let nastoupí k důležitému zápasu kvalifikace na evropský šampionát. V Královéhradecké aréně vyzve v 18 hodin Bulharsko a v případě výhry si může zajistit minimálně baráž. Brankář českého výběru Jan Koutný si kvalitu soupeře uvědomuje.
2: Myslím si, že nálada je dobrá. Víme, že Bulhaři jsou šikovní technicky, snaží se hrát po zemi a když ten prostor dostanou, tak určitě fotbal hrát umí a umí se dostávat do nebezpečných příležitostí a to se jim budeme snažit znepříjemnit. Počasí.
1: V noci bude jasno až polojasno, teploty klesnou k 10 stupňům, při uklidnění větru bude kolem 5 a na horách nejméně 7 stupňů. Jasno až polojasno čekáme i zítra, odpoledne ale bude od západu přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty budou stejné jako dnes, 21 až 24 stupňů, na horách 14 až 17 a biozátěž bude dál na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: U základní školy v Jičíně vsi do konce října pokračuje stavba chodníku na silnici 32. Dopravu tam řídí semafory.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: I ve středu 30. září s vámi dál Český rozhlas Hradec Králové. Karel Sladký přeje dobré odpoledne. Tata, píseň skupiny Buty, kterou nabídneme za chvíli. Bude to i Karel Zich, švédští Roxet, Anna Julie Slováčková, Nepopsaná, Donalevis, Vabidaněk, Karel Gott nebo Rick Astley. Český rozhlas Hradec Králové s vámi dál a také, co se informací týká, sledujeme vše, co se v kraji děje. Však máme také v terénu dnes rozhlasového stopaře, stopaře Českého rozhlasu Hradec Králové. Kde je? Uslyšíte v této hodině. Paulánskému klášteru v Nové Pace přijela včera společně s restaurátory i vysokozdvižná plošina. Odborníci potřebovali prozkoumat stav soch na průčelí kostela. Jak se to podařilo, uslyšíte z reportáže. A po půl čtvrté nebude ani dnes chybět radiobazar Českého rozhlasu Hradec Králové. Inzeráty od vás pro posluchače v našem vysílání po 15. hodině 35. minutě. Český rozhlas Hradec Králové, přejeme příjemné odpoledne.

znáte Maloubskou vařečku, minimálně z vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové, ano, pohodová soutěžní akce o nejlepší horskou polévku roku, takhle jako voda, a zase to tady bude, Maloubská vařečka v sobotu 3. října. Kdo bude soutěžit? Místní kuchtíci, kuchtičky, kuchaři a kuchařky o nejlepší horskou polévku, ale samozřejmě vám představí další krkonošské speciality, regionální dobroty. Přes den najdete na jednom místě prakticky celou Malou Úpu, protože si ji můžete projít. Takže udělat si takovou hezkou sobotu, příjemný podzimní den v Malé Úpě, přitom Maloubská vařečka, nahlédnout soutěžícím pod pokličku až do kuchyně. Tuto možnost budete mít už tuto sobotu 3. října. Kam nahlédl rozhlasový stopař Českého rozhlasu Hradec Králové, to zjistíme už za 4 minuty. Dobré odpoledne. Hello.

0: Ve středu odpoledne s vámi Český rozhlas Hradec Králové. Radio Bazar nebude chybět, otevřeme ho ve druhé polovině této hodiny. Také ještě vyrazíme do Nové Paky, ale teď po stopách našeho stopaře.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Rozhlasový stopař Zuzana Boučková dnes dopoledne vyrazila do Mištěvsi za panem Rudolfem Zmítkem. No tak jsem zvědavý, jestli se Zuzce podařilo setkat s tímto dobrodruhem, o kterém mluvila tak poutavě ráno v našem vysílání, a jaký měla den. Krásné odpoledne, Zuzko.
2: Přeji také krásné odpoledne přímo z Mištěvsi a vše se mi dnes podařilo.
0: No tak.
2: Stojím teď vedle legendárního traktoru Zetor 25A, se kterým Rudolf Zmítko absolvoval obří výpravu do Rakouska. Nikdo z nás si nedovede představit, co tento naleštěný 66 let starý stroj musel tedy i s panem řidičem zvládnout. Rudolf Zmítko se na mě usmívá a ukazuje mi tu fotky z akce. Ty kulisy pod Grossglocknerem jsou naprosto dechberoucí.
0: Že ho zdravíme. Ty jsi sledovala celou cestu Rudolfa Zmítka na sociálních sítích. Pověz nám, co ho vedlo k tomu zbalit se a vyrazit jako jediný Čech na mistrovství světa historických traktorů do Rakouska.
2: Tak jednoduchá odpověď. Podle mě je to srdcař a nadšenec tělem i duší. Pan Rudolf mi dnes vyprávěl, že zpočátku to byl spíše takový bláznivý nápad, který vznikl loni ve Vilkovicích na Evropském srazu veteránů traktorů. Společně s přáteli z Polska a Slovenska vyjel na počest prvního Čecha, který se těchto závodů zúčastnil před 11 lety. Byl to tehdy Martin Havelka, který dnes bohužel již nežije. A Rudolf tedy doma v Mištěvsi přibalil českou vlajku, traktor upevnil na vlek a vyrazil z Dolab zhruba 600 kilometrů dlouhou trasu do drsného rakouského terénu. Být na 24. ročníku mistrovství světa jediný český zástupce, to si myslím, že chce obrovskou porci odvahy a také lásky k technice.
0: Jak se na něj v Rakousku dívali, jak na něj reagovali, přece jenom konkurence z celé Evropy světa musela být obrovská.
2: Opravdu ano, byla obrovská, to mi věřte. Sjelo se tam 450 traktorů ze všech koutů světa, ale česká stopa a hlavně historický Zetor sklidili obrovský respekt. Rudolf mi tu líčil, jak mu v rakouských serpentinách fandili diváci utrati a jaká panovala v depu pod horou přátelská atmosféra. Zvládnout ty strmé výjezdy, kde motor sípe a vzduch řídne, to prověřilo chlazení motoru i fyzičku pilota traktoru na maximum.
0: Co jsi ještě neřekla, jak dopadla samotná soutěž v tak extrémní výšce?
2: Tak bylo to něco nevídaného. Ve výšce 2571 metrů nad mořem se soutěžilo v jízdě pravidelnosti. To znamená, že je to na přesný průměrný čas. Rudolf se ve své třídě umístil na krásném 85. místě a od stanoveného času se odchýlil, a teď pozor, poslouchejte dobře, o pouhých 20,84 setiny sekundy. Navíc všichni, kteří závod vyjedou, prý dostávají speciální medaily a všechny účastníky, kteří to tady zdolají takhle dobře, poznáte snadno po celé Evropě i po celém světě, protože nosí tyrolský klobouk se startovním číslem, znakem akce a vyšitým traktoristou v logu.
0: No pane, co budete s Rudolfem v Mištěvsi, Zuzko, ještě dnes dělat? Chystá něco nového pro své fanoušky?
2: Určitě, chystá stále něco, jak jsem si všimla. Rudolf Zmítko ze světového závodu čerpá obrovskou inspiraci i pro svou domovskou traktor parádu Mištěves. Již teď ví, že mu na ní přijede minimálně 12 posádek traktorů z Polska a také ze Slovenska. Historický Zetor 25A, který je ročník 1960, i pana Rudolfa Zmítka můžete potkat příští rok na traktor parádě Mištěves 29. května. No a co se týká mě, tak já vše ještě dofotím a připravím videoreportáž. Milovníci traktorů, těšte se, bude to zajímavé.
0: Video, fotografie z Mištěvsi na webu sociálních sítích Českého rozhlasu Hradec Králové, hradec.rozhlas.cz, na Facebooku, Instagramu. Zuzana Boučková, uchvácená traktory, odchází dál fotit, filmovat, tak si to ještě s panem Rudolfem užijte. Hezké odpoledne.
2: Děkuji, děkujeme a přeji krásné odpoledne.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

Zveme vás na jubilejní 30. gala večer spojený s vyhlášením ankety Šarmantní osobnost roku. V pátek 23. října v 19 hodin v kongresovém centru Aldis Hradec Králové. Těšit se můžete na vítěze minulých ročníků Simonu Stašovou, Petra Kostku, Jana Přeučila, Jana Pirka, Pavla Pavko, Pavla Šporcla a další. Jako každý rok nebude chybět rozhlasový big band Gustava Broma s dirigentem Vlado Valovičem, zpěváky Ivanou Regešovou, Michalem Malátným a Davidem Dejlem a také hradečtí Gentleman Singers. Vstupenky si můžete zakoupit v královéhradeckých infocentrech nebo na webu hkpoint.cz. Více informací na webu šarmantníosobnost.cz.

0: Český rozhlas Hradec Králové, přejeme dobré odpoledne. A teď Nový Čínsko. Sochy u kláštera Paulánů v Nové Pace včera prozkoumávali restaurátoři a bylo to velmi pozoruhodné. Vzhledem k rozměrům soch a umístění v 27 metrech nad zemí k tomu potřebovali vysokozdvižnou plošinu a speciální techniku. Vše zdokumentovali, vyfotografovali a s největší pravděpodobností budou sochy restaurovat přímo na místě z vysokého lešení. Vše ale musí ještě projednat s církví, stavaři i historiky.
1: Před kostel dorazila plošina, je potřeba ji ukotvit.
2: Vzhledem k tomu, že probíhá celková rekonstrukce kláštera, tak jsme se rozhodli i na základě některých dostupných pramenů z Jaroměře od Národního památkového ústavu opravdu tu plošinu přizvat a jet se podívat nahoru, aby jsme zjistili stav těch soch, jaký reálný je.
1: Vysvětluje Jan Kracík, restaurátor. Společně s restaurátorem a dalšími odborníky začínáme stoupat nahoru.
3: Nemusíte se opravdu ničeho bát.
1: Už se blížíme k prvnímu dílu. Nutno podotknout, že s jistotou ani historici netuší, co je to za sochu.
4: Máme zatím dvě varianty. První možnost je, že to je svatý František z Assisi, ale je tu i varianta, že by to mohl být svatý Benedikt podle paralely zobrazení svědců na oltáři v kostele. Tak uvidíme po prozkoumání.
1: Vysvětluje Kateřina Vohanková z městského úřadu.
3: Tak já si vás teďka jenom můžu poprosit, jestli jenom takhle zvednete ruce, abyste se nedrželi toho zábradlí a já vás vysunu.
1: Tak my už teď sochu máme téměř na dosah. Na první pohled vypadá, že čas už se na ní hodně podepsal.
2: Bylo to vidět i ze spodu, ale tady je to evidentně zřejmé, že...
3: Můžeme k soše?
2: Můžeme k soše. A z těch blížších záběrů to bude ještě markantnější. Trhliny, praskliny, ale zatím to nevypadá na nic jako staticky vážného nebo úplně havarijního.
3: Chcete ještě za roh?
4: Ty sochy jsou opravdu... na ráně, jak se říká, a vlastně všechny deště, větry na ně působí velmi a ten pískovec není příliš odolný a v tuhle chvíli začíná být ve stádiu už jako dožilý a ten stav těch soch je opravdu havarijní, takže potřebujeme je zdokumentovat, aby jsme následně navrhli nějaký postup, co s nima.
3: Jaké zdi chcete? Už tak vás jenom natočím klidně, to je rychlejší, než tady přejíždět celým ramenem.
2: Restaurátorský zákrak je tady na snadě a bylo by dobré provést někdy v nejbližší době, ale není to tak, že by v tuhle chvíli hrozilo nějaký nebezpečí pádu části sochy na zem.
1: O konkrétních opravách budou restaurátoři jednat s majitelem i vedením města. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.

ženy jako já, jo jako já. Kde hoconský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hoconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ten, kdo nepřekládá.

ať se nahlucom zkýší vynajmout dál. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat erotiku, ať se na hocou spíší si najmout dát. Jo, jo, jo.

0: tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo ho ho, jo ho ho, jo ho ho.
1: Český rozhlas Hrad.

0: Také jednu z těch, kterou máte rádi, jsme nabídli v dobrém odpolední Českého rozhlasu Hradec Králové. Věra Martinová také ještě zaspívá, nebo skupina No Name. Ale teď už nejvyšší čas pozvat do vysílání vás. Máte nějaký inzerát, potřebujete něco prodat, koupit, vyměnit, darovat za odvoz? Chcete se třeba zkusit i seznámit?
1: Radio Bazar. Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: Radio Bazar Českého rozhlasu Hradec Králové má otevřeno. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den, tady posluchačka od Nového Města nad Metuji a já bych měla k nabídce za odvoz slepičí a králičí hnůj. Mm-hmm. Na telefon 721 047 375. Děkuji, pěkný den přeji.
0: Také děkujeme, zdravíme k Novému Městu nad Metují za odvoz slepičí a králičí hnůj. Pojedete si pro něj k Novému Městu nad Metují. Telefonní číslo posluchačky je 721 047 375. Radio Bazar Českého rozhlasu Hradec Králové, ve vysílání vítáme i vás. Přejeme dobrý den a dobré odpoledne. Hezký den.
3: Dobrý den.
0: Dobrý den.
3: Já bych prodal nový velký mobilní gril na pekání prasat, ovcí, kýt, bůčku, kuřat a všeho ostatního. Příkony 220 voltů, plynová regulace, otáčajk, celoroční provoz, nepřízněn počasí. Informace, jo, ještě by to bylo. Řezačka kopřiv a jiné píce, má dva stoly, jeden pracovní, druhý okládací, je zakapotovaná částečně 380 voltů, je vhodná pro chovatele drobného hospodářského zvířectva. A ještě by to bylo prodloužené kalové čerpadlo, vhodné na čerpání bazénu, studní výkopu, septíku a tak dále. Bere i hustší kalich. Je to všechno Hradec Králové na telefonu 739 772 746. Děkuju.
0: Tak, ať se to podaří, ať prodáte mobilní grill, řezačka kopřiv, jiné píce, prodloužené kovové čerpadlo, Hradec Králové, 739 772 746. Telefonní číslo posluchače. Český rozhlas Hradec Králové má otevřen Radio Bazar a to je příležitost i pro vás. Dobrý den, dobré odpoledne, vítejte.
4: Dobrý den, tady Liselová Nováka. Prosím vás, já bych potřebovala prodat to, ale strašně levně.
0: Já se omlouvám, máte moc na hlas rádio a je špatně slyšet, jestli můžete rádio.
4: Aha, slumit, tak já za rádio, jo.
0: Děkujeme a ještě jednou si začněte, děkujeme. Povídejte.
4: Počkejte, já jsem slepá a hluchá, tak už to je, tak. Já bych potřebovala se zbavit rotopedu. Překáží mě to a už to dám to za nízkou cenu, úplně zadarmo skoro, jenom bych se toho potřebovala zbavit. A je to na číslo 605 059 012.
0: A ještě kde ho máte, kam si pro něj pojede případný zájemce?
4: Nová paka,
0: rotopet za hubičku, dobře, děkujeme za nabídku, mějte se v Nové Pace hezky.
4: Děkuju,
0: nashledanou. 605 059 012, pokud máte zájem o rotopet, paní říkala, velmi levně v Nové Pace. Český rozhlas Hradec Králové, Radio Bazar, dobré odpoledne.
5: Dobrý den, já bych nabízel elektromotor a synchronní jednoúčelový 380 V, 1,5 ampéry, 920 nebo 470 otáček. To by bylo takhle. A stůl 80x80, na vrchu je umakartová deska, k tomu jsou židle 4. To je všechno na čísle 607 542 592. Děkuji.
0: Děkujeme také. Elektromotor, stůl 80x80, 607 542 592, telefonní číslo posluchače. Český rozhlas Hradec Králové, vysíláme Radio Bazar. Pěkný den, pěkné odpoledne vám.
6: Dobrý den.
0: Dobrý den. Zeslapte si také rádio, prosím, pěkně, děkuju.
6: Už jste hotový. Já bych potřeboval sehnat štěně německého vlčáka, protože mě umřela kamarádka.
0: Scháníte štěně jako německého vlčáka, ano. Odkud možná by, třeba nebylo daleko, nebo dojedete si kamkoliv?
6: Já jsem od Vrchlabí a takhle to, tak asi by to nebyl problém.
0: Dobře, tak ještě chcete fenku nebo pejska? Co by bylo ideální?
6: To je jedno.
0: Je to jedno.
6: Já jsem měl kamarádku.
0: Ano. Tak chcete tak. Nového psího parťáka, rozumím. Telefonní číslo na vás, kontakt, pokud by někdo měl štěně.
6: Jo, 774-447-478.
0: Tak ať se někdo ozve, ať vám někdo nabídne štěně německého ovčáka. Mějte se hezky, pěkný den, naslyšenou.
6: Děkuju, buďte zdraví.
0: 774-447-478, pokud máte takové štěně, o které má posluchač zájem, kontaktujte ho, bude rád za nového parťáka. 774-447-478 je jeho telefonní číslo. V Radiobazaru Českého rozhlasu Hradec Králové vítáme i vás. Dobrý den, dobré odpoledne.
7: Dobrý den. Já bych chtěl prodat soustruh na dřevo. Dílka 3,5 metru, pracovní dílka je 2,2 metru. Má to frézu na různý druhy opracování kulatiny, jako příčný, podélný a šroubový frézování. A cena podle dohody, číslo telefonu je 606 213 957. A cena podle dohody.
0: Ať se dohodnete, ať se ženete. Mějte se moc hezky, přejeme pěkný den. Také 606 213 957, telefonní číslo. Tak jste slyšeli, kam máte volat v případě zájmu zareagovat na inzerát. Ještě pozdravíme někoho v našem radiobazaru. Jste to vy, dobrý den, dobré odpoledne. Hezký den.
8: Dobré odpoledne, přeju. Chtěl bych nabídnout špalikovačku na podvozku s vlastním motorem. Dále bych měl tady hydraulický pohon z traktoru, ale je to z nějakého stroje. Náhodem se propojovala ta hydraulická jednotka. Je to čerpadlo, skříně a je to holičko 604 82 73 90. Pěkný den.
0: Pěkný den i vám, zdravíme na Holicko. Špalíkovačka, hydraulický pohon z traktoru, 604 82 73 90. A to byl poslední inzerát pro dnešní odpoledne. Radiobazar zavíráme.
1: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz.
0: Ale zítra bude také den, opět zítra Radiobazar v tomto čase, až do pátku, vždy po 15. hodině 35. minutě. Kde se Radiobazary najdete, pokud vám nějaké telefonní číslo uteklo, nestačili jste si poznamenat, jste slyšeli. Teď uslyšíte Věru Martinovou, Dala jsem lásku řekám. A Karel Sladký přeje hezké odpoledne.

0: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve hvězdě.

Český rozhlas Hradec Králové, vše podstatné na našem webu hradec.rozhlas.cz. Je tam i podrobný program Českého rozhlasu Hradec Králové, můžete nahlédnout. Po pravé straně umisťujeme programové typy, výběr z našeho vysílání. A tam se dočtete, že herec Václav Vidra přijal pozvání do humoriády Českého rozhlasu, bude hostem po 16. hodině. Po 17. shrneme události dnešního dne a nabídneme také speciální předvolební vysílání Zdena Kabourková od 17 hodin 30 minut. Přinášíme vám právě vysílání z jednotlivých okresů Královéhradeckého kraje, ve kterém se dozvíte, jak ti jednotlivé kandidující subjekty řešit hlavní problémy jednotlivých měst. To vás určitě zajímá. Dnes to bude Náchod v 17 hodin 30 minut. No a po 18. kvízovka, hudebně soutěžní hodina, můžete si s námi zahrát, zkusit štěstí a něco pěkného vyhrát. Co? Na to je čas, to vám povíme po 18. hodině, kdy kvízovka Českého rozhlasu Hradec Králové začne. Hezkou středu, dobré odpoledne.

A teď Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Jmenuji se Tomáš Smetana a zvu vás od 28. září na náš statek ve Svobodných dvorech u Hradce Králové. Stavte se pro krouhané zelí a k němu speciální sůl a kmín zdarma, brambory k uskladnění, jablka, česnek, cibuli a výborné zabíjačkové produkty. A pro posluchače máme navíc 5% slevu. Stačí zavolat na 777 74 14 74 a říct heslo Chci slevu na krouhané zelí. Kde přesně nás najdete a další informace zjistíte na smetanovstatek.cz, na našem Facebooku nebo na telefonu 777 74 14 74. Přejte si pro krouhané zelí a další dobroty. Těším se na vás.
1: Je 16 hodin. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Liberecký kraj prověří výsledky studie z roku 2008 na varianty nové silnice 1/35. Samoobslužné kiosky na lanové dráze na Sněžku urychlily odbavování turistů. Zdravotní pojišťovny budou klinikám posílat víc peněz na umělé oplodnění a zítra čekáme stejné počasí jako dnes. Hezké odpoledne u zpráv vám přeje Tomáš Mysliveček. Liberecký kraj nechá zpracovat revizní posudek studie proveditelnosti, na jejímž základě kraj a posléze i vláda vybrali v roce 2012 severní variantu nové silnice 1/35 z Turnova do Úlibic jako nejvhodnější. Liberecký kraj tím reaguje na trestní oznámení, které minulý týden podala koalice spolků SOS Český raj. Podle ní při posuzování severní a jižní varianty vznikly chyby, které výstavbu nové silnice prodraží o více než 10 miliard korun. Studie proveditelnosti vypracovala v roce 2008 společnost Valbek.
3: Ta tehdy vyhodnotila jižní variantu výhodnější jak po stránce technické, tak i ekonomické. V souhrnné zprávě pak ale výpočty upravila a jako lepší vyšla varianta sever. Upozorňuje na to nedávný posudek auditorské společnosti BDO Valuation. Podle náměstka hejtmana Daniela Davida ze Starostů pro Liberecký kraj, teď proto hejtmanství nechá zpracovat revizní posudek, zda výsledky studie mohly výběr variant zásadně ovlivnit. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
2: Samoobslužné kiosky na lanové dráze na Sněžku v Peci pod Sněžkou využívá stále více lidí. Čekací doby na jízdu jsou tak oproti minulosti kratší. Jízdenku si můžou turisti objednat předem a v kiosku si ji vyzvednout, vysvětluje náčelník lanové dráhy Jiří Špetla.
4: Výrazně to pomáhá jak pokladním, tak i odbavování těch cestujících. Je to takový plynulý, pak když se třeba někdo sekne s platební kartou na kase, tak jsou to vlastně dvě prodejní místa v té jedné stanici, takže si to pomáhá navzájem.
2: Za umělé oplodnění dostanou centra asistované reprodukce od zdravotních pojišťoven víc peněz. Vyplývá to z návrhu úhradové vyhlášky pro rok 2027. Za jeden cyklus dostanou kliniky 44 tisíc korun, což je o 4,5 tisíce víc než letos. Dohodu mezi pojišťovnami a reprodukčními klinikami potvrdil prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada.
5: Jako největší změna je nový způsob vykazování a obsah jednotlivých balíčkových výkonů, které vlastně přesně

0: teplotách nejméně 7 stupňů. Jasno až polojasno čekáme i zítra, odpoledne pak od západu přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty do 24 stupňů, na horách do 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V Trutnově dejte pozor na křižovatce silnice 16 a ulice Kapitána Jaroše. Bourala tam dvě osobní auta.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Humoriáda.
3: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem bude Václav Vidra, toho času v koloně. I tak si rozveselíme svět, a to tady a teď.
2: Humoriáda.
4: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Skupina MIG 21 s panem Macháčkem to tady rozehrála na začátku Humoriády. Václav Vidra, náš dnešní host s námi. Tak vítej, Václave.
1: No díky.
0: Jak jde život?
1: No rychle. Teď poslední dobu ještě rychlejc, pokud zrovna člověk nestojí v koloně, tam to jde pomalu.
0: No, tak škoda, že jsi nezvolil ten jednostopý dopravní prostředek, to by si možná proklíčkoval hravěji.
1: No, protože jsem už sklerotický a zapomněl jsem si klíče od garáže, no, to máš těžký potom. No.
0: O, tak nějakým vozidlem si dorazil a to je
1: dobře. Já jsem už, dneska jsem vystřídal i kolo půjčovací v Praze, no, na kousek jsem popojel. No jinak jsem, i pěšky jsem popošel.
0: Už zbývá jenom let balonem nebo vrtulník?
1: No, ne.
0: To nebudeme zkoušet.
1: Ty pozemní cesty jsou přece jenom takový jako dostupnější.
0: Dobrá, tak jsme rádi, že seš tady a že vy...

0: vybereš
1: já
0: prvního?
1: Já jsem tak vystupujícího. Kdo
0: prvního,
1: pak to bude?
0: Prvního, první hlas bych tady, on je takový hlas hlavně, Václav Faltus.
1: Hlas mnoha hlasů.
0: Hlas mnoha hlasů.
1: A navíc je to taky Václav, takže je jasné, čím začneme.
0: No, že měl svátek, tak no, mu přeju všechno nejlepší.
1: Dodatečně tobě též.
0: Děkuju.
1: Svatý Václave, ano. Tak, Václav Faltus a vzpomínky na školu?
2: Já když jsem byl ve škole, tak jako já jsem byl takový tichý dítě a nedávno jsme měli sraz a paní učitelka mi říkala, Vašíku, ty jsi byl opravdu takový tichoučku do kujokulu a ty jsi takový éro, ale je to pravda, skutečně v gor v té obecný teda, že škole, ale pak už vlastně v té Měšťance, tak tam už se něco začalo takového jako probouzet, možná už v té deváté třídě, nebo když jsem vycházel, tak vlastně ten Král komiku, to byl první hlas, který jsem kdy v životě zkusil, že jo. A já jsem 2 roky nedělal nikoho jiného než toho Vlastu Buriana. A pak jsem si vlastně řekl, že proč dělat tedy jenom jeho hlas, proč neskusit jeho smích, nebo jeho takový to typický šťukání, že jo. Takže vlastně...
3: Ještě jednou to udělíte.
2: Ještě jednou, já si musím dát džuzu a někam přijdete třeba, že jo, a začnete šťukat a ten druhý vám řekne, co jste to pili? Nic vůbec. A jinko se zajíknete a je vám dobře. Takže já jsem si s tím hlasem dosti pohrál. Jo, já jsem měl to asi 2 roky a já jsem rád, že jiný hlasy tam těch známých osobností nevklouzávaly, že tam byl jenom tenhle ten jediný.
3: No stejně, to je obrovský nadání, když si uvědomím, kolik let se to učil Burián a vám stačily 2 roky.
2: Já vám něco povím, to bylo, když Vlastovi Buriánovi by bylo 100 roků, tak se dělala u jeho vily. Byl to takový hezký, zábavný večer a tenkrát tam byla jeho dcera, paní Kristlová, že? A ten vnuk, ten pan inženýr Kristla, ten mi říkal, a tajle děda dával aerovku a tajle snad tý štokrlice se dával a já jsem si na ní sednul a teďka prostě jsem nikoho nechtěl dělat jinýho než prostě, že? Toho Buriana. Takže to bylo pro mě skutečně očička zářily a já vám povím jeden takový příběh, jak vyprávěl jeden mužka, jedu vám takhle po Sahaře a proti mě lev. A co jste dělal, člověče? No, co jsem dělal? No, samozřejmě jsem si zaleknul, tak jsem vylez na nejbližší strom. No, ale na Sahaře přece nejsou stromy. Dumba, to mě v tu chvíli bylo úplně jedno.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik imitátor Václav Faltus v rozhovoru s panem Bernáškem a také jsme slyšeli Vlastu Buriana. Začalo to vzpomínkou na školu, jak vzpomíná Vašek Vidra na školu, nebo školní vtip, nebo co nám přidáš na tohle téma?
0: Na školu, školní vtip, no. To znám jeden školní vtip, no taky na to může přijít. Já mám na školu docela takový, já jsem se nikdy jak do školy moc netěšil, no. Ale bral jsem to jako povinnost a přežil jsem to, aspoň tu základní. Pak jsem se těšil na tělocvik, pak jsme měli fajn paní učitelku, která s náma hrála volejbal.
1: Byla vysoká jako ty?
0: Ne, nebyla, byla menší. Malá, to byla nahrávačka. Nahrávačka to byla, ale byla moc fajn. Mm-hmm. No. Ale zase jsem měl v první třídě třídní učitelku a ta byla parašutistka.
1: Nepovídej.
0: A to teda tam si nás získala všechny, to jsme na ní koukali s otevřenýma pusinkama.
1: A no. Co učila?
0: No, třídní byla, učila všechno.
1: Jo, vlastně, v první třídě
0: všechno.
1: Se učí všechno.
0: Ty včeličky, ty razítka, jo. Prasátka do těch knížky.
1: To odvážná to žena s
0: no
1: padákem.
0: Jo, no, to byla, jmenovala se paní Želka Paříková.
1: Aha, tak no. Dobře, tak děkujeme za tu vzpomínku.
0: No, rádo se stalo.
1: Nakonec jsi byl vzdělán.
0: Byl jsem vzdělán, teda dneska jsem úplně vzdělán, ale já bych vám řekl ten vtip, ten mám moc rád.
1: Pojď.
0: Jak říká paní učitelka děti, dneska si budeme povídat o tom, že zvířátka mají taky svoji řeč, povídají si spolu, tak řekněte mi, jak se některá zvířátka třeba spolu. Prosím, paní učitelko, pejskové dělají haf, haf, no výborně to Aničko, a Anička se hlásí. Paní učitelko, kočičky dělají mňau, no moc dobrý, a Pepiček vzadu se hlásí. Paní učitelko, rybičky taky. Tak rybičky, ne, Pepičku, rybičky nemluví, rybičky jsou němé. To není pravda, paní učitelko. Já jsem šel tuhle v noci čůrat a jak mají, v obejváku máme akvárium vedle, jak mají naši ložnici a já jsem slyšel, jak ta jedna rybička říká tý druhý, ještě jednou mi šahneš tou svou studenou ploutví na vocas, tak ti urazím.
1: Yeah. Tak děkujeme za ten vtip.
0: Rádo se stalo. Ne, to je slušný vtip.
1: O Pepičkovi, výborně.
0: A jedno prostý slovo tam nepadlo.
1: Ano, bude s námi dál Václav Vidra samozřejmě ve studiu, ale Václav Faltus v ukázce, anebo Miroslav Donutil. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
2: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Václav Vidra a Pavel Kučera. Oskar vás pozval na svůj pořad a vy máte s Oskarem společné účinkování ve Stardance, už se to blíží.
3: No jo, to je
2: Václave,
3: pravda.
2: Zajímá tě to ještě po letech? Nebo?
3: Tak je to 20 let, co jsem tam tančil.
2: Už 20. To je neuvěřitelné, no.
3: Je.
2: A mrkneš na to občas?
3: Jo, tak jako jedním okem, no.
2: Jak se budou letos vrtět ty páry na parketu?
3: Jo, myslím, tam v loni jsme tam dokonce se byli, myslím, podívat na Kukajdu.
2: Dobře.
3: Ale už je to pryč, to je tu kapitolu.
2: Už bys do toho nešel, kdyby přišla ta příležitost teď?
3: Ne, nešel.
2: Před 20 lety
3: já
2: přece jenom
3: jsem,
2: si byl
3: měl
2: ještě.
3: To štěstí, že jsem mohl tancovat s Petrou Kostovčíkovou. Aha. Už by se mnou tancovat nechtěla, tak.
2: Ale to, že řekla.
3: No, já se jí teda nedivím. No. A ne, my jsme spolu tančili dlouho, asi 6 let jsme spolu tančili, různě na plesech a tak.
2: Já jsem chtěl říct, že před 20 lety jsi byl velmi mlád, teď jsi mlád ve středním věku
3: trošku,
2: v podstatě.
3: Ano.
2: Tak jo, tak jdeme tancovat za našimi posluchači na telefon, hlasují v tuto chvíli Václav Altus nebo Miroslav Donutil, to je vaše volba. Koho si vyberete vy? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Pepa ze Žace, já velmi zdravím pana Václava Vidru.
3: Díky, já vás taky.
2: No.
4: A chtěl bych sem připomenout, což se asi málo ví, že váš dědeček zahrál výborně barona Kroga.
3: Ano, ano, to máte pravdu.
4: Bílý nemoci z Hugo Háze.
3: Ano.
2: No.
3: No děkuju.
2: Tak to se vám nebylo, Josefe.
3: To jste mě fakt potěšil.
4: Já se na to koukám po každý. A hlasuju Bčko.
2: Dobře, máme zapsáno.
3: Hrál ho fakt skvěle, no. Tak můžu se třeba někdy tady pustíme dědu.
2: Uvidíme, uslyšíme.
3: Mějte se krásně, díky moc.
2: Naslyšenou. Dobré odpoledne, vítejte.
5: Dobré odpoledne, pánové. Pavel, zdravím.
2: Tak to je Standa.
5: Na Vidru.
2: Ano.
5: Standa taky, Zemník, no.
3: Taky zdravíme.
5: A pane Vidra, vyberte vy, já jsem na rozpaci. Já bych dal oba dva na jednou.
3: Oba dva na jednou, jo.
2: Což
5: já to nechám na vás. Pane Vidra, je to na vás.
2: Tak, Ježíš, Václavé, já, máš hlas od posluchače, kam ho dáš, A nebo B?
3: Ne, já
2: Faltus
3: já dám,
2: nebo Donutil?
3: Já dám, tady mám pan Václav Faltus nejtěžší hlas.
2: No.
3: To bychom mohli slyšet. Co je, mě by zajímalo, co je nejtěžší hlas.
2: Jeho.
3: Aby to nebyl Donutil potom.
5: Děkuju.
2: No, necháme se překvapit, díky. Děkujeme. Dobré odpoledne.
6: Hezké slunečné odpoledne ptejí vám.
3: Vám
6: posluchačka
3: taky.
6: Posluchačka Stanislava a srdečně zdravím pana Václava.
3: Díky.
6: Já si vážím jako herce a jako člověka a dovolím si prostřednictvím vás pozdravit vaši paní. Na hodně myslím.
3: Moc děkuju, vyřídím mi to rád.
2: Tak děkujeme a?
6: No a vybírám Pavle Bčko, pana Donutí.
2: Zapsáno.
6: Hezký.
3: Mějte se krásně, díky, naschle.
2: Děkujeme. Dobré odpoledne.
7: Dobrý den, Pavle, tady a to Václave.
3: Taky já dobrý den.
7: Já bych byla pro A.
2: Mm-hmm.
7: A já tě přijdám tu. A Václave, já bych vám chtěla popřát všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví k vašemu předevčerejšímu svátku.
3: Děkuju.
7: A pozdravuju vaši Janu.
3: Vyřídím.
7: A všechny, mějte
3: díky.
7: Se, naslyšenou.
2: Děkujeme, naslyšenou. A nejtěžší hlas Václava Faltuse, to je téma další ukázky.
3: Výborně, jede paní z Friedlandu.
8: No, pravdou je, že asi nejtěžší hlas pro můj krk je, už jsme se tady o něm taky zmiňovali, František Filipovský, co by onen funis, že to je hlas pro krk velice náročný, ale udělám přitom moc rád.
9: Jdou takhle dva turisti, jsou utáhány jedným páčovače. Já už ti nemůžu a vůbec vlastně, co je dneska? Seda nebo čtvrtek? A ten pán je demokracie, tak si můžeš vybrat.
10: Já jsem s ním jednou jel do Plzně z Prahy, ještě jel pan Štercl a smáli jsme se, protože vyprávěli historky o Vojtovi a ač se snažím dodržovat rychlost, tehdy ještě nebyla dálnice, tak jak jsem se smál, tak jsem šláp na plyn a zastavili mě, že jsem měl rychle. A Šterce povídá, ty Franto, ty si ten umělec, pověsí mi něco. Tak on se tak vyklonil na ty četníky, povídá, uveď se máme čas, se vidíte. No. A neplatili jsme nic.
8: Jo, že to
10: dopadlo
8: dobře.
10: Kdybych to uměl tak jako vy, tak bych možná neplatil i bez pana Filipovského. No,
8: jednou se mi něco podobného přihodilo. Jsme taky cestovali někde z Polka Festu, jak se dělají s dechovkou. A už bylo hodně hodin, jsme měli dlouhou cestu před sebou ještě a taky červená baterka. A tak jsme říkali, jde, jak to dopadne. A teďka ten policista takhle podívá a říká, jednoho Klauza můžete jet. Já jsem říkal, tak to v žádném případě ne. Prosím vás, nebudem toho místa zneužívat. Myslel jsem místa toho pana premiéra. Ale je pravdou, že když takhle někoho takhle napodobíte, tak hnedka jakoby obněkne. Je s ním trošku lepší řeč.
10: Ale vy máte fantastickou možnost toho zneužívat, dokonce ku svému prospěchu. Už jste někam zatelefonoval jako někdo?
8: Samozřejmě, jo. To se těch telefonátů se dělalo spousty. Já myslím, když byl pan premiér, když byl kdysi tedy, jak se říká, lidově Grejcarovým panem ministrem financí, tak jsem někde volal, někde, myslím, že do Hradeckýho rádia, oni mě sami jako trošku na to navedli, on tam byl někde na tom hotelu, že ubytovaný, a že prý tam jako v té hudební redakci, že mají jako nějak trošku v tom brajklík, a ti zavolám, že si to přijde zkontrolovat, protože to takhle nejde, aby v tom byl nepořádek a že on jako finanční tehdejší ministr si to opravdu zkontroluje. A takže tenkrát oni prej, no oni začali uklízet a gruntovat, papíry měli v pořádku. Takže v tuhle chvíli jsem si říkal, je to dobrý, jo, když to takhle dobře dopadne. Samozřejmě, že ono to tak jako vypadá v demokracii, že ten humor, že se může, jako ne, musí mít taky ty svoje mantinely, jako jo. Samozřejmě musí se odsuť pocuť, protože že jo, kdyby se to jako předpísklo.
10: No, kdybyste zavolal někam do prodejny aut, že si tam Václav Faltus půjde vyzvednout, aby mu dali slevu, a kdybyste využil ten vhodný hlas, fungovalo by to?
8: Já nevím, jestli by tohle to fungovalo. Já bych tam zase třeba použil někoho jiného, prostě zavolili bychom jako Miloš Zeman, no a on už by si s tím ten dotyčný poradil. Humoriáda.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Václav Vidra je naším hostem v Humoriádě dnes. Vašku, divadlo, předpokládám, hraješ každý den?
2: No, teď už to začalo, no.
1: Co ono dneska
2: to, takhle, ono to v podstatě neskončilo, protože přes léto se hrálo hodně, ale teď už je to denně v podstatě, no.
1: A dneska?
2: Tak jsem hrál u Brna ve Zbíšově s Janou Pavlovou Nikdy není pozdě, což je strašně pěkná hra. A bylo to takový napínavý, protože pak jsem se vracel domů z toho Brna, spal jsem 2 hodiny, naložil jsem koně a jel jsem honit krávy do Tachova.
1: Ale to je pestrý program.
2: Ke známýmu, no, pak jsem jen tak stihnul Prostřeno. To jsme natočili, všechno, co jsme měli, a večer jsem hrál Blbce k večeři tady v Uříčan ve Vodě Rádkách. No. A dneska teda hrajeme Blbce k večeři v Praze v divadle Bez zábradlí. No.
1: Nemáš pocit, že jsi hyperaktivní?
2: Ne, nemám.
1: Stíháš to všechno,
2: já
1: dobře.
2: Jako, já jsem aktivní z donucení, no.
1: Jo.
2: Jako když je toho moc, tak je toho příliš.
1: Tak se šetři trošku někdy, no, prosím, odpočívej mezi tím, aspoň na chvilku.
2: Já odpočívám, když si třeba sednu na toho koně, tak si odpočívám.
1: No a naši diváci možná odpočívají. U seriálu, které si taky natočil, teď běží, oba dva od vody.
2: Jo, Polabí a Pod hladinou. No.
1: A na co se můžeme těšit dál? Já vím, že se to nesmí prozrazovat, že jo, ale...
2: Já ani přesně nevím, v jakém se to stádiu nachází, no.
1: Točí se dál.
2: Já jsem dementní, takže v podstatě nevím, no.
1: No, ty nejsi, ale ten pán, co hraješ, já to jenom přesně...
2: Já jsem se do toho vžil tak, že už to v podstatě mi to vlastní.
1: Dobře.
2: Trošku jsem musel odbočit u toho policajta na těch slapech, ale jinak jako dobrý, no, zatím to jde.
1: Občas se objeví zase Kameňák, tam si taky hraješ veselého člověka.
2: To není dementní.
1: No, ale vypadá, ne, samozřejmě, pojďme od toho. Spousta rolí Václav Vidra je v akci a teď bude v akci kdo z našeho archivu, koho vybereš?
2: No, tak na porovnání bych vzal tady rovnou Vlastu Buriana.
1: No prosím, měli jsme tu Atrapa, to zní tak jako... Nevhodně, no, ale měli jsme tu napodobeninku s Václavem Faltusem a teď si dáme originál. Hovory s Miloušem.
3: Sedím již 4 měsíce ve vyšetřovací vazbě a ještě jsem se nepřiznal, co jsem udělal se svým malým synovcem 4letým Mílou. Obávám se, že kdybych řekl, kde jsem ho zanechal, že bych se ho už, až by ho našli, nezbavil. Vím, že první jeho slova by byla: proč tady sedíš? To nešťastný jeho proč. Před více než 4 měsíci slíbili Mílovi jeho rodiče, že s ním jeho strýček, totiž já, půjde na procházku. Chtěj, nechtěj, musel jsem s ním jít. Slíbit nešťastným rodičům, že toho chytrého chlapečka přivedu zase v pořádku nazpátek. Tak jsem mu hned, jakmile jsme vyšli z domu, řekl: jdeš se mě za ruku, aby se ti nic nestalo.
4: A proč se mě nemá nic stát?
3: S touto otázkou překvapilo mě hned to chytrý dítě. Víš, Miloušku, mohli by tě přejet.
4: A proč by zrovna mě přejeli? Proč pak nepřejedou tebe?
3: Ty jsi ještě malinký.
4: A proč pak jsem malinký?
3: No, poněvadž jsou teprve 4 roky.
4: A proč nejsou teprve 4 roky?
3: No, poněvadž není 5.
4: A co kdyby mě bylo 5?
3: No, pak bys byl o rok starší.
4: A co je to starší?
3: No vidíš, tamhle ta slečna je už starší.
4: Proč říkáš, strejčku, tamhle ta?
3: Poněvadž, miláčku, není to tahle, co jde naproti.
4: Jak to tahle?
3: No víš, Miloušku, mlč hezky.
4: A proč mám mlčet hezky?
3: Dal jsem mu pohlavek. Kluk se dal do pláče a já mu řekl: tak už nebreč. Utřel si rukávem oči a otázal se mě nevinně.
4: A proč nemám breče?
3: Poněvadž si muž.
4: A proč jsem muž?
3: No, poněvadž nejsi holčička.
4: A proč nejsem holčička?
3: Poněvadž, milé dítě, nosíš kalhotky. Ostatně se to dovíš, až budeš starší.
4: Ty nosíš taky kalhotky, strejčku?
3: No, vždyť to vidíš, miloučku.
4: A proč nejseš, strejčku, taky chlapeček jako já?
3: Poněvadž jsem už z toho vyrost.
4: Vyrostu já taky, tak.
3: Taky vyrosteš. A teď už drž hubu.
4: A proč mám držet hubu?
3: No, poněvadž bych tě hodil do řeky.
4: Je, to bych byl rád, strejčku.
3: Není bylo na mě, abych se ho optal já. A proč bys byl rád, miloušku?
4: Poněvadž bych dělal párniček.
3: A jak bys dělal párniček?
4: No já bych si odfukoval, strejčku, pak by po mně lezli lidi a zvonili by. A já bych dělal párničem chuchle a vyplivoval bych oheň.
3: Náhle obrátí svou pozornost na muže, který kropí ulici.
4: Proč pak ten pán kropí ulici?
3: No poněvadž víc z plachu je prach.
4: A proč nás nepostříká?
3: No poněvadž nesmí.
4: A proč nesmí?
3: No poněvadž by nám zkazil šaty.
4: A proč by nám zkazil šaty?
3: Vodou, synáčku.
4: A proč vodou?
3: No poněvadž nekropí pivem.
4: A proč nekropí pivem?
3: No poněvadž by se opil.
4: A proč by se opil? Ty se taky opíš, strejčku, říká maminka. Strejčku, a proč si prase?
3: Tomu ty nerozumíš, miloušku, ale teď už mlč, nebo tě praštím.
4: A proč mě praštíš?
3: No poněvadž mě nadáváš.
4: Proč bych ti nenadával? Doma ti taky nadávají.
3: A to není od nich hezký.
4: A od tebe to taky není hezký, strejčku.
3: Tak jsem mu dal nový pohlavek.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak to bylo Vlasta Burian. Trošku nám to mohlo připomínat pana Skupu.
2: No.
1: S Urvínkem. Tak uvidíme, jestli to posluchače zabavilo, pobavilo, zaujalo, jestli chtějí pokračovat s Vlastou Burianem, anebo nastoupí Jaroslava Hanušová, věrná to umělecká partnerka Jiřího Lábuse. To by taky mohlo být zajímavé. Co, Vašku, myslíš?
2: No, všechno je zajímavé.
1: Souhlasíš se vším dobře.
2: Všechno je zajímavé.
1: Hlasujte, Ačko.
2: V podstatě člověk nemůže netrefit.
1: Dobře, výborně. Vlasta Burian Ačko, Jaroslava Hanušová Bčko, Humor Mezera A, Humor Mezera B. To jsou SMSky na 90 011 04, tam pošlete. A nebo zavolejte na 731 800 900. S Elánem pokračujeme.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
4: A vracíme se k našemu hlasování. Dámy a pánové, vyberte si Vlastu Buriana anebo Jaroslavu Hanušovou. Tak je to správně. Dobré odpoledne. Kdo je tu?
5: Miroslav z Karviné. Dobrý den, pánové, pro oba dva.
4: Dobrý den.
5: A hlas dávám Vlastovi Burianovi.
4: Máme zapsáno.
6: Děkujeme.
4: Naslyšenou.
6: Mějte se krásně.
4: Dobrý den.
7: Dobrý den přeji.
6: I vám.
7: Prosím pěkně, pozdravím oba dva pánové.
6: Děkujeme. My vás taky.
7: Chtěla bych poprosit pana Vašíka, aby trošku zmírnil ze zdravotního hlediska. Ano, trošku zmírnit, ano.
6: Jste hodná, no.
4: Ano, paní doktorko.
6: Já kdybych zmírnil, tak to se mnou sekne.
7: Ano, trošku zpomalit, ano. A pozdravu paní Janičku.
6: Děkuji,
7: vidím. A přeju si Ačko.
4: Děkujeme.
6: Děkujeme.
4: Mějte se hezky.
7: Naslyšenou.
4: Naslyšenou. Dobré odpoledne. Halo, halo.
8: Dobré odpoledne, pánové, zdravím vás a zdravím obzvlášť pana Bidru.
6: Díky.
8: Tady Petr z Hostína Umělníka.
6: Taky zdravím.
8: Viděl jsem vás naživo poprvé v životě letos,
6: jo.
8: A to dvakrát u nás na Bělníku na Dní koně,
6: ano.
8: Když jste byl. A teďkom po druhé jako generála Castra. A to je ukázce, které děláte pravidelně, takže... To jsou dvě místa, kde jsem vás viděl, moc nám to líbilo s dětma. Děta se nám pak podepisoval pohlednice a všechno, takže děkuju za to a mějte se moc hezky, buďte zdraví a vybírám Ačko.
6: Díky moc.
4: Petře, děkujeme vám, Slavě, potěšen.
6: Pozdravujte děti.
4: Naslyšenou. Dobré odpoledne.
9: Tady je Kvitole Švážnice, prosila bych Ačko a mohla bych se něco zeptat pana Vidry?
4: Určitě. Zkušte.
9: Jestli tam má tvojich psíků.
4: Dneska ne.
6: Dneska nemám psíky.
4: Dneska
6: ale
4: je sám.
6: Vypadalo to, že možná vemu, ale nakonec jsem je nechal doma.
9: A já jsem vás viděla právě u toho šípa, no. Jak tam běhali. To bylo dobré.
6: Jo.
9: Takže myslela, že tam budete
4: jemět. Jo.
6: Tak nemám.
4: Tak Květo, příště. Počkejte, Květo, hlasovala jste?
6: Ano, Ačko.
4: Ačko, jo. My to vždycky zapovídáme.
6: Mějte se moc krásně.
4: Tak máme to tam a ještě vy, dobrý den.
10: Dobré odpoledne.
6: I vám.
10: Honza z Vlkavy, zdravím Pavle, vás i pana Vidru.
4: Dobrý den.
10: Kterému přeji dodatečně hlavně zdravíčko k pondělnímu svátku.
6: Díky.
10: A hlasuji též pro Vlastu Buriana.
4: Děkujeme, Honzo.
6: Děkujeme.
4: Naslyšenou.
10: Nasle, chlapi. Nasle.
4: Budeme se těšit. Vlasta Burian může pokračovat s malým Miloušem.
11: Ani nemrkl a řekl.
12: Víš, že nesmím plakat. Ty taky nepláčeš, když tě teta praští. A proč tě praští?
11: Dal jsem mu buchtu do zad. Zamlčel se a pak, jako by se nechumelo zvolal.
12: Proč tyhle domy nemají vzadu dveře? Proč je mají právě tadyhle?
11: No, poněvadž by se tam nikdo nemohl dostat.
12: No a proč by se tam měl dostat?
11: No, poněvadž tam bydlí.
12: No, proč tam bydlí?
11: No, poněvadž musí.
12: A proč musí?
11: No, poněvadž nechce spát na ulici.
12: A proč nechce spát na ulici?
11: No, poněvadž je pořádný člověk. Zamlčil se a řekl.
12: Ale ty tady, strýčku, nebydlíš.
11: Na to následovala celá řada otázek.
12: Proč bublina praskne? Proč se říká stromu strom? Proč ten strom má větve nahoru? proč strýčku nepraskneš jako bublina?
11: Když jsme uviděli psa, hned se ptal.
12: Proč to není kočka?
11: Tak jsem mu dal zase po hlavě.
12: Proč strýčku nedělají z anděla strážného koblihy? Proč jsem spočenej? Proč když je ti horko nevyplazuje strýčku jazyk jako pes? Proč nejsi pes a jsi slon? Proč máš strýčku rypák?
11: Šli jsme kolem nádraží, řekl jsem mu zoufale, nejel bys rád do Uher?
12: Proč bych jel rád do Uher, strýčku?
11: Já si koupím lístek a pojedeme hezky spolu, víš, po mašině. Zatleskal ručičkama a zvolal.
12: Já budu funět.
11: No tak jen fuň, chlapečku.
12: Já budu pouštět páru.
11: Dělej, co chceš, miloušku. A koupil jsem dva lístky na Pusta Maďara směrem k Fízeš Džarmátu na poslední stanici uprostřed nesmírné pusty. Podotýkám, že to chytrý dítě se ptalo pořád.
12: Kdy už budem na místě? Kdy mě už odložíš, strejčku?
11: No konečně se toho dočkalo. Šli jsme ze stanice Pusta Maďara do pusty přes půl druhýho dne a tam uprostřed jsem řekl Mílovi, aby na mě čekal.
12: A proč mám čekat, strejčko?
11: Poněvadž si takový rozoumek. A rychle jsem se vzdálil. Jenom za sebou jsem slyšel jeho nevinný hlásek.
12: Proč utíkáš, strejčku?
11: A za chvíli na to.
12: Strejčku, proč mě tady... Štýpají brabenečkové.
11: A to je moje zpověď.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak přátelé, v tuto chvíli šance pro vás, kteří chcete Miroslava Donutila a příhody s Bolkem Polívkou, to je Ačko, a šance pro Bčkaře Jaroslava Hanušová s Jiřím Lábusem, jakožto rozhlasoví pracovníci. Jste na Českém rozhlase, regionální stanice, vysílají Humoriádu, tak si vyberte SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900 a na vaše hlasování se těší i Vašek Vidra.

Tak to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál, co podnikne.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Přátelé, stále můžete hlasovat, a to pro Miroslava Donutila nebo Jaroslavu Hanušovou, známou to Jaruš z Kouzelníka. Připomínám, abyste si ji hned představili na první dobrou. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne vám přeju, pánové.
3: Vám taky.
2: A chtěla bych říct slovy maminky Vašíka. Vašíku, řeči se.
3: Děkuju, no. Tak ale jo. Maminka se taky nešetřila.
1: Mají to v genech.
2: Právě proto. Škoda, že ji nemáme.
3: Já vím, to je škoda, no.
1: Tak jo. Tak milá paní. Ačko. Děkujeme pěkně, naslyšenou.
3: Mějte se fajn, naschledík.
1: Tak, kdo dál je na telefonu? Dobrý den.
4: Dobrý den, právě pan byl tedy Jirka Štrčan. Zdravím i pana Vidru, přeju vám oběma hodně zdraví a já nevím, co tam je v nabídce.
1: V nabídce je pan Donutil nebo paní Hanušová s panem Lábusem.
4: Tak jednička zásadně jenom Donutil, nikdo jiný.
1: Dobře. Donutil
3: no,
1: jste nás skoro.
3: S volkem polívkou.
1: No. Tak jo, děkujem.
3: Děkuji. Hezký den.
1: Dobrý den, vítejte.
5: Dobrý den, pane Pavle, zdravím vás a vašeho hosta, pana Vidru, a já bych chtěla pana Donutila, tady je Marcela z Ústí nad Labem.
1: Marcelo, dobrý den, děkujeme, Marcelo, máme to zapsáno. Zdravíme dalšího, vítejte u nás v Humoriádě, kdo pak je tam?
6: Dobrý den,
1: dobrý.
6: Zdravím vás i vašeho hosta a přeju si pana Donutila a přeji vám hezké odpoledne.
3: My vám též děkujeme.
1: Skoro dvojhlasně jsme vám to zarecitovali. Dobré odpoledne.
7: Krásné, nadherné. Vaška Vidru zdraví Marta. Ještě si na mě pamatuje,
3: ano,
7: Vašku?
3: Ano, Marta.
1: Marta je nezapomenutelná.
7: A všechno nejlepší ještě k svátku, Vašíku.
3: Díky moc, díky.
7: A zdravím taky Pavla Kučeru, kterého znám taky osobně.
1: Ano.
7: No a já vám teda Ačko a všechny pozdravuji, všechny Vašky a celou Humoriádu. Ahoj, čau.
1: Děkujeme
3: ahoj,
1: krásně. Celá Humoriáda vám děkuje a zveme dalšího. Dobré odpoledne.
8: Dobrý den.
3: Dobrý den.
8: Tady Jarda, já vás zdravím. A dal bych si Jaruš, ale asi je to málo platné.
3: No jo, no, zatím to tak vypadá, no.
1: No, ale píšeme ho tam, váš velký hlas tam je. Mějte se, naslyšenou.
8: Dobře, děkuji.
3: Díky, naschle.
1: Dobré odpoledne.
9: Dobrý den, já vás zdravím, Ogaři.
3: My vás taky.
1: Ogaři vás.
3: Jste evidentně z východu severu Čech.
9: Z východu Moravy.
3: Nebo Moravy vlastně ještě.
9: No.
1: Tak povídejte.
9: A jestli jsou aj ve vysílání,
1: no to
9: tak
1: jste.
9: Zdravím aj ostatní humoriádníky.
1: No super.
9: No.
1: Díky. Všichni Ogaři a dcérky od Humoriády vás zdraví, jo, zpátky.
9: Tak, děkuji. Já jsem sice ze Zdounek, ale posílám pozdrav do Váčovic.
1: Ačko nebo Bčko?
9: A teďko si musím ujasnit, protože poslouchám přes internet, o koho vlastně hlasujeme.
1: Teď hlasujeme o pana Donutila nebo o paní Hanušovou.
9: No tak Moraváka.
1: No tak to je jasné. No, tak děkujeme.
3: Mějte se
1: krásně, zdravíme krásný celé Luhačovice v tuto chvíli. Tak přátelé, příhody s Bolkem Polívkou jsou tu.
10: Taky jsme s Bolkem zažili jednu pěknou věc. Jednou Bolek si koupil, tenkrát měl nějaký nový auto, už nevím, co to bylo, a jeli jsme z Prahy a jeli jsme rychle. A najednou vidíme policajty s dalekohledem. Bolek říká, no tak to je průšvih, no. Já jsem ještě ke všemu zapomněl řidičák v Praze. Teď oni nás stopli a říkali nám, my už vás sledujeme dlouho. Bolek říká, vím, no, tak promiňte, no. Prosím vás, vy jste po dlouhý době auto z brněnského značko. My jsme z Brna, mohli byste nás tam odvést? A Bolek říká, no hoši, proč ne? Ježišmana, pojďte, samozřejmě. Oni nasedli, akorát je blbý, teda my teď nebudeme moc jet rychle, co? Ne, to klidně jeďte. To ještě nevěděli, do čeho se pouštěli, pak to auto bylo velmi rychlý. A Bolek udělal, vystartovali jsme, oni byli přibiti k tomu zadnímu sedadlu, tam seděli přimáčknutí a Bolek se jich ptá ještě, taky jsem slyšel, že oni nedávají prej ten radar do kopců, je to pravda? A ty policajti seděli vzadu, říkali, já nevím, a oni jsou ty hajzli všeho schopni. Jinak samozřejmě těch veselých příhod s Volkem jsme zažívali spoustu. My jsme taky třeba zkoušeli inscenací komedie dell'arte, ve které Bolek byl vynikající, taky jsme to hráli v RVHP v Moskvě. No, to bylo úžasný. Obrovský sál, byly zaplněny jenom první čtyři řady, tam byli všichni, kteří do RVHP patřili, od Vietnamců až po Kubánce, a nereagovali vůbec na nic. Zatímco v jiných státech, ve kterých jsme to hráli, se lidi řezali do kolen, tak tady ticho. A když to celé skončilo, tak udělali a odešli domů. A my jsme byli strašně naštvaní a odcházeli jsme od a říkali jsme, jak je možný, že vůbec takhle jako to nepochopili, a vyběhl náš stálý zástupce při RVHP a řval: úspěch! Ohromný úspěch! A my jsme říkali, to jste se asi spletli, to bylo katastrofální, tam nikdo nereagoval. Ne, ne, ne, to byl obrovský úspěch, tady se v životě netleskal. Takže někdy je ta reakce opravdu mylná. Když jsme zkoušeli tu inscenaci, tak si pamatuju, jednou Bolek relaxoval, uvolňoval se, ležel na pódiu a tam byla taková naše jedna mladá kolegyně, my jsme ji říkali mladá umělkyně, jinak jsme ji ani nenazvali, a ona se mu tak jako prohrabovala ve vlasech a Bolek to strašně měl rád a hrozně se přitom kroutil a vrněl. A Franta Kocourek ji takhle vzal do rukou a odsunul ji a dělal mu to on. A Bolek vrněl ještě víc. A když potom zjistil, kdo mu prohrabuje ty vlásky, tak se zděsil a bylo mu špatně ještě zbytek celého dne. A Franta říkal, vidíš to, ani to nepoznal, no.
1: Tak Humoriáda je skoro kompletní, ještě jedna pěkná písnička zbývá, takže Václav Vidra se loučí i Pavel Kučera.
3: Všechno jednou končí, ale něco nám zase krásného začne.
1: A nebo ještě hezčího, budeme se těšit na příště. Dobrý poslech dalších pořadů.
3: Mějte se krásně, hezký den.

0: dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Sedmnáct hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Silničáři zítra uzavřou výjezd z Náchoda na Broumov. Ministerstvo zdravotnictví podá trestní oznámení kvůli hospodaření ve zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra. Senát souhlasil se snížením počtu českých vojáků k obraně východního křídla NATO. A zítra čekáme stejné počasí jako dnes. U zpráv vás vítá Tomáš Mysliveček. Pěkné odpoledne. V Náchodě od zítřka silničáři uzavřou hlavní silnici ve směru na Hronov a Broumov. Ulice Broumovská bude neprůjezdná v následujících 4 dnech. Důvodem jsou práce na výstavbě silničního obchvatu města, konkrétně demontáž pod skružení mostního objektu. Objízdná trasa vede přes Dolní a Horní Radechovou a Červený Kostelec.
5: Uzavřený bude zhruba 200 metrů dlouhý úsek u celního deklarantu od křižovatky s ulicí Klackou pověst do areálu celního deklarantu. Oproti původně avizovanému termínu dochází k posunu uzavírky o jeden týden. Změnou je také zrušení původně plánovaného nočního přerušení prací. Uzavírka silnice tak platí nepřetržitě od 1. do 4. října bez možnosti průjezdu. Z Náchoda Václav Plecháček, Český rozhlas.
4: Dvojice soch na průčelí kostela na Nebevzetí Panny Marie v Nové Pace je potřeba podle restaurátorů opravit co nejdřív, potvrdil to včerejší odborný průzkum. Obě sochy jsou 27 metrů nad zemí a odborníci je kontrolovali pomocí vysokozdvižné plošiny. Jejich stav popisuje restaurátor Jan Kracík.
6: Bylo to vidět i ze spodu, ale tady je to evidentně zřejmé, že z těch blížších záběrů to bude ještě markantnější. Trhliny, praskliny, ale zatím to nevypadá na nic jako staticky vážného. Restaurátorský zákrak je tady na snadě a bylo by dobré provést někdy v nejbližší době.
4: Ministerstvo zdravotnictví podá kvůli hospodaření ve zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra trestní oznámení. Tamní manažeři dostávali nadstandardní odměny i konkurenční doložky, často bez zdůvodnění. Ukázala to kontrola ministerstva ve všech 7 zdravotních pojišťovnách. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí rezortu Naďa Chatová. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za ANO jsou zjištění mimořádně závažná. Český rozhlas už dřív upozornil, že má například bývalý výkonný ředitel pojišťovny ministerstva vnitra po odchodu nárok na celkem 23 milionů korun. V jiných pojišťovnách k tomu podle rezortu nedocházelo. Na obranu východního křídla NATO bude možné v příštích 2 letech vyslat místo 2000 maximálně 1600 českých vojáků. V uplynulých letech jich naopak kvůli ruské agresi proti Ukrajině bylo víc. S omezením počítá návrh zahraničních armádních misí na další 2 roky, který dnes projednal a schválil Senát. Před senátory to vysvětloval ministr obrany za SPD Jaromír Zuna.
7: Oproti stávajícímu mandátu dojde ke snížení navrhovaného počtu v rámci mandátu o 400 osob, čímž dojde k výraznému snížení finančních kalkulací, přičemž úkoly spojené s posílením obrany východní hranice NATO zůstávají zajištěny.
4: Podle Zuny se navíc původní maximální počet 2000 vysílaných vojáků nedařilo plnit. Armádní mise má schvalovat taky sněmovna, zatím je podpořil její výbor pro obranu.
0: Počasí.

0: v kraji.
1: Začíná 4 minuty po 17. hodině. Karel Sladký přeje dobrý podvečer. Vrtulník nabírá vodu, cisterny projíždějí lesem a hasiči natahují kilometry hadic. 200 hasičů a záchranářů z Česka i Polska nacvičovali v Orlických horách hašení rozsáhlého lesního požáru. A bylo to v náročném terénu. Náš reportér byl u toho. Jaké bude počasí v Královéhradeckém kraji? To properu s meteorologem z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. V 17.30 nabízíme speciální předvolební vysílání z jednotlivých okresů Královéhradeckého kraje, ve kterém se dozvíte, jak chtějí jednotlivé kandidující subjekty řešit hlavní problémy jednotlivých měst. Dnes to bude Náchod. Poslouchejte v 17:30. Den v kraji s datem 30. září.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Události 30. zářijového dne 2026 v Královéhradeckém kraji teď shrne Tomáš Mysliveček. Dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne. Královéhradecký kraj dnes v Novém Městě nad Metují na Náchodsku otevřel chráněné byty pro lidi s chronickým duševním onemocněním. 3 jednopodlažní objekty za téměř 40 milionů korun nabídnou domov 8 klientům organizace Domov na Stříbrném vrchu. Kraj na projekt získal více než 30 milionovou dotaci z Národního plánu obnovy. Městská policie ve Špindlerově

0: Brně se celý tento týden zaměřuje na dodržování rychlosti. Strážníci kontrolují například úsek u Labské přehrady, průjezd kolem autobusového nádraží nebo lokalitu Medvědí koleno. Měření podle nich není cílené na represi, ale na prevenci a ochranu všech účastníků silničního provozu. Okolí pevnosti Hanička v Orlických horách dnes celý den zasahovali hasiči, policisté a záchranáři při speciálním cvičení. Simulovali rozsáhlý lesní požár v těžko dostupném terénu. Náš reportér byl u toho, za pár minut řekne víc. V muzeu Sýpka v Rokytnici v Orlických horách před chvílí začal nový semestr univerzity třetího věku. Tématem 6 přednášek je role šlechty v dějinách českých zemí i východních Čech. Na úvodní z nich právě vystupuje potomek šlechtického rodu Bubnu z Litic Petr Dujka. Cesta ke hřbitovu v Chodovicích na Jičínsku je částečně uzavřená. Dělníci na ní zahájili podzemní práce. Následovat bude výměna veřejného osvětlení. Lidé by podle radnice měli po dobu prací respektovat značení a pokyny pracovníků stavby. Otevřená zůstává alespoň jedna příjezdová cesta ke hřbitovu. Česká fotbalová reprezentace do 21 let nastoupí v 18 hodin ke klíčovému utkání kvalifikace na evropský šampionát. V Královéhradecké aréně nastoupí proti Bulharsku a v případě výhry si může zajistit minimálně baráž. Trenér Michal Bílek věří, že jeho tým to zvládne.
1: Já mám výhodu, že tohleto mužstvo má velmi kvalitní široký kádr, takže si myslím, že je téměř jedno, kdo nastoupí, ale věřím tomu, že ta základní jedenáctka, která vyběhne, tak to utkání dobře rozehraje a může se stát, že rozhodne hráč z lavičky.
2: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Je středa 30. září a v okolí pevnosti Hanička v Orlických horách nezasiči nacvičovali zásah rozsáhlého lesního požáru. Na místě byly desítky kusů techniky, vrtulník letecké služby, policie i drony. 200 hasičů si mimo jiné vyzkoušeli, jak dostat vodu do těžko dostupného terénu, a my jsme byli přitom.
1: My potřebujeme ty jednotky nějakým způsobem naučit trošičku jinou taktiku, práce s menším množstvím vody, práce v podstatě i bez vody.
2: Říká v okolí pevnosti Hanička v Orlických horách vedoucí cvičení kapitán Luboš Socha z Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje a zároveň vysvětluje, proč si pro cvičení vybrali jedno z nejnáročnějších míst v kraji.
1: Není tady ta voda, máme tady problém s pokrytím signálu, takže si vyzkoušíme nějaký technologie, tak aby jsme si zesílili signál, a ten terén je tady taky poměrně složitý, takže to odpovídá, řekněme, jedním z nejhorších podmínek, se kterými my se tady můžeme setkat v rámci kraje.
2: Právě nedostatek vody je při hašení v tomto terénu jedním z hlavních problémů. Hasiči si proto zkoušeli, jak ji dostat na místo požáru na velkou vzdálenost.
1: Tu vodu dostávám na poměrně velikou vzdálenost, protože tady v lese nejsou téměř žádné zdroje vody. Kor teďka, jak jsou ty sucha, tak veškeré potoky, všechno je tady vyschlé.
2: Hasiči proto natáhli zhruba 10 km hadic. Nejdelší vedení měří asi 6 km. A vodu přivádí z řeky Divoké Orlice v Bartošovicích až na Panské pole.
1: Ta hadice B75 se vejde 100 litrů vody, do té hadice C52 zhruba 50 plus minus, takže ono je jenom, když naplníme nějaké dlouhé vedení, tak ta spotřeba vody je enormní.
2: Hasiči si proto zkoušeli situaci, kdy není možné oheň jednoduše uhasit vodou. V lese vytvořili protipožární pás, který má zabránit dalšímu šíření požáru.
1: Protipožární úseky se kopou tím, že nyní nahradím i z toho důvodu, že jak máme vyšší teploty, tak ta voda tady funguje nějakou určitou dobu, za chvíli se odpaří. Takže kdyby to nějakým způsobem nebylo tady obkopané, tak ten požár se může znovu začít šířit.
2: Podle kapitána Luboše Sochy navíc není vždy nejlepší snažit se požár zastavit přímo v místě, kde hoří. Hasiči můžou například ustoupit na lesní cestu, která je pro obranu vhodnější.
1: Obětujeme kus lesa, ale zastavíme to na místě pro nás výhodném. Je to z hlediska bezpečnosti těch hasičů i z hlediska náročnosti toho hašení.
2: Situaci ze vzduchu během cvičení sledovali také drony s termokamerami. Jejich záběry se přenášely přímo do štábu velitele zásahu. Plukovník Jiří Studnička vysvětluje, k čemu jsou hasičům při tak rozsáhlém zásahu dobré.
3: Ty drony v podstatě monitorují pohyby jednotek, šíření požáru a v podstatě všechny ty záznamy nebo respektive ty signály z těch dronů jsou staženy do takzvané skupiny podpory řízení, která má tady zobrazovací pracoviště. Na tom zobrazovacím pracovišti velitel zásahu a štáb vidí komplexní přehled o té operační situaci.
2: Kromě dronů se do cvičení zapojil také policejní vrtulník letecké služby. Několikrát nabral vodu na pastvinách a schodil ji nad cvičným požárem. Podle hasičů cvičení splnilo svůj účel. Ověřili si dálkovou dopravu vody, koordinaci jednotek i nové taktiky hašení. Další podobné cvičení už připravují a v dalších letech by se mělo uskutečnit na území jednoho z českých národních parků. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.
0: A jak je v našem kraji teď? Mám na mysli počasí a hlavně jak bude. Jaké budou první říjnové dny? Zeptám se za chvíli do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Karel Sladký je s vámi. Dobrý podvečer.

0: Loučíme se s měsícem září. No stále je to babí léto, jestli bude i dál, zjistíme právě teď.
1: Počasí.
0: Imrich Drapák má službu v Českém hydrometeorologickém ústavu v Hradci Králové. Zdravím vás, pane Imrichu, dobrý den.
2: Také vás zdravím.
0: Jaký byl poslední zářijový den v Královéhradeckém kraji z vašeho pohledu?
2: Já myslím, že byl krásný, sluneční, teploty do 24 stupňů. Trošku nás ale trápil ten vítr, ten byl takový svěžnější, mírný, jo, východní až východní, 3 až 7 metrů za sekundu. A vzrostlo to linky, ale dneska byly dobré a byl stupeň číslo 1 mírná zátěž.
0: Zajímá nás, jestli to babí léto vydrží začátkem října. Jak to vidíte zítra prvního?
2: Vydržím. V noci 13 až 10 stupňů, při uklidnění větru až kolem 5 a na obloze jasno až polojasno. Vítr mírný, jo, východní až východní, 3 až 7 metrů za sekundu. Zítra podobné počasí, 21 až 24 stupňů, na obloze jasno až pojasno. Odpoledne potom už od západu začne přibývat oblačnost a pořád ještě ten mírný, jo, východní vítr, 3 až 7 metrů za sekundu nás bude trápit a teprve začne slabnout až během večera.
0: No ale ty teploty zatím velmi příjemné, až 24 stupňů Celsia, jste říkal, vydrží v dalších dnech?
2: Ještě vydrží další dny, postupně se bude dodávnout jenom ochlazovat. Pátek nás bude ovlivňovat zvlněná fronta, která ale nám přinese pouze zvětšenou oblačnost, srážky v podstatě žádné, ani nějaké teploty se zatím neprojeví, takže ty teploty budou pořádně kolem těch 21, 22 stupňů. V sobotu začne ta oblačnost opět ubývat, takže ty ranní teploty budou trošku dolů, tak by mohlo být nějaké 10, 7 ty ranní a maxima opět někde kolem těch 22 stupňů. Měli trošku více oblačnosti, na horách by se možná mohla objevit nějak slabá přehánka, opět bude to rozpadající se fronta, ale teploty budou pořád k 21 stupňů.
0: Tak už víme, jak bude do konce týdne, řekl nám to meteorolog Imrich Drapák, který má dnes službu v Českém hydrometeorologickém ústavu v Hradci Králové. Děkujeme za tu, myslím, hezkou předpověď a krásný začátek října. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Taky se mějte hezky, naslyšenou.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Den v kraji Českého rozhlasu Hradec Králové. Za 4 minuty bude 17 hodin 30 minut a my vám nabídneme další speciální předvolební vysílání, ve kterém se dozvídáte, jak chtějí jednotlivé kandidující subjekty řešit hlavní problémy jednotlivých měst Královéhradeckého kraje. Dnes to bude Náchod, Náchod o Náchodě a kandidátech. V 17 hodin 30 minut v našem vysílání. Dobrý podvečer.

takhle se neloučí, já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mys dobrých nadějí, mys dobrých nadějí.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Máme pro vás připravený třetí díl speciálního předvolebního vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové ke komunálním volbám. Představujeme vám v něm lídry kandidujících stran a hnutí v okresních městech Královéhradeckého kraje. Postupujeme podle abecedy. Zatím jsme zavítali do Hradce Králové a Jičína. Dnes se budeme věnovat Náchodu. Volit se bude v pátek 9. a v sobotu 10. října. Mým hostem ve studiu je redaktor David Macháček. Od mikrofonu vás zdraví Zdena Kabourková. Davide, dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: Náchod. Náchod je město v Orlickém podhůří přímo u hranice s Polskem a podle Českého statistického úřadu v něm žije necelých 20 tisíc lidí. Dominantou je zámek, který je národní kulturní památkou a součástí města je Běloves s minerálními prameny a lázeňskou kolonádou. Tak Davide, kdo poslední 4 roky vedl náchodskou radnici?
2: Byla to koalice, která vznikla hned po volbách v roce 2022 a vydržela po celé volební období. Tvoří uskupení Jan Birke pro Náchod, koalice ODS starostů a Východočechů a k tomu ještě hnutí Patrioti Náchoda. Dohromady mají 17 hlasů ze 27. Starostou je Jan Birke a to už po čtvrté za sebou. On je v čele města od roku 2010. A jeho místostarosty jsou Jan Čtvrtečka, František Majer a Milan Vik, tedy po jednom za každého jmenovaného koaličního partnera.
1: Jak silný byl mandát, se kterým do toho vedení města šlo?
2: Uskupení Jan Birke pro Náchod získalo přes 39% hlasů a 12 mandátů ze 27, takže jen tady to uskupení mělo skoro polovinu zastupitelstva samo za sebe. A k tomu přidám jednu zajímavost. Všech 12 zvolených zastupitelů kandiduje letos znovu, a to na téže kandidátní listině. Zastupitelský klub jde do voleb v plném složení. Opozici v náchodském zastupitelstvu tvoří především hnutí ANO 2011, hnutí SPD a dále koalice za moderní Náchod, ve které jsou Piráti, TOP 09 a Zelení.
0: Komunální volby 2026.
1: Kolik subjektů se letos v Náchodě uchází o hlasy voličů?
2: Jejich 6. Před 4 lety jich bylo 9 a všechny kandidátní listiny jsou plné a obsahují tedy vždy 27 jmén a dohromady kandiduje 162 lidí. Já je teď projdu podle vylosovaného pořadí. Jednička patří koalici ODS, STAN a Východočeši žijeme Náchodem. Vede ji právník Antonín Falta. Dvojka je hnutí ANO 2011 s lídrem Janem Zimou, to je náchodský zastupitel a také ředitel výrobního družstva. Trojku má hnutí Patrioti Náchoda, jeho šedničkou je náchodský místostarosta Milan Vik. Čtyřka byla přidělena sdružení SPD a nezávislí kandidáti s podporou PRO v čele s automechanikem a městským zastupitelem Martinem Bertou. Pětka je číslo nového sdružení Sousedé za lepší Náchod s lídrem a místním podnikatelem v kultuře Danielem Šafrem a 6 má uskupení Jan Birke pro Náchod, kterou vede starosta Birke.
1: A u té 5 se zastavme, to je, jak se tak dívám, nový subjekt.
2: Je a vznikl přeskupením opozice. Sousedé za lepší Náchod spojují lidi z opoziční listiny Za moderní Náchod s úctou k tradicím, s lidovci, a přibírají Piráty, Zelené a TOP 09. Do čela postavili Daniela Šafra, který dosud v zastupitelstvu nebyl. A ubyli naopak 2 subjekty, komunisti a přísaha.
1: Změnili se někde lídři?
2: Ve 2 případech. Hnutí ANO letos vede Jan Zima, který vystřídal Jiřího Prokopa. Zima je náchodským zastupitelem už od minulých voleb A koalici ODS, starostů a východočechů vede letos Antonín Falta, zatímco před 4 lety vedl Jan Falta. Ta schoda příjmení tady není náhodná, jsou to otec Jan a syn Antonín. Jan Falta je letos na téže kandidáce také, ale až na 5. místě.
0: Komunální volby 2026.
1: Odehrála se na Náchodsku od minulých komunálních voleb nějaká zajímavá politická změna?
2: Nové volby se tu nekonaly nikde, žádné zastupitelstvo se nerozpadlo a asi ta nejvýraznější událost se týkala Hronova. Jeho starosta Petr Koleta se po krajských volbách na podzim roku 2024 stal hejtmanem Královéhradeckého kraje a vedení hronovské radnice si ponechal.
1: A v samotném Náchodě byla tam nějaká sporná témata?
2: Ta koalice byla po celou dobu stabilní, poměr sil se neměnil a nejostřejší spor mezi vedením a opozicí se točil kolem nákupu pozemků v Bělovsi. Opozice kvůli tomu podala stížnost k České advokátní komoře na právníka, protože ten podle ní v té transakci vystupoval ve dvojí roli. Ale na poměr sil v zastupitelstvu to nemělo vliv.
1: Tak to bylo tedy krátké ohlédnutí. Teď je na řadě písnička a pak už přijde první ze tří otázek, které jsme položili všem šesti kandidujícím subjektům a bude právě o Bělovsi, o tom, co je potřeba udělat, aby se znovu stala skutečným lázeňským místem.
0: Komunální volby 2026.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Vítáme vás zpět u předvolebního speciálu Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnes se věnujeme náchodu. Ve studiu je se mnou redaktor David Macháček. Všem 6 kandidujícím subjektům jsme poslali 3 stejné otázky a odpověděli na ně všichni lídři. První otázka zjišťovala, co je potřeba udělat proto, aby se Bělovez znovu stala skutečným lázeňským místem. Davide, shodli se kandidáti v něčem?
2: Na jedné podmínce se shodují 4 ze 6. Lázně nejsou lázněmi bez léčebné péče. Nejostřeji to říká místostarosta Milan Vik za hnutí Patrioti Náchoda. Kolonáda a lázeňský park k lázním podle něj samozřejmě patří, ale bez léčebné rehabilitační péče a navazujících služeb to lázně nejsou. Martin Berta za sdružení kolem SPD chce pokračovat v budování zázemí pro léčebné procedury a péči o pacienty a vedle toho vytvořit park a klidovou zónu. Antonín Falta za koalici ODS, starostů a Východočechů mluví o spojení 2 složek, které k sobě patří, zdravotnictví a kulturního zázemí. A Jan Zima za hnutí ANO 2011 vylákal investory na menší provozovny s lázeňskými procedurami a fyzioterapií.
0: Komunální volby 2026.
1: Tak to zní jako shoda na základním principu, kde se tedy pohledy rozcházejí, pokud se rozcházejí.
2: Rozcházejí se v měřítku a v tom, jak lídři hodnotí dosavadní postup. Starosta Jan Birke za své uskupení popisuje obnovu jako dlouhodobou cestu, po které město jde krok za krokem. Je to návrat minerálky Ida, malé lázně, prameník Jakub, nová kolonáda, obnova lázeňského parku. Bere to jako základ, na kterém se dá dál stavět. Proti tomu Daniel Schaffer za sdružení Sousedé za lepší Náchod říká, že rozšíření 2 stávajících zdravotnických zařízení jako plnohodnotný lázeňský provoz nepůsobí. Chtěl bych hledat skutečného lázeňského investora, třeba v sousedním Polsku, a studii, kterou si město nechalo zpracovat před prázdninami, nepovažuje za dostatečný podklad.
1: A je někdo, kdo připouští, že velké lázně už prostě v Náchodě nebudou?
2: Vlastně 3 lídři a každý to komentuje jinak. Antonín Falta za ODS, starosty a Východočechy říká, že lázně se musí stavět v kontextu dnešní doby, ne v rozsahu, jaký lidé znají z Poděbrad nebo Mariánských lázní. Jan Zima za hnutí ANO nepředpokládá, že by se v blízké budoucnosti našel investor na velký lůžkový provoz a navrhuje místo toho hotel s lázeňskými a wellness službami a propojení s polskou Kudovou Zdrují a Polanicí Zdruji. A Daniel Schaffer za Sousedy připouští, že se nakonec může ukázat, že skutečné lázně budou ekonomicky nerealizovatelné.
1: Kompletní odpovědi najdete na webu Českého rozhlasu Hradec Králové, tedy na adrese hradec.rozhlas.cz. No a po písničce se budeme věnovat průtahu Náchodem a tomu, co s ním bude po dokončení obchvatu.
0: Komunální volby 2026.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Pokračuje předvolební speciál Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnešní díl patří Náchodu. Mým hostem je redaktor David Macháček. Druhá otázka na šestici lídrů v tomto městě se týkala silniční dopravy a rozvoje města. Až bude hotový obchvat Náchoda, uvolní se kapacita dnešního průtahu městem. Ptali jsme se lídrů, jak by uvolněné a sklidněné místo konkrétně využili.
2: Já začnu tím, na čem se shodnou všichni do jednoho. Všech šest chce část uvolněného prostoru nějak vrátit lidem, chodcům, cyklistům a také městské zeleni. Martin Berta za sdružení kolem SPD z toho dělá své hlavní téma. Dnešní cyklopruh na průtahu podle něj není ani dost pohodlný, ani dost bezpečný a uvolněná kapacita by měla jít právě do lepší infrastruktury pro cyklisty. Antonín Falta za koalici ODS starostů a Východočechů mluví o širším zapojení zón pro pěší a cyklisty.
1: Tak a kde je hranice? Předpokládám, že úplně zrušit se ta silnice nedá.
2: No přesně v tom je ten spor. 4 ze 6 trvají na tom, že průtah musí zůstat průjezdný, minimálně jako záložní trasa. Starosta Jan Birke to říká nejdůrazněji, Náchod leží na transitním tahu do Polska a kdyby se obchvat uzavřel kvůli nehodě například, tak doprava musí zkrátka projít městem. Z průtahu se podle něj proto nedá udělat bulvár ani pěší zóna a tvářit se, že tudy auta už nikdy nepojedou. Milan Vík za Patrioty Náchoda má stejnou obavu a dodává k tomu vlastní návrh. Podél průtahu by stavěl parkovací místa, protože kolem stojí obytné domy. A také Antonín Falta chce uzel zachovat průjezdný, mimo jiné kvůli složkám integrovaného záchranného systému.
0: Komunální volby 2026.
1: A je někdo, kdo jde opačným směrem?
2: Nejdál jde Jan Zima za hnutí ANO 2011. Ten navrhuje vozovku rovnou zúžit a proměnit v klidnou městskou třídu, a to s oddělenými cyklostezkami, chodníky, parkováním, stromořadím a zelenými pásy, což by mělo snížit hluk a prašnost. Počítá s tím, že vzniknou nové obchody a chce, aby koncepci zpracovalo architektonické studio, které se vybere v soutěži. Podobně to vidí Daniel Šafr za Sousedy, ten mluví o klasické městské třídě se zelení, vodními prvky a parkováním, ale k tomu dodává, že potřebná průjezdní kapacita musí zůstat zachovaná.
1: Takže rozdíl není v tom, jestli prostor lidem vrátit, ale kolik ho vrátit.
2: Nikdo z šesti neříká, že má průtah zůstat přesně takový, jaký je dnes. A nikdo ani neříká, že by se z něj měla stát pěší zóna. Ten spor se vede o to, kolik metrů vozovky se má ubrat, aniž by město přišlo o zmiňovanou záložní trasu. K tomu dodám ještě jednu věc, která z odpovědí vyplývá napříč, a to je parkování. Milan Vík za Patrioty, Jan Zima za Hnutí ANO i Daniel Šafr za Sousedy počítají všichni s tím, že část toho uvolněného prostoru padne právě na parkovací místa. To je vedle zeleně a cyklistů třetí věc, na které se shodnou.
1: A i tyto odpovědi máme v plném znění na hradec.rozhlas.cz a za chvíli přijde na řadu poslední náchodské téma. Úbytek obyvatel a co s ním?
0: Komunální volby 2026.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Dnešní předvolební speciál Českého rozhlasu Hradec Králové se blíží ke konci. Ve studiu se mnou zůstává David Macháček. Třetí otázka vycházela z toho, že Náchodu dlouhodobě ubývají obyvatelé a my jsme se lídrů zeptali, jak to chtějí zastavit a co konkrétně nabízejí mladým rodinám. Davide, začněme tím, v čem se shodují.
2: V jedné věci naprosto. Všech 6 odpovědí začíná nebo končí u bydlení. Jan Zima za hnutí ANO 2011 označuje nedostupnost bydlení rovnou za největší překážku a chtěl by stavět startovací městské byty a modernizovat stávající bytový fond. Martin Berta za sdružení kolem SPD chce vytvořit fond městských startovacích a nájemních bytů a hledá také cesty k družstevnímu bydlení. Antonín Falta za koalici ODS, starostů a Východočechů jmenuje všechny 3 formy vedle sebe, družstevní, nájemní bydlení a také byty do osobního vlastnictví.
1: A zbývající 3?
2: Ti se shodují na konkrétním místě. Daniel Šafr za sdružení Sousedé za lepší Náchod i starosta Jan Birke za své uskupení míří na pozemky po bývalé Tepně, kde by měla vzniknout nová čtvrť, ale liší se v tom, co od města čekají. Birke říká, že město samo nikdy nepostaví tolik bytů, kolik Náchod potřebuje a chce proto připravovat lokality a spolupracovat se soukromými investory. Šafr mluví o nové moderní čtvrti jako o hlavní příležitosti města.
1: A má někdo jiný názor? Vymyká se někdo?
2: Místostarosta Milan Vik za Patrioty Náchoda jako jediný staví odpověď na obchvatu. Mladí podle něj odcházejí za prací do velkých měst a až bude obchvat hotový, zkrátí se cesta do Hradce Králové, do Pardubic nebo do Prahy natolik, že se dá v Náchodě bydlet a dojíždět. K tomu chce do města dostat nové zaměstnavatele a tady jmenuje rozvoj nemocnice a lázeňství, což by mohl být zdroj kvalifikovaných pracovních míst. A Daniel Šafr za Sousedy jako jediný otevírá ještě i školství a správu města. Upozorňuje, že jedna náchodská základní škola je už roky odloučeným pracovištěm školy z jiného města a chybí mu v Náchodě participativní rozpočet, což je možnost, aby o části peněz rozhodovali přímo obyvatelé.
0: Komunální volby 2026.
1: A mají lídři pro mladé rodiny i něco jiného než byty?
2: Mají ještě nějaké tipy a také se to tu hodně překrývá. Antonín Falta za ODS, starosty a Východočechy jmenuje předškolní zázemí, včetně dětských skupin a vedle toho také zázemí pro mladé podnikatele. Jan Zima za hnutí ANO chce modernizovat mateřské a základní školy a propojit je s místními zaměstnavateli, aby mladí viděli v Náchodě nejen bydlení, ale i práci. Martin Berta za sdružení kolem SPD klade důraz na sportovní a volnočasové vyžití v Náchodě a starosta Jan Birke říká, že žádné jedno zázračné opatření neexistuje. Vedle bydlení jmenuje také školy, školky, sportoviště, zdravotní péči, veřejný prostor, tedy to, co podle něj rodina najde symbolicky za dveřmi svého bytu.
1: Tak to byly odpovědi všech 6 subjektů, které se v Náchodě ucházejí o hlasy voličů. Možnost odpovědět využili všichni lídři. Odpovědi na všechny 3 otázky najdete v plném znění na webu Českého rozhlasu Hradec Králové na adrese hradec.rozhlas.cz. Ve studiu se mnou byl redaktor David Macháček. Děkuji za spolupráci.
2: Já děkuji za pozvání a naslyšenou.
1: A zítra budeme pokračovat Rychnovem nad Kněžnou. Volit se bude v pátek 9. a v sobotu 10. října. Příjemný zbytek večera vám přeje Zdena Kabourková.
0: Komunální volby 2026.

0: Je 18 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Stavba obchvatu Rychnova nad Kněžnou by mohla začít příští rok. Spor mezi Hradcem Králové a sdružením stavebních firm Stako a Smola HK pokračuje. Prezident Pavel jednal se svým rumunským protějškem a zítra bude stejně jako dnes. Pěkný podvečer vám přeje Tomáš Mysliveček. Ředitelství silnic a dálnic počítá se zahájením stavby obchvatu Rychnova nad Kněžnou v příštím roce. Vyplývá to z aktuálního harmonogramu první etapy, který zveřejnilo ŘSD na svém webu. Stavba má stát zhruba 1 miliardu a 370 milionů korun a hotová má být v roce 2029. Obchvat odvede část dopravy ze silnice 1/14 mimo centrum města.
2: První etapa bude dlouhá zhruba 4,5 kilometru. Začne u Lipovky a povede západně kolem Rychnova nad Kněžnou. Nová komunikace překoná například silnici směrem na Častolovice, železniční trať a řeku Kněžnou. Součástí budou také dva kruhové objezdy, další mimoúrovňové napojení a 6 mostů. Na konci se obchvat napojí na ulici Pod Budínem a přes ní na stávající silnici první třídy číslo 14. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
0: Radní Hradce Králové odmítli námitky firem Smola a Stako proti výběru zhotovitele nového náměstí v areálu Gajerových a Vrbenského kasáren. Zakázku za 138 milionů korun bez DPH získali společnosti Garden Line a BAK. Neúspěšné sdružení sice nabídlo o 46 milionů nižší cenu, ale o vítězi rozhodlo kritérium zkušeností stavby vedoucího. V novém prostoru kasáren má přeměnou parkoviště vzniknout oddychová zóna pro veřejnost. Sdružení Stako a Smola HK napadlo ten po druhé a plánuje podat rozklad k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, říká jeho právní poradce Adam Kulda.
3: Protože argumenty města se opakují a dle našeho názoru nejsou v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, nejsou v souladu ani s rozhodovací praxí ÚHOSu. My se s těma argumentama města dlouhodobě nestotožňujeme, nevidíme jinou možnost, než znova podat ten rozklad.
0: Evropa musí podle českého prezidenta Petra Pavla zvýšit akceschopnost při reakcích na incidenty spojené s Ruskem. Řekl to po jednání s rumunským prezidentem Nikušorem Danem na Pražském hradě. Podle Pavla je klíčová bezpečnostní spolupráce obou zemí na bilaterální úrovni i v rámci NATO.
4: V době, kdy jsme vystaveni nejenom dopadům války na Ukrajině, ale i zesílenému hybridnímu působení Ruska, tak všichni nejenom musíme stát verbálně při sobě, ale fakticky sdílet poznatky, zkušenosti.
5: Důsledky války na Ukrajině dopadají právě i na Rumunsko. Útočící Rusko jen letos svými drony v desítkách případů narušilo rumunský vzdušný prostor. Podle prezidenta Dana by Rumunsko a Česko mohli taky víc spolupracovat ve vědě a výzkumu nebo energetice. Prezidenti zmínili taky historické vazby obou zemí. V rumunské oblasti Banát totiž už 200 let žije i početná česká komunita. Matěj Kolář, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne s přibýváním oblačnosti 21 až 24 stupňů a na horách maximálně 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na 52. kilometru D11 dejte ve směru na Prahu pozor na rozházené dopravní značení v levém jízdním pruhu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: A je tady po týdnu.
1: Zábavná soutěž pro milovníky hádanek a dobré hudby.
6: A Karel Sladký přeje kvízovkářům hezký podvečer, hodně štěstí. Dnes si s námi zahrajete o deskovou hru od Albian Žižka.

kteří se dovoláte do Českého rozhlasu a do kvízovky, určitě už v tuto chvíli přejeme. Tak ještě jednou internetová stránka Českého rozhlasu a pořad kvízovka. Nahlédněte. Hodně štěstí při poslední zářijové kvízovce přeje Karel Sladký. Hezký podvečer.

0: Posloucháte Kvízovku, hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
1: A jak si zahrát kvízovku, je to poměrně jednoduché. Horší je dovolat se k nám do Českého rozhlasu. Když se vám to podaří na číslo 726 46 46 46, dostanete soutěžní otázku. To podle čísla, jaké si vyberete od jedničky do 25. Pokud na soutěžní otázku správně odpovíte, postoupíte do závěrečného slosování. Dnes o deskovou hru od Alby Jan Žižka z Rod Vojevůdce. Hodnotná výhra od Alby. Držíme vám pěsti. Někde je také sázka na Jakuba, pokud narazíte na číslo, kde je, Jakub Kvášovský vám položí otázku. Na vás bude, jestli budete jeho tvrzení věřit nebo ne. Je připraveno 25 otázek, 25 kvízů. Šťastné číslo, to je na webu Českého rozhlasu, určitě už jste se podívali před malou chvílí, protože chcete zavolat, říct si nám ho a tak si automaticky hladce zajistit postup do slosování před 19. hodinou. Držíme pěstě, ať se vám v kvízovce daří. Třeba se budete inspirovat i písničkami od jedničky do 25. Dnes naposledy zářijová hudební nabídka a teď i možná nápověda pro vás.
2: Ako mladé dievče.
1: Čtyřkáče.

0: Třešně Hana Hegerová.
1: Už je to za nami.
0: Pod čtyřkou Hana Hegerová, můžeme si ji pustit.
1: S našimi chlapcami.
0: Činasky pod číslem 8, Činasky a Klára 8.
2: Nejsem nějaký ten chlápek, jsem solidní.
0: Gypsy Kings, Bamboleo, 12, číslo 12, že by to bylo šťastné číslo pro dnešní hru. To je 12. Věru Špinarovou máte pod číslem 17, stůj, Věra Špinarová. Hej, tak to si můžeme hrát, to je 25, číslo 25. 25 otázek možných úkolů, čísla od jedničky do 25. Vyberte dobře a ať se podaří dovolat i se šťastným číslem k nám do kvízovky Českého rozhlasu. Dnešní hlavní výhra s datem 30. září za to stojí desková hra od Alby Jan Žižka z Rod Vojevůdce. Sestavíte si svoji družinu a stanete se slavným žoldnérským kapitánem. Kdo by to nechtěl? Hodně štěstí, ať se vám v kvízovce daří.
3: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.
0: Těšíme se na prvního kvízovkáře, zdravíme do celé republiky, do Královéhradeckého, Pardubického, Libereckého kraje, do Prahy, na Moravu, do jižních Čech.

0: Pardubic, pozdravím pana Josefa. Pane Josefe, hezký středeční podvečer, poslední zářijový, dobrý den.
1: Krásný podvečer i vám, i posluchačům.
0: Jaký byl pro vás poslední zářijový den? Co vás potěšilo, co vám dnes udělalo radost?
1: Já si myslím hlavně to počasí. Je příjemně, je fajn. Jo, lidi se smějou, jsou spokojení, tak jsem taky spokojený.
0: A myslím, že mnozí jsou spokojení, babíle, to ještě má být nějakých 23-24 stupňů Celsia, takže užívejme si to ještě, ale teď si užijeme to, co je ve hře.
2: Posloucháte Kvízovku. Hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
0: A ve hře je desková hra od Alby Janžiška z Rod Vojevůdce, to je hlavní výhra dnešní kvízovky, čísla od jedničky do 25, i to šťastné číslo na webu Českého rozhlasu v pořadu Kvízovka. Tak jsem zvědav, jestli pan Josef vsadí právě na to šťastné číslo z toho našeho webu, pane Josefe.
1: Na web jsem se nedíval, ale mám šťastné číslo 12.
0: 12, šťastné číslo. Čímže je to pro vás šťastné číslo?
1: Je to den mýho narození.
0: Ano. Bambole od Gypsy Kings, písnička pod 12. A pod 12 je také televizní retro kvíz. Pustíme si stříženou znělku jednoho kdysi velmi oblíbeného televizního pořadu. Na vás bude, abyste nám řekl, o jaký pořad šlo.

0: let Československé televize nastupoval a tento pořad, estrádní pořad, ohlašovala vždy tato znělka. Myslím, že mnozí už jsme se těšili, čekali, co si na nás ti dva zase vymyslí a připraví, pane Josefe.
1: Ano, přesně tak. Bylo to televariete.
0: Ano, televariete, které i v dnešní době můžeme při reprízách sledovat a myslím si, že ten humor je nadčasový. Vladimír Dvořák, Jiřina Bohdalová, paráda. 12. televariete, ať přinese štěstí i před 19. hodinou, protože jste tam s číslem 12, pane Josefe Spadivec.
1: Děkuju moc a přeju krásný večer.
0: Krásný večer i vám. Mějte se hezky v Pardubicích, ať počasí vydrží. Naschledanou. Český rozhlas Kvízovka, hrajete o deskovou hru od Alby Jan Žižka. Pan Josef Spardubic je tam s číslem 12.
2: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.
0: A teď už si dáme Gypsy Kings, Bambaleo, pro váš příjemný středeční podvečer s Českým rozhlasem.

0: Posloucháte Kvízovku. Hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
1: Ještě stále máte možnost zvolit šťastné číslo, které je na webu Českého rozhlasu v pořadu Kvízovka. Ještě té možnosti nikdo nevyužil. Tak možná pan Vlastimil, který se k nám dovolal teď. Pane Vlastimile, zdravíme vás. Dobrý podvečer, vítejte v Kvízovce.
2: Dobrý večer.
1: Vám také. Co vám dnes udělalo radost? Poslední zářijový den?
2: No, krásný den, slunečný, jo, a věnuji ho většinou včelkám.
1: Včelkám, včelař. Ano, tak snad i včelky měly dnes radost z toho krásného počasí, krásného dne. Jak se včelkám daří, když je zmiňujete? Protože vy, chovatele, to nemáte vůbec jednoduché. Včelaření, to je někdy sázka do loterie, jak to dopadne, jestli nebude třeba varoáza nebo nějaké onemocnění, no, jestli to všechno
2: to
1: bude...
2: To se stává. To jsme prováděli teďka léčení proti tomu, proti varoáze, no a teď už začne zimní sezona, tak to bude další proti varoáze.
1: Tak, to, co je potřeba. A jaké je vlastně toto období pro čelky? Jsou aktivní nebo už pomalu tak odpočívají? Jak to je teď?
2: No, pokud mají pastu, tak jsou aktivní porád. Letos to bylo, že všechno brzo uschlo, rostliny, jo, ale přesto dovedli si na líst, že nosili pil.
1: Takže vidíte to dobře, med bude, budeme mít med od včelařů.
2: Jo, je, určitě.
1: Bude to dobré, tak to rádi slyšíme i v Kvízovce Českého rozhlasu a teď už se těšíme na to šťastné číslo vaše, které jste si vybral od jedničky do pětadvacítky. Jaké číslo, pane Vlastimile?
2: No, já jsem si dal sedmičku.
1: Vy jste se podíval na web Českého rozhlasu, na internetovou stránku?
2: No, taky.
0: Šťastné číslo.
1: Je to tak, je tam dnes ta sedmička, která je šťastným číslem, vám padla. Podíval jste se i na interpreta, na písničku? Co tam je pod tou sedmičkou?
2: No, to jsem si nevšiml.
1: Já vám to rád povím, Jednohubky, Vladimír Mišík pod sedmičkou, tak
2: jo,
1: toho si také dáme. Ano, tak toho si také dáme, pustíme si ho a vás posíláme do závěrečného slosování, finále před 19. pane Vlastimile. Číslo 7, držíme pěsti, jste tam také společně s 12. s panem Josefem z Pardubic. Tak ať vám to dnešní šťastné číslo přinese štěstí i před 19. v závěru této hodiny a této hry. Držíme pěsti.
2: Já vám děkuji.
1: Také za zavolání a mějte se hezky, pěkný večer.
0: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.

0: hudebně zábavná soutěž pro celou rodinu.
1: Pro celou rodinu, zkoušejte štěstí. 726 46 46 46, telefonní číslo do Českého rozhlasu a do kvízovky. Teď už zdravím paní Ladu. Paní Lado, hezký podvečer.
2: Dobrý podvečer všechny v Hradci Králové a soutěžícím přeju.
1: Také přejeme a zdravíme vás pěkně. Mnozí si pochvalují počasí, babí léto, že ano. Je to radost, lidé se usmívají, hned je lépe na světě. Taky jste spokojená?
2: Určitě.
1: Určitě. A krom počasí vás něco potěšilo teď v poslední době? Nevíte.
2: No, já mám ráda každý den.
1: Každý den máte ráda. Tak to se hezky poslouchá. A možná i to, že se podařilo dovolat do kvízovky, protože je o ní opravdu velký zájem.
2: Ano, dlouho nehrála.
1: Dlouho nehrála.
2: Já jsem v té době vždycky na procházce, když je kvízovka. A dneska jsem ještě nešla, tak jsem říkala, zkusím to a já jsem se dovolala. No.
1: Dovolala, výborně. Takže se vyplatilo dnes odložit tu procházku. No. Teď ještě číslo, které bude snad pro vás šťastným od jedničky do 25, paní Lado.
2: Já jsem zkusila číslo 24 Aničku Slováčkovou, je tam krásná písnička hodní.
1: Chválím, podívala jste se na web Českého rozhlasu do pořadu Kvízovka, je tam pod 24. A na Julie Slováčková Nepopsaná, tak tu si zahrajeme, to je jistota. Ale jestli se dostanete do toho závěrečného slosování o deskovou hru od Alby Jan Žižka, to budeme vědět už za malou chvíli, protože i vy tady máte nějaký úkol pod 24.
0: Sázka na Jakuba.
1: Se jako smíváte potutelně. No je tady Jakub Kovášovský pod 24, lovec, který si na vás chystá otázky, kvízy, tvrzení i do té naší kvízovky a rozhlasové, paní Lado, tak pro vás pod 24, až budete připravená, tak Jakub vám položí otázku, stačí dát pokyn.
2: Můžeme,
1: dobře. Jakube Kvášovský, poprosím pod 24 otázku pro veselou, usměvavou paní Ladu, která je úplně v pohodě, takže snad zvládne i ten kvíz, i to tvrzení z úst lovce.
3: Šalvěj hispánská je rostlina, jejíž plody jsou známé jako chia semínka.
1: Paní Lado, ano nebo ne? Šalvěj hispánská, chia semínka.
2: Já bych řekla, že ano.
1: Máte nějakou zkušenost?
2: Nemám. Jako mám je koupený chia semínka, ale nevím, jestli to pochází z týhle rostliny.
1: Ale to první, co vám tak vytanulo na mysli, že ano.
2: Ano. Mm-hmm.
1: Ano, je to taková ta, jak se říká, že by člověk měl dát na tu intuici, na to první. Takže ano, trváte na tom, trváte
2: ano,
1: na tom.
2: Ano, trvám, no.
1: Jakube,
2: je to hra.
1: Je to hra. Jakube Kvášovský trvá na ano. Tak jak to je? Jaká je odpověď? Tady je důkaz. Udělala dobře paní Lada?
3: Ano, semínka se přidávají například do jogurtu a mají na lidský organismus pozitivní účinek.
1: Tak, i něco pro své zdraví. Tak to vyšlo. Ano, také děkujeme za hru i za to, že jste odložila tu procházku. Možná ještě bude důvod k radosti ještě větší dnes před 19. hodinou, protože s číslem 24, paní Lado, postupujete i vy do slosování o deskovou hru od Alby Jan Žižka. Parádní výhra.
2: Děkuju moc, já jsem dlouho u vás nevyhrála, hodně dlouho.
1: Hodně dlouho. No tak si držte pěsti, my vám budeme držet také, aby to vyšlo. A teď tady ta nádherná písnička Anna Julie Slováčková Nepopsaná.
2: Děkuju moc, mějte se hezky.
1: Také.
2: Ať se najde výherce.
1: Určitě se najde. Hezký večer, mějte se pěkně.
2: Taky, mějte se.
0: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.
1: A už tam máme tři v tom finále. Pan Josef z Pardubic s 12, pan Vlastimil se 7 a paní Lada s 24. Můžete je následovat.

0: Pane Julie Slováčková s námi v kvízovce. 30. září, poslední zářijová kvízovka. Přejeme hodně štěstí, dobrý podvečer.
1: Posloucháte kvízovku. Hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
0: A ve hře je dnes desková ráta Alby Jan Žižka z Rod Vojevůdce. Sestavte svoji družinu a staňte se slavným žoldnéřským kapitánem. Zdravíme kvízovkáře a zdravím i paní Marii, která se k nám dovolala. Hezký podvečer, paní Marie.
2: Hezký podvečer vám i všem luštitelům.
0: Děkujeme. Tam u vás doma na Hlas Rádio asi bude někdo napovídat případně, tak možná proto.
2: Ano.
0: Možná proto snad nám to nebude moc o vás zbyt. Tak paní Marie, jaké číslo jste si vybrala vy od jedničky do 25?
2: 25.
0: 25. Jak dobře znáte Frankensteina? Znáte?
2: Ne, tak to neznám.
0: Když mě můj stvořitel poprvé spatřil, má podoba ho natolik vyděsila, že uprchl. Frankensteinovo monstrum. Jak přišla postava Frankensteina monstra na svět, paní Marie? To je otázka pro vás.
2: Jsou možnosti.
0: Jsou možnosti, dobře, že vám tam někdo napověděl. Možná teď také napovíme těmi možnostmi. Jak přišla postava Frankensteina monstra na svět? Údar blesku oživil mrtvého vojáka? Jednalo se o ducha vyvolaného při okultistické seanci? A nebo byl stvořen vědcem z částí různých mrtvých těl? Jak přišla postava Frankensteina monstra na svět?
2: No.
3: Já bych řekl asi to Bčko.
0: Tak já vám ještě jednou zopakuji ty možnosti. Údar blesku oživil mrtvého vojáka, jednalo se o ducha vyvolaného při okultistické seanci, a nebo byl stvořen vědcem z částí různých mrtvých těl?
2: Tak si mě napovídá Bčko, tak zkusím.
0: To znamená, že zopakujte to, prosím.
2: To je při té seanci.
0: Při té seanci, že se jednalo ducha vyvolaného při okultistické seanci, napovídá ano. Syn. A jestli napověděl správně, to se právě teď dozvíme. Je tady signál, který vám řekne, jestli jste udělala dobře, že jste dala na syna. Tak ne, byl stvořen vědcem z částí různých mrtvých těl. Tak přišla postava Frankensteinova monstra na svět. Proto jeho stvořitel, když ho poprvé spatřil, tak ho podoba natolik vyděsila, že uprchl. Tak dnes to bude za písničku, ale je to hra. Doufám, že to tak berete,
2: jistě,
0: paní Marie.
2: Beru, ano.
0: A za týden v říjnu se můžeme zase slyšet po 18. hodině a vy můžete zkusit štěstí. A když se třeba podíváte dopředu i na naši internetovou stránku na šťastné číslo, tak třeba se dovoláte zrovna se šťastným číslem, ale to už bude v měsíci říjnu. Tak vám přejeme vám i synovi hezký zbytek posledního zářijového dne a posíláme vám i písničku. Mějte se hezky.
2: Děkuju, mějte se hezky.
0: Hezký večer, naslyšenou.
1: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.

0: I love you.
1: Do Prosečné zdravím paní Ivonu, která se k nám dovolala. Hezký podvečer, do Prosečné
2: hezký
1: paní
2: Ivonu. Hezký podvečer, děkuju moc a jinak se mějte všechny hezky, počasí je hezky, snad se daří.
1: Ano.
2: No a já čekám na nějakou otázku, nebo co mě dáte.
1: No, co vám dáme? Podle toho, jaké číslo jste si vybrala, tak pro jaké jste se rozhodla v té naší kvízovce?
2: No, tu pětku jsem si dala.
1: Pětku. Pod pětkou. Život a dílo France Kafky. Jak dobře znáte život France Kafky. Paní Ivono, otázka.
2: No, vím, že napsal hodně knížek, ale nic jsem o něj nečetla.
1: Vidíme, o knížkách to nebude tentokrát, ale o tom život tu. Kolik měl Kafka sourozenců, paní Ivono? Co myslíte, kolik měl Kafka sourozenců?
2: No, na tu dobu tak určitě 4-5, podle mě.
1: No, chcete možnosti?
2: No, můžete mě dát, no.
1: Tak buď 5 sourozenců.
2: Ano.
1: 3 sestry, 2 bratry.
2: Ano.
1: 4 sourozence, 2 bratry, 2 sestry, anebo 3 sestry, 3 sourozence. 5, 4, 3.
2: Já bych řekla na toho Kafku, já bych řekla 3.
1: No ale pozor, vy jste před chvílí říkala 4 nebo 5 sourozenců, když jste o tom přemýšlel.
2: Jo, když jsem tak přemýšlel, no tak tam dejte těch 5, no když teda už jsem takto pomrchal, tak tam dejte těch 5.
1: Těch 5 sourozenců.
2: No, 5 sourozenců tam dejte, no.
1: Dobře jste udělala, je to tak? Je to skutečně tak?
2: Jo.
1: Ano, 5 sourozenců.
2: 5 sourozenců.
1: Tak na tu dobu, jak jste říkala, tak ať vám přinese štěstí i v závěrečném finále před 19. hodinou, kdy budeme odměňovat deskovou hrou od Alby.
2: A vy jste pan Sladký?
1: Ano.
2: Pane Sladký, já jsem vám chtěla moc poděkovat za ty do leta, co jsem tady byla jako žena ležící a teď teda taky na tom nejsem moc dobře, a to nevadí, život je hrozně krátkej, asi to lidi užívají a jsem moc ráda, že jsem se k vám dovolala. Takže třeba mě přinese kousek štěstí.
1: Já jsem vás
2: a jednou sice nemáte na přání písničky, ale třeba jednou si dám zahrat. Od toho Mila i toho Anděla.
1: Ano.
2: Jinak zatím se mějte hezky.
1: Vy se mějte také hezky.
2: Vám přeju hodně zdravíčka.
1: Vám taky hodně zdraví. Opatrujte se v Prosečné, ať vás život stále baví a radost z každého dne a v každém dni. Mějte se moc hezky.
2: Taky vám děkuju moc. Ať se mají na tom světě lidi krásně, přemýšlej pozitivně. Naschledanou.
1: Říká paní Ivona z Prosečné, kterou zdravíme a posíláme písničku, kterou pod pětkou vybrala pro vás všechny.
3: Posloucháte Kvízovku, hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu. Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.

0: Teď už zdravím paní Janu a vítám v kvízovce Českého rozhlasu. Paní Janu, hezký podvečer.
1: Hezký podvečer vám, pane Sladký, i všem posluchačům.
0: Vám také a držíme vám pěstí v dnešní kvízovce. Slyšela jste, jak jsou všichni spokojení, dobře naladění? Nevím, jestli je to jen tou kvízovkou počasí.
1: Neslyšela jsem, poněvadž jsem zkoušela. Dneska nemám pustěný rádio, ale zkusila jsem to jen tak na blink.
0: No ano, to takhle vyšlo. No tomu se říká štěstí také, ano. Tak ještě teď to správné číslo, aby to vyšlo i před tou 19. Moc vám držím pěsti, paní Janu. Pro jaké číslo jste se rozhodla?
1: Tak já jsem se rozhodla pro číslo 20.
0: Pro číslo 20. 20 jste vybrala, ano, chtěl jsem mít Turbo, tam je písnička, skupinu Turbo si za chvíli dáme, všichni si ji dopřejeme, ale jestli vy si dopřejete postup do slosování, které bude už za malou chvíli, protože 19. se blíží, uslyšíme také za malou chvíli. Známá města, paní Jano, ptám se vás na město ve Středočeském kraji, které leží 40 kilometrů západně od Prahy a 45 kilometrů severovýchodně od Plzně. Nachází se na okraji Pahorkatiny v blízkosti chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko, v členité krajině na dně kdysi mokřinatého údolí, kterým protéká potok. V historickém centru města je památková zóna. Město vzniklo z osady Rokytno, pojmenované podle říčky Rokytka, která tam protékala. Tak jak se toto město jmenuje ve Středočeském kraji, které leží 40 km západně od Prahy, 45 severovýchodně od Plzně?
1: A byly by nápovědy?
0: Dobře, že se ptáte, ano. Tak třeba Mladá Boleslav, Nymburk nebo Rakovník. Mladá Boleslav, Nymburk nebo Rakovník. Indicie zazněly před malou chvíli, ano.
1: Já si cipnu Rakovník.
0: Byla jste někdy v Rakovníku, paní Jana?
1: Nebyla, ale mám tam kamarádku. Mhm.
0: Rakovník je velmi pěkné město a udělala jste dobře. Je to tak, je to Rakovník, Rakonic německy. Tak ať vám Rakovník přinese už za malou chvíli štěstí, protože za malou chvíli už to bude fanfára a budeme odměňovat. Paní Jano, držíme pěsti.
1: Děkuju.
0: Mějte se hezky, krásný večer.
1: Taky se mějte.
0: Naslyšenou. Tak my už pomalu chystáme fanfáru a za malou chvíli, za 4 minuty budeme vědět, kdo získá diskovou hru od Alby Jan Žižka z Rod Vojevůdce. Sestavíte si svoji družinu a stanete se slavným žoldnéřským kapitánem.

0: hudebně zábavná soutěž pro celou rodinu.
1: No, byli jste dnes velmi úspěšní. Držíme pěsti vám všem, kteří jste se dostali až do finále, do velkého finále před 19. hodinou. Někomu z vás velmi rádi věnujeme deskovou hru od Albion Žižka. Všem jsme vám drželi pěsti. Byli jste dnes velmi příjemní, dobře naladění, užili jste si to s námi, pobavili jsme se, pohráli si. No ale teď už, protože se blíží 19., tak budeme vyhlašovat výherce poslední zářijové kvízovky. A je to číslo 5. Pětka, číslo 5. Kdo si vybral pětku? Paní Hrubá, už to tady vidím. Tak moc gratulujeme. Přejeme hezký podvečer a hlavně, ať desková hra od Albion Žižka udělá radost. Zdravíme pěkně. Pro vás všechny mám dobrou zprávu. I v říjnu za týden ve středu můžete zkusit kvízovku po 18. hodině. Připravíme další hlavní cenu, která bude určitě motivací pro vás zatelefonovat k nám do Českého rozhlasu do kvízovky. Tak na ní za týden ve středu po 18. hodině nezapomeňte. Karel Sladký také nezapomene. Těším se na vás, kvízovkáři, za týden ve středu po 18. hodině. A šťastné číslo, to si najdete před začátkem kvízovky na našem webu. Hezký večer s Českým rozhlasem.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Hradec Králové převede stříbrný rybník městským lesům. Lesům České republiky stoupl zisk. Slovenský prezident odvolal ministra životního prostředí a počasí bude zítra stejné jako dnes. Zprávy a Tomáš Mysliveček. Dobrý večer. Hradec Králové převede plochu stříbrného rybníka v areálu stejnojmenného kempu do společnosti Městské lesy Hradec Králové. Rozhodli o tom zastupitelé města. Hodnota rybníka o rozloze 7,5 hektaru je 64 milionů korun. Město tím naváže na převod nemovitostí kempu městským lesům, který zastupitelé schválili už v srpnu.
2: Sjednocení vlastnictví do rukou městských lesů by podle zástupců společnosti mělo zjednodušit a zrychlit rozvoj celého areálu. Městské lesy ho provozují od roku 2020. Město převod rybníka provede formou vkladu majetku do základního kapitálu městských lesů, za to dostane akcie společnosti. Stejně město postupuje také v případě pozemků a budov kempu v hodnotě 208 milionů korun. Z Hradce Králové Václav Plecháček, Český rozhlas.
0: Liberecký kraj nechá zpracovat revizní posudek studie proveditelnosti, na jejímž základě kraj a posléze i vláda vybrali v roce 2012 severní variantu nové silnice 1/35 z Turnova do Úlibic jako nejvhodnější. Liberecký kraj tím reaguje na trestní oznámení, které minulý týden podala koalice spolků SOS Český raj. Podle ní při posuzování severní a jižní varianty vznikly chyby, které výstavbu nové silnice prodraží o více než 10 miliard korun. Studie proveditelnosti vypracovala v roce 2008 společnost Valbek.
3: Ta tehdy vyhodnotila jižní variantu výhodnější jak po stránce technické, tak i ekonomické. V souhrnné zprávě pak ale výpočty upravila a jako lepší vyšla varianta sever. Upozorňuje na to nedávný posudek auditorské společnosti BDO Valuation. Podle náměstka hejtmana Daniela Davida ze Starostů pro Liberecký kraj, teď proto hejtmanství nechá zpracovat revizní posudek, zda výsledky studie mohly výběr variant zásadně ovlivnit. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
0: Státní podnik Lesy České republiky v prvním pololetí zvýšil hrubý zisk, a to i přes nižší těžbu dřeva. Oproti loňsku podniku stoupl zisk o 23% na skoro 4 miliardy korun. Informovala o tom jeho mluvčí Eva Jouklová. Podle ní je to hlavně kvůli příznivému vývoji cen dříví. Tržby za vlastní výrobky a služby lesům vzrostly o 7% na skoro 9 miliard korun. Těžba dřeva klesla téměř o desetinu. Slovenský prezident Peter Pellegrini odvolal podle očekávání ministra životního prostředí Tomáše Tarabu. Poslanci mu nedůvěru vyslovili včera. Návrh podpořili kromě opozice i poslanci vládní SNS, která ministrovo odvolání požadovala už od letošního jara. Rezort životního prostředí tak dočasně povede současný premiér Robert Fico. Taraba se teď vrátí do parlamentu jako poslanec. Vládě tak může komplikovat schvalování zákonů, protože má ve sněmově většinu pouhých 3 hlasů.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne s přibýváním oblačnosti od západu. Nejvyšší teploty budou stejné jako dnes, 21 až 24 stupňů, na horách 14 až 17 a biozátěž na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na 59. kilometru dálnice D11 ve směru na Prahu se srazilo osobní auto s dodávkou, počítejte tam s komplikacemi. A dobře, dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky.

budu starým mužem, pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu starým.

budu starý, mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku. Až budu starý, mužem budu místo vody pít lahodné víno ze čbánku. Koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet, jako mlčí ti, kdo ví.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Opakování je matka moudrosti, tak pojďme si dát takovou dvojičku podobných slov, totiž potenciální a potenciální, a připomeňme, co je v kterém případě správně.
2: Tenhle problém se vlastně pořád vrací zpátky a tak je fajn, přesně jak říkáte, si ho připomenout. Zajímavé je, že starší slovníky, které zahrnují slovní zásobu češtiny, uváděly jenom jedinou správnou podobu, a to je ta kratší, potenciální. No, ale pak vyšel, teď nevím, tuším koncem 90. let, akademický slovník cizích slov, a tam se poprvé objevila jako možná spisovná, ale řídce užívaná podoba potenciální.
1: Takže kde co použít?
2: V podstatě je to jedno, co někomu připadá vědečtější, ten delší tvar, a já tak jaksi z tradice vycházím z toho, že slovo je odvozeno od podstatného jména potenciál, tudíž mi připadá logičtější ta kratší podoba.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Magincovou. Český rozhlas Hradec Králové,

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že některé rostliny můžeme označovat jako živé fosílie? Na Zemi rostou rostliny, co tu jsou o miliony let déle než lidský druh. Dodnes si ponechali znaky svých dávných předků a přitom stále přežívají. Mezi druhy, které můžeme najít i u nás, patří jinan dvojlaločný, známý také jako Ginkgo biloba. Evoluční větev tohoto stromu dorůstajícího výšky 30 až 40 metrů se vyvinula už před 270 až 300 miliony let. Ve volné přírodě ale postupně skoro vymizel a přežil pouze v jihovýchodní Číně, kde jej mníši pěstovali v chrámových zahradách. Paradoxně se ale dobře vyrovnává s průmyslovým znečištěním. Také cykasy na Zemi existují již stovky milionů let. Přestože většina druhů vyhnula v dobách dávno minulých, některé přežily až do současnosti. Na první pohled mohou cykasy připomínat palmy, ve skutečnosti jsou však blíže příbuzné jehličnanům. Cykasy tvoří šištice, které patří k největší v rostlinné říši, některé dosahují délky přes půl metru. Další pozoruhodnou vlastností cykasů je jejich mimořádná dlouhověkost. Některé exempláře se mohou dožít více než tisíce let.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Ministerstvo financí určilo maximální cenu nafty pro zítřek. Jižní obchvat Tábora odvede transitní dopravu z obytné části města. Zítra bude jasno až polojasno, během dne oblačnosti přibude a naměříme do 25 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Od zítřka platí pro čerpací stanice znovu cenový strop na ceny paliv. Ministerstvo financí určilo maximální cenu nafty 48 korun a 72 haléřů. U benzínu je strop na 640 korunách a 14 haléřích.
2: Ministerstvo určí strop na každý den střídenního průměru velkoobchodních cen a marže obchodníků zastropované na 2 korunách a 50 haléřích za litr, říká mluvčí rezortu Stefan Fous.
3: Ministerstvo financí vyzývá provozovatele čerpacích stanic, aby k maximálním přípustným cenám přistupovali jen ve výjimečných případech.
2: Podle Ivana Indráčka z Unie nezávislých petroliářů budou čerpací stanice v prvních dnech ve ztrátě, protože už mají nakoupené zásoby a stát od října snižuje spotřební daň na naftu.
4: Ten výpočet nezohledňuje to, že zboží, které se nakupovalo, mělo o 2 koruny dražší spotřební daň.
2: Průměrná cena nafty byla minulý týden zhruba o 50 haléřů vyšší než je strop na 1. října. Naopak maximum pro benzín je teď o 20 haléřů výš než průměrná cena v uplynulém týdnu. Vít Andrle, Český rozhlas.
0: Začala stavba jižního obchvatu města Tábor. Úsek dlouhý přes 3,5 kilometru povede do obce Slapy a bude stát 853 milionů korun. Hotový má být do 3 let a odvede transitní dopravu z města. Součástí obchvatu bude několik mostů, včetně jednoho železničního, říká výkonný ředitel společnosti M Silnice Jan Kroupa.
5: Budeme realizovat 5 mostních konstrukcí, asi z těch nejzajímavějších je most přes Lužnici. Je to betonová předpjatá konstrukce o 13 polích s velkým obloukem. Ten oblouk má rozpětí až skoro 107 metrů a bude 28 metrů nad hladinou řeky Lužnice.
0: Na Ostravské vysoké škole báňské dnes začala stavba vodíkového polygonu. Vědci chtějí v novém zařízení vyvíjet a testovat vodíkové technologie tak, aby se co nejvíc přiblížili reálnému využití. Budou proto spolupracovat třeba i s ostravským dopravním podnikem, uvedl ředitel tamního centra energetických a environmentálních technologií Stanislav Mišák.
6: Budeme dělat výzkum a vývoj v oblasti bezpečnosti, v oblasti zvyšování účinnosti, v oblasti získávání vodíku. A paralelně s tím tyto technologie budeme ověřovat reálným provozem v praxi, kdy budou skutečně jezdit 4+2 autobusy, 4 z dopravního podniku, 2 budou krajské a budeme tyto data validovat v reálném provozu.
0: Vědecké a výzkumné centrum bude stát 350 milionů korun, z toho 80% pokryjí peníze z evropských dotací. Sport. Pětinásobný vítěz cyklistické Tour de France Tadej Pogačar chybí ve slovinské nominaci na mistrovství Evropy. Před domácími fanoušky v Lublani se nepředstaví, protože se stále zotavuje z pádu na nedávné Vueltě. Šampionát na silnicích ve slovinské metropoli začne v pátek a skončí ve středu 7. října.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme jasno až polojasno, během odpoledne bude od západu částečně přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na horách kolem 16 a na Šumavě až 20.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna ještě od nájezdu z Benešovské silnice z kilometru 21,5 se rozjíždí poslední zbytek kolony před zúžením na 24. kilometru na mostě Šmejkalka. Zdržení už není dlouhé, přesto jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
7: Rakovina. Slovo, které stále vyvolává strach, přitom právě onkologie se v posledních desetiletích mění možná rychleji než málo který medicínský obor. Některé v minulosti neléčitelné diagnózy jsou dnes úspěšně zvládnutelné. Potvrdí nám to jistě i paní profesorka Petra Tesařová, přední česká onkoložka, která se dlouhodobě specializuje na léčbu karcinomu prsu. Vítám vás, paní profesorko, dobrý den.
8: Děkuju, dobré odpoledne.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijala profesorka Petra Tesařová, onkoložka, která se ve své praxi zaměřuje na karcinom prsu. Paní profesorko, blíží se vlastně zítra, začíná říjen, blíží se tady Pink October, říjen na růžovo, celosvětový měsíc osvěty a boje proti rakovině prsu. Co je nejdůležitější šířit a stále vlastně opakovat veřejnosti?
1: Tak ano, dneska vlastně stojíme na prahu růžového října, který je každoročně zasvěcen karcinomu prsu. Je to proto, že karcinom prsu je nejčastější ženský nádor. V České republice onemocní zhruba kolem 8000 žen každý rok, takže to riziko onemocnění je relativně vysoké a proto má smysl se nad tou diagnózou zamýšlet a pokoušet se i zvážit, jestli je možné udělat něco preventivně proti nádoru. Takže to poselství toho růžového října spočívá především v tom, že časný záchyt zhoubného nádoru prsu může pacientce zachránit život, protože ta časná stádia jsou velice dobře léčitelná. Ale zároveň je to vlastně taková oslava pokroku v onkologii, rezilience, naděje, která se týká jak pacientek s karcinomem prsu, tak i nás, co se o ně staráme a léčíme.
0: Tak pojďme k té prevenci, protože ta je asi ze všeho nejdůležitější. Nicméně setkáváte se ještě s tím, že vám třeba žena řekne, já mám strach přijít na vyšetření a tím tu prevenci tedy ošidí?
1: Ano, samozřejmě, tak prevence není primární parketa onkologů, o tu se nám vlastně starají kolegové radiologové, kteří tady rozvinuli obrovsky záslužně mamografický screening, který tady funguje už od roku 2002. A od té doby, co funguje, tak nám se úplně proměnilo složení pacientek v našich ordinacích, protože k nám přicházejí ženy, které mají opravdu velice malé, často neinvazivní přednádorová stádia nebo úplně malé invazivní nádory bez postižení uzlin a to sebou nese naději, že se téměř ve 100% všechny uzdraví. Takže to je dobrá zpráva, ale ten screening není úplně využit tak, jak bychom si představovali, protože samozřejmě tahle možnost hrazeného mamografického vyšetření jednou za dva roky pro všechny ženy starší než 45 let je škoda nevyužít a zatím ji nevyužívá necelých 40% žen, které by mohly taky absolvovat mamografický screening. A to jsou právě ty, které buď nemají čas, anebo se obávají vyšetření podstoupit. A to je škoda.
0: Do 45 let tedy stačí screening a od těch 45 let je to screening i mamograf? Nebo pak už tu funkci?
1: Screening znamená, že se u zdravých žen, které nemají vůbec žádné obtíže, protože

0: že jsou ve věku, kdy se ten nádor často objevuje, to znamená starší než 45 let, protože zhoubný nádor prsu je nejčastější u žen po ukončení menstruace, po 50. roce. Tak u těchto těch žen se hledá, jestli náhodou neexistuje nějaká neviditelná, zatím nezjistitelná forma nádoru, kterou odhalí jednoduchý rentgen, mamograf, někdy za pomoci ultrazvuku, pokud ten nález není úplně jasný. A taková pacientka má největší šanci na uzdravení. Ženy mladší, 45 let, u nich je pořád nádor v prsu relativně vzácná diagnóza, i když nebezpečná, často nebezpečnější než u těch žen starších. A tak je rozumné se taky pokoušet přijít na to onemocnění včas. Proto doporučujeme zařadit mezi hygienické procedury, které každá žena provází denodenně nebo pravidelně, samovyšetření prsů, což je pohmatové vyšetření obou prsů vždycky zhruba ve stejnou dobu menstruačního cyklu. A to je nejčastější způsob, jak se objeví nádor u žen mladých, u žen do 45 let. Ale to už není screening, to je prostě diagnostika. Taková pacientka si něco nahmatá, nelíbí se jí to, zná svoje tělo nejlépe, takže sama může posoudit, jestli to, co v prsu našla, tam bylo nebo nebylo. Počká přes jeden menstruační cyklus a pokud ten nález v tom prsu zůstává i po menstruaci, tak hubky šupky navštíví svého gynekologa nebo praktického lékaře a poprosí ho o zobrazovací vyšetření. U mladých žen je výhodnější než mamografie ultrazvukové vyšetření, protože ten ženský prs v mládí je velice hutná žláza, která je bohatá a špatně jí ten rentgen prosvítí a ultrazvuk to umí tedy daleko efektivněji. Ultrazvuk je úplně nezatěžující, jednoduché a relativně levné vyšetření a jediné úskalí tady může být v tom, že pacientka dostane od lékaře žádanku na ultrazvuk a v tom mamografickém centru nevědí, že má nějaký pohmatový nález nebo si toho nevšimnou z popisu toho ultrazvuku a zařadí ji v tom pořadníku na vyšetření mezi ty ženy screeningové, u kterých není žádný nález, není tedy žádný spěch a může se dostat k vyšetření se zpožděním, což je u mladých žen velice nebezpečné, protože pokud mají nádor, ten probíhá rychle, agresivně a nebezpečně. A tak je potřeba požádat lékaře nebo sestřičku o to, aby na to, na ten požadavek, na tu žádanku napsala slovíčko statim a pak vlastně ta mladá žena všecky předběhne a jednak se ve většině případů brzy dozví, že je všechno v pořádku a že se jednalo o planý poplach. A pokud má skutečně nějaký závažnější nález, tak se začne řešit co nejdříve.
1: Říká profesorka Petra Tesařová, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: V Alex a host je přední česká onkoložka Petra Tesařová. Paní profesorko, velké téma jsou mladé ženy a rakovina prsu. Vy jste v minulém vstupu zmínila, že u mladých žen je toto onemocnění nebezpečnější než třeba u žen po 45, po menstruačním cyklu. V čem? Proč?
1: No, když si představíte, že zhoubný nádor musí překonat nějakou bariéru obrany, imunity organismu, tak pochopitelně u mladých žen jsou ty obranné schopnosti na daleko lepší úrovni než u žen, které jsou pokročilého věku, tak to je určitě jeden z důvodů. U mladých žen se také daleko více uplatňuje vznik nádoru, který souvisí s vrozenými dispozicemi, které vlastně předurčují nemocnou ve vysokém procentu k tomu, že tímhle onemocněním bude trpět, a to často ve velmi mladém věku. Takže to jsou určitě důvody, a incidence karcinomu prsu u mladých žen stoupá. Ona stoupá obecně u všech žen, ale i v téhleté věkové skupině pacientek přibývá. Takže je to téma, které je závažné. Já se mu vlastně věnuju celý svůj profesní život a je to oblast, která je právě komplikovaná tím, že nevyhledáváme to onemocnění, protože pro jeho vzácnost by to bylo hledání jehly v kupce sena, tak se často stane, že se ten nádor přehlédne, nebo se neobjeví dostatečně včas, nebo se přikrývá s nějakým jiným problémem mladé ženy, třeba že je těhotná, nebo že kojí, a to jsou prostě situace, které jsou velice složité k optimálnímu řešení a my se na ně soustředujeme.
0: A setkáváte se i s tím názorem nebo větou, ty jsi mladá, tebe se to netýká?
1: Bohužel ano, copak já, ale bohužel moje pacientky se s tím setkávají a často všichni se bojí rakoviny. Rakovina je pořád spojená s nimbem smrti, když prostě dneska už jsou různé nádory s různou prognózou a ten strašák není tak velký, zvlášť u právě mnoha typů karcinomu prsu, ale ta žena má obavu, něco si nahmatá, bojí se, že by to mohla být tahle nebezpečná diagnóza. A pokud ji lékař ubezpečí nebo uklidní, že to není možné vzhledem k jejímu věku, tak to docela ráda akceptuje. A tím se právě může stát, že se to onemocnění zanedbá. A to je velký problém, protože pokud se nádor diagnostikuje v té velice počáteční fázi, tak ta naděje na uzdravení je vysoká, jak už jsem říkala, blíží se 100%. Ale pokud se onemocnění rozvine a založí vzdálené metastázy, tak to onemocnění je nevyléčitelné a pacientka na něj umře. Pořád nám umírá třetina nemocných s karcinomem prsu a některé pacientky úplně zbytečně, protože by bývaly byly, pokud by se přišlo na nádor včas, určitě uzdravitelné.
0: Dá se říci, jaké procento žen si způsobí vážné zdravotní komplikace nebo bohužel smrt právě proto, že nepřišlo včas?
1: Tak oni si to často nespůsobí úplně sami. Tam vlastně ta cesta toho pacienta od nálezu k zahájení léčby je komplikovaná tím, že musí projít různými disciplínami, diagnostickými, praktickým lékařem, musí, někdy ho vidí gynekolog. Takže na všech těchto fázích léčby může dojít k nějakému zpoždění nebo nějakému zádrheli, které to onemocnění posune do nepříznivé polohy, takže není možné to vždycky svést na tu pacientku samotnou. Ale určitě, pokud bych to mohla odhadnout, tak mezi mladými ženami je tak kolem 20% nemocných, které by byly bývaly, mohly přijít dřív.
0: Vy jste zmínila, že ten trend, kdy mladé ženy onemocní rakovinou prsu, má rostoucí tendenci. Co je na vině?
1: No, předpokládá se, že je to určitě multifaktoriální záležitost. Karcinom prsu je civilizační onemocnění. Ve všech vyspělých zemích ta incidence stoupá, jak u mladých, tak u starších. Velmi významnou roli hrají hormonální vlivy. Čím dřív začne nemocná menstruovat, čím později s menstruací skončí, pokud je nějakou dobu exponovaná užívání pohlavních hormonů v nějaké podobě, tak to všechno zvyšuje riziko. Riziko také zvyšuje pozdní těhotenství. Vlastně každá žena, která otěhotní až po 30. roce života, už má vyšší riziko a nejvyšší riziko mají bezdětné. Riziko zvyšuje i to, když pacientka nekojí. A pak jsem mluvila o těch faktorech dědičnosti, ty jsou zodpovědné asi za 5-10% zoubních nádorů. Tam najednou to riziko stoupá řádově, takže pacientky, které mají tu nejznámější mutaci BRCA1 nebo BRCA2, podobně jako Angelina Jolie nebo Marta Jandová, tak mají riziko 60-80%, že se v průběhu života u nich nádor objeví. Čili má smysl takové ženy velice přísně kontrolovat a nabízet jim různá preventivní opatření, odstranění prsní žlázy, odstranění vaječníků. No a pak to jsou faktory životního stylu. Obezita je obrovsky vysoký rizikový faktor, protože v tukové tkáni se vytvářejí pohlavní hormony, takže žena v určitém věku, kdy už by měla mít hladinu nízkou, má najednou neadekvátně vysokou hladinu hormonu, protože je obézní, má vysoké procento tuku a může dojít ke vzniku nádoru. Alkohol je významný rizikový faktor, nedostatek pohybu. Potom se uvažuje i o různých vlivech zemního prostředí, mikroplastech, endokrinních disruptorech, prostě různých škodlivinách, s kterými se setkáváme z důvodu znečištění prostředí. Takže těch důvodů je celá řada, ostražitost je na místě v každém věku.
2: Říká profesorka Petra Tesařová.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host, si povídám s profesorkou Petrou Tesařovou, a to o rakovině prsu. Ona sama je přední česká onkoložka, která se věnuje léčbě karcinomu prsu, a ostatně zítra začíná Pink October, tedy říjen na růžovo, celosvětový měsíc osvěty a boje proti rakovině prsu. Paní profesorko, jak stále, když vysloví lékař rakovina nebo nález, stále to pacienta, pacientku paralyzuje, stále to je šokující záležitost. Strach, je tam strach z úmrtí?
1: Určitě rakovina pořád sebou nese takovou tu podvědomou obavu z toho, že to onemocnění nemusí dobře dopadnout. A kromě toho nikdo, kdo onemocní s houbným nádorem, na to není připraven, protože my nepočítáme s tím, že by se to zrovna mohlo stát nám, zvlášť pokud člověk není úplně starý. A tak ten strach, ta paralýza způsobená touhle informací taky komplikuje zahájení léčby například, protože my potřebujeme, aby pacientky na začátku získaly celou řadu informací, aby se mohly sami zapojit do rozhodování o tom, co se bude v nejbližší době dít, která vyšetření podstoupí, aby se dozvěděli svoji prognózu, vyhlídky na postupy, které potřebuje pacientka absolvovat v rámci léčby. A teď je tam ten blok, ta stažená opona toho strachu, která brání tomu, aby si pacientka všechno dobře zapamatovala. Takže jednak jsme zvyklí to pořád znova a znova opakovat, jednak naštěstí náš obor onkologie je takový multidisciplinární obor, kdybychom to přirovnali k nějakému sportu, tak by to byl určitě kolektivní sport, protože my musíme úzce kooperovat se spoustou odborníků a ti také vlastně ty naše nemocné informují. Máme sestřičky, které je edukují, máme koordinátorky, které se jim věnují, tak aby dostali všechny potřebné informace k tomu, aby se mohli dobře rozhodnout, co dál podstoupí, protože naše léčebné metody nejsou často moc příjemné. Používáme různé lokální metody, chirurgii, radioterapii, ale taky systémovou terapii, třeba chemoterapii, imunoterapii, cílenou léčbu, hormonální terapii, a u nás je vždycky něco za něco, takže snažíme se léčit, ale pacientky za to často platí různými nežádoucími účinky, a tohle všechno se potřebují dozvědět, aby ta cesta od diagnózy k uzdravení probíhala hladce.
0: Je povolená nebo žádoucí takzvaná milosrdná lež, nebo se to říká tak, jak to je, ale je nutná dávka naděje?
1: No, milosrdná lež není dobrý způsob, jak komunikovat s pacientem, protože aby se onemocnění podařilo zvládnout, tak je hlavní podmínkou důvěryhodný vztah mezi lékařem a pacientem. A ten navážeme jedině tehdy, když nám pacient bude věřit, že to, co mu říkáme, je pravda, ať je to příznivá zpráva nebo nepříznivá. Ale určitě, a naštěstí to ve většině případů lze, ke každé té trochu nepříznivé zprávě umíme přibalit nějakou naději, umíme najít nějakou cestu, kterou se vydáme, abychom přeci jenom dosáhli toho nejlepšího léčebného efektu. Takže milosrdná lež ne, ale otevřená komunikace se všemi podrobnostmi, které potřebuje pacient znát, a s nějakým výhledem do budoucna, který by měl být naděje plný.
0: Je důležité zapojit rodinu?
1: Ano, určitě. U karcinomu prsu je to zvlášť důležité, protože žena nechodí jenom do práce, kde si může vzít neschopenku, ale věnuje se rodině, péči o manžela, děti, a teď, přestože se nám daří pacientky léčit většinou ambulantně, tak prostě ty síly jim trochu okupujeme a stává se, že úplně tyhle ty všechny funkce nejsou schopné možné aspoň přechodně stoprocentně plnit. Takže ta součinnost s rodinou je významná. Je smutné, že často trpí nebo dokonce se rozbije manželství našich pacientek, protože muži tu zátěž často neunesou. A nemyslím jenom tu zátěž fyzickou, protože musí převzít některé povinnosti, ale především tu představu té nejistoty, jak se vyvine osud jejich partnerky. A to je pro nás strašně skličující, protože vidíme, jak ze začátku ten muž ženu doprovází, vyptává se, má různé technické dotazy, ale představuje si, že to prostě bude krátkodobá záležitost a my mu manželku rychle opravíme a zase vrátíme zpátky do domácnosti a ono to většinou trvá delší dobu a ta cesta je někdy opravdu svízelná, takže až třetinu našich pacientek opouští partner, což je smutné.
2: Čili poruší ten slib ve zdraví i v nemoci.
1: Tak, tak.
2: Profesorka Petra Tesařová zůstává naším hostem.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
4: Proudy řeky táhnou k nám.

0: Alex a host je profesorka Petra Tesařová, přední česká onkoložka, která vlastně téměř celou svou kariéru se věnuje léčbě karcinomu prsu. Vy jste tady v úvodu, no, během toho rozhovoru mluvila o rizicích, co všechno může stát nebo být příčinou vzniku karcinomu prsu. Nicméně dá se přesněji specifikovat riziková žena, která by měla být opatrná už od třeba svých 20 let?
1: Tak jak jsem řekla, těch faktorů rizikových je celá řada a skládají se vlastně do takové mozaiky toho sčítajícího se rizika. Takže určitě pokud v mé rodině moje maminka, moje teta, moje babička měli karcinom prsu, tak je potřeba se zamyslet nad tím, jestli i mě nečeká takovýhle osud a zrovna tehle ten orgán si víc chránit a všímat si ho. Potom určitě obrovské riziko představuje genetická mutace a vlastně ještě před 20 lety jsme tu genetickou mutaci objevili až u té nemocné ženy. Přišla, měla nádor a nám byl podezřelý, protože přišla příliš mladá, nebo se jednalo o určitý agresivní typ toho nádoru, nebo právě v té anamnéze rodinné bylo víc příbuzných, které tím tou stejnou nemocí onemocněli. A pak jsme ji geneticky vyšetřili a zjistili jsme, že mutaci má. A už jsme to museli nějak zakomponovat do toho léčebného plánu, ale už jsme jí nemohli nabídnout nějakou ochranu nebo prevenci nebo obranu před tou nemocí. Což se dneska změnilo, protože pokud se objeví u nemocné některá ze škodlivých mutací, tak my nabízíme to vyšetření i zdravým příbuzným, které můžeme vyšetřit a u kterých se to také objeví, tak je potom sledujeme ve speciálních ambulancích genetického rizika a nabízíme jim různá preventivní opatření, která jsou zatím relativně krutá, ale eminentně účinná, především je to včasné odstranění prsních žláz a nahrazení implantáty, což absolvovala třeba Angelina Jolie, nebo velice pečlivé a časté kontroly pomocí některých super citlivých metod, jako je třeba magnetická rezonance. A ta genetická mutace je často spojená s rizikem vzniku karcinomu vaječníků, takže i tehle ten orgán, který se špatně kontroluje, protože je umístěný v těle tam, kde se na něj špatně dohlédne, tak také pokud splní svoji funkci, žena má už tolik dětí, kolik si přála, je nejlepší odevzdat a tím se riziku vyhnout. Takže to je významně riziková žena. Pak jsem mluvila o ženách s vyšší váhou, to se týká hlavně žen po menopauze, tam to riziko určitě stoupá. Ženy, které užívají hormonální léčbu dlouhodobě, antikoncepci, potom daleko ještě nebezpečnější je hormonální substituční léčba po přechodu, nebo prostě z nějakého důvodu vysoké dávky pohlavní hormonu, tak tam zase může být vyšší riziko, je to individuální, záleží na typu, dávce a délce užívání té léčby. No, takže alkoholičky mají vysoké riziko vzniku karcinomu prsu, takže i tam zvažujeme, jestli je třeba tolik alkoholu konzumovat a když už, tak pacientku kontrolujeme. Pacientky, které měly ozářený hrudník třeba, protože měly nějakou jinou chorobu, například Hodgkinův lymfom, tak to jsou všechno rizikové ženy, které se snažíme v těch ambulancích vysokého rizika sledovat a preventovat.
0: Tak a snažíte se i o edukativní kampaň v rámci Bylo to u prsa, v rámci této činnosti. Daří se nebo vidíte nárůst žen, které přijdou na tu prevenci právě díky takovéto kampani?
1: Tak já myslím, že efektivní je o tom problému mluvit a je dobře, když o něm mluví více osob z různých oblastí, které se toho karcinomu prsu dotýkají. Takže my jako lékaři se o to snažíme, proto jsem tady. Snaží se o to i pacientské organizace, kde ty pacientky vykonávají eminentně záslužnou činnost, protože vlastně v době, kdy už onemocnění překonali, tak místo toho, aby se někde povalovali a radovali se z toho, že zůstali naživu, tak se věnují těm ženám, které jsou teď v tom průšvihu a mohou na rozdíl od nás nabídnout jednu exkluzivitu a to je vlastní zkušenost s tím onemocněním. No a pak jsme vděční i za to, že se téhleté činnosti věnují třeba farmaceutické firmy a to je zrovna příklad kampaně, bylo to o prsa, firma Novartis shromáždila všechny potřebné dostupné informace pro ženy v rámci prevence, ale i v rámci léčby na jedné webové stránce www.bylotooprsa.cz a tam požádala o spolupráci jak odbornou společnost, tak pacientské organizace, tak další subjekty. Takže vlastně na tomhletom místě je možné získat úplně kompletní informace a ještě si být jistý, že jsou validní, protože samozřejmě internet často vede k tomu, že může pacienta zavést na nějaké cestí, což bychom nebyli rádi.
2: Říká profesorka Petra Tesařová, náš dnešní host.
3: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
4: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
3: Chystáme oslavu plnou legrace.
4: To se mi líbí.
3: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
4: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
3: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
4: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
3: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
5: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
6: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Hostem Alex a host je Petra Tesařová, onkoložka, která se specializuje na léčbu karcinomu prsu a která také zve na web bylotooprsa.cz, kde ženy najdou praktické informace k prevenci a mamografickému screeningu a hlavně tedy validní informace, protože na internetu se dá přečíst a najít ledasco. Paní profesorko, potýkáte se s tím právě ve své praxi?
1: Ano, určitě tak. Samozřejmě ženy se snaží najít informace a já to dovedu i pochopit, protože když si sama představíte, že byste najednou se posunula do takové relativně pasivní role osoby, která se teď dozvěděla, že je nemocná, je v dost velkém průšvihu. My jsme zvyklé průšvihy svoje, svých blízkých řešit sami aktivně a teď najednou jakoby nemůžeme mnoho udělat, čili rozumím svým pacientkám, že by se rády zapojili nějak aktivně do řešení své nemoci a pokouším se pro ně najít takové možnosti, co mohou pro sebe udělat, protože jinak to samozřejmě vede k tomu, že jejich blízcí, kteří se obávají o jejich zdraví a život a i oni sami se snaží získat nějaké informace, nějaké jiné možnosti léčby, kterými by podpořili ještě ty naše standardní oficiální postupy, tak někdy nám to dělá komplikace, především proto, že léky a různé podpůrné prostředky mohou s tou naší účinnou léčbou neúplně příznivě interagovat, mohou její účinky snižovat nebo naopak zvyšovat její nežádoucí účinky, takže tady musíme i o téhle oblasti vždycky velice podrobně mluvit.
0: Počítat zkrátka s internetem. Paní profesorko, já teď odbočím, protože by mě i zajímalo, proč vy jste se ve své kariéře nebo ve své lékařské praxi rozhodla věnovat se karcinomu prsu.
1: No, já jsem si onkologii nevybrala, onkologie si vybrala mě, protože já jsem skončila medicínu krátce před revolucí a to byla ještě doba, kdy ve výběru specializace hrála roli politická příslušnost a daleko víc genderové problémy, takže prostě onkologie na mě tak trochu jakoby zbyla, protože tenkrát to nebyl zrovna lukrativní obor, ale prostě měla jsem obrovské štěstí, jako ještě mnohokrát a z tohohle oboru, který se mě zalíbil, protože jestli jsem šla na medicínu proto, abych pomáhala lidem, tak tady teda to je opravdu echt pomáhání. To už nevím, jestli může být ještě nějaký těžší obor, kde by se člověk brodil v tom lidském neštěstí a mohlo nějakým způsobem odstraňovat. Takže jsem za to vděčná. Onkologie mezi tím vlastně prodělala tak takový obrovský vývoj, že se stala jedním z nejatraktivnějších, nejrychleji se rozvíjejících oborů. No a já jsem tam pořád byla, takže skvělý.
0: Dalším oborem je třeba nefrologie, já to říkám zcela záměrně, vy jistě víte proč, protože další štěstí vás potkala určitě v podobě vašeho manžela, profesora Vladimíra Tesaře, který je tedy nefrologem. Nevedete někdy spory o to, třeba který obor je důležitější nebo zajímavější a podobně?
1: Ne, to ne. Já myslím, že měla jsem opravdu obrovské štěstí, protože můj manžel nejenom, že je opravdu jakoby evropský světový odborník, zatímco já jsem na té domácí ligové úrovni, ale my jsme oba dva byli velice vděční, že jsme mohli medicínu vystudovat přes všechny překážky, které nám kladly ta situace, v které jsme tenkrát studovali. Ani můj manžel si nefrologii přímo nevybral, ale prostě snažili jsme se do oboru, který nám byl vlastně přisouzen, se zamilovat, což se nám podařilo a snažili jsme se dělat, co jsme nejlépe dovedli. Myslím, že můj muž je opravdu úžasný odborník a velice oceňovaný pacienty i po té lidské stránce. A naše manželství letos trvá 40 let, máme 3 děti a bylo to opravdu velké štěstí, že jsem takhle dobře dopadla při své naivitě.
0: Dvoukariérní manželství tedy. Jak jste to zvládali, taková jednoduchá otázka, ale úplně se nabízí.
1: No to je určitě zásluha mého manžela, protože já jsem z generace žen, které ještě neměly tu samozřejmou možnost, že by mohly ten vystudovaný obor opravdu provozovat, pokud jim to manžel nedovolil. Takže u nás bylo velká výhoda, že od začátku se počítalo s tím, že i já budu pracovat. Manžel mě velice pomáhal, například v době mateřské dovolené, což asi možná sama víte, je období, které není příliš inspirativní pro ženy. Mě umožňoval třeba nějakou možnost vyjet na konference nebo mě vzal sebou, takže je to jeho zásluha.
0: Úžasný, jak jste skromná a doufám, že pan profesor si tento rozhovor poslechne. Moc děkuju, že jste to byla. Profesorka Petra Tesařová.
1: Moc děkuju za pozvání, bylo to s váma prýma.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas zprávy.
3: Sněmovna přerušila jednání o nedůvěře vládě. Sociálním službám v Moravskoslezském kraji chybí peníze na provoz i zaměstnance. Zítra bude jasno až polojasno, během dne oblačnosti přibude a naměříme do 25 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. A tím druhým dnem se poslanci nedostali k hlasování o nedůvěře vládě. Schůzi si přerušili do zítřka. Jednací den zaplnili projevy převážně opozičních poslanců. Ti vládu kritizovali za hospodaření Česka nebo za útoky koalice na různé instituce, včetně zpochybňování soudů. Podle předsedy sněmovny Tomia Okamury z hnutí SPD je schůze předvolební kampaní opozičních stran.
4: Ze strany opozice je to spíše takový předvolební výkřik, protože příští týden jsou komunální a senátní volby. Ze strany opozice nepadají žádná nová témata. Samozřejmě v opozici je pět stran, které mají úplně totožný program, to znamená, zástupci všech pěti stran recyklují úplně stejná témata.
3: Poskytovatelé péče v Moravskoslezském kraji varují před zhroucením sociálních služeb. Největší organizace podle svých ředitelů letos získaly od státu na provoz o 58 milionů korun míň než loni. Náklady na zaměstnance a provoz přitom stoupají.
5: V letošním roce poprvé jsme v tom dofinancování byli tak kráceni, že už mnozí ředitelé jedou prostě na krev.
6: Upozorňuje oblastní ředitelka Asociace poskytovatelů sociálních služeb Marcela Mikulová. Moravskoslezský kraj ale podle náměstka hejtmana Stanislava Kopeckého z ANO, který kandiduje v říjnových volbách, peníze navíc nenajde.
7: Není možné žádat z rezervy žádné peníze, protože tam jsou alokované peníze v případě živelných pohrom.
6: Se státem chtějí organizace ještě jednat, jinak by už na konci roku museli omezit třeba provoz azylových nocleháren nebo stacionářů pro handicapované. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
3: Millerova vila v pražských Střešovicích se zítra znovu otevře pro návštěvníky. Renovace terasy a interiérů trvala přes rok a půl. Prvorepubliková vila od architektů Adolfa Lose a Karla Lhoty patří mezi národní kulturní památky.
8: Rozšířila se expozice o několik nových pokojů, restaurovala se všechna okna a dělaly se další retuše, drobnější práce a čištění v interiéru.
9: Popisuje Matěj Sladký, kurátor z oddělení Vil Muzea Prahy. Poprvé budou moct lidé navštívit 6 místností, které dosud nebyly přístupné, například hovornu nebo pokoj pro hosty. Millerova vila se podle ředitele Muzea Prahy Iva Macka začala obnovovat hlavně kvůli chátrající střešní terase.
10: Tady začala zatýkat terasou vlastně Millerovy vily a v době přívalových dešťů protýkala voda do interiéru. Ale momentě, kdy jsme věděli, že se to bude rekonstruovat minimálně rok, tak jsme řekli, pojďme toho využít a pojďme teda začít pracovat s tím interiérem.
9: Celkem stála obnova vily asi 20 milionů korun. Většinu zaplatil magistrát. Nově mají do vily vstup zdarma děti do 15 let. Z Prahy Dominik Kučera, Český rozhlas.
0: Počasí.
3: Zítra čekáme jasno až polojasno. Během odpoledne bude od západu částečně přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na horách kolem 16 a na Šumavě až 20.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na dálnici D10 z Turnova do Prahy jeďte opatrně mezi omezením mezi Mladou Boleslaví a Bezděčínem. Mezi 46. a 40. kilometrem silničáři opravují svodidla, projíždí se teď pouze jedním pruhem, zatím je to bez kolony. A na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy pozor, čekejte překážku u sjezdu na Mělník a Slaný. Na začátku odbočovacího pruhu na 18. kilometru stojí nepojízdné osobní auto. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Tolik zprávy a už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Eska, chebská továrna na výrobu jízdních kol, nesoucí v názvu iniciály svých zakladatelů.
1: Co vám říká, když se řekne Eska?
2: Eska bylo kolo. Jako kluk 12 letý jsem na něm jezdil. Dělali ho Chebu, myslím.
1: Jezdil jste na nějaké jejich specialitě?
2: Ne, bylo to obyčejné klukovské kolo. Vím, že dělali Favority a Esky. Esky byly lacinější a pamatuju si na ní dobře.
3: Eska, tak to si vzpomínám na své dětství, to jsou především bicykly, jízdní kola, pánská i dámská. Já jsem neměl kolo značky Eska, ale nějaké jiné, které mi táta koupil někde v bazáru, ale samozřejmě Eska byla jako velice známá proslulá značka a byl to podnik, který také hodně exportoval.
0: Chceš-li poznat makačku, kup si Esku skládačku, říkalo se v letech minulých. Ke vzniku slavných kol, na kterých ale jezdit nebyl žádný met, vedla dlouhá cesta. Její počátek bychom našli už v poslední čtvrtině 19. století, a to v Coventry ve střední Anglii. Tam si totiž pánové Hillman, Herbert a Cooper založili továrnu na výrobu jízdních kol. Dali jí název Premier Cycle Company. Tak vznikl jeden z nejstarších známých výrobců jízdních kol na světě. A protože se Premieru dařilo, začali majitelé zakládat pobočky na kontinentě. Jedna z nich byla v Norimberku a jedna také v Chebu. Jmenovala se Premier Works, respektive Premier Werke. Začínalo se montáží anglických komponentů dovážených z mateřského podniku do finálního výrobku a tím bylo sestavení vysokého kola, takzvaného kostitřasu. Krátký odskok do historie jízdních kol. Otcem kostitřasu je Karl Drais, jehož si pamatujeme také jako vynálezce drezíny. Zajímavé je, jak Drais na nápad běhacího stroje, který si pro značné jízdní nepohodlí vysloužil název kostitřas, přišel. Po výbuchu indonéské sopky Tambora se do atmosféry dostalo ohromné množství sopečného popela, což způsobilo neúrodu a hladomor. Aby lidé v Evropě přežili, museli porazit své koně, tehdejší hlavní dopravní prostředky. Problémy s tím spojené se pokusil vyřešit právě Karl von Drais. Touha po rychlejší jízdě vedla ke zvětšování průměru předního kola a tak vznikly bicykly s velkým předním kolem a mnohem menším zadním kolečkem, které dnes už známe jenom z obrázků. První vysoké kolo sestrojil pařížský mechanik Eugène Meyer, a to v roce 1869. Jako první použil drátěný výplet kola a svůj nápad si nechal patentovat.
1: Když se podívám na řadu kol, jak poznám, nebo poznám na první pohled, která ta kola jsou značky Eska?
4: Do Národního technického muzea v Praze pozval Světlanu Lavičkovou publicista a historik Jan Králík.
5: To určitě poznáte, protože mají na spodní rámové trubce obtisk a tam bude Eska. Takže od Favoritů na první pohled je poznáte, ale kdyby tam nebyly ty obtisky, tak možná byste váhal, a ne jenom vy, že by i mnozí by váhali. Je to Favorit, je to Eska, co pak to je?
1: Vyráběla Eska kolo, které třeba nikdo jiný nevyráběl, mělo nějakou vychytávku, nějakou drobnost, která nikde jinde nebyla?
5: No tak je třeba říct, že Eska to byl největší poválečný výrobce jízdních kol u nás, vinou různých reorganizací. Měla až 1500 zaměstnanců, kteří koncem 80. let vyráběli až 230 tisíc kol ročně. Takže při takovéhle hromadné výrobě není moc času na vychytávky a na nějaké špeky s odpuštěním.

0: Nicméně některá kola byla mimořádně zajímavá, například jeden typ skládačky, který navrhl tamní Josef Cupák, to byl velmi dobrý designér, ta byla opravdu velmi zajímavá, dokonce to jako v tandemu. Ano, to byla taková vychytávka hezká. Byl to model E622.
1: Tenhle ten model toho skládacího kola se vyráběl jak dlouho a kdy?
0: Já si pamatuju, že rodiče mi ho opatřili někdy začátkem 70. let. Dostala jste mě, jak dlouho se vyráběla ta kola, to vám neřeknu. Já si myslím, než je nahradila nová jednodušší skládací kola kvůli výrobním nákladům a tak dál. Ale dozajista 10 let, 10-15 let určitě ve výrobě byla ta kola.
1: Pravda je, že když se řekne SK, tak se dost lidem vybaví právě ta skládací kola. Do jaké míry se ta kola dala složit? Jak to bylo složité je složit, rozložit? Dala se třeba vést v zavazadlovém prostoru u osobního auta? Auta té doby samozřejmě.
0: Určitě ano. Ta E622, o které jsem se zmínil, ta se zlomila vejpůl, když to přeženu, složila se řídka, ta se překlopila, dokonce i pedál se složil. To bylo chytře vymyšlené kolo, nic proti tomu. Šlo to. A do auta se pochopitelně do zavazadlového prostoru, do Octavie, tehdejší, to je staré, do Wartburga. Já myslím, že ne do MBčka. To MBčko mělo moc nízký ten kufr, ale do těch vozů, co jsem zmiňoval, do Žigulíka určitě ano.
1: Vy jste říkal, že jste to kolo měl. Bylo to těžké, že člověk by to složil, rozložil, jak se říká, levou rukou?
0: Rozložit, složit to nebylo komplikované, ale pro mě jako pro kluka, mě bylo tenkrát 15, to teda byla mizérie, víte co, na skládačce kluk, to má mít berany, že jo, závodák, ale pamatuju si, měl jsem ho dlouho, nebylo to na dlouhé cesty, ale do města by to určitě do dneška, jel bych na tom.
1: Říká se, že v současné době se právě třeba ta skládací kola vracejí.
0: Ano a ne, do města určitě ano, tak je řada známých značek, v Anglii vyšla úžasná knížka It is in the bag, je to v tašce, takže těch modelů je desítky, 50, 60, dneska jsou známa, my asi nemůžeme říct ty značky, vidíte, tak je neřekneme, ale znalci vědí, ano, skládací kolo, ne, že zažívá úplnou renesanci, ale jdou na odbyt, ano.
1: No pravda je, že jestliže teď by měl být boom právě té cyklistiky ve městech, dopravovat se, jak se říká, ekologicky, tak by člověk právě řekl, ano, to je to skládací kolo, dojedu na kraj Prahy, pak nasednu na kolo a jedu, ale ono to není tak jednoduché.
0: Já to tak dělám. Já na skládačce dojedu, já bydlím v Hostivaři, dojedu na nádraží, složím kolo, dojedu na hlavní nádraží, sednu na kolo, složím od cvak cvak a jedu. Ano, je to velmi příjemné.
2: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Ale teď zpátky do Chebu, do poslední desetiny předminulého století. Kostitřasy, kterých se vyrábělo zhruba několik stovek ročně, se rychle vylepšily na kola nízká, takzvané bezpečníky, jejichž výroba šla záhy do tisíců. A tehdy dva zaměstnanci firmy Premiér, pánové Světlik a Kastrup, přišli s nápadem. Kola jdou na dračku, poptávka převyšuje nabídku, co se takhle osamostatnit a založit si vlastní podnik. Nelenili a myšlenku realizovali. Svou továrnu pojmenovali Elite a psal se rok 1911. Jaký osud vlastně svedl tyto dva muže dohromady? Budoucí velkopodnikatel a obchodní rada Ambros Světlik se narodil 29. září 1871 v Bílovci v okrese Nový Jičín. Napřece v Opavě vyučil kupcem u obchodníka Bučeka. Jeho dceru Marii Rozu si pak vzal za manželku. Vystudoval i obchodní školu a budoucnost si maloval tak, že se uchytí ve Vídni. Jenže ne a ne tam sehnat úřednické místo, jaké si představoval. Když už se to vleklo moc dlouho, rozhodl se přijmout zaměstnání v průmyslu. Takto přišel jako účetní do továrny na jízdní kola Premiér Verke v Chebu, kde se v krátké době vypracoval a prosadil natolik, že se stal vedoucím kanceláře. O něco starší Heinrich Kastrup se narodil 17. června 1860 a byl německé národnosti. Pocházel ze skromných poměrů, ale houževnatostí a pílí se vypracoval až na funkci technického ředitele továrny na výrobu jízdních kol Premiér v Norimberku. Když se v roce 1891 vedení norimberské továrny rozhodlo zřídit pobočku v Chebu, byl tímto úkolem pověřen právě Kastrup. V Chebu se mu zalíbilo a tak se tam o dva roky později usadil natrvalo. A tak se potkali Světlik a Kastrup. S a K. Podnik, konkurent jejich mateřského závodu, prosperoval a brzy se stal největší továrnou svého druhu v Československu. Světlik s Kastrupem do své nové továrny přetáhli i několik dalších zaměstnanců továrny Premiér, takže odborníky neměli nouzy. Těsně před vypuknutím první světové války SK předstihla počtem vyrobených kol přes 20 000 kusů průkopnický Premiér a v té době také začali majitelé pošilhávat po výrobě jízdních kol s pomocným motorem. Vyrobili jich ale málo. Jejich čas měl teprve přijít. A nastala taky ta pravá chvíle vymyslet štěpnější název firmy. Z původního Elite vznikla SK, fonetický přepis počátečních písmen jmen obou zakladatelů. S Světlik, K Kastrup.
2: Ve 30. letech minulého století německá firma Fichtl a Sachs ze Schweinfurtu zavedla výrobu motoru, který byl vhodný pro pohon jízdního kola. Vznikl tak dvoudobý motor o objemu 74 kubických centimetrů s výkonem necelý 1 kW. Při 3000 otáček za minutu a spotřeboval 2,25 litrů na 100 kilometrů. Do chodu se uváděl rozšlapáváním, aby zůstala zachována co největší příbuznost s jízdními koly. K zapalování sloužila setrvačníková magnetka se zabudovanými cívkami pro osvětlení. Právě motory Sachs pro svá motorová kola používal i SK. První provedení s tímto motorem SK zařadila do svých katalogů ještě na jaře roku 1931. Motor ještě s karburátorem vyvedeným šikmo dopředu byl zabudován do obyčejného silného rámu jízdního kola. Rám byl upraven přihnutím horní rámové trubky, aby se dosáhlo nižší polohy sedla. V roce 1937 bylo podle vzoru německých továren změněno uložení zadního kola. Křídelkola byla místo do drážek rámu uložena zavěšením na speciálních upínacích prvcích. To přineslo lepší manipulaci s kolem při defektu nebo výměně pneumatiky. Za příplatek bylo možno dostat přední brzdu vlastní konstrukce SK a za další příplatek ve výši 80 korun bylo možné získat stroj v dámském provedení. Po obsazení Sudet se Cheb stal součástí Německa, proto muselo být změněno i typové označení na Mofa 98. Podle německého výrazu Motorfahrrad, motorové kolo. Anexe Sudet ale pro Esku přinesla i něco dobrého. Rozšířilo se odbytiště pro její výrobky, které firma poprvé prezentovala v Německu na jarním lipském veletrhu roku 1939. Velkou výhodou motokol bylo to, že kromě nižší ceny ve srovnání s motocykly se z nich neplatila daň. A do roku 1939 nemusela mít poznávací značku a řídit je mohl každý, kdo byl starší 15 let, a to i bez řidičského průkazu. Ještě pro rok 1940 vydala továrna nové prospekty i v českém a slovenském jazyce, ale už v roce 1941 byla výroba motokol zastavena a SK přešla na válečnou výrobu. Jaroslav Červený, webové stránky motorkáři.cz.
3: Stýská se vám po kolech značky SK?
4: Já vás zklamu, nestýská. To nebyla kola mého srdce. Kola mého srdce, to byla značka Favorit. Favorit z Rokycan patřil pod Esku Cheb a úpěli pod tou Eskou, protože to byl pobočný závod, takže ty peníze vždycky šly nejdřív a byly malé. Šly vždycky nejdřív do té Esky, až potom, co zbylo, do toho Favoritu. A Favorit byl specializovaná firma, která dělala sportovní závodní kola všech druhů, jako jediná snad na světě, která vyráběla kola opravdu odkolové, krasojízdy přes dráhu až po cyklokros, samozřejmě silniční kola. Takže kola Favorit, to byla dobrá značka.
3: A SK vyráběla také sportovní kola nebo jenom kola pro volný čas?
4: Byla to i kola sportovní, ale opravdu pro začínajícího, pro mladé kluky bez přihazovačky. Bylo to velmi jednoduché kolo. Oni byli specializovaní na užitková běžná kola, taky vyváželi desítky tisíc kol například do Egypta, do Indie. Ta kola se sem vůbec nedostala, protože byla úplně jinak řešena, tak aby to vyhovovalo těm Indům. Dělali kola třeba nákladní, taky se u nás nikdy takové kolo neobjevilo s takovým velkým nosičem před řídítky, se zdvojeným rámem, aby to uneslo hodně velkou nálož. Zkrátka ta kola se velmi úspěšně ve velmi starých provozech vyráběla a vyvážela.
3: Říkal jste nebo zmiňoval jste SK nákladní kola, zmiňoval jste vývoz do Indie, tak se nabízí co taková rikša?
4: Já si myslím, že rikši tady nedělali. Rikši to byla specialita tamních výrobců a bastlérů, rikši se u nás nevyráběly, ne.
3: Kolik dokázalo uvést takové nákladní kolo SK?
4: Já si myslím, že to bylo dimenzované na 150 kilo, ale dozajisté to uvezlo i víc. Oni se s tím tam moc nepárali a ta kola opravdu zatěžkávali, se čím síly stačili.
3: Měla ta kola výdrž?
4: Já bych řekl, že asi ano. Ty rámy byly z poctivých trubek, to nebyla žádná závodní Reynoldska. Ta kola vydržela opravdu hodně, nechala si hodně líbit.
3: V současné době mnozí lidé žehrají na to, že moderní kola, která teď jezdí na našich cyklostezkách, ulicích, silnicích, prostě všude, že nemají povinnost být vybavena zvonkem. Tahle ta SK kola ten zvonek měla?
4: Určitě. Já myslím, že to byl předpis a že i ty Favority, které byly běžně na pultě, měly zvonek, protože to byl předpis. K tomu bych řekl, že sám to vřele doporučuju. Zvonek, i když máte karbonové kolo, tak zvonek často ho použiju. Dobrá věc.
3: Ano, nikdo, kdo jde před vámi třeba s kočárkem nebo se psem, netuší, že se k němu blížíte. Tak si zacinknu a jedu dál.
1: Během první světové války došlo, jak jinak, k útlumu výroby. Po jejím skončení se SK ozvala na nabídku pražské továrny Walter. Ta nabízela prodej rozpracované výroby prototypů vojenských motocyklů, původně určené pro rakousko-uherskou armádu. K dohodě ale nedošlo.
2: SK Fahrradwerke, Kastrup und Světlik v Chebu, továrna na velocipedy, bude prý přeměněna v akciovou společnost SK, továrna Kastrup a Světlik, akciová společnost v Chebu s kapitálem 3 miliony korun. Národní listy 14. listopadu 1922.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Ve 20. letech získala SK 50% podíl v rokycanské firmě Tripol a dodávala tam většinu součástí pro montáž. Když se rokycanský obchodník František Hering a Světlik s Kastrupem v roce 1932 rozešli, SK si ponechala už zavedenou značku Tripol a o 2 roky později v Rokycanech otevřela novou továrnu pod tímto jménem, ve které se montovala motorová i jízdní kola z dílů vyrobených v chebské továrně. Na přelomu 20. a 30. let už firma SK vyráběla jízdní kola prakticky v celém sortimentu, jak pánská, dámská, pro mládež, chlapecká i dívčí, krasojezdecká, dětská, dopravní dvoukolky, přívěsné vozíky ke kolům, zesílená pánská kola, sportovní kola s balónovými plášti, závodní na dráhu i silnici, ale taky v provedení roadster nebo s 2- a 3-stupňovou převodovkou v náboji zadního kola.

30. prosince 1929, v době, kdy firma již mimořádně prosperovala, Heinrich Kastrup po prodělaném zápalu plic zemřel. Zůstaly po něm 3 dcery, z nichž jako jediná pocházela Annelies Marie z druhého manželství s Annou Emílií, rozenou Steinhäuserovou. Vdova po úspěšném chebském podnikateli se rozhodla pro svou tehdy nezletilou dceru Annelies postavit vilu na rozsáhlém pozemku vedle židovské synagogy v dnešní Hradební ulici. Honosná vila podle projektu sokolovského architekta Heinricha Schörera, které nechyběla ani tělocvična, hudební salónek, zimní zahrada a vinotéka, byla dokončena v roce 1938. Stavba voněla ještě novotou, když v noci 10. listopadu tohoto roku začala hořet vedlejší synagoga. Naštěstí se podařilo vilu Annelies Kastrupové zachránit, ale po válce byla znárodněna a v roce 1949 připadla české zbrojovce Strakonice. Rodinu Heinricha Kastrupa postihl stejný osud jako většinu chebských Němců. Ambros Světlík ho dlouho nepřežil. Zemřel v Chebu 25. ledna 1932. Jeho hrobka patří díky rekonstrukci mezi nejzachovalejší na chebském hřbitově. I on byl výjimečný muž a neměl pouze technické nadání. Pokoušel se skládat básně a platil za mecenáše umění. V roce 1917 pro rodinu zakoupil dům na Divadelním náměstí. Jeho syn Wilhelm Světlik studoval v Chebu na gymnáziu a poté dále v Praze, Mnichově, Anglii a Spojených státech. Pracoval v SC a postupně nahrazoval otce ve funkcích. Po jeho smrti se stal Wilhelm prezidentem správní rady.

0: Od vzniku výrobního závodu v roce 1911 vyráběla SK nejen desítky modelů úspěšných bicyklů, ale také motokola, motocykly a nebo dětské kočárky. Po druhé světové válce byla firma znárodněna. Výroba motokol už ale nebyla obnovena, firma vyráběla jenom jízdní kola. V 70. letech se sice ještě uvažovalo o obnovení výroby motorových kol, pravděpodobně s italskými motory, ale zůstalo jenom u úvah. SK byla po roce 1948 závodem České zbrojovky Strakonice, ale od roku 1950 byla samostatná a pohltila i závod Premiér. V roce 1953 byl z chebské Esky vyčleněn samostatný národní podnik Favorit Rokycany a v roce 1958 byl do národního podniku Eska Cheb znovu začleněn. Za socialistické éry byl sjednocen výrobní program. Eska vyráběla pánská i dámská cestovní kola. Sortiment se rozšířil i na skládací kola. SK úzce spolupracovala se sesterským podnikem Favorit, používala mnoho shodných komponentů. V polovině 90. let 20. století se začalo ukazovat, že SK nestíhá nejnovější trendy výroby kol. Zadlužený státní podnik proto privatizoval soukromý podnikatel. Jenže ten firmu zadlužil ještě víc. Postupně utlumil výrobu, rozprodal stroje a propustil zaměstnance. Tečkou za výrobou kol byla demolice areálu v roce 2006.
1: Neslyšel jste někde takovou šeptandu, že by třeba SK také následovala Favorit a třeba začala zase vyrábět nějaké to kolečko, třeba ta skládací?
2: To jsem opravdu neslyšel, hlavně protože SK skončila tak, že tu budovu ještě z doby před první světovou válkou, která byla nakonec prohlášena za technickou památku architektonickou, z ní se stala vietnamská tržnice a to bylo ještě dobré, ale nakonec to skončilo tak, že ji úplně zbourali. Takže jediné, co z Esky zůstalo, byla ochranná známka, kterou si jeden zájemce zakoupil před mnoha lety. Ta známka putuje po různých zájemcích, ale že by někdo se pokusil vyrábět kola Eska, ta doba je dneska už úplně někde jinde. Ne, to už bohužel nevzkřísíme.

piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě, až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu.

0: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: psal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Ministerstvo financí určilo maximální cenu nafty pro zítřek. Silničáři zahájili stavbu posledního úseku dálnice D48 u Nového Jičína. Zítra bude jasno až polojasno, během dne oblačnosti přibude a naměříme do 25 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Od zítřka platí pro čerpací stanice znovu cenový strop na ceny paliv. Ministerstvo financí určilo maximální cenu nafty 48 korun a 72 haléřů. U benzínu je strop na 640 korunách a 14 haléřích.
2: Ministerstvo určí strop na každý den střídenního průměru velkoobchodních cen a marže obchodníků zastropované na 2 korunách a 50 haléřích za litr, říká mluvčí rezortu Stefan Fous.
3: Ministerstvo financí vyzývá provozovatele čerpacích stanic, aby k maximálním přípustným cenám přistupovali jen ve výjimečných případech.
2: Podle Ivana Indráčka z Unie nezávislých petroliářů budou čerpací stanice v prvních dnech ve ztrátě, protože už mají nakoupené zásoby a stát od října snižuje spotřební daň na naftu.
4: Ten výpočet nezohledňuje to, že zboží, které se nakupovalo, mělo o 2 koruny dražší spotřební daň.
2: Průměrná cena nafty byla minulý týden zhruba o 50 haléřů vyšší, než je strop na 1. října. Naopak maximum pro benzín je teď o 20 haléřů výš, než průměrná cena v uplynulém týdnu. Vít Andrle, Český rozhlas.
1: V Novém Jičíně začala stavba posledních 4 kilometrů dálnice D48. Úsek mezi Šenovem u Nového Jičína a obcí Rybí chtějí silničáři dokončit do 3 let. Jak dodává generální ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl, na dokončení úseku za zhruba 870 milionů korun ještě naváže rekonstrukce novojičínské estakády.
5: My teď máme hotovou dokončenou technickou studii na rozšíření tohoto mostu, na kompletní přestavbu mostu. Tu de facto víme, jak ten most je náročný, nebo jak je to velká stavba a složitá stavba, takže teďka tuto chvíli budeme připravovat další projekty, povolovací procesy a tuto chvíli si myslím, že ta realizace přijde nejdříve, tak za 3-4 roky dříve ne.
1: Krajská knihovna v Pardubicích otevřela multimediální oddělení. Návštěvníci ho najdou v místě bývalé regionální studovny, kam přestěhovala také hudební sekci. Místo knihovníků jsou tam odborníci na multimediální tvorbu a nabízí lidem také možnost vytvořit si vlastní hudbu, podcast, pracovat s fotografiemi, grafikou nebo virtuální realitou. Podle ředitelky Radomíry Kodetové tato služba cílí také na mladší generace. Sport. Čeští fotbalisté do 21 let porazili v kvalifikaci mistrovství Evropy Bulharsko 1-0 a zajistili si účast v baráži o postup na šampionát v příštím roce. Utkání v Hradci Králové rozhodl jediným gólem v 54. minutě útočník Lukáš Mašek. Svěřenci trenéra Michala Bílka mají jistou minimálně druhou příčku ve skupině, kterou zakončí za týden v Portugalsku. Počasí. Zítra čekáme jasno až polojasno, během odpoledne bude od západu částečně přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na horách kolem 16 a na Šumavě až 20.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D35 pozor na nehodu před Olomoucí ve směru z Mohelnice, kus za odbočkou do Němště na Hané na kilometru 261. Osobní auto narazilo do pneumatiky z nákladního auta. I to stojí v odstavném pruhu. Pozor, zpomaluje se a vybočuje se za zatáčkou. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: To byly poslední dnešní zprávy a teď už je tady Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, vážení a milí. Ačkoliv vás každý večer v tomto čase zvu do divadla, tentokrát na jevišti nechybí filmové plátno, protože všechno to dnešní vyprávění Bolka Polívky, Milana Lasici, Vlastimila Brodského nebo Jiřího Sováka a dalších patří právě filmovým vzpomínkám.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Filmový smích nebo festival filmového smíchu, to bývávalo, už je to taky nějaký ten pátek zpátky, setkání filmových klubařů a fanoušků v Rychnově nad Kněžnou. Hned první ročník s promítáním filmu byl věnovaný jak jinak Rychnově.

0: Podskalského, svého dobrého přítele, s kterým jsme dělali od 53. roku v televizi. Hlavně zábavu. To vypadalo, že jde spíš z práce.
1: Kolik, že to bylo?
2: No, tak, 7 ráno, no 7 to prostě ráno. Nešel do práce, to je evidentní.
0: Já zase ve 3 hodiny už jsem býval v lese a před 11. už jsem zase dávno spal, když jsem šel z hub.
2: Ty jsi taky pravděpodobně nikdy v životě žádný houby nenašel, na rozdíl od Podskalského, který byl vynikající mykolog, a taky si neumíš představit, jaké důkazy lásky já jsem mu v životě podávala, protože já jsem sežrala všecky prašivky, které...
0: Já se musím pochlubit, že zdejší orlicko-horské houby jsem včera jedl s palačinkama, teda palačinky s houbama. To bylo dobrý.
2: Taky barevný? Zde nechtěl rád jenom barevný houby.
0: Ne.
2: To ne.
0: Ale prostě spolu jsme zapili toho mýho syna a pak se ovšem stalo, že asi za půl roku jsme se potkali na Karlově náměstí a tam se nechal Zdeněk s tím mým synem od nějakého kolem jdoucího fotografa vyfotografovat. A na té fotce, já jsem ji bohužel sebou nevzal, protože jsem ji nemohl najít, na té fotce se náš mladý při pohledu na Zdeňka Podskalského tváří, jako když se dívá na Belzebuba. Ovšem, fakt je ten, že nemohl ho znát z pohádky žádný, toho Belzebuba, protože pohádky jsem před ním tajil, já jsem před ním tajil dokonce i sportovní kluby a vyprávěl jsem mu jenom o Slávii. Ale to je trošku vedlejší. Prostě Zdeněk Podskalský byl první člověk, který se mnou, kromě mý maminky, zapil syna. To jsem vám chtěl uvést jako důkaz toho, že přátelství se dá navázat i na takovýhle věci. Já už se nepamatuju, co jsme to spolu pili, asi vodku, ale fakt je...
2: Myslivce.
0: Děkuju. Tak asi jsme pili spolu myslivce, no určitě jsme spolu pili myslivce. To bys to jinak neřekla samozřejmě, ale...
2: Musíš fakt, se poradit s odborníky.
0: Ano. Ale fakt je ten, že já jsem byl šťastný, že to byl zrovna Zdeněk Podskalský, protože my jsme spolu byli velkými kamarády právě pracovními hlavně. Slavnou babičinou Krabičku, že jo, jsme dělali, ale hlavně já jsem s ním dělal sérii prvních veselých pořadů v televizi. Televize existovala od 1. května 1953 a my jsme 4. července dělali spolu první pořad v televizi, teda lépe řečeno já se Zdeňkem. A to byl měsíčník Dobré pohody, v kterém jsme se potom střídali s Pepíčkem Zímou. Jinak Zdeněk Podskalský pro mě je ještě takovej partner víceméně životní a umělecko-provozní, dalo by se říct.
2: No, že... už si byl na hranici toho, že bych se začala zlobit.
0: Ne. Neměj obavy, ale já jsem totiž o něm prohlásil, když jsme točili v Písku, já jsem to říkal už Jiřince, slavný film Einstein kontra Babinský, tak Zdeněk Podskalský tam ochraptěl. A já jsem o něm prohlásil, a on si to, já nevím proč, strašně vážil a považoval toho mýho hodnocení. On byl tenkrát štíhlej, nesmírně štíhlej, až dalo by se říct hubenej.
2: Byl velmi krásný.
0: Ve své kráse byl nesmírně hubenej. A já jsem prohlásil, že když si sundá tričko a ochraptí, což se mu tenkrát stalo, tak jsme bez režiséra. Tak to byl můj vztah k režisérovi Zdeňkovi Podskalskému.
1: Pane Nedělo, ale přesto, když jste hovořil o Zdeňku Podskalském jako skoro o sudičce.
0: Ano.
1: Jak
0: ano.
1: To dopadlo, prosím vás?
2: No to, dítě žije. Ježiši Kriste.
0: To dítě žije a leckdy se musím přiznat k tomu, že mám strach, že mi dá přes zuby. A právem. Bohužel, to zase musím uznat.
1: Víte, ono se říká o lidech, kteří věnují mnohé legraci a úsměvu druhých, že jsou ve svém soukromí velice vážní. Bylo to taky v případě Zdeňka Podskalského?
2: Já nevím, jestli byl Zdeněk spíš vážnej nebo veselý, tedy v žádném případě to nebyl gagman, to se říct nedá, ale byl to člověk velice harmonický, takže právě proto, že byl tak harmonický, tak se v jeho životě objevovaly, myslím si, velice silně a intenzivně oba momenty. V zásadě

0: Můžu říct, že jsem poznala málo lidí, nebo málo mužů, kteří by dokázali být při některých třeba uměleckých zážitcích dojatí k slzám. To Zdeněk uměl. Ale na druhé straně, i já jsem ho dokázala dojmout k slzám, bohužel. No, co se dá dělat?
1: Mohu se zeptat?
0: Já si jenom pamatuju takový situace, kdy stál proti mně a říkal: Jiřinko, já udělám všecko na světě, co budeš chtít, ale musel bych pochopit, o co ti jde. Ale jeho postoj k životu rozhodně tedy nebyl optimistický. Myslím si, že byl svým založením klasický skeptik. Ale právě proto mu bylo umožněno, aby nic v životě nebral tak tragicky, že by se vedle něj nedalo žít.
1: Tedy když jste přišla do věže a začala vařit?
0: Ne, i to jsme chápali oba dva s humorem, protože Zdeněk měl svůj ateliér na Malostranském náměstí zařízen tak, jak on říkal, aby se nedal začmeličit, tudíž aby se mu tam nedostala žádná slepice natrvalo. A tím pádem všechny důležité přístroje byly umístěny ve výši jeho zorného úhlu a dosahu jeho rukou. Já jsem Zdenkovi, když jsme stáli, oba sahala semhle, když zved ruku. Takže já, když jsem něco vařila ve věži, tak jsem vždycky říkala: Zdenku, pojď sem, ještě mě tam ta voda vře, děkuju ti.
2: Divadlo pro vaše uši.
0: My jsme byli dlouhá léta velkými přáteli. Když Zdenek už téměř ve zralém věku nás obou projevil tendenci ten vztah nějakým způsobem modifikovat jinak, tak jsem si říkala: tak moment, chlapče, tak to já ti budu muset dát najevo, že já jsem vážná umělkyně a že vtipy typy nápady se mě do života nesmějí vetřít. Zdeněk mě pozval na večeři, já jsem si říkala: dneska mu dám tu dávku, jak já to umění vidím. A Zdeněk se mnou začal, protože to okamžitě samozřejmě pochopil, tak se mnou začal mluvit o opravdovém filmovém kumštu a jeho závěry, které se dají shrnout do věty: kdybych to uměl dělat tak jako Šorm, tak bych to dělal. Protože to tak neumím, tak dělám tu lehkonohou můzu. Ale nicméně ten večer byl takového druhu, že já jsem si řekla: tak takhle chytrýho, moudrýho a inteligentního chlapa jsem ještě v životě nepotkala. A to mi bylo 36. Tak to snad je dostatečný dokument. Víte, my jsme žili v době, kterou všichni, nebo většina z nás pamatuje, v době velmi nelehké. A Zdenkovo krédo bylo: když to nemůže být pravda, je to aspoň sranda. A já si myslím, že to krédo bylo velmi, velmi vážně míněno v jeho případě. A myslím si, že stejně tak, jako se my domníváme, že dneska ten humor potřebujeme, o to víc jsme ho potřebovali tenkrát. A to už pak byla otázka, nezapomeňte, že on vyštudoval opravdu tu psychologii, tu filozofii, čili on o tom opravdu věděl dost, o tom smíchu, o tom způsobu, jak bavit, o tom humoru. A sám vždycky říkal: pro mě umění začíná tam, kde si říkám, tak tohle bych nedokázal. Ale až k té laťce, a to si myslím, že byla pravda, až k té laťce říkal: to je ta lehká můza, tu umím.
1: Když jsem před chvíli slyšela Světáky za dveřmi, které mám velice ráda, tak si vzpomínám, jak mě napoprvé uchvátil Oldřich Nový. A bylo mě moc milé, že Zdeněk Podskalský nezapomínal na tyhle bardy starších komedií.
0: Paní národní umělkyně, paní Leopolda Dostálová, což asi v našem pohledu, že jo, Milane, je do dneška největší herečka tohoto století, tak paní Leopolda Dostálová se Zdenkem natočila vlastně poslední, těsně před smrtí, poslední televizní pořad, televizní inscenaci, detektivku, ve které paní Dostálová hrála vraha. Ale dovolíte, je to spojeno s jednou komickou situací. Já mám pocit, že my bychom neměli být příliš vážní. Zdeněk si tenkrát postavil hlavu, že toho vraha musí hrát právě paní Leopolda Dostálová. Že to je nevyhnutelné, že to potřebuje tak velkou a výraznou a silnou hereckou osobnost. Jejíž autentické herectví, tím, že už to byla ta stará dáma, bude naprosto tedy jaksi nespochybnitelné. Na první čtenou zkoušku posadili oni pro paní Dostálovou, která už téměř neviděla, jezdili autem asistenti režie, posadili ji do čela stolu a v čele, v druhém čele seděl Zdeněk a přišel s obrovskou kyticí, kterou si opatřil pro paní Dostálovou, posadil se a obrátil se k Andule Kohoutový, což byla jeho pomocná režisérka. Říkala: Andulko, kdo je ta paní, co sedí proti mě? Andula říkala: pane režisére, to je ta paní Dostálová, bez který se to nedá točit, jak jste říkal. Ale myslím si, že to bylo pro Zdenka dost signifikantní, protože i mně se občas stávalo, když jsem se třeba nechala ostříhat, že jsem zazvonila u dveří a už předem jsem říkala: to jsem já, Jirásková, jenom aby bylo jasno mezi náma. Že on si skutečně velmi často lidi nepamatoval a pletl.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: To všechno, co kolegové z Královéhradeckého studia, a říkám díky Bohu, zachytili a zaznamenali při pravidelných setkáních na besedách v Rychnově nad Kněžnou, se vlastně s léty proměnilo ve vzácný archivní materiál. Třeba jedno z posledních společných vystoupení pánů Jiřího Sováka a Vlastimila Brodského. Mluvilo se nejvíc samozřejmě o televizních písařích, o Noci na Karlštejně, ale na prvním místě byla vzpomínka na společné natáčení filmových světáků.
2: Tady kolega Brodský vzal tu roli fasádníka tak doslova, že se vykašlal na hereckou roli vlastně, a ta ctižádost, aby mu to drželo na zdi, ho vzala tak, že zapomněl i mluvit. No? Už na něj přišla řada, ale vždycky potom to natočíme znovu, ale koukej, jak mi to drží, povídal. Tam bylo několik zajímavých věcí. Jednak ten začátek. To byl scénář, to máte geniální dva režiséři a dostanou scénář a jeden řekne, je to blbost, druhý řekne, je to výborný. Až teprve, když je to na plátně, tak tam teprve se to rozhodne, tam pochopí, jestli je to blbý nebo špatný, ale do té doby je to vákuum všecko. No a tenhle ten scénář byl na odpis, tak přijel Bouský za mnou, dal by 9 000, páni, co s tím udělali, tak já jsem tam napsal legrace, 4 obrazy jsem připsal takhle, pak se to natočilo a je z toho dneska klasika česká. Ale tam byly situace třeba se zpěvem. To bylo zajímavé, protože já nemám nástupy a Libíček nemá sluch. Takže i my jsme to pochopitelně naspívávali v ateliéru někde, to se nespívalo na té toaletě, jak to tam v tom filmu běží, to jsme těžce, horko těžce nadřeli v tom studiu zvukovým a ten se ke mně furt lísal, ten Libíček pak chtěl slyšet, že jo? A já, když na mě ukázal, tak vždycky nástupy jsem neměl. On navíc vypadal ještě jako Tyrš, tak jsem si říkal, ten by mohl hrát v takovýhle blbosti, mi napadej, ten by mohl hrát ve filmu Tyrše klidně. A Brodský ten zpívat, ten zpívat vůbec nemohl, poněvadž měl nástupy sice, měl sluch, ale smíchy nemohl zpívat. Když nás viděl, smíchy to... To by nebylo možné. Tak tam to bylo komplikované právě o ten zpěv. Ale jinak, jak říkám, tedy práci jsme zase zvládli s tím Podskalským velice lehce a právě Broďa se tam vyznamenal tím, že úplně maniakálně vzalo to špricování ty Malty na tu zeď a to úplně zuřivě ty oči. Vidím, jak špricoval a byl na to hrdý a že zvoral scénu, na co se vykašlá, koukej, jak mi to drží.
3: Ale no jo, on to trošku přehání, můj přítel Jirka Sovák, ale fakticky, já se dodnes domnívám, že to nebyla Malta, co jsem tam hlasil. Já mám pocit, že to bylo nějak aspoň se syntetikónem míchaný, ale prostě opravdu mě fascinovalo, že to tam drží. A takže já jsem asi opravdu vynechával, ale já se vždycky rád nechám unést něčím, když to klukům jde. Já jsem hrál tuhle nedávno ještě nejvyšší takovou hru s Rudolfem Hrušinským a s Kemrem a on tam měl takovou scénu, kde hrál karty a tam... A my jsme na to s Růžkem čuměli, jak on s Kemrem hraje karty a bylo to tak sugestivní, že ten Růžek musel vždycky do mě bouchnout, abych se ty hry zúčastnil taky. Protože já jsem koukal na to Hrušinskýho autenticitu jeho projevu tak fascinovaný, že jsem zapomínal, že jsem na jevišti.

0: Ono to zní trošku hrůzně, když řeknu, že nepiju, ale je to pravda. Ani pivo už nepiju.
1: Ale vy jste napsal, nevím, v které knížce, že není nic krásnějšího, než být tak trochu stále pod parou.
0: No, by přivožrali furt, to je nejlepší. Je to drahý, ale je to nejkrásnější. Lidi vás mají rádi, že jo, a vy je, a je to krásný, ale udržet se, že jo, v tom stavu, že jo, to jsem já, jsem tam nedokázal, no tak byly to historický opice, průvody za mnou chodili, byla strašná sranda s Menšíkem, že jo, jednou já se poznal s Menšíkem, takže jsem se probudil v nějakým cizím bytě, posadím se a proti mě sedí Černoch a povídá mistře, já jsem Vladimír Menšík. A tak, a kolik jsme se předtím znali, to nevím. Takže já přesně dneska nevím, jak dlouho jsme se znali vlastně. Já jsem se nechal prohlížet nedávno a řekli mě, že jsem správně, že slyším správně. Já jsem jak to slyším špatně. No ne, na ten věk slyšíte správně. Takže já jsem správně hluchej tedy.
2: Pokud jsme se zmínili o Hajarovi, tak ho moc příliš rád nemám, nebo neměl jsem. Protože on měl také takový kouzlo bezprostřednosti, ty hajajácky pohádky na Dobrou noc a děti se mnou stotožňovali jako s kamarádem, jako se skřítkem, který pravděpodobně velikostí i mentalitou odpovídá jim. A fakt je, že jsem jednou takhle kráčel z divadla Vinohradského italskou ulici a najednou, ale velice vehementně, jsem byl zezadu nakopnut do zadku. A tak mě to překvapilo, otočil jsem se, tam byl takový chlapeček, asi osmiletý a tvářil se nesmírně přátelsky a šťastně, že mě vidí, takže jsem ho nemohl ani uhodit nic a vzadu za ním běžela babička a už z dálky na mě volala, když on vás má tak rád. Takže ono to bylo takový zvláštní, že ta láska těch dětí se projevovala tím, že mě dělali zcela rovnocennýho partnera a že jsem opravdu mi ubližovali. No, ale jinak jsou ty vzpomínky vesměs velice pozitivní na to, na ten rozhlas a na ten mikrofon. Já mluvím nějak dlouho. Já to předám zase tam.
0: Ne, naopak, bylo to velice zajímavé. Já vím, že si kolikrát chtěl jít třeba do Košíc a skončil si na Vinohradech, jenom proto, poněvadž, aby si se někam dostal. Až ty děti tě prostě nenechali.
2: No, bylo
0: to ujel, ujížděl před dětma, úplně na jiný cíl, než původně chtěl.
2: Jo, bylo, ten vztah byl velice složitý, protože jednou jsem dostal roli v Husovi Tylově, a kde jsem hrál hned na začátku nějakého jezuitu, který měl předznamenat celý pojetí inscenace, celý výklad režijní. A to bylo v období toho Hajaji a já jsem skutečně udělal všechno proto, abych se sobě nepodobal. Já jsem si udělal šílený nos a strašný obočí nalepil a takhle. A když jsme to hráli poprvé v neděli odpoledne, tak jsem vylez na to jeviště a tam jsem hřímal nějak proti kasířství. A když jsem byl v nejlepším, tak se z balkonu ozvalo skandovaný hajaja, hajaja. No a ta hra se vůbec nemusela hrát, protože to bylo o něčem jiném.
0: Já jsem hrál třeba jeden čas v samý hlavní roli v televizi, když to bylo přímý vysílání, tak se tam dětkové neodvažovali. Tam bylo 60 stupňů tepla, jo, a každou chvíli tam byl nějaký kolapsík srdeční, jo, u těch dětků, tak ty starý dětky jsem hrál, já pak zjistili, že u Buriana hrajou samý starý dětky, tak mi to dávali a já jsem ovšem první, kdo stál před televizní kamerou, jsem stál já. V Liboci byla fabrika, kde bylo pokusní vysílání, to mělo 12 televizorů Vláda akorát a my jsme tam hráli čtvrtý jednání z Gorkýho na dně, já hrál Varona, Franta Vnouček Saténa, nalíčený jako na divadle, takže on vypadal jako Kupka Sena a já vypadal jak zelený lučišník. A furt tam řvali, že nám neslyšejí, byl tam zřejmě biograf instalovaný dřív, takový okýnka, tam řvali nahlas furt. A byl tam se mnou nebožtík už primář, tenkrát to byl student medicíny Franta Trefnej, A když takhle řvali, a my už řvali jako na horách, když jsme každý na jiném kopci a stáli jsme vedle sebe, tak tam Franta povedala, není to tím, že ten s tou šibenicí s tím mikrofonem tamhle kouří? On tam kouřil u záchodu a my řvali. No tak tedy první, že já jsem si trošku odbočil, ale první před kamerou jsem s Frantou vnoučkem stál já. Ne to oficiální první vysílání, jak oni se vytahujou. To už bylo potom, to už se nepočítá. První jsem byl s Frantou já.
3: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
0: Podívejte se, obyčejně, když máte partnerku, s kterou točíte půl druhého roku, tak je vám tak protivná, že už jste, že jste rád, že jste se jí zbavil. Ale aniž byste s ní něco měl, jako upozorníte, jak to nemyslím. Když dojde k takový tragický věci, že se zamilujou do sebe dva herci, tak to bývá obyčejně vždycky špatný. To dopadne vždycky špatně, protože ta ctižádost je prostě vedena. Oni se mají doplňovat, lidi se nemají brát z jednoho oboru. Ale jednou jsem točil, no, tý svět, Chalupáře, no, a Jiřinka Bohdalová. No a měli jsme, já tam hraju, jak miluju, jak neberu ty prášky vůbec a přesto, že... A tadle a takhle a byl jsem jako, mě tam navrhli na takového reprezentanta Červeného kříže, měl jsem tam takovou tu a brožuru, jak se zachraňuje, kde a tam z úst do úst bylo taky líbání, jak zachraňovat z úst do úst. No a já ji právě jsem použil tyhle ty rafinovaným způsobem, jsem to použil jako, že ji to budu učit. No tak jsme se tam jako líbali z úst do úst, no. A řeknu vám, že to byla taková sranda, že jsme to půl dne mohli natočit. A to šlo jenom z úst do úst.
2: Tohle bylo pro mě takový téma, nebo choulostivější, protože já si myslím, že nemají spolu točit lidi, kteří jsou do sebe nějak zamilovaní. Protože já si myslím, že filmový herectví speciálně je jakési obnažování své duše, takový jakýsi striptýz, aby člověk jaksi přesvědčil svoji skutečnosti a svoji autenticitou. A člověk se před tím člověkem, který ho miluje, jako my jsme dělali s Janou nějaký film kdysi, svůj první, Klarinety, a my jsme měli tak strašný zábrany jeden před druhým se obnažovat, protože by tím obnažováním člověk prezentuje i své špatné vlastnosti. A když někoho milujete, tak toužíte, aby o těch špatných nevěděl. Takže to bylo strašně nepříjemné, ale to nejen ve vztahu jako k milované ženě, to i ve vztahu k svému, k mému synovi, který točil pár hlavních rolí a v jednom filmu jsem s ním hrál. A já jsem tam s ním hrál a my jsme oba měli takový zábrany před sebou, já jsem mu ještě po té scéně jedný dlouhý, jsem mu říkal, můžeš mi říct, proč jsi mluvil tak blbě potichu, já jsem ti sám nerozuměl. A on říkal, já jsem mluvil tati blbě potichu proto, aby si mi nerozuměl. Protože já to říkám tak blbě, že se za to stydím. Ale já jsem se před ním styděl taky. Takže tyhle ty citové vazby, já myslím, že jsou spíš na překážku, než aby pomáhali.
4: Kdo chce lásku prožít, musí do ní vložit mužné srdce hrdiny.
5: Mně však láska velí vložit rozum celý.

Pokud by šlo o překonávání strachu jako téma, tak to bych měl takovou vzpomínku, protože oni po mně jednou chtěli, abych hrál Karla IV. V nějakém filmu, který se jmenoval Noc na Karlštejně. A já jsem měl takového poradce, historika, který byl velice fundovaný a věděl všechno. A já jsem taky potřeboval vědět, když Karel IV. Se dlabe kuřatách, tak kam hází ty kosti a jak si umyje ruce a tak dále a tak dále. A v těchto věcech on mě báječně informoval. No, takhle jako říkal, no, kam by házel kosti, tak to hodil za sebe, tam byly chrti, ty to hned sežrali, takže se tam ani nemuselo uklízet. No a takhle mě informoval ovšem o jedný zásadní takový mentální nebo povahový vlastnosti Karla IV. Protože on říkal, podívejte se, abych vám to v kostce řekl, Karel IV. Je vlastně byl kovboj svým způsobem. A já jsem říkal, moment, jako s takovou neúctou a on říkal, ne, počkejte, vy mi špatně rozumíte. On jezdil na koni takovým způsobem, že Prahu, Paříž absolvoval za 10 dnů na tom koni, což byl veliký výkon sportovní. A je teď šlo o to, jak já se svojí utápnutou povahou, jak já ze sebe udělám toho kovboje. No tak to šlo, já jsem nosil takhle ruce za pasem a vypadalo to, že tam mám nějaký browning. Ale s tou přitažlivostí pro ženy a s tímhletím ksichtem, to byl velký problém. Ale tak oni, ty partnerky, mě tam nahrály. Janička, moje bývalá žena, mi taky předstírala, že mě miluje v tom filmu. A pochopitelně předstírala na 100%, protože taky za to byla placena. Ale víceméně špatně. Já nemám pocit, že jsem hrál roli milovníku, já jsem hrál většinou takovou mužskou oběť milenek, který pomyslí. Ale nebyla to vůbec žádná dřina, protože já jsem takhle i v civilním životě celý život prožil. Já jsem, když jsem se ženil, nebo když jsem měl před svatbou, tak to bylo vždycky tím, že se nějaký ženský jsem se zželel, jako napůl invalidní. No a pak si mě ze soucitu vzali a pak se mnou bez soucitu rozvedli.

0: jsem si taky vzpomněl, že potom později, když jsem začal trošku uvažovat, a teď jsem měl tatínka a maminku, tak jsem si sakra říkal, protože jsem měl kamaráda, on byl adoptovaný, tak jsem si říkal, jestli já taky nejsem adoptovaný, třeba jsem po nějakým šlechtici. A tak potom to se mě, tak s maminkou se prostě přišel do kuchyně a já říkám, maminko, jsou vlastní. A maminka zakřičá, tatíku, pojď sem, tatíku, pojď sem. A otec neochotně přišel, zeptej se, na co se ptal. Říkal, já jsem se na nic neptal, no zeptej se tady před tatínkem, na co se ptal. Tak já jsem se ptal, jestli jsou vlastní. A otec se tak podíval na mě jako a na maminku, jestli náhodou neví něco víc než on. A potom říkal, říká se sem. Takže potrpěl na spisovnou češtinu.
1: Já mám dojem, že existuje v naší nevelké zemi hodně komiků už dneska, ale málo klaunů a Bolek Polívka je podle mě klaun, jakýho nám musí závidět, jako myslím, aspoň Evropa.
2: Já obdivuji na Bolkovi to, že on je takový nezmar, že nevypne ani v šatně. On pořád baví a nikdy neodpočívá. Já se s ním hrozně rád setkávám a teď jsme se setkali na filmu Akumulátor a zase mi potvrdil, že prostě nevypíná.
3: Já jsem se do Bolka zamilovala, když hrál ve Stanu. A od té doby ho ujišťuju, že je čistě jenom můj a on mě občas tedy strašně zradí. Bere všecko. Že jo? Že bereš všecko. Bereš všecko.
0: To se musím bránit, panč, to ve mně známe, že právě všechno neberu. Ale vy jste nás viděli, jsme hráli Amaju s Dášou Bláhovou. A dlouho
3: ano, přece, potom jsem viděla cirkus, viděla jsem Ama E a pak no. Jsem přemýšlela, jak bych to udělala, abych tě někam, abych si tě zmocnila tedy ve filmu.
0: Tam byl konflikt, tam jsme se poprvé vlastně pořádně pohádali, nebo ne?
3: Ne, jindy byl konflikt, když si nechtěl skákat ze stromu. Když jsi měl pořád strach, že si něco uděláš.
0: Jak jsem měl znát ten hrozný tíživý sen, jsem mě znal, to byl inspirován tady tímhle asi zážitkem, že jsem nechtěl skočit ze stromu. Dosvětlím mě to, já jsem měl prostě ty šaškovský boty a teď jsem měl ten kostým a vy jste měla tenisky. Tak jste říkali, to je jednoduché, já jsem opravdu měl problémy v tom stromu, se mě pletly prostě na ty větvičky a tak dále, se mě pletly ty boty. No, tak
3: strom byl velmi nízký.
0: A z toho...
4: Ale ty hádky je to pořád takhle,
3: jo. My jsme se museli zavrtávat.
4: Oni se hádají pořád. V natáčení, když pracují domů furt, takhle to vypadá, pořád se hádají.
0: Ne. Ale ne, já jenom chci říct ten tíživý sen, to jsem vyprávěl potom na premiéře, tak kdyby někdo byl na premiéře Šeška a královny, tak mě odpuste, že to vyprávím podruhý. A to bylo, že prostě jsem v kostýmu toho Šaška nalíčený a teď je taková věž toho hradu Švihov a tam je takový malý okýnko. A já v tom walkingu jsem a dole vidím prostě jenom ty prostě tři body, kameru, režisérku a kameramana, to dělal malíř. A slyším, jak ona křičí, skáč, skáč. To já si říkám, Ježíši Kriste, přece to je vysoko, když se zabiju. Skáč, skáč. Tak pak si říkám, no asi ví, co chce. Neochotně jsem prostě... Povylezl z toho okna, skáč! A tak jsem prostě se odrazil a letím a teď ta hrůza pádu v tom snu, každý to z nás zná. A teď najednou si říkám, ježišmarja, já se zabiju, on prostě mě tady vyprovokoval a letím prostě. Tak jsem se vznesl takovým obloukem na ten hrad. Teď jsem jenom viděl jako ty udivené tečky, ty kamery, kameramana a paní režisérky a tak jsem zakroužil nad hradem. a řekl jsem si, seru na film, letím na Moravu. A v tom snu.
3: Ale jak ty mluvíš jsem, před
0: no
3: tím
0: tak
3: Vladimírkem.
0: V tom snu jsem tak hovořil, jo, pardon. No ve snu. Ve snu já si servítky neberu před synem. No a prostě letím a teď krajina pode mnou ubíhá, teď si říkám, ježišmarja, tolik už to stálo energie, tolik to stálo práce, já přece bych to neměl, já bych neměl takhle dezertovat z toho. A tak jsem prostě udělal zatáčku, a teď jsem takový, zase jsem klesal prostě na ten hrad, a teď se blížila kamera, pan malíř a paní Chytilová, teď jsem tam přistál, a tak jsem tam stál, jakože budeme pracovat dál, že to bylo nedorozumění pracovní, a když jsem to vyprávil potom věře, tak říká, a že to ten malíř nenatočil?

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Seznámíme vás s invazními druhy rostlin. Pozveme také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Dobrý večer, milí posluchači, zdravím vás, pomalé dovolené. Měla jsem možnost navštívit nádherné a kouzelné místo italské Assisi, město spojené se svatým Františkem, svatou Klárou. Je to místo, kde člověk trochu zpomalí, kde se uvědomí, kolik příběhů se v životě člověka odehrává a kolik stop po sobě lidé zanechávají. Některé stopy jsou vidět v kamenech starých bazilik, jiné zůstávají v srdcích lidí. A možná právě dnes večer budeme vzpomínat na člověka, který také zanechal obrovskou stopu v životech mnoha z nás. 1. října roku 2019 odešel Karel Gott, hlas, který provázel několik generací. Právě v polovině noční linky to bude 7 let. Jeho písně nebyly jenom melodiemi. Pro mnohé z nás jsou spojené s konkrétními lidmi, místy, okamžiky, vzpomínkami. A právě o ty se budeme dnes v noci spolu dělit. Kdy jste poprvé zaznamenali Karla Gotta? Měli jste doma jeho desky, kazety, CDčka? Byli jste na jeho koncertě? Setkali jste se s ním osobně? Co podle vás způsobilo, že jeho hlas oslovoval tolik lidí tolik let a ještě bude oslovovat? Na Hvězdu hvězd dnes společně zavzpomínáme v noční lince s Jarkou Barboříkovou a to až do 1 hodiny. 731 800 900 pište přímo na rozhlas.cz/linka nebo na rozhlas.cz/linka a telefonní číslo volejte, čekám na vás. Máme pro sebe dost času, ale ať to nezdržujeme, pojďme na první písničku a bude samozřejmě od Karla Gotta.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: hlasy se nestávají jenom součástí písniček, ale i našich životů. Noční linka Českého rozhlasu bude dnes vzpomínat na Karla Gotta a na chvíle, které nám jeho hudba přinesla. Anička z Miroslavy volá jako první. Dobrý den, dobrý večer.
1: Krásný večer, paní Jaruško, a také všem posluchačům ho přeji. No, je mi ctí, že můžu být první, která vzpomene na mistra všech mistrů, pana Karla Gotta. Vzpomínám si na ten den, kdy nás opustil na věčnost, a protože jsem byla druhý den v nemocnici, tak jsem to slyšela hned ráno a bylo na pokoji, když jsem to tam děvčatům říkala, tak byly všechny smutné tehdy. A já už si nepamatuju, kdy jsem ho slyšela poprvé, ale určitě jsem byla mladé děvče, když pan Karel Gott začal zpívat, a myslím si, že on nebyl jenom mistr všech mistrů ve zpěvu, ale že byl i mistr slova, protože v televizi ty scénky kolikrát, když byl návštěvou v nějakém pořadu, tak bylo to vždy dojemné, milé a smysluplné. A samozřejmě vzpomínám na koncerty ve Slaném, když bývali, tak to určitě byly všechny obrazovky rozpálené, že všichni seděli u nich a na tento hudební pořad lidé se rádi dívali. A já musím říct, že teda pro mě je písnička Karla Gotta Indiánská píseň lásky. A potom Vltava, samozřejmě to tam mě vždycky úplně nadchne. Nebo O mami, mami. No prostě, co je píseň, to hit a to velká srdcovka, a velice, velice ráda vzpomínám. A také jsem poslouchala asi před 2 roky, se četl na Českém rozhlase, na sesterské vaší rozhlasové stanici Dvojka, se četl jeho životní cesta, a snad tehdy bylo řečeno, že poprvé, že paní manželka svolila, že byl užitá umělá inteligence, která vytvořila jeho hlas. Vím, že ten typ paměti četl Igor Bareš, ale pan Karel Gott tam měl takové vstupy vytvořené právě hlas tou umělou inteligenci. Bylo to úžasné, já jsem to poslouchala a bylo to úžasné a občas na to vzpomínám. No ale když slyším písničku jeho, tak prostě si ho představím, a nebyla jsem nikdy na jeho koncertě, ale nikdy jsem si nenechala ujít, když byl pořad s Karlem Gottem, ať už to byly Silvestry, nebo právě ty koncerty ve Slaném a různé pořady, takže byl to a je stále miláček národa, a nejen u nás, ale myslím si, že i ve všech německy mluvících státech, takže byl to mistr pan Karel Gott.
0: Aničko, a máte doma jeho desky, kazety, CDčka? No, jaká desky je nejstarší?
1: Ne, ale CDčka. Desky už možná taky byly, ale to už je asi čas je někam zavál, ale CDčka mám a samozřejmě dneska jsou možnosti, že jo, si pustíte na YouTube nebo na nějakých těch kanálech a vyberete si písničku, kterou byste si chtěla poslechnout, a je to vaše.
0: Takže Aničko, takové...

0: a lidi pobavil a přinesl jim radost a zábavu.
1: Hmm. Také si myslím, že to není
0: velké umění.
1: Počtu písní a ocenění nebo koncertů, které měl za sebou, ale on byl mistrem, který uměl dokonale vystupovat. Je určitě, když jste zmínila ten šarm, tak jsem si úplně představila, jak stojí na pódium a asi rozumím, jak to myslíte. Dokázal zpívat tak, že si v jeho hlase mohl každý najít to své. Pro někoho byl hlasem mládí, pro jiného vzpomínkou na rodiče, na první lásku, na zábavy.
0: No, ano, dovedl si to uvést ten pořad, že si to komentoval, uváděl, no byl neodolatelný a byl okouzlující a myslím si, že na něho bude ještě dlouho, dlouho, dlouho na našich těch hitparádách mít stále prim, takže to by byl asi můj příspěvek, no. Mám ho ráda a písničky, mám určité písničky, které zpívá, tak mám je v srdci úplně zapsané a chvíju se dojetím, když je slyším.
1: Aničko, ale tak
0: říkám, všechny jsou krásné jeho písně.
1: Tak vám přeji, aby vám písničky, které máte ráda, dál přinášely radost a možná i malé návraty k hezkým chvílím. Děkuji, že jste dnes byla s námi v Noční lince.
0: Přeju všem hodně zdraví a krásné dny a dobrou noc všem, nebo krásnou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Jsou melodie, které stačí zaslechnout po několika letech a okamžitě víme, kde jsme byli a s kým jsme je poslouchali. Právě takové vzpomínky dnes otevírá Noční linka Českého rozhlasu. Vzpomínáme na Karla Gotta.
3: Pro tvůj dech

0: Máme 15 minut po 23. hodině. Když odejde velká osobnost, nezůstane po ní jenom dílo, ale hlavně příběhy lidí, kterých se dotkla. O příbězích spojených s Karlem Gottem si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu a je s námi paní Helena, která volá do Zlína z Prahy. Krásnou noc i vám.
1: Já děkuju, já jsem, mě 81 let, takže už hodně pamatuju a pamatuju si, že v roce 1962 poprvé zpíval Gott, tam jmenoval se to Julia Fučíka a tam někdo řekl, že to je velký talent. A dokonce jsem se s ním jednou setkala osobně. Byli jsme s manželem tenkrát na natáčení jako komparzisti na natáčení na Barrandově. Byl to Silvestr a zrovna jsme se potkali na chodbě, takže já jsem náhodou měla fotku, tak mě to i podepsal. No a byl to nejen úžasný zpěvák, ale úžasný člověk. Takový, když srovnávám to s dnešní dobou, jak se lidi chovají, to je strašný. Opravdu, já jsem dělala i u diplomatu, ale to chování dnešní, všichni by si z toho měli vzít poučení. To nebyl jenom úžasný zpěvák, ale úžasný člověk. Už na tom byl špatně a podpisoval úplně, každý mu podepsal fotku, nebo opravdu úžasný člověk.
0: Helenko, vy jste byla u natáčení silvestrovského pořadu televizního?
1: No, tenkrát jsme, protože máma moje prodávala na Malostranském náměstí, měla malý vedle kavárny malý obchůdek a nějaká zákaznice tam chodila a nechcete na kompárs, no takže my jsme tam šli s manželem, mým Ostravakem, jsme šli a zrovna náhodou jsme toho Gotta potkali na chodbě a naštěstí jsem měla fotku s sebou, nebo já už nevím, a takže se mě to i podepsal.
0: A to byl asi který rok, pamatujete?
1: Ten první si pamatuju, 1962.
0: Helenko, to jsou ty nejlepší Silvestry. My se teď na to můžeme jenom dívat a vzpomínat na internetu a vy jste...
1: Já to nenávidím internet i tuhle dobu, prostě nechci to, je to i tele, já nejsem maniak, ale teď je to samá negace, žádná legrace, samý vraždy i v reálu, že to ty lidi baví, kdy ty mladí do toho čučej u furt. Já nejsem trpaslík a to porazili mě i dvakrát na ulici. Je to strašný. Na těch koloběžkách by pomalu jezdili v krámě. Hrozný. 50 let jsem řídila různý auta, jela jsem až do Tunisu sama tenkrát. Já jsem to nezažila, tohle, co je teď. Hrozný. A Gott teda opravdu smekám před ním.
0: Dobře, Helenko, tak využijte toho internetu k něčemu dobrému. Puste se tam ze záznamu.
1: Já nemám
0: scénky,
1: internet.
0: Jeho...
1: Já internet nemám, ani ho nechci. Dcera dělá tady v nemocnici a tady v Krči bydlím 57 let. Všechno prodali, rozkradli a... Ne, dobře. Všechno muselo být ruský, teď sama Amerika a samý vraždy a ne. Strašně.
0: Helenko, děkujeme za krásnou vzpomínku na Karla Gotta.
1: Dovolám se do Zlína, ale když vysílá z Prahy, tak tam se nedovolám. Takže pozdravuju všechny a vzpomínejte v dobrým, byl to úžasný člověk. Nejen zpěvák, ale člověk. Děkuju moc a pozdravuju všechny. Helenko.
0: Ano, byl umělcem, jehož písně znali mladí i staří a dokázal oslovit celé rodiny. Dnes večer se v noční lince Českého rozhlasu ptáme na to, jaký je váš příběh s Karlem Gottem. Které písničky jste měli nejraději, které znáte z paměti? Dokážete si vzpomenout, kde jste se s ním setkali poprvé? Volejte 731 800 900 nebo pište na rozhlas.cz/linka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Možná máte doma desku, kazetu nebo jenom jednu písničku, která vás vrátí o desítky let zpátky. Dnes večer se v noční lince Českého rozhlasu vydáváme po stopách vzpomínek na Karla Gotta. Je s námi pan Miloš. Z jakého kraje voláte?
1: Z jižních Čech.
0: Tak to je kousek ze Zlína, ale no, po telefonní lince jste u nás co by dob. Tak co vám říká slovo Karel Gott?
1: No tak já si Karla Gotta pamatuju, když měl nějaký, to bylo tak zhruba v 65. roce, tak měl nějaký rozhovor v rádi, v televizi, myslím, že to bylo, tak se ho tam ptali, jestli se bude taky už ženit a tohle, a on tam říkal, že no takový tělo nemůže patřit jenom jedné ženě.
0: Aha.
1: Tak to je moje vzpomínka. No a jináč jeho písničky jsem rád poslouchal. Viděl jsem ho, když se vysílal pořad Hlas jednoho města. To byly takový ty reviální pořady. A to bylo tenkrát na Spartakiádě, na spartanském stadioně, tak tam jsem ho viděl. Stál jsem, no, on tam jezdil na kole, si pamatuju, po fotbalu v hřišti, tak to bylo takový srandovní, no.
0: To byla hudebně soutěžní reví Československé televize.
1: Tak.
0: Žádnou konkrétní scénku nevybavím, ale ano, no, možná mnozí posluchači to mají taky čerstvě v hlavě, jak vy.
1: Za totality se to vysílalo a potom už to nějak usnulo, nebo... A bylo to vždycky dva z jednoho města a soutěžili nějaký dvě města proti sobě a tohle to, že byla Spartakiáda, to bylo v 85. roce, jsem byl na Spartakiádě, no tak tam bylo spousta herců, jo, všem možných těch, tak jsem ho tam taky viděl. No.
0: No a pak ještě někdy později, protože to je přece jenom už dávno.
1: Jsem ho jen tak sledoval, jo, říkám, písničky se mi líbily, píval úžasně, ale jako přímý setkání jsem s ním neměl. No.
0: A kdyby dnes večer zazvonil telefon a u něm byl Karel Gott, co byste mu řekli jako první, nebo na co byste se ho chtěl zeptat?
1: No, tak jak tam je nahoře asi, no.
0: Jo. No, by vám to určitě tak jako začal by rozmachovat rukama, nějakým bonmotem by asi zareagoval.
1: Určitě, no, on byl velice pohotový, vtipnej, dovedl na cokoliv, kdykoliv odpovědět, si myslím, no, v tom jako u něj nebyl problém.
0: Uh-huh. No, máte doma něco, co vás s tím Karel Gottem nějak propojuje, třeba CDčka, fotografie, nebo nějaké...
1: No, nemám. S Gottem ne, no. Spíš s Olympikem, no, protože můj strýda v Praze bydlel v baráku, kde bydlel Petr Janda, no, tak jsem byl u Petra Jandy taky. To ještě, to bylo někdy v 75. bydleli v Praze, tak mám od něj podepsaný fotky, no, ale přímo teda, no, byl jsem u Petra Jandy doma jsem byl, no.
0: No, tak...
1: To byl taky krásný zážitek.
0: O tom třeba příště, ale pamatujete si, kde jste byl toho 1. října roku 2019, když jste se dozvěděl zprávu jeho odchodu?
1: To jsem byl asi doma.
0: A ukápla vám slza?
1: Jo, určitě, no, jsem si říkal, no, už to... No, ono to na něm bylo vidět, že už je takový horší, že jo, víc se to, no, říkalo.
0: Já vám musím říct takovou jednu zajímavost. Já jsem se to dozvěděla zrovna doma, byla jsem v kuchyni, krájela jsem cibuli a představte si, že sice v jiné kuchyni, ale opět u krájení cibule jsem se dozvěděla tehdy z rozhlasu, že zemřel Václav Havel. Tak to mi přišlo teda neskutečně zajímavé. No, byla nějaká píseň Karla Gotta spojená s vaším seznámením, svatbou, nějakým důležitým životním okamžikem? Nechal jste si třeba zahrát jeho písničku někdy, někde při nějaké příležitosti?
1: Ale moc se mi líbily Zvonky štěstí s Darinkou. To byla úžasná písnička, no.
0: Ano, je. Miloši, děkuju. Chcete něco dodat závěrem?
1: No, No a ještě, že se mi líbila písnička, jak zpíval Být věčně mlád, Forever Young. A pamatuju si, když Karel Gott zemřel, tak potom to byli, jak to jmenovali, Alphaville, že jo? To hráli si písničku. No, tak normálně tam při tom svým koncertu vyhlásili, že zemřel Karel Gott a hráli tuhle tu písničku Forever Young a byli, to pódium bylo jakoby potažený a no, nějakýma jako takovými plachtama a na těch plachtách byly fotky Karla Gotta, no. To si pamatuju, že to bylo těsně po úmrtí Gotta, no. A to byla taky parádní písnička, že jo, Být věčně, Být stále mlád a myslím, že tam dělal slova Zdeněk Borovec, no, ten to byl úžasný text.
0: Já myslím, že on vlastně je stále mlád v našich srdcích, nebo alespoň někdo si ho možná přesně tak to vybavuje.
1: Přesně, určitě tak, to je ona, ano.
0: Tak je, on sice už ne, ale jeho písničky s námi stále žijí a pro nás je stále mlád.
1: A budou s náma, že jo, budou s našima dětma, vnoučatama, pravnoučatama určitě taky.
0: Ano.
1: Je to tak.
0: Napadá mě ještě říci, že díky své hudbě zůstává stále mladý v srdcích těch, kteří ho poslouchají, což jste vy i já. Miloši, děkuju za sdílení. Mějte se dobře.
1: Jo, vy taky. Díky, na shle.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Některé písně nestárnou, protože v sobě nesou naše vlastní vzpomínky. O těch vašich na Karla Gotta dnes vzpomínáme v noční lince Českého rozhlasu. Pojďme se podívat na web. Zdravím noční linku, myslím, že máme mnoho lepších zpěváků, než je Karel Gott. To napsal Pepa. Dana Ústí nad Labem. Jen dvě slova. Neustále vzpomínám. Paní Jana. Jaruško, noční linku poslouchám každý den, ale dnes vám musím napsat. Karla Gotta mám moc ráda nejenom proto, že se narodil 14.7. roku 1939, stejně jako moje maminka, ale hlavně pro jeho skromnost a krásné vystupování. Od svých asi 15 let jsem poslouchala jeho písně, které dodnes znám nazpaměť. Nejprve jsem si kupovala singly, později LP desky. I když to bylo mým velkým přáním, nikdy jsem nebyla na jeho koncertě. Když už byli oba ve věku, často jsme s maminkou na Karla vzpomínali. Když jim bylo, myslím, 65, přišla zpráva o Karlově nemoci, o tom, že mu Ivanka zachránila život. V skrytu duše jsem si tehdy myslela, že maminka i Karel budou nesmrtelní. Dokonce jsem Karlovi k jeho 80. napsala a přála všechno dobré. Odpověď nepřišla. Když potom 1. října odešel, byla to pro nás velká rána. Maminka odešla do nebe v nedožitých 85 letech. Stále na oba s láskou vzpomínám. Pan Michal, Karel Gott byl zkrátka fenomén. Na české umělecké scéně nebylo druhého lepšího. Obdivuji ho pro jeho talent, pro jeho píly, pro jeho elegantní a skromné vystupování. Ač se těšil nezměrnému věhlasu, byl prostý, neměl žádné manýry, mediální skandály. V poslední době mě umělecky povznáší Mistrův duet s Martou Kubišovou nazvaný Jaká to nádhera. Mistra jsem spatřil jednou naživo, nikoli na koncertě, nýbrž v jedné palačinkárně v Průhonicích u Prahy. Čas od času se do ní vracím a pokaždé se tam na mistra vzpomenu. Michale, i vám děkuju. Karel Gott dokázal spojit generace a jeho hlas provázel radosti, lásky i obyčejné dny mnoha z nás. Dnes mu proto věnujeme noční linku Českého rozhlasu, protože už za pár minut to bude přesně 7 let, co odešel do hudebního nebe.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

ctím zákona stát. Jsem seržant dálniční hlídky, dělám práci, co mám rád. Můj bratr ten je jinačí, je zvajec, je vokál.

je noc jako každá jiná, to jenom muž tváří k zemi pár. Ten Frankie to je blázen, proč jenom musí se prát? Teď v uších zní mi to hlášení a rozkaz, že mám tam jet.

0: To byl Pavel Bobek, který nám dospíval písničku 3 minuty před 3:15. Jmenovala se Dálniční hlídka a před námi je krásná píseň od Anety Langerové Stačilo říct. Ale mezi tím vaše vzpomínka, vzpomínka na Karla Gotta, protože právě o něm je celá tato noční linka Českého rozhlasu. Právě 1. října, to bude 7 let, co odešel do hudebního nebe a právě proto je dnes pro nás nejdůležitější v noční lince. Někdy si pamatujeme, nebo nepamatujeme datum ani rok, ale pamatujeme si písničku. A právě prostřednictvím písniček Karla Gotta dnes otevřeme dveře do vašich vzpomínek právě na tuto vzácnou osobnost. Kdo je s námi? Krásnou noc.
1: Krásnou noc přeju. Tady Dana.
0: Paní Dana z Blatné. Vy jste dojatá, Dano, ještě jste ani nezačala.
1: Ano. Já jsem dojatá, protože mě dneska v noci umře 16-letý kocourek. A, takže jsem dojatá z toho, ale budu mluvit k tématu samozřejmě, co se vás netýká. Tu bolest sobě mám. Takže já jsem dojatá i z Karla Gotta, protože to byl opravdu božský člověk. Nejen, že měl božské jméno, ale on byl božský člověk a já jeho písničky prostě miluju. Na koncertě jsem byla přímo v Holešovicích, tehda to byla nová sportovní hala, tam zpíval ještě vlastně Zitkou Zelenkovou a my tuším, že to byla Marcela. Ne, Marcela Holanová to nebyla. No to je jedno, to není podstatný, já mám dneska trošku takovou melancholickou náladu. No, Jitka Zelenková doprovázela dlouho. Jeho písničky miluju nade všechno. A můžu říct, že teda mám spoustu singlů, to ještě když jsem jezdila přes Prahu do Ústí, takže jsem si kupovala, vždycky jsem si zamluvila a kupovala. Mám i LPčko jedno, ale už nemám teda funkční momentálně gramofon, takže ho mám i na CDčku, no a z CDčka prostě ho poslouchám a vždycky mě to dojímá. Jaruško, mě to vždycky dojímá, protože ty písničky mají obrovskou hloubku. Jsou cituplný. Já si vzpomínám jedna z prvních písní Oči má sněhem zaváté, tak se dneska cítím já. Mm-hmm. Já mám takový rozklený oči. No ale já jsem zažila teda nejen ten koncert, ale já jsem dokonce rodačka z Plzeňska, takže můj tatínek znal tatínka Karla Gotta. On se s ním setkal někde.
0: No a jak na něho vzpomínal? Mluvil o tom?
1: No prostě taky to byl úžasný člověk. Ano, přesně, můj tatínek už nežije před 35 let, ale bohužel, jako, víte co, mně se na něm líbí nejen to jeho podání veškerých písní, veškerého zpěvu, a mně se na něm líbí strašně ta galantnost. A to byl i můj tatínek takový byl. A prostě já ho obdivuju a budu obdivovat, dokud žít budu. Protože jeho písničky prostě nezestárnou. Já si vzpomínám takovou tu, co zpíval pro Němce, Babička třeba, jo, Zvonky štěstí, to taky miluju, to mám zrovna na CDčku. No, ale dneska nemám nějak na hudbu moc čas, takže poslouchám, nebo náladu, takže poslouchám to vaše rádíčko. Ale je strašně fajn.
0: Dano, jak jste vnímala, když začal mluvit o svém soukromí a rodině, otevřeněji než dřív? Bylo pro vás překvapivé vidět z velké hvězdy najednou i obyčejného manžela a tatínka?
1: Ano, nebylo to vůbec překvapením, já jsem mu to totiž tak dlouho křála. Až já si vzpomínám, že jsem byla zrovinka v Lázníš někde v Konstantinkách, myslím, že to bylo, a on se ženil v té době. Já jsem ho sledovala celý ten život svůj. A já jsem sledovala jak jeho tvorbu hudební, tak vlastně i ten manželský život ten nakonec dopadl velice krásně. Pominu to, že měl tři děti, vlastně tři dcery ještě předtím, než se oženil, ale to chápu. On vždycky říkal, že chce být pro všechny. A on se toho držel. A víte, jsou lidi, kteří něco dokážou a jsou skromní. To je pro mě prostě podstata lidství. Já bych to ani asi líp neřekla.
0: Řekla jste
1: a to jeho gentlemanství a to všechno, jak se choval k lidem, jakýhokoliv postavení a věku, to bylo neskutečné. Takže vzpomínám a za chviličku to bude už vlastně to výročí smutný a já dneska taky smutním, takže Jaruško, já to dneska ukončím asi tím, že zdravím Káju, pošte ho Káju do nebička.
0: Děkuji, že jste se s náma podělila o vzpomínky na Karla Gotta, na jeho tvorbu, na jeho svatbu, na jeho tatínka, který znal vašeho tatínka. A je mi moc líto teda, že teď smutníte. Kdo měl doma zvířecího kamaráda, tak ví, že to není jenom zvíře, je to součást domova. No tak se držte, poslouchejte dál příběh ostatních a zavolejte zase příště, až bude téma, které se vám bude líbit. Možná to bude trošku veselější.
1: Krásně. A požehnaný život všem.

0: snad každý z nás má nějakou písničku, o které se vždycky zastaví čas. Možná je to ta od Karla Gotta. Budeme hledat společně v dnešní noční lince Českého rozhlasu mezi těmi vašimi písničkami a uvidíme, co tam najdeme. Kdo nám volá?
1: Tady je Procházka, neboli Starý Vrk, z Babinských hor od Ústí nad Labem.
0: Tak jak vám můžu říkat?
1: No, Starý Vlku.
0: Starý Vlku, dobře, tak. Jste mě trošku tak vykolejili mimo éter, že jsem se tady úplně zakoktala, protože to vaše představení bylo tak dlouhé. Ale o to je to pestřejší.
1: Pardon, to je starý kremský název. A my žijeme s manželkou 27 let v Babinských horách. Kilometrů je to chráněná oblast. Krásné, krásné, úžasný výhled dolů na to Svědohoří. Ale chtěl jsem říct tomu Gotovi, panu Gotovi. My jsme byli jednou s dcerou, tenkrát jí bylo 5 let, v roce 1974. A šli jsme, byli jsme na takovým výletě. Byli jsme i divoce tak oblečení, jako na vandru. A tenkrát v Patýské ulici u hotelu Pan American, jestli se tak ještě dneska jmenuje, na nábřeží Vltavy, a pan God vyšel z toho hotelu s ochrankou a já jsem úplně zkameněl a přišel jsem k němu, on jenom takhle mávnou rukama, aby ochranka odstoupila a povídá mu, pane God, prosím vás, mohl byste se mi s dcerou vyfotit. On jenom absolutně řekl, ano, to víte, že jo, že vám to udělám. Podívá se k dceře, skloně se k ní a povídá, můžeš mi podat ručičku? Tak ona mu podá ručičku, otočil se k nám a povídá, a můžete nás vyfotit? Tak jsem ho vyfotil. No, příjemný, lidský, senzační chlap, takový lidi se rodí snad za tisíc let jenom. Ne za 100 let. Takový příjemný a klidný a rozumný a vůbec po všech stránkách.
0: No a kde máte tu fotografii? Máte ji vystavenou?
1: Mám od té doby, to už je od roku 1974 a mám ji v pokoji na stolku a hlídá jí bengalský tygr. To je soška bengalského tygra, který už je tak, soška už je taky stará asi těch 40 let.
0: No, takže, je nějaká písnička, která je spojená s nějakým významným okamžikem vašeho života? Že jste ji třeba pustil manželce, když jste ji žádal o ruku, nebo vám hrála na svatbě?
1: Ježiš, to už je hodně let. Ještě 40, my jsme spolu kolik 47 let. No, takže už je to hodně dávno, teda jak to tenkrát byla. Nějaká veliká oslava nebyla. Byli jsme tenkrát na Libochovickém zámku, jsme se brali, jo, a bylo to takový všecko takový divoký, protože se nám zrovna rozbilo auto, jo, tak jsme přijeli na tu svatbu o půl hodiny později. Už vždycky se mi celý, jsme se někdy zabili, tak
0: dobře.
1: Jsme si museli vypůjčit starý auto takový vypůjčit a tím jsme přijeli.
0: Dobře, tak pojďme zpátky k tématu. Který ano. Nějaký televizní moment vám utkvěl v paměti? Vzpomenete vystoupení, duet, soutěž, rozhovor? Vybaví se vám něco?
1: Těch bylo strašně moc. Opravdu, to mě utkli všechny, který jako s ním byli, to, protože jakýkoliv podat s ním byl, tak byl úžasný. Protože ten, co řekl, tak to jako když mu vypadnul, jako když promluvil o zlatu. Ten hlas a to všechno takový příjemný, sympatický pán byl. To říkám, takový se rodí jenom jednou za tisíc let.
0: Ano, to jste řekl hezky. A vůbec děkuju za hezké povídání. Opatrujte se, zdravíme vás, Starý Vlku.
1: Děkuji vám teď.
0: S vaší ženou, užijte si krásnou noc.
1: No, tak já jsem ve službě.
0: Počkejte, vy jste ve službě, jako v práci?
1: No, je mi 82 a jsem u security.
0: Aha, no dobře. No tak to
1: teďko
0: jste
1: máme
0: teda...
1: Teďko máme zrovna přestávku s pejskem, tak jsem měl tu šanci vás chytit a poslechnout.
0: Tak to je fajn, že to vyšlo zrovna o přestávce, že jste mohli zavolat. Opatrujte se. Šťastnou cestu
1: domů.
0: Děkuji
1: vám tež, moc jste mě potěšili a přeji vám příjemnou službu a klidnou noc.
0: I vám. No.

0: pokračujeme druhou hodinou noční linky Českého rozhlasu. Dnešní noc patří vzpomínkám na Karla Gotta, na jeho písně, koncerty, osobní setkání, ale i na chvíle, které se nám s jeho hlasem navždy spojily. A právě vaše telefonáty ukazují, jak silně dokázal vstoupit do životů lidí napříč generacemi. Někdo ho znal z koncertních sálů, někdo z televizních obrazovek, někdo z rodinných oslav nebo nedělního rádia. A někdo si jeho písně spojí s konkrétním člověkem, na kterého už dnes jen vzpomíná. Pokračujeme tehdy dál, budu ráda za vaše příběhy, vzpomínky i písničky, které jsou pro vás s Karlem Gottem neodmyslitelně spojené. Volejte noční linku 731 800 900, nebo pište na rozhlas.cz/linka, a nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Je s vámi Jarka Barboříková, zdravím ze zlínského studia a ještě jednou krásný večer.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: byl hlasem, který zněl z rádií, televizí i koncertních sálů po mnoho desetiletí. Dnešní noční linka Českého rozhlasu patří vzpomínkám na Karla Gotta a přichází paní Bohumila. Krásnou noc.
1: Dobrý večer. No, já mám jednu takovou krásnou příhodu, nebo mám dvě, bych řekla. Já pocházím ze Smíchova a teď jsme se přestěhovali se na Příbramsko. A pan Gott chodil do Kartouské k lékaři. Chodil bez ochranky, jako civilní človíček, v takových semišových sametových šatičkách, jako v pánským obleku. A já jsem tam šla s manželem k zubaři. A můj muž šel proti nám a manžel říká, hele, tohohle kluka já od někoť nám. A já říkám, když je to Karel Gott, a on se tak usmál, tak prostě, aniž by ho to nějak jako urazilo nebo udivilo, párkrát jsme ho potkali jenom tak v Lidické ulici. On chodil úplně sám, bez ochranky a byl úžasný už jako od pohledu. A já musím říct, že on nejenom svým zpěvem, ale svým chováním dělal čest svýmu jménu. Pan Gott byl někdo, takovej už nebude. A je něco úžasného, že to byl Čech.
0: To je hezká tečka za tím vaším otevřením. To je zajímavá vzpomínka, člověk tak slavný, přitom bez velkého doprovodu, skoro obyčejně mezi ostatní lidi přichází k zubaři. Pro nás je to takový nadčlověk. Vidíte,
1: já jsem šla s manželem k zubaři. Aha. On vycházel z té budovy, jako, kde byli obvodní lékaři, že jo. Uh-huh. On bydlel na té Bertramce nahoře, že jo, a obvodem patřil do Kartouských, ale nás to samotno udivilo, že chodil k normálnímu civilnímu doktorovi. Že neměl žádného svého specialistu, nebo jestli tenhle byl pro něho ten nejlepší, ale on byl naprosto, naprosto úžasný.
0: Přirozený, ano.
1: Naprosto. Celebritu, když jste ho potkala takhle mezi lidma, byl poznání, no samozřejmě to každý ho poznal, ale jako lidi mu dopřáli to soukromí a aniž by ho nějak obtěžovali, nějak tak, jak se to dělá u těch celebrit. To prostě bylo úplně normální, tam jsme ho potkávali velmi často.
0: Měla jste

0: Jo. A řekněte mi, byla nějaká písnička, kterou jste neměla ráda, ale časem jste jí přišla na chuť?
1: Já jsem neměla ráda Malé kotě spalo v botě. To jsem teda neměla ráda. Jinak jako každou tu písničku jsem měla ráda. A když jsem se dozvěděla, že vlastně je nemocný a že potom vlastně odešel, já jsem potom doufala, že ho dostanou. A když teda potom odešlo, tak to byla taková rána, že něco odešlo z nás. Prostě něco, co už se vám nikdy nevrátí, můžete si to přiblížit jeho písněma, ale jeho osobnost. On, i když nespíval, tak on byl opravdu, on dělal čest svýmu jménu. Ano, on byl boží.
0: To jste řekla hezky.
1: A takovej nám v srdcích zůstane.
0: Ano, uvidíme, kolik generací ještě bude oslovovat po nás, já myslím.
1: Určitě, já už mám pravnoučata a ty ho poslouchali.
0: Dobře, děkuju moc za krásná slova. Bylo to poutavé, dojímavé, dokonce osobní setkání jste zažila, tak to jsem ráda, že i takové příběhy dnes nabízíme našim posluchačům. Setkání u lékaře s Karlem Gottem. Opatrujte se, zavolejte zase někdy.
1: Jsem moc ráda, že mu věnujete tu vzpomínku, protože ono nám dal neskutečně mnoho let radostí. Děkuji,
0: souhlasíme.
1: Mějte se krásně a všem posluchačům přeju ten zážitek i nadále, i když ho máme už jenom zprostředkovaně.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Některé osobnosti odejdou, ale jejich hlas zůstává dál s námi. O tom, kde vás v životě doprovázely písně Karla Gotta, si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu, protože je to právě dnes 7 let od jeho odchodu do hereckého hudebního nebe. Kdo je s námi? Paní Irenka, vydržela jste?
1: No, vydržela, ale bylo to dlouhé čekání.
0: Ale
1: no, mám krásný zážitek.
0: Tak povídejte, těšíme se.
1: No, v roce 2015, protože do Prahy jsem vlastně, já do dneška jezdím pravidelně, protože maminka pocházela z Prahy. A tak vlastně na takovou její památku tam jezdím pravidelně. No a jezdím tam s kamarádkami. No a prostě jsme se rozhodli, že budeme jezdit, protože tenkrát jezdili už nové tramvaje, a takže se projezdíme těmi tramvajemi. No a jedna ta kamarádka říká, hele, tady Bertramka, bydlí tady Karel Gott. A já říkám, tak pojďme, vystupme a zkusme se podívat, kde bydlí. No a tak jsme ho vypátrali, no a přišli jsme k tomu kousek od vlastně k tomu jeho domu a byli tam dva páni a venčili psa. A my říkáme, dobrý večer, bydlí tady Karel Gott? A oni tak jako, no, tady. A teď nám ukazovali. A ta kamarádka, jako prostě velká humoristka, říká, no, my jdeme k němu na kafe. A oni, jo, no, on právě vychází. A opravdu vyšel ven. No a tak já jsem byla teda úplně ohromená. A ta moje kamarádka byla taková drzá, šla k němu a říká, dobrý večer, pane mistře, já jsem byla na vašem koncertě, mohli bychom se s vámi vyfotit? No a byl takový fakt jako příjemný a říká, no, klidně. No a ona v aparátu měla poslední snímek a ten snímek normálně vyšel. Jo, já jsem teda měla tenkrát takový ty, jak začínaly ty mobily, tak jsem si ho taky vyfotila, ale z toho prostě nebyla vůbec žádná, ta prostě to bylo takové zrnité. No a mám teda krásnou památku, mám tady tu poslední fotografii, která ta kamarádka měla v tom fotoaparátu.
0: Takže jste no si ho schovala? Dochoval se?
1: Ne, tak ho mám vystaveného i s mými rodiči, protože maminka, říkám, pocházela z Prahy. No a oni ho vlastně poslouchali, moje rodiče, hodně. No a já jsem to ani tenkrát jako dítě tak nevnímala, jo, prostě byl to Karel Gott, že? No ale od té doby ty jeho písničky, dokonce teda i moje dcera Petra, která pracuje v Karlové studánce a její syn tam dělá diskotéky, tak každou tu diskotéku musí zaznít písně Karla Gotta.
0: A jak dlouho to celé trvalo? Byla to jenom chvilka, nebo jste si stihli i krátce popovídat?
1: No, on jako takový, on, jako my jsme ho nechtěli otravovat, jo, takže tam proběhlo jenom to fotografování. Ale jako bylo to hrozně příjemné, jo, byl to fakt opravdu takový jako moment a tak, jak ti posluchači přede mnou říkají, jako že to bylo fakt takový jako prostě, jo, že on si na nic nehrál, jo, že někdy ty takový ty slavní lidé, že vás jako tak jako odbydou, ale tam bylo vidět, že on prostě byl rád, že se s náma může vyfotit, no, jo.
0: Já teda obdivuju kamarádku a vlastně jako jí fandím, proč ne. Kdyby nechtěl fotografii, někam spěchal, tak by slušně odmítl, nic by se nestalo, ale vy jste měli to štěstí, že to celé dopadlo dobře. To máte krásný
1: podklad. Ona, kamarádka pracuje v Praze, ona mě teda určitě neposlouchá teďka v noci, ale musím jí říct, že jsem se k vám dovolala a že jsem vlastně ten náš příběh vlastně vám povykládala.
0: To jsme rádi. Jirenko, tak přejeme krásnou noc, pojďme dál poslouchat příběhy ostatních a pěkné písničky. Ta další bude od Michala Tučného. Ať se vám daří.
1: Tak. Aha, Tak taky přeji dobrou noc.
0: Pojďme se podívat ještě na web, tam píše pan Pavel. Dobrý večer, já se pamatuji, že jsem zrovna volal do noční linky, když Karel Gott zemřel, nějak v tomto období. Pamatuji si, že jsem se do éteru rozplakal, bylo mi to moc líto. Dobrou noc. Jana. Já jsem Káju poprvé zaregistrovala v útlém věku při sledování mého oblíbeného seriálu Včelka Mája. Této velmi chytlavé písně jsem měla krásný vztah, měl velmi zajímavý hlas a ještě tu nikdy nejmenoval, že byl milovník židovských anekdot. Paní Ivona, dobrý den, já měla to štěstí, že jsem vyhrála soutěž, kde byla možnost se s Karlem Gottem setkat, povečeřet s ním osobně a popovídat si. Bylo nám tam 20, bylo to v Praze, bylo to úžasné, stůl jsme měli do účka, tak jsme na sebe všichni viděli a jelikož tam byli všichni a hrnuli se k němu, aby byli co nejblíž, tak na mě potom nezbylo nejlepší místo, ale nakonec jsem seděla 2 metry od něho. Ke každému přišel, osobně podal ruku, tak jsme se dozvěděli, co má nejraději, co rád jí. Ochutnali jsme grilovaného lososa, ananas, ryby, špízy na šavli a podobné věci. Nevynechala jsem žádný jeho koncert v Praze v O2. Byl úžasný zpěvák, moc mi chybí. Tak Ivonko, i vám děkujeme za vzkaz a pojďme na další. Po slíbené písničce od Michala Tučného se opět zeptám dalšího z vás na vzpomínky na Karla Gotta.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Možná jste ho slyšeli na prvním rande při rodinné oslavě nebo třeba cestou autem do práce. Dnes večer noční linka Českého rozhlasu hledá osobní příběhy s hudbou Karla Gotta. Je s námi paní Miluška. Miluško, vítejte ve vysílání, tak pojďme k tématu Karel Gott.
1: Dobrý večer, paní Jaruško, přeji vám a všem posluchačům. Jenom bych se vás chtěla rychle krátce zeptat, poslala se vám kamínky, jestli jste je dostala.
0: Ano, moc děkuju. Po našem povídání v éteru a můžeme si to říct. Tak, Karel Gott.
1: Karel Gott, ano. Tak první vám řeknu, že na prvním místě byl u mě pan Karel Gott, druhé místo byl Demis Roussos a třetí místo byl pan Miroslav Ullmann. To jenom tak jako na okraj. No, na prvním koncertě jsme byli se synem, který měl 3 roky, bylo to v roce 1980 a sousedka přinesla vstupenky, že jestli nechceme jít na Karla Gotta. Ještě vám chci říct, že syn, jak jsem říkala, měl 3 roky a vždycky, když zpíval pan Karel Gott v televizi, tak můj syn říkal, to je Strejda Kaja, to je Strejda Kaja. Já jsem mu vysvětlila, že to Strejda není. No a pak, jak nám ta sousedka přinesla ty vstupenky, tak jsme šli do Vítkovické haly, do arény. No, byl koncert, syn měl ruku v šádře. Byl koncert, já jsem s ním čekala na pana Karla Gotta. Bylo už 11 hodin v noci. No, byli tam lidé, chtěli podpis na fotku, že samozřejmě a tak dále, nevím, jaké desky. No, ale tak pan, ten pán, co to tam hlídá, no, víte, jako ten, no, tak říká, tady je ještě jeden malý pacient. Jo, pan Gott se otočil, viděl malého, jsem ho měla na rukou. No a já říkám, prosím vás pěkně, syn vás má tak rád a také jeho první desku Oči má sněm za vatem mám podepsanou, to vám řeknu za chvilku, jestli vyjde čas. No, tak ale on už neměl fotku, tak mu podepsal aspoň ten program. No, tak to bylo první setkání s panem Karlem Gottem. Druhé setkání bylo v roce 89, dcera měla 11 let a já jsem měla v rukou takovou tu malou desku Oči má sněm za vatem, oni tenkrát ty desky stály pár korun, myslím 20. No to je jedno. A tak já jsem chtěla, aby mi tu desku podepsal, protože on s tím vlastně vyhrál, že na nějaké té soutěži. A já jsem tu desku, tu písničku teda moc milovala. Vždycky jsem si to pouštěla nahlas. A sousedky, když si stěžovali, že hraje u nás rádio nahlas, tak jsem to pustila ještě více. No a teď jsme jako stáli a teď si vemte, moje dcera měla 11 a ta byla taková menší a ta vlna k tomu panu Karlu Gottovi, jak přišel, byla tak obrovská, že malé mi ušlapali, tak já jsem jenom volala, stůj tam, nikam nechoď. Šla jsem se, nevím ani, jak jsem se tam k tomu panu Karlu Gottovi dostala, najednou jsem byla před ním a jsem pozdravila, dobrý večer, prosím vás pěkně, podepsal byste mi tady tu desku Očima sněm za vatem. Tak mi ji podepsal, mám ji podepsanou. Jinak mám teda fotky pana Karla Gotta, mám i od jeho paní Ivanky Gottové. Můj syn, když měl 8 let, tady to mám, jsem to schválně se šla podívat, kde máme fotky, tak a to mám rád, desku drží v ruce, to dostal na narozeniny v těch 8 letech. Potom ještě jsme měli jednu nebo dvě, nevím, to jsem nenašla, ale chci říct také, že měl jednu krásnou píseň, já nevím, na které desce na tom LPčku to bylo, o hříbě, ti tu jsem nikdy neslyšela. Už jsme pátrali potom, jak se ta písnička jmenovala, bylo to o hříbě, ti o zrození hříbě, to je moc krásná píseň. Jinak jako, jo, ještě vám řeknu jednu příhodu rychle. Když jsme, jako já jsem věděla, že pan Karlo zase přijede, tak jsem k té hale Vítkovické šla, no a čekala jsem, přijelo auto, pan God vystoupil. No a čekala tam na něho ještě jedna paní, já jsem ji neznala, nevím, ona, vy taky čekáte na Karla Gotta? Já říkám, ano. No, ona měla trošičku špičku, jak se říká. No a nic, pan Karel Gott přišel, já jsem ho pozdravila, ona také. No, ona, Karlíčku můj, a tak ho objímala, no to nic. A já jsem ho poprosila, jestli by mi podepsal fotografii, on mi podepsal fotografii, já jsem odešla. A co ona potom, nevím, protože jsem tam nechtěla jako překážet. Takže tak, no, jinak písničky jeho se mi líbí všechny, a to je na Vánoce, ty vánoční písničky krásné, vždycky, když volám do rozhlasu Český rozhlas Ostrava, nechávám hrát lidem známým, mám přátelům nebo na Vánoce, tak vždycky nechávám pana Karla Gotta, protože má moc krásné písničky, moc tu jednu písničku. Má moc krásnou, no takže... Tak
0: Miluško, já pořád přemýšlím nad tou písničkou, vy jste říkala, že to bylo o hříbětě, nemyslela jste ano, to hříbě, ale to zpívala Helenka Vondráčková s Neckářem. Možná myslíte, ale ještě jinou.
1: Ne, to on zpíval, nevím, já to neznám, protože víte co, já už mám taky hodně hledat ty desky, nemám to manželovi jsem to nechala, nevím, kde to je. No, zpíval to on, protože bylo to nádherné a vím, že jako fakt to zpíval on. Možná oni taky zpívali něco, ale zpívali asi něco jiného.
0: Třeba nám napíše nějaký posluchač na web nebo nám zavolá přímo do éteru, to zmíní. Také bych se to ráda poslechla, jestli vás to tak upoutalo a hlavně by jsem ráda objevovala písničky, které nejsou tak známé. Tak
1: pana Karla Gotta desky, víte, tak fakt bych chtěla vědět a slyšet, no slyšet už to neuslyším. Ale chtěla bych vědět, jak se to jmenuje. My jsme patrali i na internetu, na tom, na Google, jenomže to, víte, jak neznáte název, že te písničky. Já název neznám. Vím, že to bylo na LPčku, protože my jsme měli, no já jsem sice měla i menší desky, malé desky, ale tam to nebylo, tam to nebylo. No, takže tak to je, víte, někdo má obrazy a já sbírám fotografie herců a zpěváků. Vám jsem to zapomněla napsat, protože jsem to chtěla rychle vám poslat. A já mám 3 nástěnky, vlastně už 4 nástěnky s podpisy herců, zpěváků a tak dále, no, známých osobností.
0: Škoda, že se na to nemůžeme podívat, že nejsme no. Televize, ale rozhlas.
1: No, nemůžete.
0: Děkujeme moc, Miluško, děkujeme za vaši návštěvu.
1: No, takže to je všechno, no, takže pan Karl Gott, ano, byl číslo 1 a když, a dcera moje řekla, když zemře Karel Gott, bude brečet celý národ.
0: A měla pravdu, a nejenom ten měla český. Miluško, přejeme vám, ať se vám daří, posíláme Petra Spáleného, dítě Štěstěny, ať se vám to hezky poslouchá, zůstaňte s námi.
1: Ano. Děkuju moc, Mějte se krásně, dobrou noc a hezké ráno.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Hudba má zvláštní schopnost vracet nás v čase rychleji než fotografie. Dnes se v noční lince Českého rozhlasu společně vracíme k písním a vzpomínkám, které nám zanechal Karel Gott. Paní Vendula z Rakovníka volá. Krásný večer, krásnou noc.
1: Krásnou noc. Já bych se taky chtěla podělit o Karla Gotta. Měla jsem ho hrozně ráda. Jeho písničky jsem měla ráda. Také jsem měla pořekadlo. Ať je léto nebo podzim, ať je jaro nebo... Počkejte, jak to bylo. Ať je léto nebo leden, Karel Gott byl jenom jeden.
0: A to je pravda.
1: Takhle to přesně bylo. No a mám hodně, hodně desek jsem měla, který jsem dala telefonem. Teď mám CDčka hodně a všude plakáty Karla Gotta. V každé dveři, v každém tom, zkrátka všude Karla Gotta. A děti mě podporujou, kupujou mi vždycky, no vidíte, teďka začnu koptat. Kalendáře mi kupujou vždycky kalendář na příští rok, tak už mám Karla Gotta, normálně přehazovací kalendář a pak mám takovej ten velikej, že jako celá postava je tam.
0: A co knihu, no. Karel Gott?
1: Knihu máte taky mám, něco? Ano, tu tak jsem si koupila, tu Díza s šestím, tu knihu taky mám. No, to je strašně krásná.
0: Opravdu faninka tělem i duší.
1: No a když zemřel Karel Gott, já jsem brečela jak malý dítě. Říkám, to jsem naposledy brečela, když mi zemřela maminka. A teď, když zemřel Karel Gott, to bylo hrozný. A pak jsme byli nějak asi za týden na nějaký zábavě v Senomatech a tak tam řekli, že budou hrát pět písniček od Karla Gotta. Mně padaly slzy jak hrachy, když jsem ty písničky slyšela. To bylo strašně dojemný. No. A říkám, zlatej Kája, boskej Kája. Říkám, na toho, ať mi někdo nesahá, ať někdo řekne něco proti němu, tak úplně vystřelím jak čer z krabičky. To nemám ráda. No. A jinak opravdu Karel Gott byl Karel Gott. No. Opravdu. To, takový už se nerodí takovýhle.
0: A jak mluvila před chvílí paní, která by chtěla ještě někdy v životě slyšet píseň o hříběti, kterou naspíval Karel Gott.
1: No nevím, nic mi to neříká, ale jedině o toho neskáře, jinak mi to o tom hříběti nic neříká.
0: No pán Václav napsal právě teď na web Noční linky, píseň se jmenuje Běž hříbe běž, text k ní napsal Zdeněk Borovec, hudbu složil Jiří Zmožek, Karel Gott ji poprvé viděl v roce 1980.
1: No
0: ale taky mi to nic neříká.
1: Já vím, že když se loučili s Karlem Gottem jako pohřeb, takže mu hráli Už zhorzní zvon. To si pamatuju.
0: Ano.
1: No.
0: Dobře, tak děkuju.
1: Tak to by bylo asi tak všecko a moc děkuji a krásnou noc.
0: Odpočívejte, ať se vám daří. Naslyšenou.
1: Děkuji vám a naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Když zazní známá melodie, někdy se spolu s ní vrátí i tvář člověka, na kterého jsme dlouho nevzpomněli. Takové chvíle dnes nabízí i noční linka Českého rozhlasu, věnovaná Karlu Gottovi.

0: Pomalu se blížíme k závěru dnešní noční linky Českého rozhlasu. Ještě než se rozloučíme, dáme prostor poslednímu telefonátu a poslední vzpomínce na Karla Gotta. Jsem zvědavá, s čím za námi přicházíte. Krásnou noc přejeme. Halo, halo.
1: Jo, Ťaruška, já jsem ve studiu, tak já se omlouvám opravdu na závěr.
0: Ano, paní Staňko, vítejte a povídejte.
1: Děkuji. Já asi vás i spoustu posluchačů trošičku zklamu, poněvadž jsem nikdy na žádném koncertu Karla Gotta nebyla. Nebyla jsem nějaký vášnivý sběratel žádných desek takových, ale neměla jsem na to čas. Měla jsem tehdy nemocného chlapečka malého, takže to, ale jezdila jsem často do Prahy, poněvadž jsem s ním jezdila i na kliniku do Motole. To bylo v době, kdy ještě byla paní ředitelka Zelingerová. No a byla jsem dost často ubytovaná na Ječné, jestli vám to něco říká, kde byl to, je to kněžský, nebo byl to kněžský domov, a tam působila pár let moje paní učitelka, jako byla řádová sestra Gerardie Vrbová. No a tam tehdy, když jsem jednou přijela, tak přišla návštěva nějaká vzácná, já jsem nevěděla, o koho se jedná. No a tak bylo připraveno potom takové pohoštění a seděli jsme opravdu jenom trojka. Paní učitelka, já a noblesní pán, velice milý, usměvavý, a to byl Karel Gott. Mm-hmm. No a víc nemám k tomu, co dodat.
0: Je, ale Staňko, vy jste mi teď vypadla.
1: Říkám, že k tomu víc nemám co dodat. Jo, bylo to velice příjemné, sympatické. No a jako od té doby jsem se s ním jako nesetkala. Akorát na té Ječné jednou.
0: No a nemohla byste to trošku popsat, jak to vypadalo?
1: No tak nic, povídali jsme si, oni si byli blízci, víte, s tou paní učitelkou. Takže víceméně já jsem byla jenom takovým hostem, vlastně mimořádným u té návštěvy. A bylo to velice milé, bylo to sympatické. No a já nevím, co bych... Jsou to takové... Myslím, že to je osobní život, jo, a vážila jsem si toho. Byl milý, byl příjemný. Bylo to pro mě něco mimořádného. Těšilo mě to, jo, a co bych k tomu dodala. Já jsem se setkala se spoustou zajímavých lidí, víte, takže nechtěla bych jako to, ale nevím, byla to pro mě velká čest. A vůbec bych ho nečekala v tomhle prostředí. Jo, poněvadž paní učitelka byla řádová sestra. To byla školská sestra de Notre Dame. Jo, byly to jako, oni byli dva řády, jedny byly slavkovské a druhé horažďovické. A ona patřila k horažďovickým školským sestrám.
0: Staňko, děkujeme i za tuto vzpomínku, byla poslední a byla krásná. Ať se vám daří.
1: Děkuji vám pěkně, vám taky, paní Jaruško, mějte se hezky.
0: Tím se dnešní noční linka Českého rozhlasu uzavírá. Byla plná vzpomínek, písní, osobních setkání i příběhů, které ukázaly, že Karel Gott nebyl jenom hlasem jedné doby, ale součástí životu mnoha z nás. Ze zlínského studia se loučí Jarka Barboříková, děkuji, že jste byli se mnou, děkuji za každý telefonát, každou zprávu i odvahu otevřít vzpomínky, které jsou někdy krásné a někdy trochu bolí. Karel Gott zpíval o tom, že chce být stále mlád. A možná se mu to svým způsobem opravdu podařilo. Dokud zní jeho hlas, dokud si jeho písně zpíváme a dokud v nás probouzejí vzpomínky, zůstává tu s námi.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Když vám tak na úvod řeknu, že v divadle budou dnes na jevišti básník, textař, dramatik, výtvarník, scenárista, taky hudebník, jistě vás napadne, že tu bude tedy plno. A vidíte, přitom to všechno obstará jen a pouze velký talent jediného muže. A do takové krásné společnosti nás pozve pan Jiří Suchý.

sto let se ani jednou nezachmuří. Přestože kolem padnul květ.

tak mně ušlo, že jsem žil někdy i pod mě nebo v chladu. Pan Chesterton

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Asi to nejtěsnější spojení měl Jiří Suchý s rozhlasovým vysíláním na konci 60. let nebo v druhé polovině 60. let, kdy byl autorem hned několika pořadů, v nichž byl sám sobě i posluchačům průvodcem, dramaturgem a vlastně svérázným diskjokejem. To byly ty slavné Gramotingeltangly, kde se mimo jiné střídal s Janem Verichem, Miroslavem Horníčkem, no a na které pak navázali Gramotingeltangly live s Jiřím Šlitrem. A při oslavě svátku Jiřího v dubnu 66. roku přibyl k oběma zmíněným pánům i režisér, taky Jiří Bauer.

Má poklona, hluboká poklona, hlásí se vám Još Litr, hlasatel Šlitr se vám hlásí. Otvírám zcela neobvykle jeho Grejmotangl, abych vás potěšil kytičkou melodií z různých dílů světa. Jsem tady proto, poněvadž tu suchý není. Já se už díval po studiu, pod stolem, za skříněm, ano, není tady. On bude asi na záchytce. Totiž když není doma, tak bývá vždycky tam. Já myslím určitě, že on bude dneska na záchytce. On totiž už třetí den slaví svůj svátek. Ach, to je trápení s těma primitivama. No, desky tady žádný nevidím. No, ale vlastně na co desky? Já přeci nejsem suchý. Když umím hrát na piano, tak já desky nepotřebuju. Tedy budu vám chvilku hrát k tanci. Tohle vám suchý ještě v Grejmotanglu nikdy neposkytnul.

0: Nazdar chlapče,
1: Ježišmar.
0: Tak já ti přeju k tomu našemu svátku, jako obvykle všecko nejlepší, hlavně zdraví, chtěl jsem ti původně jaksi koupit kytičku, ale oni byli sami vovadlí, tak jsem si říkal, to je to snad lepší nic. A co pak si mě přines?
1: No, hochu, já jsem ti přines několik svých starších melodií. Ty tady teďka přehraju.
0: Hele, já myslím, že to snad ani není zapotřebí, poněvadž to svátek je jednou do roka, tak nač si to
1: bude,
0: takhle
1: to bude krásné osvěžení. La la la la la la la va va va va va va va va.
0: Ti padl prach, to je ode mě přece. Ti padl
1: no slova, prach, ale já nespívám slova, všimni. La
0: la la. Ti padl prach, to je ode mě. No slova, melodie, tohle je melodie, co hraješ, to není to podstatný. Přesto ale taková melodie, to si přiznejme, může připomenout člověku
1: no,
0: sem tam něco.
1: Ta nám teda připomíná.
0: Tohle to zrovna 61. rok, když jsme trávili svátek, pamatuješ tenkrát?
1: To byl Malér.
0: V zoo, my jsme trávili svátek v zoo. Čí to byl nápad?
1: To byl nápad.
0: Čí?
1: No co pak? No. Nápad to byl dobrý, já vám to řeknu, jak to bylo. Tak suchý prej pořád. Nejsem jenom lidumil, taky mám rád zvířata. Jestli prej bych mu nemohl k svátku ukázat něco exotického, jako on ty domácí to zná dobře, ale prej nějakou jako takovou zvláštní potvoru. No tak jsem ho vzal do zoologický, tam jsem za něj zaplatil dětský vstupný, tam to totiž berou podle vejšky, tak to prošlo teda docela hladce. No ale pak ho přivedli, jak pak to bylo, no?
0: Koho přivedli? Mě přivedli?
1: Ne, slona.
0: No slona, no to ano, to byl jeho nápad, že prý mě k svátku, když mám ten svátek, že mě nechá svést na slonu k svátku.
1: No a ty si říkal, prej žebřík nepotřebuju, já na něj prej vyskočím úplně sám. Tak se vám rozběh, no a pod tím břichem podletěl, to nebylo moc dobrý.
0: No, ale zbyla nám tenkrát z toho krásná písnička. Jo,
1: ano,
0: k tomu
1: ano.
0: Slonovi bych ještě chtěl dodat, chudák si to tak bral, že ho potom museli přeložit někam na kraj, do krajský zoologický zahrady, poněvadž už jako nesnes ty nápory v Praze. Na nervy, víte, na nervy byl ten slon z toho. No, ta písnička se jmenovala jak? Máme rádi
1: Máme
0: zvířata.
1: Rádi zvířata.
0: Je to písnička pro děti a chudáci děti ji ještě ani neslyšeli, tak bychom ji teď mohli střihnout. Máme rádi zvířata, protože jsou chlupatá a mají hebkou srst. V zoologické zahradě, nehlásí.

0: například Ježek. Tady nejsme jenom dva Jiříci,
1: ještě
0: to nás je. Co kdybychom ho pozvali sem, sedí tamhle za tím sklem,

0: mu udělal melodii.
1: A ještě ji znáte?
2: Cože? Známe.
1: A dáte?
2: No. To je zase píseň, ale když ono to má takový žinantní jméno, to no. Svátku, se, jmenuje se to Sádlo na chleba.
1: No,
2: může to být?
1: No,
2: do rádia, jo?
1: No.
2: Tak sádlo na chleba, jo?

0: Poslyšte, kluci, a nemáte vy náhodou svátek nějak moc často? Já mám pocit,
1: no tak, teda, že to je tak písnička. My už tady jsme žádnej neměli. Ještě jeden jsme měli, jo? Můžeme ještě jeden?
0: No já bych si dal teda.
1: To bylo... Jo, ano, jak on hraje, to bylo v 59. roce.
0: To, jste
1: to bylo v době této písně. To, je, to byla nejkrásnější píseň divadla Semafor. Shodou okolností to bylo ode mě i ta muzika, to je zajímavý. No, ale víte, co je zajímavý? Teď mě napadá, hele hochu, že no. Se nějak opakujeme. Máme... Tohle je písnička Pramínek vlasů o tom, jak ustřích pramínek vlasů potají, potají slečně. A my teď tady máme jednu funglnovou písničku, kterou vám zaspívám, která vlastně má obdobnou tématiku o ustřížených vlasech.
2: Vidíte, že už nemáš nápady.
0: Tak do toho uvidíme, jestli vám docházejí nápady.
1: Posloucháte píseň něco jako Pramínek vlasů z roku 1966. A kam se poděl asi?
2: Kam se poděl asi?
1: Ten tvůj zlatý cop.

0: dělej, než mě chytnou. Odjedu pryč vlakem a nevrátím se zpět.
1: A tak dále. To má mnoho slok.
0: To má mnoho slok, ale ty budu zpívat až ve svém programu, který budete mít možnost vidět na podzim v Pražském divadle Semafor.

malé kotě, spalo v botě, nehas co tě, nepá, nepálí a my jsme kotě, spáti v botě, po robotě a nechá, nechali to, co kotě povídě jedním pohledem, to my ani slovy povědět nesvedem, věř, že kotě, co spí v botě.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: I když se s panem Jiřím Suchým zřídkavě potkáváme dodnes, už je to vážně dlouho, co jsem natočil a připravil rozhlasovou koláž Vážený pane Suchý, anebo co jsme se potkali u rozhlasového mikrofonu. A protože jsme se tehdy domluvili, že nejsou žádné zakázané otázky ani témata, zkrátka, že není žádné tabu, hodně jsme se vraceli i ke kořenům umělecké práce Jiřího Suchého, což tedy mimo jiné znamenalo připomenout jeho práci reklamního grafika. A samozřejmě ani tady nemohla na úvod chybět jedna dnes už trochu pozapomenutá

0: Tohle byla reklamní písnička na zakázku z kterého roku?
1: Ano, to byl tak nějak rok 60, nějakou roku 60 firma Barvy a Laky, národní podnik, si u nás objednala písničku reklamní a to byla první reklamní písnička vlastně, kterou jsem napsal. A já jsem se rozpomněl na svou původní profesi, já jsem byl reklamní grafik původně, takže reklama mě byla vždycky blízká. Proto taky, když jsem se dopustil reklamy třeba v televizi a teď mě začali někteří mý bývalí příznivci, kteří se mě zřekli potom nadávat, no tak jsem si říkal, teď já nedělám nic jiného, než to, čím jsem se živil mnoho let v minulosti. No.
0: Vracel jste se ke kořenům.
1: No, navíc pak už to dneska už to dělá kdekdo. Já jsem byl jeden z prvních a tak jsem to schytal. To byly vám hrozný dopisy, co mě psali. A já jsem tenkrát si z toho nic nedělal, poněvadž jsem si říkal, co je to za lidi, kteří na základě jedné minutové reklamy odepíšou 40 let mý práce a zřeknou se mě, a no tak co to je?
0: Já si pamatuju na tu diskusi v novinách, jak může básník a již zmiňovaný národní klasik, jako byste měl sestoupit z piedestalu, jak je to možné, že odcházíte z pomníku a děláte reklamu. Mimochodem v těch 60. letech v době největší slávy Semaforu, té první éry, hodně jste psali reklamní písničky, protože jste byli populární?
1: Ne, hodně ne. Ono to tenkrát taky moc reklam nebylo, poněvadž nebylo na co, že jo. Ale napsali jsme, třeba si vzpomínám na Alpu, jsem použil melodii z naší Kytice, Havlíkovi je moje, miláčku, Francovka Alpa dá ti pocit, miláčku, že v hebké náruči ses ocit. Já už nevím, jak je to dál, ale dělali jsme prostě, občas jsme dělali i reklamní písničku a v životě jsem se toho neštítil a sice z toho důvodu, že jsem netušil, že by se to mělo.
0: Vy jste připomněl, že jste pracoval jako grafik v reklamních ateliérech B&R, které se pak později přejmenovaly na propagační tvorbu. V jedné své básni, básni v proze, mluvíte o tom, že tím člověkem, který na vás měl vliv na to, že jste začal malovat, byl Jiří Trnka?
1: No vlastně jo, ano, ano, ano. Já jsem obdivoval ty jeho první kreslené filmy Bratří v triku, skupina taková těch pracovníků kresleného filmu, která vznikla hned po válce a Jiří Trnka tam byl jako takovou hlavní veličinou. No a měl jsem ho hrozně rád, ale já ho měl rád i osobně.
0: Jak jste ho poznal? V tom zákulisí, které samozřejmě běžný divák...
1: To bylo zvláštní. My jsme ho s Jiřím Šlitrem samozřejmě znali, ale nikdy jsme se s ním nesetkali a jednoho dne seděl na tom Jonáš a Tingle Tangle v první řadě a koukal na nás a za celý večer se nezasmál, jo, a tleskal tak jako normálně, tak jako, no, a občas se tak jenom malinko ušklíp, ale vůbec se nesmál. Pak přišel za námi a řekl, že to bylo pěkný, tak jsme poděkovali, říkali jsme si, je slušný, ale asi ho to moc nezaujalo. No, uplynuli 2 měsíce, on tam na tom byl znova, jo. A tak jsme si říkali, tak proč na to chodí, když jsem mu to... Potom jsem jednou mluvil s Janem Verichem a vyprávěl jsem mu tohle a on se hrozně smál a říkal, no jestli udělal ten úšklebek takový, který jste mě tady předved, tak to je jako, když se někdo jiný popadá za břicho. On nikdy se jako nerozřechtal v pravým slova smyslu. Takže i v tom sále, kde to řičelo, tak se jenom tak vždycky ušklíp. Tak jsem poučen Janem Verichem, zjistil, že to je prostě Trnkův způsob.
0: On byl jeden čas také členem nějaké umělecké rady Semaforu?
1: Jo, ano, my jsme potom, pak jsme se zblížili, zpřátelili jsme se, pak jsme byli v Paříži a tam jsme se s ním setkali a on, protože věděl, jak na tom asi jsme s těma valutama a věděl, že v Praze peníze máme, ale že jakmile překročíme hranice, tak jsme chudí, tak říkal, hejte, já jsem tady dostával nějaký ceny a tak, peněz mám dost, tak já vám dám peníze, až budeme v Praze, tak mě vrátíte, no, tak my jsme si tam potom žili jak prasata v žitě, poněvadž najednou jsme měli valuty.
0: Když jste v jednom textu vzpomínal na to, že jste se díval na ty ruce, které dokázaly ze dřeva ve filmu vykouzlit tolik krásy a tleskají vám na jevišti, vzpomněl jsem si, že mi někdo vyprávěl, že snad v té převeliké frontě do Semaforu jste jednou zahledl také Františka Hrubína, který tam stál a čekal poslušně ve frontě, aniž by si jenom opovážil vás o lístek požádat.
1: Ano, představte si, to si vzpomínám, že v kanceláři jsem řešil nějaký věci a přišel tam nějaký herec z nějakého oblastního divadla a řekl, já jsem z toho divadla. Já bych bych poprosil o volňásek a tak, tak jsme mu ho dali samozřejmě a tak, proč ne, tak je to kolega. A vyšel jsem odtamtať a na konci fronty, která vypadala tak na 2, možná na 3 hodiny, dlouhá, která se táhla po chodníku ve smečkách, čekal František Hrubín. Tak já jsem k němu přišel a říkal jsem, pane Hrubíne, mohl bych vás pozvat do kanceláře, já vám něco, aby ty lidi jako ne, poněvadž sám jsem dost nerad, když mě někdo protekčně vytáhne z fronty, že poněvadž vím ty ostatní, jak se na to dívají. Tak jsem říkal, můžu si s vámi promluvit. Vzal jsem ho do kanceláře a říkal jsem si, prosím vás, proč stojíte frontu? On říkal, no proč ne, teď já si... No a tak od té doby jsem mu nařídil, že musí vždycky zavolat a že mám pro něj volňásky a pak jsme se zpřátelili. Jednou mě přines čarodějnou knihu. Říkal, já mám doma knihu, ručně psanou, je to jako čarodějnická kniha, nějaký zřejmě vesnický šamanky, tak jako velmi neuměle napsaná a tak. Ale je to čarodějná, já se toho bojím, já takovýhle věci mám nerad doma. Vadilo by vám to? Já jsem říkal, no tak já na to nejsem zase tak háklivej, tak mě ji věnoval ještě i s dopisem, tak ji mám doma.
0: Jak jste prožíval tu dobu konce 60. let, rok 69 až 71, kdy vlastně tihle zvláštní lidé jako Jiří Šlitr, Jiří Trnka, František Hrubín, potažmo Jiří Grossman najednou nebyli, mizeli kolem vás?
1: No, bylo to... Ono, těžko se o tom do rádia mluví, abych vám řekl, to byla natolik niterná věc, že teďka, kdybych ji měl popsat, možná, že bych dovedl o tom napsat nějakou poezii.
0: Píšete hodně o smrti s přibývajícím věkem?
1: No, představte si, no tak jednak v těch mých posledních knihách jsou verše o smrti, v ty černý vzducholodi a teď právě mě má vyjít další kniha a byl jsem požádán, že bych měl nějaký ukázky z ní poskytnout tomu vydavateli, tak já žádný neměl, tak jsem sedl a začal jsem psát, 4 ukázky jsem mu dal a 2 jsou o smrti. Ale já nevím, proč, to není vůbec programově, ono mě to vždycky tak vyjde, to je takový memento mori.
0: Tak mě napadá, když lidé chválí semafor, zastavují vás na ulici, děje-li se tak, na jaký semafor vlastně vzpomínají a který chválí? Ten současný nebo ten, který zažili sami?
1: Já myslím, tak 90% lidí chválí ten semafor, který zažili kdysi. A upřímně řečeno, mně to trošičku štve, když přijde a říká, víte, já jsem váš velký fanda, já jsem Jonáše viděl 7x a tak. A já říkám, a viděli jste něco teď u nás? Já teď už do divadla nechodím. Jedna paní mě řekla, já si nechci kazit vzpomínky, tak už k vám nechodím. Tak jsem si říkal, proč říká, že je fanda. Fanda jsou, k nám chodí skutečně malý procento, nepatrný procento pořád těch, který si pamatuju od člověka z půdy. Dokonce tam chodí pravidelně jedna dáma, která bývala studentka a seděla v první řadě vždycky na Člověku z půdy a tak jsme jednou si ji pozvali do šatny a ptali jsme se jí, co a jak. A ona studovala v Plzni a každý den jezdila z Plzně vlakem a v noci po představení jezdila do Plzně a ráno už se šla studovat. A pak jednoho dne tam nebyla a přišla asi za 14 dní a říkala, já můžu jezdit teď jenom v neděli, poněvadž já v noci se bojím, nějaký pán mě škrtil ve vlaku. A mně se líbilo, že jí škrtil nějaký pán. My jsme říkali, tak nějaký dobytek se tam na mě sáhal, nějaký pán mě škrtil ve vlaku. A ta tam chodí dodnes a je takových několik, že máme takový štamgasty. My už je známe, tyhle ty lidi. A ty nás sledujou od samého začátku.
0: Jak jste připomněl to spojení, škrtil mě nějaký pán na místo, nějaký dobytek. Je o vás známo, že si rád hrajete se slovy. Já připomenu to, co jste jednou zdůraznil, jak je nutné vážit všechna vulgární slova, jsou-li použita v literárním textu. To je skytice, seru na hedváb, babice.
1: Ano, ano, to vždycky používám jako takovou typickou ukázku a takových je víc. Zdeněk Svěrák jsem četl jednou, že tomu říká šrapnel, že jednou za večer může takový slovo v nečekaný souvislosti zaznít a prostě to pohne s těma lidma. Ovšem, jak je to inflace, tak to už začíná být takový jako oplzlý a to nemám rád.

dnešek seděl uprostřed ulice, seděl a hleděl na měsíček a vil velice tu toho malého blbého pejska. Dostal jsem touhu pohladit a nebo kopnout, že tak vejská v noci, kdy má být klid, kopnout či pohladit to malé blbé psisko. Jsem dobrák nebo raz, jak málo se znám, kopnout nebo pohladit, já neznám východisko. Bojím se, co as udělám. Zatím ten malý blbý psíček sedí a nepřestává vít. Sedí a hledí na měsíček. Neví ten malý blbý psíček, že kvůli němu život si vemu, protože nemám klid, že kvůli němu život si vemu.

na oud či pohladit to malé blbé psisko. Jsem dobrák nebo raz, jak málo se znám. Kopnout nebo pohladit, já neznám východisko. Bojím se, co as udělám. Zatím ten malý

0: Ten malý blbý psiček, že kvůli němu život si vemu, protože nemám klid, že kvůli němu život si vemu, protože nemám klid.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
2: Dnešní divadlo pro vaše uši je zasvěcené nejenom textům a písničkám, ale vlastně všem talentům Jiřího Suchého, výtvarníka, divadelníka. A v rozhlase, jak už zmíněno, taky průvodce, a kdyby se to slovo zrovna k Jiřímu Suchému tak nehodilo, řekl bych i moderátora v několika rozhlasových pořadech. Patřil k ním i ten, o kterém Jiří Suchý mluvil pokaždé s úctou. Měl tu totiž za partnera malíře Jiřího Anderleho, a společně se potkávali se svými hosty, mezi něž patřil svého času i Jiří Lábus nebo Jiřina Jirásková.
3: Když jsme vybalili ty kulisy a než jsme se ubytovali do hotelu, tak jsem se šel podívat nějakou uličkou a najednou jsem se ocitnul a vidím náměstí svatého Marka. To, co jistě mnozí z vás nebo většina z vás viděla, ty kulisy, ty nádherný barokní budovy, jak vlevo, tak vpravo. A připadalo mě to jako obrovské jeviště, Teatru Mundi v pravém slova smyslu. Teď do toho turisti z celého světa, Japonci a Američani a Eskimáci. Ta scéna byla uzavřená velkou kampanilou, tou zvonicí a tím nádherným pitoreskním obrysem svatého Marka. A jak jsem tím davem šel, tak všude se ozývala hudba. Tam hráli na housličky, tak to celý, že Café Guardi, Café Florian. Ještě tam šli s Jirkou Srncem a s několika členama a vytočíme tu zatáčku kolem té zvonice na tu piacetu a tam bylo těch lidí malonko a tam osamocená figura. Černý baret, černě oděná, bílý vousy. Já si říkám, no to není možný, to může být jedině Jan Zrzavý. Přišli jsme, dobrý den, pane Zrzavý, co tu děláte? My jsme tady s Černým divadlem. On říkal, no já tady čekám na loď, pojďte se mnou, já aspoň uvidíte jiný svět, já jdu tamhle na ten ostrov, já tam bydlím u Jeptišek, pojďte, já vám ukážu, jaký tam mám byteček a tam se vám bude taky líbit. Pohádka. A já, když maluju tady tu piacetu, já stejně jsem pořád myšlenkama v Praze. A já jsem taková potvora, nám říká, že když jsem zase v Praze, tak jsem pořád myšlenkama v Benátkách.
4: Pojďme si říct zase ještě něco dál o cestování. Třeba dopravní prostředky. Volíte některý radši nebo některý méně?
5: No tak já teda musím říct, že já ani mý rodiče nikdy neměli auto. A já do dneška auto nemám, já vím, proč ho nemám. To by byl masový vrah. Přestože mám řidičák, já jsem v roce 72 dělal řidičský průkaz, velmi studiu Barna by mě platilo, dokonce ho mám zdarma, jako rychlokurs. To bylo kvůli tomu, že jsem točil takový český detektivní film s Dušanem Kleinem. Do dneška si pamatuju název Zatýkač na královnu. A já se pamatuju dobře, protože já tam dělal kamerový zkoušky s Tomášem Teptrem na ten film. Já tam hrál vraha. Byl jsem strašně hubený, nedávno to dával, jsem to viděl, jsem nechtěl věřit. Černobílej, on to byl. A teď Tomáš Tepr často obveselení svých kamarádu ukazuje telegram, který dostal z Barandova, kde jsme dělali kamerovky, jim mu napsali, roli toho vraha bude hrát pan Lábus, protože vy jste hezčí. A to má to dneška schovaný, to máš teprve. No a tam jsem právě musel teda říct takovou dodávku, kde jsem škrtil Valerii Chmelovou. A takže tam jsem právě, abych to, tak jsem získal ten řidičák a už tehdy jsem věděl, že já asi dobrý řidič nebudu. A protože jsem sebekritický, tak jsem si vlastně auto v životě nekoupil, ale upřímně řečeno, já musím říct, že ke svému životu já to auto v podstatě vůbec nepotřebuju. Mí rodiče třeba nikdy auto neměli, my jsme vždycky, když jsem říkal babičce do Jižních Čech a druhý babičce taky do Jižních Čech.
4: A babička měla auto, ne?
5: Ne, ne, tam měla astma, ale...
4: Taky takže, dobrý. No,
5: takže vždycky jsme jezdili vlakem a já si nepamatuju na úžasnou historku, kdy otec měl vždycky ve zvyku, že šel, to byly takový ty spoje, já myslím, že třeba ve zvících se čekalo 3/4 hodiny, jo, zase na další potom na nějaký ten spoj a kde jsme tak vždycky dlouho v tom vlaku byli a to jsme Vládíček a Jiříček jsme byli malí kluci, že jo, brácha ještě byl velký mladší než já, no a otec vždycky šel na pivo a vždycky si dal takhle pivo tam v té nádražní restauraci a najednou koukáme, my byli hnedka ve vagóně po té mašině, tam to ještě byly ty spálit mašiny, že jo? A nejenom vlak se rozjíždí, otec nikde a matka zařvala z okna, prosím vás, zastavte, táta je na pivu a má všechny peníze, zastav. Oni opravdu ten vlak zastavili, táta vyběh z restaurace, běžel do vagonu, matka na něj hnedka, prosím tě, ty musíš pořád to pivo, říká, no mělo to je za dvě minuty, to je nějak dřív, za to nemůžu. Takže teďka tam byla hádka hnedka v kupé, že jo? No byl to nádherný.
3: No prostě no. Jemný lidi, no.
5: No jemný lidi, no.
4: Já jsem byl spraven o tom, že vy byste byl prý ochotný nám něco zaspívat. Nemáme tady žádný doprovod.
5: No, já vím, doprovod tu dneska není, bylo to trošku asi, no ale tak... Questa quella parola di sogno acquenta lo tre d'intorno ritorno mi vedo del mio cuore l'impero non cedo meliatona a travolta la costorra velenche qual dono di che il fatto fiora la vita fosi questo mi torna gradita forse un'altra domani lo sarà yeah, forse un'altra domani lo sarà yeah. Grazie.
4: Pojďte zase na chvíli o cestování v tom přeneseném slova smyslu, vaše životní pouť. Mm-hmm. Jestli jste měl vytčený nějaký cíl jiný, než ke kterému jste dospěl třeba?
5: No, upřímně řečeno, já opravdu víte, že jsem chtěl být malíř. A to strašně tady ty dva koníčky, to malování a to hraní, jsem s ním bojoval z něj. Dokonce jsem dělal zkoušky na střední výtvarnou školu po 9 letech, ale tam jsem se nedostal a já mám takovou zase povahu, která není moc dobrá, přiznávám, že já jakmile něco jednou zkusím a nevíde to, tak se na to jako trošku vykašlu a řeknu, tak to ne, tak to není průrazný, tak to jdu. No. A nemohl jsem ještě, protože nebyla vlastně herecká konzervatoř v té době v Praze, tak jsem musel na gymnázium, no a tak jsem 3 roky prožil v hrozný hrůze, to bylo něco, to na gymnáziu nebyla pro mě šťastná doba, věřím, že i pro pedagogy ne teda. A já ještě chodil na takový velice, velice prestižní gymnázium v Praze ve Vršovicích, při Potoční ulici. No já měl takovou 3 dny a my jsme si od první chvilky nerozuměli, já si vzpomínám, třeba jsem tam přišel jednou, když jsem dělal první kolo zkoušek na Damu, to bylo v sobotu a v pátek jsem přišel při poslední vyučovací hodině a říkám, prosím vás, já dělám zítra zkoušky na Damu, jestli byste mě uvolnila. Kam? Má takhle mluvila. Já říkám, na Damu a ona, a máš tam protekci? Já říkám, ne. To neuděláš. A nauč se v životě prohrávat, zlom vás. Yeah. Teď přišlo pondělí. První kolo si udělal, já říkám, no, to vám hnedka řekli, udělal. No ale druhé neuděláš, to je konec. Yeah. Pak bylo druhý kolo, druhý si udělal, já říkám, no, udělal. No ale třetí neuděláš. Pak bylo třetí, udělal si třetí kolo, no udělal, ale maturitu to neuděláš, no a to měla skoro pravdu baba, to mám, co mám, no to mám, to bylo hrozný, a já pak jsem sotva, tam ochlup tu maturitu teda, udělal jsem ji teda, a pak se se všema loučila, asi do dneška to pamatuju, vždycky, Vlaďko, všecko nejlepší do života, Marcelo, tobě taky, a mě řekla, nazdar, neřáde, no, to by fakt řekla, to si pamatuju, a potom mě po letech potkala v tramvaji, a to byl střih, to najednou, je, já vás tak sleduji, vy jste tak šikovný chlapec, se super roztejkala po té tramvaji takhle, že jo, no a pak se mi ptala, a kolik berete v divadle, a když jsem mi to řekl, to je bída, a to měla prvně v životě pravdu.
4: Když takhle hodně cestujete, existují nějaké veselé historky?
5: No tak samozřejmě, teď se mi stala neskutečná věc teda, to vám řeknu, já jsem byl teďka na ostrově Margareta ve Venezuele a já byl poprvé na rybách, jsme vyjeli ráno s rybářema na ryby. A já jsem strašně nešíka, ještě k tomu musím říct. Já vůbec jako v podstatě, a bylo nás tam asi parta, asi takových 8 známých kamarádů a kamarádek. A bylo to hrozně prýma, všecko byli jsme v soukromí takovým senzačním, u moře 20 metrů, bylo to skvělý, krásný pobyt. A jeden člověk, který ho znám, ten tam právě ale tam ve Venezuele žil, takže na Čech to byl, který tam emigroval 68, tak nás provázel tam. Opravdu to bylo skvělý. Na domluvil schůzku s těma rybářima a ráno jsme všechno vyjeli na ryby, ještě za tmy, jo, teď taková lodička, taková loď, to bylo. No představte si, já ze všech chytil nejvíc ryb, já to nikdo nechápe, já to teď Olda Kajzer říkal, to snad není možný, Olda Kajzer, on tam taky tam nasilný jenom, říkám, hele ryba, ty jsi to vytáhl a najednou za chvilku, hele zase ryba, no to snad není možný, opravdu, jak chytil si 10 ryb.
4: Já takhle s mořem mám špatné zkušenosti, takhle na velký i na obrovský lodi to snesu, ale jako kocápka s rybářema. Já jsem okamžitě, mě bylo zlé, jenom i když jsem se koukal na to, jak se to houpě. Já jsem jediný člověk na světě, který bije i na řece. Že byste nám něco zaspíval?
5: Ještě?
4: No jo.
5: Byl to méně známý Ital, byl to italský skladatel, je to vlastně současný Verdi, ale ne tak známý, jmenuje se Lorenzo Pažiali, a bude to opera, která se jmenuje v překladu nějak Dech vášně, nebo tak se ho překládá.

0: Teď vám něco řeknu, to byl na vás trošku taková finta, já jsem si to celý vymyslel teď.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Pět strun úplně stačí, aby se mohlo hrát, aby ten, kdo se mračí, se mohl začít smát. Když pátá struna schází, no tak

když třetí struna schází, no tak to nevadí. Člověk si bez nesnází se dvěma poradí, když další strunu vezme jazz, ne.

0: Když jsem přišla po škole, po absolutoriu na Vinohrady, tak se změnil status divadla. Už to nebylo Vinohradské divadlo města Královských Vinohrad, ale bylo to divadlo Československé armády a v tom repertoáru najednou pro mě nebyly úkoly. A pamatuju si, že se hráli, myslím, Stalingradci nebo co, a přišel za mnou pan režisér Podhorský a říkal, tam je velká role kluka, nechtěla byste to zkusit? No a já jsem to zkusila, protože jsem neměla co hrát. No a pak jsem několik let hrála jenom kluky. V rádiu, v televizi, hrála jsem Tomase Sawyera, Huckleberry Finna, Syna pluku. Já jsem odehrála velikou plejádu kluků.
1: A teď se vás zeptám, vy jste jezdila takhle s tím armádním divadlem po posádkách taky ano. vystupovat?
0: Ano.
1: A neměla jste na repertoáru takovou tu báseň o té koze?
0: Vy myslíte Koza náchleba, na? No jistě, že jsem ji měla v repertoáru.
1: Byla jste u nás jednou v naší posádce a já...
2: Ale to si děláte legraci, Jirko.
1: Bylo to v rozmezí 52 až 54?
0: No ano, to by odpovídalo.
1: No, a já jsem vás obdivoval.
0: Kluk rychtářů se zadrmal, oči, tam do daleka hledě z meze.
1: Ano, to báseň o koze, já jsem to děsně prožíval.
3: Ještě ji umíte?
0: Myslím, že ne. Kluk rychtářů se zhrnumal, kam do daleka hledě smeze. V tom, kde se hoši, kde se vzal, Mikulka nácků leze tam po protějším svahu strže. Byč opravdovský v ruce drže a v druhé dlouhou oprať zlíčí. Stál v kacabajce děravé a bělavé a zvědavé, ven z kalhotce mu dralo mlíčí. No a tak dále a tak dále. A končí.
1: Vy jste chtěla být od samého útlýho dětství to, co jste, anebo jste...
0: Nikdy jsem to být nechtěla. Já jsem se stala herečkou, protože jsem v kvintě propadala z latiny a na konzervatoři se latina neučila.
1: Aha.
0: Ale v podstatě v těch 15 letech jsem si velice přála být jeptiškou. Já to trošku schazuju, ale říkali moje spolužačky, že já jsem hrála už ve škole, že když někdo něco nevěděl a bylo třeba zničit hodinu, tak že jsem promptně byla ochotná omdlít a takhle. Asi ta dispozice někde byla, no, tak je to možný. Můj tatínek byl vášnivý ochotník, dokonce se vždycky chlubil, že hrál profesora Higginse u ochotníků, když tam hostovala Jarmila Krombauerová Lízu Doolittlovou. A můj tatínek byl hluboce přesvědčen, že to je tragédie, že jsem se rozhodla já hrát divadlo. No dopadlo to, jak to dopadlo.
1: Já si vás jako jeptišku představit nedovedu, byla byste pro mě trochu nepřesvědčivá. Asi bych si říkal, jeptiška, není ptiška.
0: No nedejte se mýlit. Já vás chápu, že když se na mě podíváte, tak vás to asi příliš neinspiruje, ale ona ta černá barva většinou prodlužuje.
1: Kde nastal ten zlom?
0: Já jsem byla v penzionátě v Klášteře a můj tatínek, který byl velice kultivovaný člověk, byl naprosto zdrcen, když mu matka představená té školy řekla, že slečna, jestliže opustí ústav, že je velmi temperamentní a jestli opustí ústav, odchází se čtyřkou z latiny. V případě, že by slečna zůstávala, tak bohužel propadá z té latiny. A tatínek můj říkal, byla... ale co já si s tou holčičkou počnu? A ta matka představená říkala, o Vánocích jsme tu hráli pohádku a hrála prince. To jí šlo. To jo. No a my jsme vyšli a tatínek říkal, co budeme dělat. Já jsem říkala, slyšel jsi to, no, tak budu hrát divadlo, no.
4: Kránu, když hvězdy blednou, volají z oblohy, abych jim ještě jednou pomohl na nohy. A každá z nich

na zdravé, na nemocné, na Řím i na Řecko. A místo

dívky v negliže. Zastavili se stopky přesně v tu vteřinu, kdy do rodinné hrobky jsem si nes peřinu a oděn šedým šatem vstoupil jsem do šera, abych tu v tichu svatém se dočkal.

Zase jedna z těch méně známých semaforských písniček, vidíte. Možná i proto ji mám tak rád, že se nestala hitem a přitom právě patří mezi další v tom krásném poetickém světě fantazie Jiřího Suchého. Ale pro dnešek je to už z našeho divadla téměř všechno, protože zbývá ještě symbolické a stylové rozloučení. Tak jak jsem ho doma slýchával často na gramofonové desce s melodiemi z filmu Zločin v Šantánu, když jsem byl malej. Zůstávejte ve zdraví, přátelé, a brzy naschledanou.

Begonie. Byl tady a už tu není.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Seznámíme vás s invazními druhy rostlin. Pozveme také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.